Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se zaměříme na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme také, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si dát při výběru rychlého stroje pozor. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že i v červenci už může nastat podzimní počasí. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Všimli jste si, že někteří zahrádkáři v posledních letech vysazují na zahrady subtropické stromy a keře. Nedávno jsme vám nabídli rozhovor s pěstitelem citrusovníků a dnes se zaměříme na datle, fíky a kaky. Kaky roste na opadavých stromech zvaných tomel japonský. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková vyspovídala zahradníka Ladislava Kubelku ze Svinčan a ten potvrdil, že naši posluchači, tedy zahrádkáři, mají o tyto sladké oranžové plody velký zájem.
1: Tak momentálně jsou asi nejprodávanější dva druhy. Jeden to je strom, je to kaky, který už u nás bez problémů roste. Máme tady několik odrůd a je to už tady odzkoušený. Ten stromek prostě vyroste podobně jako jabloň, plodí v průběhu podzimu, nechávají se plody přemrznout a je to trošku u nás takový netradiční strom, protože vlastně je to snad asi jediný ovoce, který se sklízí až po opadu listí.
2: A jsou to takové ty drobné plody, hodně se to prodává u nás před Vánocemi, že? Takové sladké je, to musí se oloupat ze slupky.
1: Jsou to oranžové plody, určitě nečekejme, že by ta úroda byla, nebo ty plody, že by byly veliký, jako když se k nám kaky dováží ze Španělska, jo, orientačně jsou třeba poloviční ty plody, ale jsou chuťově vynikající a určitě tam můžu vyzdvihnout třeba odrůdu Rojo Brillante, která je takzvaně partenokarptická odrůda, to znamená, že nepotřebuje opylení včelami.
2: Už to i vidím taky na zahradách, vidím tam třeba fíky. Doporučil byste je na českou zahradu?
1: Tak celkově klima se otepluje, což je vlastně nejenom prokázáno, ale opravdu to už pociťujeme. Takže dneska už je opravdu běžný, že se u nás daří k fíkovníkům nebo třeba moruším. Máme spoustu odrůd, který vlastně u nás bez problémů dozrajou. Jo, některý mají více sklizní. Tam je vždycky u fíkovníku akorát potřeba počítat s místem, protože fíkovníky jsou poměrně vzrůstný. Jo, ale zase existuje i odrůda extrémně zakrslá kolem 2 metrů.
2: Aha. Doporučil by se na tu klasickou českou zahradu nějaký konkrétní druh?
1: Tak určitě výborná odrůda je třeba pereta, jo, je to odrůda vyšlechtěná v Alpách ve Švýcarsku, je to poměrně hodně odolná odrůda, případně třeba kdo má rád tmavý fíky, tak odrůda Braventurkej, anebo třeba Francesco.
2: Tak a vaše paní ještě říkala nějaký název, který jsem teda opravdu v životě neslyšela. A to by mě zajímalo, co to je za novinku, od co to bylo?
3: Cicimek neboli Zizipus, jo. Čínská datla.
1: Tak cicimky jsou u nás taky docela netradiční. Vím, že se určitě vyskytují běžně v Thajsku a v těchto exotičtějších zemích. To je jakoby keřík nebo trošku stromek, vyrůstá třeba kolem 3-4 metrů maximálně. Má drobný trníky a sklízí se orientačně někdy říjen. Některé odrůdy jsou ranější, takže už možná něco bude v září. A jsou to takový jako opravdu datle, který postupně mrazem tak získávají rezatou barvu a hlavně získávají cukr, který se tam vytváří vlastně tím mrazem a ty plody jsou potom ohromně sladký, proto se tomu říká čínské datle.
0: Pokud máte větší zahradu a rádi experimentujete, můžete tedy klidně vyzkoušet kaky, fíky nebo čínské datle. Já mám na zahrádce fíky. A teprve po takových 5 letech se jim začíná dařit. A o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám 40 roku starý záhon floxu. Nyní myslím tak 3-4 leta. Objevil se mě na nich mech. Mám strach, aby si ty kopce nespálila. A proto prosím o radu, čím je postříkat, nebo jaký roztok si koupit, abych se toho mechu zbavila.
0: Ptali jsme se na to plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
2: Bohužel od paní posluchačky nevíme, o jaký floxích se jedná, protože máme flox paniculata, to jsou takové vyšší plamenky, třeba nějaký 30 a klidně až 60 cm, a pak máme flox subulata a to je poklidný floxík. Takže já předpokládám podle toho dotazu, že se pravděpodobně jedná o flox paniculata, plamenku latnatou, a plamenka je trvalka, která vyžaduje slunné stanoviště, vlhkou, dobře propustnou půdu. A pokud se paní posluchačce děje to, že tam roste mech, tak ten mech je důsledkem něčeho a většinou je to důsledkem toho, že ta půda je vlhčí, že je hutná, není nakypřená, je tam malý obsah vzduchu v tom, je vyžilá a obvykle ten mech způsobuje kyselější reakci. Takže tady to není o tom, jaký postřik tam aplikovat nebo co s tím dělat, ale spíše bych se zamyslel nad tím, jestli teda ty rostliny, ten záhon těch floxíků nevyryju, ty mateční rostliny, já se bych je pravděpodobně vyryl ven, potom bych kompletně v tom záhonu ideálně vyměnil nebo vylepšil půdu, aby byla humozní a kyprá, tak je potřeba tam dát nějaký substrát třeba pro okrasné dřeviny, pro okrasné rostliny, promíchat to s tou stávající půdou, případně tam přidat trochu křemičitého písku, aby jsme získali to, že tam máme dostatek humozních látek, dostatek živin, že ta půda se bude dobře zahřívat, což znamená, že nebude držet velké množství vody a že obecně bude pro růst těch rostlin kyprá a pěkná, aby docházelo k tomu prohřání od toho sluníčka. A v okamžiku, kdybych udělal tohle, tak můžete vzít ty vaše mateční rostliny, které jste vydala, můžete je opatrně namnožit líčem nebo jiným nástrojem, rozdělíte na vícero trsů, ty rostlinky tam zasadíte a myslím si, že budete překvapená, jak rychle ten flox dokáže zregenerovat, vypadat pěkně, pokud mu dáte ty správné podmínky. Takže k tomu vašemu trápení, já se domnívám, že po 40 letech se prostě změnila struktura té půdy, je potřeba do toho záhonu více zasáhnout a nemusíte se bát. Plamenek je trvalka, která tento způsob množení, rozdělení trsů, omlazení jistě velmi ráda ocení a mělo by vás to potěšit.
0: A máme tady další telefonát.
3: Když léta se mě nedaří vypěstovat petržel, příčinou jsou mšice, které doslova obalí kořen petržele. Jak na ně výluk z kopřiv ani vlaštovičníku nepomáhá.
0: Tak na to nám odpoví zkušený pěstitel petržele, pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Nebývá to častý problém, ale většinou, kde se ty mšice usadí, je to ve většině případů si myslím, že to je mšice hlohová, které dokáží být jak na listech, tak i právě na tom kořenovém, na tom krčku nahoře, odkud vyrůstají listy, i na části kořenů. Takže první odpomoc, hlavně nesít petržel tam, kde byla, a set je raději o kus dál, to je samozřejmé. A potom je nutno už tedy přistoupit bohužel k chemii, ošetřit, jinak se těch mšic nezbaví, takže často kontrolovat a při prvním zjištění několika mšic zasáhnou chemii. Jsou na to dobré přípravky, které obsahují jako účinnou látku primikarb, může to být mospilan, může to být pyrimor, může to být imporo. Tam tedy naředit, postříkat tak, jako kdybychom tu koncentraci na postřík na jakékoliv listy, ale postříkat celou rostlinu ze spoda a hlavně to místo, odkud vyrůstá nať, a i trochou přebytku, co nám zbyde ten roztok, i raději k těm rostlinám nalít. Kontrolovat pravidelně zhruba tak po 3 týdnech, jakmile zase zjistíme další další, protože bývá to úporný škůdce, tak celou proceduru opakovat zhruba tak dvakrát, třikrát za sezónu po těch třech týdnech, před sklizní vynechat alespoň měsíc až 6 týdnů. Jestli se jedná tady o naťovou petržel, tak tam je trošku problém, protože tam používáme tu nať, tak tam třeba nejmíň, aby byl rozestup, a ještě bych raději ty staré špatné listy napřed odstranil, rostliny opláh, a nebo pak zkusit použít biopřípravky, které jsou také k dostání, ale bohužel nebývají tak účinné.
0: No tak to vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: magazín.
1: Léto láká k vodě, zvlášť v parných dnech, ale pokud by vás k vodě lákala i touha za rybařici, nestačí jen ta touha a rybářské nádobíčko, musí se respektovat zákon a základní podmínkou jsou i potřebné znalosti a zkoušky. Naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová to rozebrala s Janem Skalským, mluvčím Severočeského územního svazu, Českého rybářského svazu.
2: Pokud se podíváme na zkoušky, tak rybář musí znát základní druhy ryb, stejně tak musí znát doby hájení a minimální lovné míry. V dnešní době, pokud budeme upřímní, spousta věcí, pokud se někdo s něčím není jistý, lze dohledat na webech, sítích. Ale pokud někdo chce opravdu rybařit, myslí to vážně, tak ty zkoušky jsou nutností. Většina našich místních organizací ty zkoušky organizuje, zájemci se mohou přihlásit do svazu, získat první svůj státní rybářský lístek, který právě dostanou na základě absolvování zkoušek a následně na základě toho si mohou koupit povolenku. Je možný rybolov i bez zkoušek, ale to se týká pouze krátkodobých povolenek. To je většinou využíváno například cizinci, protože stejně jako občané České republiky jezdí do zahraničí třeba na týden a chtějí si tam zarybařit, tak i cizinci z jiných zemí nás navštěvují. Takže stát umožňuje získat krátkodobý rybářský lístek a my pro cizinci poskytneme krátkodobé povolenky. Ale i u těch krátkodobých povolenek je nutné dbát na dodržování platné legislativy a bližších podmínek výkonu rybářského práva. Ale jak jsem řekl, v dnešní době všechny pravidla jsou i online a není problém se současnou technikou, aby cizinec z kterékoliv části světa si dokázal přeložit ty pravidla do svého rodného jazyka a porozuměl jim.
3: Teď mě tak napadá, jak to řeší čeští rybáři, kteří jezdí na ryby do Finska, do Norska.
2: On každý stát má svá vlastní pravidla, bývají rozdíly mezi mořským rybolovem, rybolovem na jezerech, řekách, takže tam je to vždycky individuální o nastavení pravidel v konkrétní zemi. A i v konkrétní zemi může být spousta rozdílných pravidel, protože například v Německu každá spolková země má úplně jiná pravidla.
3: Aby to nebylo tak úplně jednoduché, tak jak jste uváděl ty příklady, co vlastně by ten rybář nebo ten člověk, který chce rybařit, měl vědět a znát a že si to případně může ověřit ještě na internetu. Ale co děti, protože vím, že v těch kroužcích jsou opravdu i docela malé děti, tak ty musí tedy rybařit pod dohledem dospělého nebo mají také svoje zkoušky?
2: Malé děti mohou lovit na prut jednoho dospělého, to možné je, pokud v rámci platné legislativy, samozřejmě týká se to například lovu na vplavanou, na položenou. Pokud lovící loví technikou, kde je povolena pouze jedna udice, takže typicky přívlač, muškařina, tak samozřejmě dítě nemůže lovit na další udici, to nehrozí, nebo je to protiprávní. Ale pro ty děti organizujeme spoustu rybářských kroužků, takže určitě zájemci se znovu mohou podívat na sítě, případně kontaktovat svoji nejbližší místní organizaci Českého rybářského svazu a tam jim mohou poradit. Těch dětí máme mnoho a děti máme i úspěšné, protože se účastní celé řady soutěží. Snažíme se tu mládež podporovat.
1: Ideálním časem pro zkoušky je jaro, ale poptejte se v nejbližší základní organizaci Českého rybářského svazu, oni vám tam poradí. A jak zdůrazňoval Jan Skalský, důležité informace najdete i na webu Českého rybářského svazu. A pokud jedete do zahraničí a chcete tam rybařit, tak znovu radíme, máte na to web a překladač. Dáme si trochu hudby a pak si vysvětlíme, jaké výhody a hlavně nevýhody má skútr a jak ho nakupovat.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Skútry jsou na silnicích vidět stále častěji. Oproti autům jsou levnější, nejen na pořízení, ale také na provoz. Jejich spotřeba je velice nízká. Majitelé skútrů určitě ocení i snadnější parkování, zejména ve městech. No a při nákupu motorky je dobré myslet na účel. Jestli plánujete delší výjížďky nebo se potřebujete přemysťovat v okruhu svého bydliště. Odborníci také radí osahat si stroj před první jízdou v bezpečném a známém prostředí. Naše hobby redaktorka Dita Vojnarová o tom natáčela s prodejcem, tedy s profesionálem Tomášem Bláhou z Velkého Týnce.
2: Sportovní skutry se nabízí s tunelem většinou, že tam prostě nepřekročíte jednoduše nohu nebo potom s rovnou podlahou, což je takový praktičtější. Pak úložný prostor pod sedačkou, někdo to chce na dvě příruby, někomu to stačí na jednu. Úložný prostor vzadu jakoby se dá doplnit o kufr a víceméně spotřeba není ani moc potřeba řešit. U 125, tam je plus minus všechny ty skutry 2,5 litru, se to pohybuje na 100 km.
3: Můžeme k nějakému přistoupit a podívat se na ten úložný prostor?
2: Dobře, ať to vidíte. Tak. Takže toto je Simjet Evo 14, to je takovej skuter, který se hodí i pro starší lidi, má rovnou podlahu, nádrž to má v podlaze, takže nezabírá to ani místo pod sedlem a je to na dvě přilby pod sedačkou.
3: Na skuter si mohou troufnout i starší lidé.
2: Určitě, poslední dobou bych ani nevnímal, že mladí si to kupují, ale víceméně si plnil sen jako by ti starší. My ještě děláme skuter klub Olomouc, výšky, a tam to začínalo před 20 lety, že tam byli sami 15-18 letý mladíci na 50 a dneska je to hromada lidí, co má čas aj v důchodu a chodí jezdit.
3: Co byste doporučil na takovéto městské ježdění?
2: Stačí jakákoliv 125, nevybíral bych ty velký maxi skutry, protože na to se už člověk musí oblíct a docela to jako zabere času. Sám to mám a jezdím většinou s tím na dálkový.
3: Zajímáte se o řidičské schopnosti zákazníků?
2: Popravdě ne, ale když přijde vás opučit skuter, tak pak už jo, protože je to někdy jako docela zoufalý, že prostě přijde vás chcou si na to sednout poprvé a absolutně to neumíjou, protože vidím to ve skuter klubu, že přijedou jako noví a chcou jezdit, ale je vidět, že prostě nejsou vyježdění, neumíjou to, ale v podstatě, když se přidají k nám, chytnou se té party a vidějí studio stopu a naučí se to docela rychle.
3: Čem jsou záludnosti jízdy na skutru?
2: Záleží, jak si kdo najede do zatáčky, pak jak se kdo dobojí do té zatáček a víceméně bych řekl, že to je spíš o té vyježděnosti.
3: Jaké rychlosti je schopný skútr?
2: 50 ty jedou 45 klasicky, dneska všem jedou možná i rychleji, jak ty 125, protože všichni to mají potuněný, ale jinak ty 125, takový ty normální, jedou 95 až 120 km hodině.
3: Vedle toho, že tady máte ty stroje, tak tady máte spoustu polic a další doplňkové vybavení, co je nezbytné ke skutru.
2: Aby člověk začal na skutru jezdit, tak motorkářsky se určitě neoblíká nikdo pomalu, takže když jenom spadne, tak potom začne řešit oblečení, ale klasický helma, ke skutru pak lékárnička, podložka pod SPZ a to je v podstatě všechno zákony pojištění a jde se to přihlásit a jezdí.
3: Servisovat jak často a proč?
2: Servis je potřeba udělat jednou za rok, nebo většinou ty skutry mají 5000 km, 50 to mají po 2500 km. Tam je potřeba to celkově projít, za prvé vyměnit olej motoru v převodovce, když to má třeba 10 000, 15 000, nebo je to 10 let starý, tak zkontrolovat řemen, variátor, aby to někde neprasklo, aby prostě zákazník nezůstal stát a nejpak na otavce, což je poslední dobou hodně častý problém, že zákazníci to většinou dělají všechno sami, takže tady ty variátory na to si netroufají, takže to nekontrolují. Ale jinak si myslím, že ta základní údržba to spočívá brzdy, projít to celý, aby to prostě bylo připravené na sezonu, aby vás nic nezastavilo.
1: Vysvětlil pro vás a pro naši hobby redaktorku Ditu Vojnarovou Tomáš Bláha z Velkého Týnce u Olomouce, který skutry prodává, opravuje, ale hlavně na nich velice rád jezdí po kraji. A nás čeká za chvíli zahrádkářský kalendář a tentokrát se zaměříme na čas, kdy je nutné vysázet nové jahodníky.
4: No tak pus.

0: pohádkářský kalendář.
1: Je sice teprve 11. července, ale jedna pranostika napovídá, že se blíží čas, řekněme, maximálního léta, protože 14. července, tak to má svátek svatý Kamil, patron nemocných a zdravotníků. A to se říká, a to je pro nás důležité, že o svatém Kamilu slunce má největší sílu. A také se říká, že 20. července, tedy na svatého Eliáše, bude dopoledne léto, odpoledne podzim, a na svatého Jakuba, to bude až 25. července, bude dopoledne léto a odpoledne zima. No, tak už je to tady. Je čas pro trochu klidu a dobré nápady. Třeba, že po 3 létech je nutné vysázet nové jahodníky, protože do zimy stihnou zesílit a neohrozí je potom mrazy. No a v příštím roce už budou plodit. Sázení si usnadníte, pokud pod nově rostoucí sazenice, které ještě nezakořenili, vložíte širší kelímek se substrátem a zatížíte kamenem. Ono si to zakoření a začátkem srpna stačí odstřihnout od mateční rostliny a zasadit. A dobrý tip je, že takhle můžete sazenice získat zadarmo, třeba u kamaráda na zahrádce. No a je také čas na prořezání příliš bujných rostoucích jabloní i hrušní, pokud již ukončili růst krátkých ledorostů. Co bude v hobbymagazínu příští týden? Tak pustíme se do pěstování kanadských borůvek. A věřte, je to pěkně náročné. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v nich nekazila a nepáchla. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, tak objevíte naše webové stránky. Mimochodem, jsou velmi pěkné a je tam spousta odvysílaných reportáží i s fotografiemi. Pro mailové spojení nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz. No a telefonovat své dotazy, poznatky i nápady můžete na záznamník 221 553 790. Příjemný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými skrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý,

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku, no a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapradeda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, když jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod se dostal k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vy kupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: A pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Kasli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost, nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu mojemu prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Farník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neústupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neústupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste to byl poprvé? Nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neústupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat, tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
3: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původní majitele, osloví vás to, jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
2: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezel, tak jsem samozřejmě nejdřív zabloudil. pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili, ale myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
3: Co vás to překvapilo?
2: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech. Jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že to má, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
3: Dojalo vás něco, je třeba, že tohle jste nečekala, že byste to našel, nebo takovéhle věci?
2: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spal sám na zámku. Jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty seš ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
3: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku, jako opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
2: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
3: Na čem třeba?
2: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
3: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní, máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
2: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
3: Jo. Máte vanu i sprchu?
2: Mám vanu i sprchu.
3: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne? No.
2: Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
3: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
2: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes 2 patra, takže v těch místnosti, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
3: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
2: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah.
3: Na jídlo.
2: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojené s kuchyní, která je pod námi.
3: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
2: No divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
3: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
2: Přesně tak. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
3: Takže příští už možná s výtahem?
2: Příště už možná s výtahem.
3: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? Nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
2: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posléze kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
3: Jak se lidé staví k současnému majiteli zámku, jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo, jaký vztah máte?
2: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho neustupová.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo to třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl to nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad nimi smiloval tak, že nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byli skoro 30 roků Španělé, španělští generálové a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byli dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byli Eichelburkové.
2: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
3: Přesně tak. My je máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
2: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
3: Ano, mám.
2: Máte? Co ano. Je na něm?
3: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem s F-kem.
2: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
3: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené teďka s Neustupovem.
2: A šel jste s nějakou představou, nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
3: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
2: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
3: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
2: Jo.
1: Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století Dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krausovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
3: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelbrucku, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelbrucku, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
2: Ten rod jako takový, co tu, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby, přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
3: No a Eichelburgové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavili do dnešní podoby, no a přistavili k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
2: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
3: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice, a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý představili v tom neogotickém stylu.
2: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
3: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
2: A Eichelburgové pak odcházeli proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
3: No oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburgovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
2: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl.
3: Ano.
2: To byl asi i možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
3: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
2: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
3: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Mně přijde neuvěřitelný, že za těch, já nevím, 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo, spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken? Víte to?
3: 80.
2: Se ptáte, já nevím.
3: Myslím, je tak rychlé číslo, protože my se jako tak, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místností, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že je víc ještě.
2: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
2: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někdy něco utrhnout?
3: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
2: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
2: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
3: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
2: A jak velké to psaníčko jedno je?
3: Tak 40x20 bych tak typoval.
2: Máte poštovní schránku?
3: Ano.
2: Jak vypadá?
3: Černá.
2: Proč černá?
3: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
2: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Ve svém bytě.
2: Věšíte vy nebo paní?
3: Tak na střídačku.
2: Co je prostorově největším exponátem?
3: Asi ty kamna v tom velkém sále.
2: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
3: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
2: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
3: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět 5. ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
2: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako si potěšit, kam na zámku jdete?
3: V ní teďka sedíme.
2: Doma? A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
3: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
2: Jo.
3: Jo, jo.
2: Jste koukali, vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
3: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
2: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
3: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
2: Co tomu říkají rodiče?
3: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
2: Nedožili?
3: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
2: Tomu svítlí to, ne? Měl by radost asi.
3: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
2: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco, jít třeba do toho?
3: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to ocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
2: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradice. Já za to moc děkuju.
3: Já taky. Děkuju.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vztyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Takže stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
3: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.
3: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně rada mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
2: Co to napadlo někoho, že vám takhle k narozeninám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
3: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narozeninám, že se to asi na ten zámek hodí.
1: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
3: Což je největší prostor tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
2: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
3: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstaly.
2: To do té poslední doby, kdy tu byly ještě ty archeburkové, tak to topili tímto způsobem? No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
3: Určitě tak, oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
2: Teď si připadám, jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a odkud se to vzalo.
3: Tak my jsme teďka přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantel z Moravy, vlastně jeho celoživotní sbírání trofejí, tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech a vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
2: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
3: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
2: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
3: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal, moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel a jak když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám více jak 25 roků.
2: Kolik to má kousku?
3: V dnešní době už přes 400.
2: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
3: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají

0: dekádech těch 20. 30. let. Většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo. Má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
1: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
0: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
1: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
0: Těch koníčků je asi více, ale tady ten je asi ten největší.
2: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
1: Wow. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
0: My jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
1: Ten největší erb, ten je ten váš.
0: Ano.
1: A ten nápis v latině?
0: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
1: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
0: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
1: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr? Protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou. To je svatý Jiří?
0: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tématiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
1: Aha, jo.
0: Takže je to boj dobra se zlem.
1: To je norimberský lustr.
0: Ano, norimberský lustr, no a vlastně jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, té gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu vždy zavěšená nějaká lucerna.
2: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
0: Aby Neustupov zkvétal. A aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře. My si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost té České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře. A je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
1: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
0: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat, a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes Fortuna Adiuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzeňském kraji přibyly nové tratě cyklobusů. V Klatovech jsou k vidění vojska, která proti sobě stála před 160 lety v bitvě u Hradce Králové. Dnes bude jasno, odpoledne přechodně polojasno a teploty do 29 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. Cyklisté v Plzeňském kraji mohou přes letní víkendy využívat několik cyklobusů. Zájemce svezou například do Českého lesa na Čerchov nebo na Šumavskou Kvildu a Velký Javor. Na Tachovsku pak letos vyjeli některé cyklobusy vůbec poprvé, říká dopravní specialista organizátora dopravy v kraji společnosti Povet Martin Fencel.
2: Novinkou této sezony je mezinárodní linka Tachov do Bernau a do Tirschenreuthu a jezdí třeba okolo jízdárny Světce. Další novinkou je propojení staré Knížecí huti v Českém lese, což je místo prakticky zapomenuté na okraji české hranice, tak tam jezdí nově cyklobus Plané od vlaku přes Tachov.
0: Místo v cyklobuse si mohou lidé předem rezervovat v aplikaci Virtuální plzeňská karta. Dvoudenní akce v Klatovech připomíná 160. výročí bitvy u Hradce Králové. Největší bitvy na našem území se účastnilo přes 400 tisíc vojáků, mezi nimi i klatovští. Hlavní program se odehrává na nádvoří refektáře jezuitské koleje, říká za pořadatele Jan Jirák.
3: Ve spolupráci s kluby vojenské historie jsme připravili ukázky toho, jak vypadali rakouští vojáci, ať už jezdectvo v případě Klatov dragouni, pěchota či polní myslivci, jejich protivníci řad pruské armády a samozřejmě ostrostřelci, kteří vlastně po dobu nepřítomnosti vojáků dohlíželi na pořádek ve městě.
0: Právě ostrostřelci budou mít v 11 hodin slavnostní nástup na náměstí. Naposledy byl v Klatovech k vidění v roce 1913. Novelu stavebního zákona schválili poslanci. Má zjednodušit a urychlit povolování staveb. Například malý rodinný dům by měl povolení získat zhruba do jednoho měsíce. Sloučené řízení povede jeden úřad, který nakonec dá stavbě jedno razítko. Zákon dlouhodobě kritizuje opozice. Jde podle ní na ruku velkým developerům, navíc neprošel klasickým připomínkovým řízením, protože ho na místo vlády předložila skupina poslanců. Novelu teď k posouzení dostanou senátoři. Dnes je Světový den populace. Má upozornit na současné demografické problémy lidstva. OSN ho poprvé vyhlásila před 37 lety, přesně 2 roky poté, co světová populace dosáhla 5 miliard lidí.
4: Na Zemi teď podle odhadu žije asi 8 miliard 300 milionů lidí. Celkové počty tak dál rostou a podle OSN dosáhnou vrcholu kolem roku 2080, kdy bude mít planeta přes 10 miliard obyvatel. Mezi hlavní příčiny rychlého růstu populace patří delší průměrná délka života a větší počet lidí v reprodukčním věku. Nejvíc lidí v současnosti přibývá v chudých zemích subsaharské Afriky, kde spolu s klimatickou změnou hrozí nedostatek jídla i vody. V jiných regionech je ale naopak problém s úbytkem obyvatel a klesající porodností. Ta je velmi nízká například ve vyspělých asijských zemích. Václav Hojiný, Český rozhlas. Sport.
0: Rychlostní kanoista Martin Fuchs vyhrál v Montrealu i na 3. letošním světovém poháru závod na trati 1 km, na které je olympijským vítězem a mistrem světa i Evropy. Fotbalisté Španělska porazili 2-1 Belgii a po Francii se stali druhým semifinalistou mistrovství světa ve fotbale. Večer si o postup mezi nejlepší 4 zahraje Anglie proti Norsku. A tenista Sinner z Itálie porazil v semifinále Wimbledonu Srba Djokoviče ve 3 setech a je dál na cestě k obhajobě titulu. Světová jednička se v neděli střetne s Němcem Zverevem, který ve 3 setech porazil domácího Brita Ferryho. Počasí. Čekejte jasno, odpoledne přechodně polojasno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů a na horách 21 až 24. Povane slabý, během dne mírný severní až severovýchodní vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Klatovech počítejte po celý víkend s uzavírkou v ulici Plánická, Vídeňská a Jiráskova kvůli klatovské pouti. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Sobota 11. července, 5 hodin, 5 minut. Dobrý den, s vámi je Český rozhlas Plzeň. Já vás nejdříve pozvu do světa luxusu, který má ale silnou plzeňskou stopu. Představím vám klenotníka Aleše Bergla. Jeho šperky nosil Karel Gott, navrhoval pro Blanku Matragi a mezi jeho klienty patří i Donald Trump. Poté se ale přesuneme do drsné reality ukrajinského Donbasu. V reportáži se podíváme do města Družkivka, které leží přímo v nebezpečném pásmu smrti. Jak těžké musí být opustit rodný dům. S místními lidmi probereme, proč tam i přes neustálé útoky stále zůstávají. Začínáme s Markem Ztraceným.
6: Dobré ráno.

0: náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Dnešní rubriku věnujeme výjimečné osobnosti českého šperkařství. Aleš Bergl z Plzně patří mezi klenotníky světové úrovně. Navrhoval kolekce pro módní designérku Blanku Matraky. Jeho práce zdobila také Karla Gotta, pro kterého vyrobil například diamantové manžetové knoflíčky. Šperky Aleše Bergla vyhledávají celebrity. Korunky od něj nosili Miss USA a Miss Universe. No a jeho klientem je také prezident Spojených států amerických Donald Trump.
2: Výrobu korunky Miss Universe, kterou vlastnil Donald Trump. Myslím, že jsem byl zrovna v tu dobu v Chorvatsku na dovolené, tak jsem na balkoně udělal pár návrhů. Poslali jsme to do Ameriky a pak mi přišla odpověď, že Donald Trump si osobně vybral můj design korunky, protože mu to připadlo Manhattan, ten pohled. Takže jsme to vyrobili, trvalo nám to asi rok práce, protože jsme hledali ideální materiály na to a jsme chtěli, aby tam bylo zapojené Česko, tak jsme tam do toho dávali křišťály, diamanty. Nakonec jsem byl se požádán ještě jednou, že si Donald Trump právě vyžádal mě jako designera té korunky, kterou jsme vytvořili první, a že chce vyrobit teda ještě korunku ode mě na Miss USA. Tak jsme dělali knoflíčky pro Karla Gotta, pak jsme dělali pro Miloše Formana. Já jsem dělal k 60. zlatou desku Karlovi Gottovi, pro Bartošovu, jsme dělali dokonce, myslím, že jsme měli prstínky zástupní a už si nepamatuju, těch jmen je hodně.
3: Vaši klienti mají jasnou představu, v čem by chtěli mít uchycený drahokam, a nebo jim tu představu malujete vy?
2: Převážně to jsou lidi, kteří něco úplně jiného, než se dá běžně nakoupit na trhu. Já se s nima musím napřed popovídat, abych zjistil nějaký jejich přibližní představy, který se jim líbí, a následně pro ně vyberu nějaký design, který dál spolu rozvíjíme, pak nakupujeme spolu kameny virtuálně. Ten kámen je nejdůležitější. A samozřejmě zákazník občas má svoje nějaké připomínky k tomu, který se dají doladit, ale 90% těch zákazníků to nechává na mě, protože mi důvěřuje.
3: Když se budeme bavit o diamantech, tak jsou to nejdražší kameny. Jakým speciálním způsobem za vámi přijel nějaký kamen a jak byl veliký?
2: Kameny samozřejmě se dají převážet osobně, ale to už teďko se moc nedoporučuje. Lepší jsou samozřejmě ozbrojený nebo hlídaný společnosti. Největší kámen tak byl asi diamant v hodnotě asi 5 milionů dolarů.
3: A do čeho jste ho dával?
2: Zákazník sice chtěl ho dát do prstenu, já jsem to nedoporučil, protože ani by došlo k nějakému poškození, protože víme, že diamanty jsou velice tvrdý, ale taky jsou velice křehký, takže takové věci jsou píš investiční, ale zákazník si nechal vyrobit s menším, poměrně menším kamenem vlastně podobnou věc.
3: S kým se radíte o vizuálu šperku?
2: Většinou probírám s mojí ženou, protože ona má svůj styl a já mám svůj styl a vždycky se musíme trošku pohádat, aby z toho se zrodilo něco parádního. A
3: odkud nejdál jste měl hovor, chtěla bych šperk Bergl?
2: Posílali jsme šperky na Nový Zéland, pak Švédsko, USA.
3: Když jste vy jako řemeslník někde na nějakém večírku a nějaká dáma má před vámi prstýnek, hodnotíte ho?
2: No,
3: pro sebe?
2: No i pro sebe, já bohužel to vidím dost bledě vždycky a samozřejmě nikdy jsem jako nekompromisní a už mi bylo řečeno, že si mám občas to odpustit, ale dámy by měly víc dávat pozor, co nosí a třeba si nechat i ověřit, co to je.
3: Říkal jste pohlídat si kvalitu. Takový běžný případ je, že si někdo myslí, že má diamant. Stalo se vám to už?
2: Stalo se mi to hodněkrát. Jsem soudní znalec v oboru diamanty a šperky, takže to řeším vlastně na denní bázi.
4: A tak se v Plzni rodí šperky, které míří na světová pódia krásy i do soukromých sbírek nejvýznamnějších osobností. Pod rukama Aleše Bergla vzniká příběh precizní řemeslné práce, která proměňuje diamanty v osobní symboly výjimečnosti. Z dílny Aleše Bergla, Jiří Trnka, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň. Ukrajinci postavili městskou pevnostní obranu v Donbasu. Problémem je, že v tomto pásmu smrti stále žijí civilisté, které je potřeba odvést. Proč tam zůstávají tak dlouho, uslyšíte už za pár minut v reportáži.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno, odpoledne přechodně až polojasno, teploty 26 až 29 stupňů, na horách do 24. A foukat bude slabý, během dne mírný severní až severovýchodní vítr.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Za 8,5 minuty bude půl šesté, tady je Český rozhlas Plzeň. Asi málo kdo z nás si umí představit, jak těžké je pro staré lidi opustit domek po předcích a vydat se do neznáma. Je to realita obyvatel ukrajinského Donbasu, kde už normální život není možný. Pásmo smrti kvůli ruským dronovým útokům sahá asi 25 kilometrů za frontovou linii. Leží v něm i město Družkivka, kde stále zůstává několik tisíc obyvatel.
1: Čtyři doma zhorělo u nás. Na Nižní ulici, tam na uhlu bachnulo, i tam ještě jeden.
2: Včera, ne?
1: Da, včera. Čtyři doma.
3: Pan Viktor má asi 70 let, mi popisuje, jak včera ve vedlejší ulici po ruských útocích schořely čtyři rodinné domky. Neustálé bzučení dronů nad našimi hlavami už ani nevnímá.
1: Každý den se veselí i veselí.
2: Ой, где-то близко летит. Вот он.
1: Там вот где-то дым, это Алексеева Душковка, Константиновка туда, он туда, за бугорочку.
2: Там, где дым, там были прилеты, асси ветчи, зримне летецкие бомбы, так то е Алексеево Дружкивка. Та лежи мези Дружкивкоу а Костянтиневкоу.
1: Ты помнишь, там нам тоже
2: тут лучше.
1: Двухэтажное здание было, и в подвал прилетело.
3: Čekáme na evakuační pancéřované auto a mě to táhne do úkrytu ve sklepě. Pan Viktor ale říká, že včera do sklepa přiletěl dron nebo granát, takže ani to není bezpečné místo.
1: Dron dělal. Vidět, upravení potřeboval. Pozavčera sižu, tam kartošku počistil ve dvoře, přišel, dron upal ve dvoře.
2: Viktor včera škrábal brambory a do dvora mu spadl dron.
4: Čujte, zaraz náš mávík pohledat po dorazi. Jak si dáte sudat, když ty nestrdáli.
1: Ne, my tuto.
3: Z domku vedle nás, kde se vzal, tu se vzal, vyběhl ukrajinský voják, který ale vůbec nevypadal jako hrdina z náborových billboardů. Povídá, že čeká na svůj mavik, na malý výzvědný dron, který se má vrátit do hnízda na dobití. Tak, aby prý po něm naši ochránci nestříleli. I takové situace se tu na frontě stávají.
1: Poslouchej, to čas měsíc dva končí, čas měsíc dva končí. Tam si nevěří, co už.
3: Pan Viktor mi vysvětluje, proč v tomto pekelném místě tak dlouho zůstával. Celou dobu si myslel, že za dva měsíce už válka musí skončit. Teď má ale dojem, že Rusko chce prostě Družkivku vymazat z povrchu zemského. A proto se nakonec rozhodl odjet.
1: Mám takové ošišení, že zde vše stírají z lica země. No šo, pojechali, chlopci, dávajte, budeme švýši. Budeme evakuáci.
3: Viktora jsme v pořádku dovezli do humanitárního centra v Kramatorsku. Dál pojede ke vzdáleným příbuzným. Je pro něj těžké opustit domek po rodičích, ve kterém se narodil a vyrůstal.
1: Já se mnívajíc. 99%, že my nevěrněme se.
3: Pochybuje o tom, že se domů někdy vrátí.
1: Kuda? Što?
3: A kam se mám vrátit? Do těch ruin?
1: Vtip. V rozrušené já samé, kdy on se babachajíce.
5: Tetiana.
2: Mě Martin.
3: Paní Tetiana je taky z Družkivky. Už to tam nebylo k přežití. A to doslova říká.
5: Ježedněvna kaby, drony přilítají, город rozrušen.
6: Každý den přilétají řízené letecké bomby a drony. Město je v troskách. Dávno už nejde elektřina, voda ani plyn. Vodu z vlastního vrtu měla jen nemocnice, ale i ta teď končí. Vodu bychom museli hledat v domcích, které mají studnu. Vzala jsem si sebou jen tuhle tašku a kocoura. Našla jsem ho v roce 2022, na začátku války. Je to válečný kocour a můj miláček. Nikdy ho neopustím. Dimčik.
5: Já ho nebrošu. Dimčik, ljubimčik.
2: Dimčik.
5: Dimčik, da.
3: Tetiana zůstávala v Družkivce hlavně ze zdravotních důvodů.
5: A teď zakrývají bolnici, vše, zakrýli stacionár.
6: Teď zavřeli nemocnici, mám poškozenou páteř a docházela jsem tam ke svému lékaři. Teď už ale ani nemocnice nemá vodu a zavírá. Odjíždějí i poslední náboženské organizace, které nám pomáhaly a za chvíli skončí i poslední obchůdek. Čekala jsem, až mi bude trochu lépe, abych mohla odjet, ale měla jsem to udělat dřív, to je pravda. Došlo mi to, až když rozmlátili dům a můj byt.
5: No, když už dům roznesl, mě kvartíru, kudaž.
3: Z více než 50 tisíc předválečných obyvatel Družkivky zůstaly dnes asi 4,5 tisíce, které je potřeba evakuovat, jinak zahynou. Z Družkivky Martin Dorazín, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ještě půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Stomatologická klinika v plzeňské fakultní nemocnici nově poskytuje péči navazující na urgentní ošetření. Pracoviště dentální traumatologie nově provádí i poúrazové prohlídky. Nemocnice se tak snaží zajistit kvalitní poúrazovou péči, která je důležitá hlavně pro děti a mladistvé. V Plzni dnes čekejte změny v provozu MHD. Týkají se tramvají číslo 1, 2 a 4. Z důvodu oprav na tramvajové trati se dnes přibližně od 6:30 ráno do 7:30 večer odklánějí tramvaje z centra zastávek sady 35. Například linka 1 směr Bolevec Slovany pojede přes zastávky Jízdecká a u synagogy. Více informací je na webu plzeňských městských dopravních podniků. Zámek Bor u Tachova dnes oživí tradiční zámecké slavnosti. Je to už 22. ročník. Program se uskuteční na pódiu na zámecké louce i na nádvoří zámku. Po celý den bude také přístupný zámek, loreta i věž. Zámecké slavnosti můžete navštívit od 13 do 23 hodin. Končí 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Slavnostní zakončení v hotelu Thermal začne v 18 hodin. Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezme francouzská herečka Juliette Binoche. Policisté i letos kontrolují alkohol u vodáků. Při splouvání řek totiž vůdce plavidla ze zákona nesmí překročit limit 0,5 promile alkoholu v krvi. To platí i pro kajakáře, kormidelníky na kánoích a raftech a pro lidi na paddleboardech. Podle policistů nejde jen o pokuty, ale hlavně o bezpečnost. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla třetí na mítinku Diamantové ligy v Monaku. Vyhrála olympijská šampionka Paulinová z Dominikánské republiky před Američankou Butlerovou. A dnešní počasí bude jasno, odpoledne přechodně polojasno a nejvyšší teploty do 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 ve směru na Plzeň mezi kilometry 110 a 106 od Kladrub až po Heřmanovu huť se pracuje na silnici a vozovka je zúžena na jeden jízdní pruh. Jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Po zprávách vám dobré ráno přeje Ondřej Kapic. Je sobota 11. července. Příjemné vstávání. Posloucháte Český rozhlas Plzeň.

0: vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na řadě je monolog Miloslava Šimka s názvem Přestupek bratra Vildy.
2: Jednou, když jsem si četl ve známé stati o elektrifikaci, zhaslo u nás náhle světlo. Otec, který se domnívá, že rozumí elektřině, neboť ho kdysi požádal řidič tramvaje, aby mu nasadil kladku, se vrhl k pojistkám. U nás to není, prohlásil potom. Asi někde na křižovatce uvízla tramvaj a vyrazil do ulic. Přestože se vrátil domů s rukama rozedřenýma od nasazování kladek, světlo stále nesvítilo. Tomu nerozumím, hloubal. Asi někde jsem špatně nasadil kolečko do drážky a odešel ke zpovědi, neboť to považoval za hřích. Všichni ostatní jsme nadávali. Bratr Vilda dokonce napadl maminku a vyčítal jí, že vyhodila o železné neděli petrolejku. Tak rozsvíťte svíčky, přimlouval se dědeček. Sice to kazí oči, ale za to nespadnu už po třetí do příborníku. Jenom nechte tmu, volala slepá babička. Aspoň jsme si všichni rovni. Dobře, babičko, necháme tmu, řekl bratr a rozsvítil svíčky. Babička si libovala, jak jsme si rovni. Domácí práce se při svitu pomalu uklidňovaly. Asi za hodinu se vrátil otec. Ano, svíčky dohořívají. Nevadí, mám další, pyšnil se tatínek. Otočil jsem jich pár v kostele během zpovědi. Na celou příhodu se světlem bychom zřejmě brzy zapomněli, avšak na otci se začaly projevovat známky nervozity a byl zamyšlenější než dříve. Jeho podivínství se stupňovalo, když několikrát zhasl plyn, netekla voda, pak zase tekla, ale po schodišti a znovu zhaslo světlo. Nechápu to, nechal se slyšet otec jednoho dne při večeři. V novinách čtu, že plány se plní, dělníci pracují s nadšením, delegace opět setrvávají v delších srdečných rozhovorech a přesto nám nesvítí světlo, neteče voda a nejde plyn. Přiznávám se, pokračoval otec, že i já jsem zpočátku podlehl panikářským tendencím, proto jsem byl v poslední době tak zamyšlený. Ale pak jsem na to přišel, kde je pes zakopán. Žijeme v nové době, děti. V nové době, ale ve starém domě. V domě, který soukromý architekt podvodně projektoval, kořistnický stavitel z nekvalitního materiálu vystavěl a zazobaný domácí pán za přemrštěné ceny pronajímal. Divíte se ještě, proč zde dnes neteče voda, nesvítí světlo a nejde plyn? Otec se na nás vítězně podíval. Také maminka se nadmula pýchou. Bratr Vilda však otcem tak nadšen nebyl. Dům je přeci pěkný, odporoval, mramorem obložený, střecha dvojitá, kliky mosazné. Podívej se, chlapče, otočil se na Viléma otec. To je právě ta jejich taktika. Navrh huj a vespod fuj.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je sobota 11. července, posloucháte Český rozhlas Plzeň na hodinách 5 hodin 46,5 minuty.
1: Počasí.
0: Bude jasno, odpoledne přechodně až polojasno, teploty 26 až 29 stupňů, na horách do 24. A foukat bude slabý, během dne mírný severní až severovýchodní vítr.
1: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem

9.53 minuty. Nejen o kontrolách letních táborů budou další zprávy Českého rozhlasu Plzeň. Do 6. ještě skupina Roxette a Petr Spálený.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňští hygienici zatím zkontrolovali během léta přes 20 táborů. Přednost dávají těm novým. Dnešice na jihu Plzeňska hostí mistrovství České republiky v evropském rodeu. Prezident Petr Pavel dnes vystoupí na slovenském festivalu Pohoda. S bývalou slovenskou prezidentkou Čaputovou budou diskutovat o budoucnosti Evropy. Čekejte jasno, odpoledne přechodně polojasno a teploty do 29 stupňů. Hezké ráno přeje Štěpánka Zíková. Za první týdny letní sezóny zkontrolovali plzeňští hygienici 21 dětských táborů. Zatím potvrdili jedno pochybení s prošlými potravinami. Provozovatel za to zaplatil pokutu 10 000 korun. Za celé prázdniny plánují hygienici prověřit více než 100 táborů. Více řekne plzeňská hygienička Petra Vébrová.
2: Přednostně kontrolujeme nové tábory, které pořádá úplně nová pořádající osoba, kterou jsme dosud neznali. Další takovou prioritou je pro nás kontrola akcí, na kterých byly v loňském roce zjištěny tedy závady, a nebo vlastně tábory, které jsou pořádány na úplně nových místech v plzeňském kraji.
0: Několik dobytkářských disciplín nabídne dnešní mistrovství České republiky v rodeu v Dnešicích na jižním Plzeňsku. První soutěže začnou v 9 hodin. Co přesně diváci během domácího šampionátu v rodeu uvidí, upřesňuje jedna z organizátorek Terezie Daňková.
3: Evropské rodeo se od amerického zásadně liší. Zatímco americké rodeo je ježdění na divokých býcích a divokých koních, tak evropské rodeo je imitace faremní práce, chytání telat do lasa, oddělování telat od stáda a jejich nejrůznější formy třídění.
0: Hasiči v pátek večer snížili stupeň požárního poplachu u požáru výškové budovy ve Zlíně, a to na druhý stupeň. V noci dál prolévali ohniska plamenu a chladili stavební konstrukce. Policie prověřuje požár jako možné obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až 5leté vězení, informovala o tom krajská policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Celkovou škodu policisté zatím nevyčíslili. V Trenčíně na Slovensku dnes končí jubilejní 30. ročník festivalu Pohoda. Vedle koncertů světových hvězd letos nabídne i mimořádné setkání českého prezidenta Petra Pavla a bývalé slovenské prezidentky Zuzany Čaputové. Petr Pavel se přitom na největším slovenském hudebním festivalu představí jako vůbec první česká hlava státu ve funkci.
4: Diskuze s názvem Identita v srdci Evropy se uskuteční v rámci tradičního debatního programu Café Europa. Petr Pavel a Zuzana Čaputová budou mluvit o demokratických hodnotách, občanské společnosti, evropské identitě, ale i výzvách, kterým dnes čelí země střední Evropy. Na Pohodě už v roce 2008 vystoupil také bývalý český prezident Václav Havel. Jeho odkaz letos připomíná i monumentální 12-metrový banér nad hlavním pódiem s neonovým srdcem, tedy symbolem, který neodmyslitelně provázel Havlův podpis. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Slávie neodehrají úvodní dva domácí ligové zápasy nové sezony před prázdnými tribunami. Pražský klub může díky úpravě v řádech pozvat na stadion v Edenu děti do 12 let, které budou v doprovodu dospělých. Slavia si má odpykat druhou část disciplinárního trestu z minulého ročníku. Derby se Spartou se totiž kvůli výtržnostem fanoušků nedohrálo. A fotbalisté Španělska postoupili do semifinále mistrovství světa, když 2-1 porazili Belgii. V úterý je čeká Francie.
1: Počasí.
0: Bude jasno, odpoledne přechodně polojasno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů a na horách maximálně 24. Povane slabý, během dne mírný severní až severovýchodní vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Sponzorem pořadu je
6: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 2/195 na trase Stráž Bor na Tachovsku narazilo osobní auto do stromu, na místě jsou záchranáři, jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: 6 hodin 5 minut v další části dnešního ranního vysílání rozebereme jedno velké sportovní překvapení. Plzeňský futsalový reprezentant Tomáš Vnuk totiž mění dres a míří z Interobalu do Ústí. To ale není všechno. Velký přestup prožil i ve velkém fotbale. Po titulu v bavorské lize se vrací domů a nově si zahraje za Chrást. Tahle kombinace mě docela překvapila. A pokud i vás zajímá, co ho k tomu vedlo, poslouchejte sobotní Dobré ráno. V příštích minutách přineseme podrobnosti.
7: Dobré ráno.

6:10 Český rozhlas Plzeň, je sobota 11. července, svátek mají Olga a Helga. Olga je ruské jméno severského původu, které se vykládá jako svatá a zdravá, no a ten samý význam má i Helga. A ještě se můžeme podívat, kdo ze známých osobností má dnes narozeniny, tak třeba americká písničkářka a básnířka Susan Vega, americký kytarista skupiny Bon Jovi Richie Sambora nebo dánská tenistka Caroline Wozniacká. I vám ostatním, kteří dnes slavíte, přeji vše nejlepší a posílám vzpomínku na valašskou zpěvačku Bonnie Tyler.

0: Za necelou minutu bude 6:45.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno, odpoledne přechodně až polojasno, teploty vystoupí na 26 až 29, na horách na maximálně 24 stupňů. Foukat má slabý, během dne mírný severní až severovýchodní vítr.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
0: A nás čeká další téma. Plzeňský futsalista Tomáš Vnuk vyměnil dres Inter obalu za ten ústeckého Rapidu. Přestup ale prožil také ve velkém fotbale. Podrobnosti pro vás budu mít hned po písničce skupiny Kryštof.

0: 16:44, tady je Český rozhlas Plzeň. Český futsalový reprezentant Tomáš Vnuk přestoupil z plzeňského Interobalu do ústeckého Rapidu. Dres ale mění také ve velkém fotbale. Po titulu v pasovské krajslize přestupuje z bavorského Karpfamu do Chrástu, kde se vyzkouší 7. nejvyšší českou soutěž. S Tomášem Vnukem si o tom povídal reportér Vladislav Janouškovec.
1: V Německu jste hrál Kreisligu a vlastně oznámil, že končíte po letech v Karpfamu, kterému jste pomohl k postupu, tak co vás vedlo k tomuhle rozhodnutí?
2: Tak tam přišel nový trenér, vlastně hrající trenér, který hrál vlastně o nějakých 5 soutěží víc, což je úplně super, a chtěl prostě, jak byl zvyklý na 3x tréninky týdně, tak chtěl prostě po klukách 2x tréninky, a že musím být na každém, a to já jsem prostě nemohl splnit tady s futsalem. Navíc si přivedl svého spoluhráče, který tam měl údajně hrát za moje peníze, takže na mě už prostě peníze nezbyly. Samozřejmě měl jsem nějakých, řeknu, 20 nabídek z ostatních klubů z Německa i z Rakouska. Některý tam byl jako hrající trenér, což jako je super pro mě, ale opravdu s mojí němčinou špatnou, a tím časem se to prostě nedalo. Už jsem byl skoro domluvený s jedním týmem poblíž hranic, který mi vlastně nabídl ty samé podmínky. Sice to byla trošku nižší soutěž, ale říkal jsem si, dobře, nebudu tolik jezdit. A nakonec mě čistou náhodou v Chodišově na fotbale potkal pan Vokoun z Chrástu, se kterým jsme dali slovo o futsale, o fotbale, že viděli jsme vyhráli, že gratuluje, jsem mu říkal, že děkuju, že končím. Tak slovo dalo slovo, no, přestoupil jsem do Chrástu, že budu teď rozdávat tady radost v Chrástu s Michalem Holým, s Adamem Knoblochem, s Matějem Maurem.
1: Takže své spoluhráče z plzeňského Interobalu až tak úplně neopouštíte.
2: Některé ne, a já neopustím žádný, já budu foru ty kluky sledovat. S Dušanem Kinsnerem jsem hodně vlastně ve spojení, s Honzou Žežulkou, kterýmu jsem vlastně já z větší části domluval ten přestup do Plzně, prostě když nám chyběl golman, tak jsem se o to všechno postaral, mluvil jsem s Žežou, vlastně volal jsem vedení klubu, s trenérem jsem o tom mluvil, takže Žeža teď vděčný, že jsem přišel, že s ním jsem taky docela v kontaktu, vlastně s ostatníma klukama jsme v kontaktu, víme o sobě, budeme vědět o sobě, potkáme se na hřiště mimo něj určitě.
1: Chrástu vás čeká 7. česká liga, v Německu to byla 8. Kreisliga. Nebude to krok směrem zpátky, co se týká úrovně té soutěže?
2: Trošku se obávám, že když jsem viděl pár zápasů Chrástu, teď tím nemyslím jako Chrást, ale vlastně myslel jsem tu 6. třídu nebo z ligu, a když to bude ještě o soutěžní, tak se obávám, že to bude horší, ale samozřejmě naším cílem je postup do 5. ligy, takže teď dvakrát zase prostě po sobě chceme postoupit. Vlastně to je ta koncepce od pana Vokouna, s čím já souhlasím, prostě jsem rád co nejvíc, a myslím si, že ten kádr v Chrástu právě na tu 5. ligu je, že bohužel v té 6. lize potom podzimu na tom byli špatně a už se to honem těžko zachraňovalo. A asi vrcholem toho byl ten poslední zápas, když jsem se vlastně měl podívat do Dobřan s Mladoticem a co se tam předvedlo, když Chrást potřeboval, aby aspoň Dobřany neprohráli a 0-6 to skončilo, takže když jsem viděl, jakým stylem k tomu přistoupili, tak jsem byl vlastně trošku rád, když jsem byl mimo ten český fotbal, že tohle by se v Německu prostě nestalo. Jak to kluci odchodili, nevím, jestli co tam bylo, nebylo, nezajímá mě to, radši nechci to asi vědět, když nějaké indicie jsem tam měl, ale samozřejmě já se teď budu prostě soustředit na Chrást a dostat ho co nejvýš a co nejrychlejš.
1: Takže se chcete bavit fotbalem a nestratit trošku iluze.
2: Přesně tak.
1: Říká Tomáš Vnuk, český futsalový reprezentant a také fotbalista z Plzně, Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Pět fakult Západočeské univerzity v Plzni nabízí v červenci a srpnu poslední volné kapacity ve svých studijních programech. Druhá kola přijímacího řízení se týkají humanitních, technických i ekonomických oborů. Cílem je mimo jiné už třetí rok v řadě navýšit počty studujících na univerzitě. Jak píše univerzita na svém webu, fakulta ekonomická přijímá přihlášky do konce července a třeba fakulta filozofická až do konce srpna. Cyklisté v plzeňském kraji mohou přes letní víkendy využívat několik cyklobusů. Zájemce svezou například do Českého lesa na Čerchov nebo na Šumavskou Kvildu a Velký Javor. Místo v cyklobuse si mohou lidé předem rezervovat v aplikaci Virtuální plzeňská karta. V Klatovech dnes pokračuje Mezinárodní folklorní festival. V půl jedné začne na náměstí Míru první z dětských pořadů. Půl sedmé večer to pak bude vystoupení zahraničních souborů z Řecka a Francie. Hlavní gala koncert celého festivalu má začátek ve 20 hodin. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot o víkendu znovu vzrostou. Benzín ode dneška budou moci čerpací stanice prodávat o 16 haléřů dráž, tedy za 41 korun 86 haléřů za litr. Nafta podraží o více než 50 na 38 korun a 79 haléřů. Pohonné hmoty zdražují od minulého týdne. Na jihočeské tratě se o víkendu vrátí historické parní vlaky. Nostalgické jízdy povedou z Českých Budějovic až do Lipna nad Vltavou. České dráhy vypraví unikátní otevřený vyhlídkový vůz Dakar a pár liní lokomotivu Všudy Bilka. O nejslavnější tenisový titul se dnes utkají Karolína Mochová a Linda Nosková. Finále travnatého Grand Slamu začne v 17 hodin. A dnešní počasí bude jasno, odpoledne přechodně polojasno a nejvyšší teploty do 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Osobní auto narazilo do stromu na silnici 2/195 na trase Stráž-Bor na Tachovsku. Na místě jsou složky IZS, jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy pro vás měla Štěpán Kazíková, 2,5 minuty po půl sedmé vám příjemné vstávání do soboty 11. července přeje Ondřej Kapic. V anketě Ahoj Rádio jsme tentokrát mezi dětmi hledali odpověď na to, zda je na dovolenou lepší zůstat doma v Čechách nebo raději vyrazit k moři. Výsledek nabídneme po Petru Naďovi a kapele Jelen s Míšou Tučnou.

0: Je lepší jet na dovolenou v Čechách nebo k moři?
1: Je lepší jet k moři, protože tam v cizině třeba uvidíš jiný věci než u nás v České republice.
2: Je dobrý jet k moři i v Čechách. Oboje je fajn.
3: Je lepší jet na dovolenou k moři, protože je to lepší.
4: Lepší je jet k moři, protože tam je jiných věcích než tady v Čechách.
5: Je lepší jít k moři, protože třeba v České republice už všechno znáš.
6: Ahoj, rádio!
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Od rukovních tónů ve Vejprnicích až po velkolepou ohňovou show na zámku v Boru. Plzeňský kraj dnes nabízí zážitky pro milovníky klasické hudby, historie i letního kina pod hvězdami. Na podrobné pozvánky si v dnešním Dobrém ránu uděláme čas ještě do 7. hodiny. Teď bylo 6:45.
1: Počasí.
0: Bude jasno, odpoledne přechodně až polojasno, teploty 26 až 29 stupňů, na horách naměří maximálně 24. Foukat má slabý, během dne mírný severní až severovýchodní vítr.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: V kostele svatého Vojtěcha ve Vejprnicích začne od 18 hodin další koncert v rámci festivalu Procházky uměním. Na státním hradu a zámku Horšovský Týn se konají prohlídky hradních sklepení. Od 11 do 16 hodin si můžete bez průvodce prohlédnout spleť podzemních uliček a hradních sklepů. Letní kino Domažlice láká na americký film Supergirl. Promítat začne ve 21.30. Na hradě Velhartice v bývalém hradním pivovaru se uskuteční akce s názvem Noc na Karlštejně, jak to bylo doopravdy. Návštěvníky čeká populárně naučená přednáška, dobová módní přehlídka, zazní autentická středověká hudba. Akce startuje od 17 hodin. V kostele Všech svatých v Horšově na Domažlicku vás od 15 hodin čeká komentovaná prohlídka. V areálu zámku Bor zvou na zámecké historické slavnosti. Program je připraven od 13 do 23 hodin a nabídne například dobovou hudbu a ohňovou show. V Klatovech pokračuje Klatovská pouť a Mezinárodní folklorní festival Klatovy 2026. Například na náměstí Míru je od 9 do 19 hodin staročeský jarmark a od 8 večer se tam také uskuteční festivalový gala program Klatovy 2026, na kterém vystoupí všechny zúčastněné soubory. Z tipu je to vše, hezkou sobotu.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda. S provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel. To víš,

0: blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeňské městské dopravní podniky hledají návrháře nových uniform. V Českém lese na Tachovsku začíná víkendový festival Pavlův studenec ožívá. Ministerstvo školství plánuje prodloužit povinné předškolní vzdělávání. Bude jasno odpoledne přechodně až polojasno a teploty do 29 stupňů. Dobré ráno přeje Štěpánka Zíková. Řidiči a další zaměstnanci plzeňských městských dopravních podniků budou mít nové uniformy. Městská společnost aktuálně hledá vhodný návrh. Zájemci se mohou hlásit do 30. září, pokračuje mluvčí PMDP Markéta Mitas-Maky.
3: Nové oblečení je určeno pro řidiče a řidičky MHD, dispečery a dispečerky i pracovníky a pracovnice zákaznických center, tedy pro ty, kteří jsou s cestujícími v každodenním kontaktu. Do soutěže se může přihlásit každý, kdo má vkus, dobré nápady a je kreativní. Zároveň chceme dát příležitost i mladé generaci návrhářů, aby přinesla nový pohled na design profesních oděvů.
2: Víkendový festival Pavlův studenec ožívá. Dnes začíná v Českém lese na Tachovsku. Akci pořádá Česko-bavorský spolek přátelství a spolupráce. Festival připomíná obec zaniklou po druhé světové válce, kdy na našem území probíhaly rozsáhlé odsuny Němců. Historii Pavlova studence připomene předseda Česko-bavorského spolku Matouš Horáček.
4: Významná byla hlavně tím, že tam žilo zhruba 14 obyvatel předtím, než zanikla, takže se jedná vlastně o největší zaniklou obec na Tachovsku. Pak to byla taky obec přímo na hraničním hřebení, rozkládala se zhruba na 6 kilometrech podél hranice s Německem a v neposlední řadě byla vyhlášená pro svoje hostince a zábavy. Lidi tam chodili za zábavu vlastně ze širokého okolí.
2: Děti by mohly strávit v mateřské škole povinně o rok déle. Ministerstvo školství plánuje prodloužit povinné předškolní vzdělávání ze současného jednoho roku na dva. Detaily změny chce představit v září. Čím dříve podle úřadu děti dostanou podporu a začnou se připravovat na školu, tím vyšší mají šance je dobře zvládnout. Dva roky v předškolním vzdělávání mohou podle Asociace předškolní výchovy usnadnit dětem přechod do první třídy, říká předsedkyně jejího výboru Hana Splavcová.
5: V České republice sice máme zavedené povinné předškolní vzdělávání pro pětileté děti, ale i tak se nedaří některé děti aktivně do předškolního vzdělávání zapojovat a pro některé děti ten jeden rok není mnoho.
2: Počet obětí ničivého venezuelského zemětřesení z konce června přesáhl 4100, zraněných je přes 16 000. S novými informacemi přišel předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodriguez na síti Telegram. Počet pohřešovaných se podle odhadů pohybuje mezi 10 a 50 tisíci, přesná čísla ale neznáme. V zasažených oblastech stále pátrají záchranáři, šance, že ještě najdou někoho živého, je ale minimální. Sport. Španělé porazili 2-1 Belgii a na mistrovství světa ve fotbale postoupili do semifinále. V něm se na turnaji v Severní Americe a Mexiku utkají v úterý proti Francii. Ve Wimbledonu se uskuteční první české finále v historii. Na londýnské trávě se o premiérový grandslamový titul utkají tenistky Linda Nosková a o příčku níže nasazená Karolína Muchová. Duel začne v 17 hodin. Fotbalisté Hradce Králové v přípravném utkání před novou sezonou porazili dánský Nordsjælland 3-0. Zlín po obratu porazil Banskou Bystrici 2-1. Viktoria Plzeň podlehla švýcarskému týmu Young Boys Bern 3-5 a Artis Brno remizoval s rakouským Auštetenem 2-2.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno, odpoledne přechodně polojasno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů a na horách maximálně 24. Povane slabý, během dne mírný severní až severovýchodní vítr. Rozpylové podmínky budou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na silnici 2/195 na trase Stráž Bor na Tachovsku narazilo osobní auto do stromu. Nehoda se vyšetřuje, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Sedm hodin téměř, pět minut, hezké ráno s Českým rozhlasem Plzeň. Už za pár minut s Petrem Jungmanem otevřeme dnešní kalendárium, abychom zjistili, jaké události se vážou k dnešnímu datu. A pak se podíváme na Plzeňskou lékařskou fakultu. Do jejího biomedicínského centra se sjelo přes 35 budoucích lékařů z celé Evropy na letní školu experimentální chirurgie. Svou praxi získávají na sálech, které fungují jako klasické nemocnice. Rozdíl je v pacientech. Vše povíme po čtvrt na osm.
0: Dobré ráno

si zdali lekko bliž. Jo, jo, karton albo vrek a taký porcelán. Som modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Sobota, 11. července, svátek slaví dámy nosící jména Olga a Helga. Obě jsou severského původu a znamenají svatá. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. V roce 1346 se v Renzu na levém břehu Rýna konal památný sjezd kurfiřtů. Na něm byl před 680 lety otec vlasti Karel IV. Zvolen římským králem. Winston Churchill už rok po válce předpověděl vznik železné opony. Dal jí i jméno. Jeho slova došla naplnění před 75 lety v roce 1951, kdy Národní shromáždění přijalo zákon o ochraně státních hranic. Vznikla ozbrojená pohraniční stráž s právem použít zbraň.
3: Byli povolávaní predovšetkým uvědomělí robotníci a družstevní roli.
2: Československá hranice o délce skoro 3,5 tisíc kilometrů se stala neprodyšnou pevností. A to zejména na západoněmeckém a rakouském pomezí.
3: Při organizovaní ochrany štátních hranic a výchove pohraničníků se využívaly sovětské zkušenosti.
2: Jeden z mála kostelů vybudovaných v dobách totalitních byl otevřen v roce 1971, to je 55 let. V Senetářově v okrese Blansko byl ten den otevřen architektonicky unikátní kostel svatého Josefa ve tvaru lodi. První bohoslužby se zúčastnilo asi 15 000 věřících z celé země. Vesmírná loď společnosti Virgin Galactic se zakladatelem firmy Richardem Bransonem na palubě před 5 lety úspěšně absolvovala první zkušební let s posádkou na hranici vesmíru.
4: Welcome to space.
5: To the next generation of dreamers.
2: Před 170 lety zemřel v Plzni dramatik, spisovatel, režisér a herec Josef Kajetán Till. Já přeju hezkou sobotu.
6: Český rozhlas Plzeň, rád.

0: Do biomedicínského centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni se sjelo přes 35 budoucích lékařů z Evropy, aby tu během pár dní získali unikátní chirurgickou praxi jako v klasické nemocnici. Vydáme se za nimi hned po krátkém povídání o počasí.
1: Počasí.
0: Téměř 4 minuty po čtvrt na 8. Vítám po telefonu meteorologa Josefa Cinka. Dobré ráno.
2: Hezké dobré ráno.
0: Jak jsme na tom s teplotami teď po ránu?
2: Tak ty se pohybují v poměrně širokém rozpětí od 11 stupňů, které máme například v Tachově, až po 16 stupňů, které máme třeba v Domažlicích a Dobřanech. No a vůbec nejtepleji je vlivem teplotní inverze na hřebenech Šumavy. Šumavský Špičák má v těchto chvílích dokonce 17 stupňů Celsia.
0: No a jak to půjde s teplotami v průběhu dne dál?
2: Tak ty vystoupají na letních 26 až 29 stupňů na Plzeňsku, tam bychom se mohli dočkat i tropické třicítky, no a na horách v 1000 metrech tam naměříme odpolední maxima kolem 23. No a jinak máme před sebou pěkný letní den, počasí u nás ovlivňuje oblast vysokého tlaku vzduchu, provázet nás bude vlivem toho opět slunečné počasí s jasnou nebo skoro jasnou oblohou na horách a ve východní polovině Plzeňského kraje tam může být vlivem takové takového vývoje spíše nevýrazné kupovité oblačnosti, odpoledne přechodně až polojasno. No a vítr ten dnes povane slabý, odpoledne pak až mírný, severní až severovýchodní, rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Je nám to úplně jasné. Děkuji za předpověď, tolik meteorolog Josef Cink. Přeji pěknou sobotu a naslyšenou.
2: Díky, hezký den, naslyšenou.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skuter, tedy na co si dát přitom pozor.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 7:24, tady je Český rozhlas Plzeň. V biomedicínském centru Lékařské fakulty Univerzity v Plzni je i teď o prázdninách živo. Na několika chirurgických sálech si tu v rámci letního tábora experimentální chirurgie zkouší budoucí chirurgové z celé Evropy nové postupy a získávají tak cenou praxi během pár dní. A to na prasatech.
1: Jsou to experimentální sály, jak děláme práce.
2: Profesor Václav Fliška z biomedicínského centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni.
3: Tohle je velmi pokročilý kurz a je skutečně určen pro výběrové studenty z celého světa.
1: Nice.
4: Good to be.
2: Několik paralelních operačních sálů najednou.
5: Studenti spolupracují vlastně s panem doktorem na takových výkonech na slezině.
2: Lékař Jan Brůha.
5: Já vlastně se tady s dvouma studentama učím, nebo učím je, jak se správně šije střevní spojka.
6: Právě odstranili ledvinu.
2: Studenti si v rámci letního tábora odoperují 40 hodin.
3: Zhruba 40 hodin na zvířeti, na tom živém modelu je to 24 hodin.
2: Studentka 5. ročníku Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, Eliška Zengerová. Vy jste tady v roli asistenta, těch je tady nějakých 40 a všichni se věnují těm letos 35 studentům.
7: Snažíme se jim zprostředkovat co nejautentičtější zkušenost, nejbližší vlastně lidskému tělu, takže stejně jako člověk v prase prostě vyžaduje anestezii co nejblíž opravdu operace.
3: My máme letos 13. ročník a letos máme 35 studentů, 9 z nich jsou čeští studenti. A čeští studenti to mají zadarmo, poněvadž se nám každý rok daří se na dostatek sponzorů, kteří nám pomohou.
1: Ty se berou z mladotic, šeštické strakaté. Ty se používají tam, kde potřebujeme mít dlouhodobý sledování, aby nám tu prostě nevyrostlo metrákový nebo ještě větší prase. My na nich zkoumáme 3měsíční experiment s takovým jako inteligentním materiálem pro střevo.
2: Inge Hermanová ze Švýcarské univerzity.
8: So we have this collaboration with
9: S experimentálním centrem Lékařské fakulty spolupracujeme proto, že tu máme možnost vytvářet preklinické zvířecí modely, na kterých zkoušíme přípravky vyvíjené v univerzitní laboratoři v Curychu. Tady potvrzujeme jejich hypotézy tak, aby mohli jít dál do dalších kroků v biomedicínském výzkumu.
2: Dodává Inge Hermanová z biomedicínského centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni z letního chirurgického tábora Pavel Hala, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Za první týdny letní sezóny zkontrolovali plzeňští hygienici 21 dětských táborů. Zatím potvrdili jedno pochybení s prošlými potravinami. Provozovatel za to zaplatil pokutu 10 000 korun. Za celé prázdniny plánují hygienici prověřit více než 100 táborů. V nemocnici v Rokycanech začala modernizace pravého křídla polikliniky. Technici demontují zastaralé příčky a převlékací kabinky a odstraní i obklady. Prostory polikliniky mají získat nový moderní design i rozvody IT technologií. Několik dobytkářských disciplín nabídne dnešní mistrovství České republiky v rodeu v Dnešicích na jižním Plzeňsku. První soutěže začnou v 9 hodin. Soutěž v dobytkářských disciplínách se v České republice koná od roku 1993. Božím daru bude dnes a zítra cyklohlídka týmu silniční bezpečnosti. Jde o akci v rámci projektu Na kole jen s přilbou, která má cyklistům připomínat základní pravidla a zásady bezpečnosti. Hlídka bude mít své stánky na Ježíškově cestě dnes a zítra od 10 do 17 hodin. Řetězci Lidl unikla osobní data některých zákazníků internetového obchodu. Hackři se přes poskytovatele IT služeb dostali ke jménům klientů, telefonním číslům a e-mailovým adresám. Hesel doručovacích adres a platebních údajů by se únik týkat neměl. Zasaženým zákazníkům zaslal Lidl varování, obrátil se také na Úřad pro ochranu osobních údajů. V Trenčíně na Slovensku dnes končí jubilejní 30. ročník festivalu Pohoda. Vedle koncertů světových hvězd letos nabídne i mimořádné setkání českého prezidenta Petra Pavla a bývalé slovenské prezidentky Zuzany Čaputové. Fotbalisté Španělska prošli na mistrovství světa do semifinále. V Los Angeles porazili Belgii 2-1 a v dalším kole playoff je čeká Francie. A dnešní počasí bude jasno, odpoledne přechodně polojasno a nejvyšší teploty do 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se vyšetřuje na silnici 195 u Boru na Tachovsku. Osobní auto tam narazilo do stromu. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy a Štěpánka Zíková, Ondřej Kapic přeje 2,5 minuty po půl osmé. Dobré ráno. Napadá vás, jaký je původ názvu obce Nezvěstice? Ještě chvíli o tom přemýšlejte a za pár okamžiků vám pár zajímavých teorií představíme.

0: Cestopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
1: Existují dvě pověsti. Jedna vypráví o třech sličných nevěstách, za kterými přicházeli nápadníci do zdejší tvrze a místo nazvali Nevěstice, později Nezvěstice. Druhá zas vypráví o třech dětech, které si hrály pod tvrzí na louce u řeky a zmizely, zůstaly nezvěstné a odtud Nezvěstice. Ale vědecký výzkum uvádí, že je obec pojmenována po zakladatelovi Nezvestovi. Tak teď si můžeme vybrat, co je skutečné.
2: První písemnou zmínku o obci Nezvěstice najdeme už ve 14. století.
1: Naše obec patří mezi nejstarší v okrese a nejstarší dobová zmínka hovoří o roce 1352. Obec vznikla na soutoku řeky Úslavy a Olešenského potoka a Bradavy pod výběžkem Lesnatých brd. V prvním díle obecní kroniky je zaznamenána informace o archeologických nálezech kolem Nezvěstic, zejména pak na Vartě, které pocházely z doby bronzové. Další významnou součástí naší obce je Olešná, která vznikla jako osada a později byla připojena k obci Nezvěstice.
2: Velmi významnou pamětihodností v obci Nezvěstice je kostel všech svatých.
1: Vypíná se nad naší obcí přes 600 let, má typickou kostelní věž z doby gotické, vchod je zdobený krásným lomeným obloukem a zachovaly se i klenby nad okny. Nejstarší a nejcennější freska zobrazuje svatého Krištofa a je ozdobou Nezvěstického kostela dodnes. Náš kostel se může pyšnit i varhany, které byly pořízený v roce 1853 a dodnes slouží.
2: Mezi místní významné památky patří i bývalá tvrz, které se říká Pod zámečkem.
1: Pochází ze samých počátků vzniku Nezvěstic. Žilo zde místní panstvo tehdejší doby a dochovaly se však už jen kamenné základy. V pamětech o obci je zmíněno, že posledními majiteli tohoto panství byli Valdštejnové, kteří zde hospodařili až do roku 1924. Dnes je tvrz považována za historickou památku a je zde umístěna pamětní deska.
2: Aktivním turistům, kteří v letní sezóně hledají v Nezvěsticích nějaké pohybové aktivity, by mohlo přijít vhod místní koupaliště s malým i velkým bazénem. Impulzů k pohybu je tady ale více.
1: Přes naši obec vede cyklotrasa Plzeň-Brdy. Na jejíž trase je k vidění kostel všech svatých, kamenný křížek.
2: Přibližuje zajímavé místní turistické cíle kronikářka obce Nezvěstice Martina Moulisová. Anděla Blašková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Je minuta po 7:45.
1: Počasí.
0: Dnešek bude slunečný, má být jasno, odpoledne přechodně až polojasno, teploty 26 až 29, na horách do 24 stupňů. A foukat má jen slabý, během dne mírný, severní až severovýchodní vítr.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Felix Holcman a František Budín mají pro vás zajímavý kvíz.
2: Když si myslíte, že to nic není, tak si to tady ovšem také můžete laskavě zkusit sám.
3: Co tady laskavě zkusit sám?
2: No já budu dělat s obecenstvem jednu soutěž, kvíz. Můžete se soutěže zúčastnit a můžete vyhrát nějakou vkusnou cenu.
3: Jo.
2: No ovšem.
3: A to by mohl něco vyhrát?
2: No říkám, že ano.
3: Jo.
2: No.
3: Tak to jo, to bych se
2: no, tak pojďte sem tomu mikrofonu.
3: Jo, aha, jsem.
2: Já vám dám příležitost, abyste viděl, že to není tak jednoduchá věc, jak
3: ano,
2: se domnívá.
3: A to bych mohl něco vyhrát, říkáte?
2: Říkám, že ano, protože právě teď tady bude totiž kviz.
3: Aha, no tak to jo, to je, kdo tady bude?
2: Co kdo? Kviz, neznáte kviz?
3: No kviz je jasná, ano, takový malý blonďák, to je.
2: Ale ne, kviz je zkrátka hádankové soutěže.
3: Jo, tohle, aha, no. Já už vím.
2: Podívejte se, soutěžící dostane otázku, na už kterou vím. Se snaží, co nejpřesněji odpovědět.
3: No jo,
2: to... A kdo má nejvíce správných odpovědí, tak podle ohodnocení dostane.
3: Může vyhrát, tak to já dovedu, no jistě, to by se zvíte.
2: Tak já vás ovšem nejdříve seznámím s otázkami, bude jich 6. 3 otázky budou z oboru. A se dotáčíte pořád.
3: Ne, já jen koukám, jsou ty ceny, víte?
2: Ale to přinese pořadatel na
3: jo,
2: konec soutěže.
3: Tak no. Jo, ano.
2: Tak začněte vy, dejte mi nějakou otázku, já se pokusím ji správně zodpovědět.
3: Ano, ano, takže já se vlastně něco zeptám, že jo? A
2: ano.
3: Hned můžu něco vyhrát, ano.
2: No ne, počkejte, až vy budete odpovídat, pak můžete vyhrát.
3: Jo, takhle, ano. Takže se něco zeptám, cokoliv.
2: No to je jedno, co chcete znát, nebo co chcete vědět, tak se můžete zeptat.
3: Nebo co mě zajímá, nebo tak, ano. Tak mě třeba řekněte, to by mě zajímalo, kdo mě včera vypil ten rum ve špajzce.
2: Podívejte se, pane, to já přece nemohu vědět.
3: Jste říkal, že se můžu ptát cokoliv.
2: No ale cokoliv ten soutěžící může znát. Podívejte se, abyste přibližně pochopil,
3: no.
2: O jaké jde soutěžní otázky. Tak nejdříve já se budu ptát vás.
3: No tak se něco zeptejte, no teda.
2: Tak řekněte mi například, kde je Zanzibar.
3: Zanzibar? No.
2: Ano.
3: Ano. Tak Zanzibar tedy... A to jako přesně, že jo?
2: Přesně,
3: kde je Zanzibar.
2: Přesně.
3: Tak Zanzibar přesně, já nevím, já tady tak ty putiky neznám, takže nevím přesně, kde to tady...
2: Dívejte se, pane, Zanzibar není žádná putika, ale ostrov u Dar es Salaamu.
3: Ano, u jakýho salámu?
2: Dar es Salaamu, to je město v Africe.
3: Jo, v Africe, ano. No jak já můžu vědět, že Zanzibar je u nějakého města ze Salaamu, když jsem tam v životě nebyl.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Odhodit majlant za neúčinný preparát? Zahájit rádoby zázračnou léčbu, která je úplně k ničemu? To se vám s námi nestane. Nejnovější a hlavně ověřené poznatky z oblasti medicíny s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. hodině. Svoje náměty nám pište na adresu zdraví@pl.rozhlas.cz. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadla i večerní program pod hvězdami na památkách v Plzeňském kraji. Hlavním centrem je zámek Horšovský Týn, který vás přenese do světa japonské kultury. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Dentální traumatologie v plzeňské fakultní nemocnici nově provádí i poúrazové prohlídky. Zámek v Boru u Tachova dnes oživí tradiční zámecké slavnosti. Policisté i letos vyrážejí na kontroly alkoholu u vodáků. Bude jasno, odpoledne přechodně polojasno a teploty do 29 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. Stomatologická klinika v plzeňské fakultní nemocnici nově poskytuje péči navazující na urgentní ošetření. Pracoviště dentální traumatologie nově provádí i poúrazové prohlídky. Nemocnice se tak snaží zajistit kvalitní poúrazovou péči, která je důležitá hlavně pro děti a mladistvé, říká mluvčí plzeňské fakultní nemocnice Gabriela Levorová.
3: Rozšíření péče přinese lepší dostupnost specializované léčby, zejména u složitých případů, kde o výsledku rozhoduje zkušenost týmu, správný postup a rychlost navazující péče.
2: Šermířské souboje, hudbu, tanec a divadlo dnes nabídnou tradiční zámecké slavnosti v Boru u Tachova. Program 22. ročníku se bude odehrávat na pódiu na zámecké louce, na nádvoří zámku a také na labutím rybníku, kde popluje pirátský člun a naverbuje novou posádku. Součástí jsou také ukázky řemesel a dobové tržiště, říká kastelánka Galina Kortanová.
4: Kromě samotných slavností mohou návštěvníci také vidět expozice zámku, vystoupat na vyhlídkovou věž nebo objevit krásu Borské Lorety. Vrcholem celého dne bude večerní program, který zakončí velkolepá ohňová show skupiny Tetris.
2: Zámecké slavnosti v Boru u Tachova je možné navštívit dnes od 13 do 23 hodin a vstupné je zdarma. I letos v létě policisté kontrolují vodáky na českých řekách kvůli alkoholu. Podle zákona o vnitrozemské plavbě z roku 2023 platí pro vůdce rekreačních plavidel na vybraných úsecích řek, tedy například kormidelníka na kánoji, limit 0,5 promile alkoholu v krvi. Za naměření vyššího množství mohou policisté uložit pokutu až 100 000 korun nebo zakázat další plavbu. Tajfun Bávý dorazil k pobřeží Tchajvanu a jihovýchodní Číny. Podle meteorologů je to nejsilnější bouře za posledních 10 let. Široká je asi 1000 kilometrů. Úřady zavřely školy. Na některých místech je úplně přerušena námořní i letecká doprava. Region se přitom stále potýká s následky předchozího tajfunu Majsak.
5: Lidé ze svých zatopených domů s hrůzou natáčejí kalnou řeku plnou smrtelně jedovatých kober, které jim odřízly cestu do bezpečí. Ve městě Hengchou vyplavila voda stovky nebezpečných plazů s farem, kde jsou zvířata chována na maso i pro farmaceutické účely. Úřady už evidují několik smrtelných uštknutí. Ve městě Kuejkang pracovníci zoologické zahrady odmítli evakuovat ohrožená zvířata a zamkli je v klecích. O několik hodin později se utopily stovky zvířat, včetně lvů, zeber nebo poníků. Těžce zranění jsou medvědi a vlci. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas. Sport.
2: O nejslavnější tenisový titul se od 17 hodin utkají Karolína Muchová a Linda Nosková. K finálovému duelu Wimbledonu tak nastoupí spoluhráčky z předloňských olympijských her v Paříži, které se velmi dobře znají. Pokračuje Karolína Muchová.
6: Tak tenisově samozřejmě, ale vídáme se prostě každý skoro týden, každý druhý týden na těch turnajích. Domluváme se tréninky, protože je to fajn. Linda je takový pohodář, já taky. Myslím, že jsme se nejvíc asi zblížili při té olympiádě. Máme hezký vztah.
2: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál v Montrealu i na 3. letošním světovém poháru závod na kilometrové trati. Český reprezentant v Kanadě dojel pro 23. pohárové vítězství v kariéře.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno, odpoledne přechodně polojasno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů a na horách 21 až 24. Povane slabý, během dne mírný severní až severovýchodní vítr. Biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
7: Sponzorem pořadu je
8: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Osobní auto narazilo do stromu na silnici 2/195 u Boru na Tachovsku. Nehoda se vyšetřuje, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Posloucháte sobotní Dobré ráno s datem 11. července. V rubrice Co v učebnicích nebylo, nahlédneme za několik minut do tajů oběžených výtahů. Martin Písařík vám za chvíli prozradí, proč se jim vlastně říká paternoster. Já v nich jezdím rád, je to pokaždé malý, no někdy i docela velký adrenalin. Pak vás pozvu na letní výlet do Tachova. Tamní hradby patří k nejzachovalejším u nás a město v nich nově zpřístupnilo dvě opravené středověké věže. Máte se na co těšit.
9: Dobré ráno a Ondřej Kapic. Pojď.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku je přes 50 oběžných výtahů? Z dnešního pohledu jsou takzvané páternostery už spíš technickou kuriozitou. Zhruba před 100 lety ovšem byly mezi staviteli velmi oblíbené. K jejich obsluze totiž není potřeba žádná složitá elektronika. Kabiny zavěšené nad sebou pozvolným tempem na jedné straně stoupají a na druhé klesají. K pohybu tohoto řetězce postačí pohon hlavního kola, které celý mechanismus rozpohybovává. Kvůli bezpečnosti se musí v nejvyšším i v nejnižším patře vystoupit. Ovšem, pokud byste v kabině přeci jen zůstali, nemusíte se bát, že byste se otočili hlavou dolů. Kabina jen trncavě poskočí a druhou částí šachty pokračuje opačným směrem. Nejvíc oběžných výtahů najdeme v Praze, zejména v úřadech. Dodnes funkční jezdí na mnoha ministerstvech, v bankách, fakultách nebo na magistrátu. Podobně je tomu i v krajských městech. Nejdelší 16-patrový páternoster mají dva krajské úřady v Liberci a ve Zlíně. A víte, proč se oběžnému výtahu vlastně říká páternoster? Protože připomíná kuličky na růženci, a tedy i nejběžnější modlitbu Otče náš, latinsky páternoster.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je sobota 11. července na hodinách 8 hodin 16 minut. Posloucháte Český rozhlas Plzeň.
1: Počasí.
0: Bude jasno, odpoledne přechodně až polojasno, teploty dnes 26 až 29, na horách 21 až 24 stupně, foukat bude slabý, během dne mírný severní až severovýchodní vítr. Jaké počasí bude panovat zítra, tak o tom si popovídám okolo 8:45 s meteorologem Josefem Cinkem.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Na novinku láká letos turisty Tachov. Po nutných úpravách město zpřístupnilo dvě věže, které jsou součástí velmi zachovalého městského středověkého opevnění. A právě do tachovských věží vás vezmeme už po písničce.

0: Český rozhlas Plzeň, 8 hodin 20 minut. Tachov dál rozšiřuje nabídku pro turisty. Nejen, že si můžou prohlédnout zachráněnou druhou největší jízdárnu ve střední Evropě, ale i opravený zámek nebo kompletně rekonstruované náměstí. Letos v létě přichází západočeské příhraniční město s další novinkou, upozorňuje turisty na jedny z nejzachovalejších středověkých hradeb u nás, jejichž součástí je dodnes více než 20 věží. Dvě z nich jsou opravené a letos v létě také volně přístupné.
1: Po dřevěném schodišti stoupám do jedné ze zpřístupněných věží. Turistou teď jsem tady já. Průvodkyní mi teď bude tady místní obyvatelka Jitka, která jsem také vystoupala.
2: Byla jsem tu několikrát a je to moc hezký, jako líbí se mi to.
1: Věž má střechu, jsou tady takové vyhlídkové terásky, ochozy. Je to třeba místo, kam byste vzala návštěvu?
2: No určitě, protože to je zajímavý. Je tady krásný výhled.
1: Ještě byste jim vyprávěla o historii takové.
2: Ano, tak řekla bych jim, kdo založil město, že jo, to byl Přemysl Otakar II. Ty hradby vlastně jsou vlastně jakoby v podobě za vlády Lucemburku, no a že Tachov vyplenili husiti v roce 1427.
1: Když se tak podíváme do dále.
2: Tak je vidět nádherně věž kostela a jinak je tady vidět zámek, že jo, po pravé straně, který je taky nádherně opravený.
1: A tamhle je rozhledna.
2: Ano, tamhle je Tachovská rozhledna a tam vedle kousek od toho takový to bílý, jak vyčuhuje z těch, tak to je husický památník.
1: Teď rychle dolů, projdu tady takovým tunelem vydlážděným, mrknu do střílny, která je tady ve zdi, a teď do druhé zpřístupněné věže, zase po dřevěných schodech. Já jsem pořád turista, ale mám jiného průvodce, Teodor, který tady v Tachově pracuje. Vy jste si sem přišel teďko odpočnout, je to tak?
3: Já si sem chodím rád odpočívat, protože mám tohle místo rád. Já hodně mám rád památky a na tom doslova jako ujíždím. Mě historie baví a samozřejmě na hradby chodím docela pravidelně a často.
1: Teď už jsem dole, seběhl jsem ze zhruba 11 až 14 metrů vysokých věží. Proběhl jsem loni opravené Tachovské náměstí. Turistu jsem teda žádného ve všední den tady nepotkal, ale jdu na zámek, tady určitě budou. Jsou tady, a co jich tu je? Celý autobus, dobrý den. Vy jste turistka, pravá turistka. A jak se vám líbí v Tachově?
4: Moc, jo? Je to tady krásný a jsou tady skvělí lidi.
1: Odkud jste?
4: Z Prahy.
1: Víte, že jsou tady nově letos zpřístupněné dvě věže, které jsou součástí toho unikátního opevnění těch hradeb?
4: Ne, to nám zatím nikdo neříkal.
1: No tak vám to říkám
4: ale
1: já.
4: Ale třeba až přijedeme příště.
1: Průvodkyní a kastelánkou na zámku je tady Petra Tíkalová a také jste tachovskou radní za sdružení Za lepší Tachov. Nově zvete turisty i do věží.
5: Hradební věže a vůbec hradby jako takové jsou pro mě opravdu takový velký symbol Tachova. My jsme hradební věže zpřístupňovali v minulých letech vždycky jenom při dnech evropského dědictví, to znamená jednou do roka a bylo nám to hrozně líto. A letos jsme teda konečně rozhodli, že je necháme zpřístupněné celou letní turistickou sezónu.
1: Dvě hradební věže jsou volně přístupné každý den, a to vždy od 10 do 17 hodin. Z Tachova Lukáš Milota, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Tachovsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Marek Eben uvádí slavnostní zakončení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 2026. ČT2. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Pro Francii a pro královnu se budou být Tři mušketýři ve slavné filmové adaptaci proslulého románu. A ČT Art uvádí lirickou hudební pohádku Antonína Dvořáka na libreto Jaroslava Kvapila, Rusalka ze skaly. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Řidiči a další zaměstnanci plzeňských městských dopravních podniků budou mít nové uniformy. Městská společnost teď hledá vhodný návrh. Zájemci se mohou hlásit do 30. září. V Klatovech si připomínají 160. výročí bitvy u Hradce Králové. Největší bitvy na našem území se účastnilo přes 400 tisíc vojáků, mezi nimi i klatovští. Hlavní program se odehrává na nádvoří refektáře jezuitské koleje. Právě ostrostřelci budou mít v 11 hodin slavnostní nástup na náměstí. Naposledy byl v Klatovech k vidění v roce 1913. Recyklační centrum v Blovicích na jižním Plzeňsku je znovu otevřené. Lidé tam mohou svážet stavební odpad. Město s centrem minulý rok spolupráci přerušilo. Díky velkému zájmu lidí z Blovic a okolí je ale opět obnovilo. O tomto víkendu mohou lidé přijít na první letní prohlídky zámku v Nekmíři na severním Plzeňsku. Barokní zámek na místě původní tvrze ze 14. století desítky let chátral. Poslední roky ho ale nový majitel opravuje. První zachráněné prostory si mohou lidé prohlédnout během prohlídek, které začínají každou neděli v 9 a v 10 hodin a zámek je přístupný zdarma. 60. filmový festival v Karlových Varech večer skončí předáváním cen. Křišťálový globus za přínos světové kinematografii dostane herečka Juliette Binoche. Cenu prezidenta převezme Magda Vašáriová. Děti by nově měly v mateřské škole trávit minimálně 2 roky. Prodloužení povinné předškolní docházky z 1 roku na 2násobek plánuje ministerstvo školství. Dětem by to mohlo pomoci připravit se lépe na školní docházku a zvýšilo by to šanci na její úspěšné zvládnutí. Španělští fotbalisté vyhráli ve čtvrtfinále mistrovství světa nad Belgií 2-1. Boji o finále nastoupí v úterý proti Francii. A ještě počasí bude jasno, odpoledne přechodně polojasno a teploty do 29 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Osobní auto narazilo do stromu na silnici 2/195 u Boru na Tachovsku. Nehoda se vyšetřuje, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Po Štěpánce Zíkové vám dobrý den a příjemné ráno přeje Ondřej Kapic, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Po Ivoně Přenosilové a Petru Kolářovi se v dnešním slovíčkaření dostaneme ke slovnímu spojení mít kejdu, tedy ve smyslu mít štěstí, a pak si o předpověď zavoláme do Českého hydrometeorologického ústavu.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Mít kejdu. Někteří to znáte. Mít kejdu znamená mít štěstí. Například mít kejdu ve sportce. Prostě vám něco bez vaší zásluhy spadne do klína. Co to vlastně je ta kejda? Na první dobrou zjistíte, že se jedná o směs vody, močůvky a výkalů ze chléva, která je považována za vynikající hnojivo. Pochází ze staročeského slova kejt neboli bahno, čímž se ovšem ke štěstí nijak závratně nepřibližujeme. Ledaže by zemědělec měl obzvláště dobrou kejdu a pole by mu plodila víc než jiným. Ale to se mi moc nezdá a vám asi taky ne. Základ je totiž v německém slově glick, tedy štěstí. V nářečích a žargonech se postupně měnilo na glicker, klicker a kejkr. A tady už je blízko ke šťastné české kejdě. Ve druhé polovině 19. století se pak v pražské němčině užíval výraz Die Kejde haben, tedy mít štěstí.
0: Český rozhlas Plzeň.
1: Haben, tedy mít štěstí.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hezké sobotní ráno s Českým rozhlasem Plzeň. Za 2 minuty bude 8:45.
1: Počasí.
0: Jsem rád, že mohu přivítat po telefonu meteorologa Josefa Cinka a popřát mu dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Čím nás dneska sobota překvapí, nebo bude tady něco, co by nás mohlo překvapit?
2: Já myslím, že ne. Čeká nás celkem klidný, pěkný letní den. Provázet nás bude opět počasí slunečné s jasnou nebo skoro jasnou oblohou, pouze na horách a ve východní polovině plzeňského kraje tam může být s tvorbou kupovité oblačnosti v odpoledních hodinách přechodně až polojasno. No a teploty ty nám odpoledne vystoupají na letních 26 až 29 stupňů. Na Plzeňsku tam bychom mohli na

0: měřit i tropickou třicítku. No a na horách v 1000 metrech tam očekáváme ten dnešní maxima většinou kolem 22 nebo 23 stupňů. No a vítr ten dnes povolené slabý, odpoledne pak až mírný od severu až severovýchodu rychlostí 2-6 metrů za sekundu.
1: Co nás pak čeká zítra? Vyšší teploty?
0: Tak teploty budou srovnatelné, zítřejší počasí bude téměř identické, pouze odpoledne může být oblačnosti maličko více než dnes, i zítra se můžeme ale těšit na slunečné počasí bez srážek, na obloze bude jasno, odpoledne s vývojem kupovité oblačnosti, pak polojasno až oblačno, no a na večer se pak tato oblačnost tím denním vývojem nebo denním chodem bude opět rozpadat a obloha se nám bude v tom samotném závěru opět vyjasňovat. Ranní teploty zítra trošku chladnější, ale stejné jako dnes, to znamená 13 až 9, no a nejvyšší denní pak vystoupí podobně jako dnes na 27 až tropických 30 stupňů.
1: Tak to by byl tento týden. Když byste se podíval aspoň do té první poloviny týdne následujícího, máme počítat s vyššími teplotami nebo zůstaneme v tomto rozmezí?
0: Tak teploty nám maličko ještě povyskočí, nebude to nějak výrazně, ale mírné oteplování se nám rýsuje. Pokračovat bude každopádně slunečný ráz počasí, ty odpolední maxima rýsuje. Pokračovat bude každopádně slunečný ráz počasí, ty odpolední maxima se příští týden dostanou až na hodnoty 30 až 33 stupňů. Od úterý se pak především na horách již mohou začít v těch odpoledních a večerních hodinách vytvářet lokální přehánky a bouřky, no a v té druhé polovině týdne a hlavně blíže k tomu závěru toho nadcházejícího týdne je pak můžeme očekávat i pak kdekoliv jinde.
1: Tak to byla nejčerstvější předpověď počasí, kterou jsme od vás teď mohli dostat. Já vám za to děkuji a přeji pěkný víkend. Tolik Josef Cink, naslyšenou.
0: Díky, hezký víkend, naslyšenou.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si dát přitom pozor.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovi Šrot, Republice Ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: Na zábavný a voněvý večer můžete vyrazit dnes do Anína u Sušice. Na nádvoří tamní sklárny bude anínské bábovkobraní, neboli soutěž o nejlepší bábovku. Program začíná v 6:30 večer. K tanci a poslechu bude až do setmění hrát skupina Orchidea. Lidé můžou přijít ochutnávat a kdo stihne, může donést i bábovku do soutěže. V kostele svatého Vojtěcha ve Vejprnicích začne od 18 hodin další koncert v rámci festivalu Procházky uměním. Na státním hradu a zámku Horšovský Týn se konají prohlídky hradních sklepení. Od 11. do 16. hodiny si můžete bez průvodce prohlédnout spleť podzemních uliček a hradních sklepů. Letní kino Domažlice láká na americký film Supergirl, promítat se začne ve 21.30. Na hradě Velhartice v bývalém hradním pivovaru se uskuteční akce s názvem Noc na Karlštejně, jak to bylo doopravdy. Návštěvníky čeká populárně naučená přednáška, dobová módní přehlídka, zazní autentická středověká hudba. Akce startuje v 17 hodin. V areálu zámku Bor se konají zámecké historické slavnosti. Program je připraven od 13. do 23. hodiny a nabídne například dobovou hudbu a ohňovou show. A v Klatovech pokračuje Klatovská pouť a mezinárodní folklorní festival Klatovy 2026. Například na náměstí Míru je od 9 do 19 hodin staročeský jarmark a od 8 večer se tam také uskuteční festivalový gala program Klatovy 2026, na kterém vystoupí všechny zúčastněné soubory. Z tipu je to vše, hezký den.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovi Šrot, Republice Ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Medicine man.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Agentura CzechTourism připravila letní turistické typy na bezbariérové výlety. Sušice před odkupem zjišťuje míru znečištění bývalého areálu Solo. Dnes bude jasno, odpoledne přechodně až polojasno a teploty do 29 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Agentura CzechTourism zveřejnila nové typy na bezbariérové výlety po Česku. V Plzeňském kraji doporučuje například historickou jízdárnu ve Světcích na Tachovsku nebo Dům přírody Brd a také návštěvnickou trasu plzeňského Prazdroje. Přehled je určený lidem se zdravotním postižením, seniorům i rodinám z kočárky a je dostupný na turistických portálech agentury. Podle ředitele agentury Františka Reismillera navíc bezbariérových míst v regionech postupně přibývá.
2: Přístupnost nevnímáme jako jednorázovou nabídku, ale jako dlouhodobý závazek. Promítá se do mapování míst, vzdělávání i do toho, jak o cestování mluvíme. Chceme, aby Česko bylo destinací, kde se každý cítí vítán a kde přístupnost není výjimkou, ale samozřejmou součástí kvalitních služeb.
0: Bezbariérové typy na výlety do všech krajů najdete na webu czechtourism.cz. V areálu bývalé sirkárny Solo v Sušici začal ekologický průzkum. Téměř 17-hektarový pozemek je strategický pro další rozvoj města. Radnice by ho proto chtěla odkoupit. Rozhodne se ale, až zmapuje případný rozsah ekologické zátěže a náklady na její odstranění. Pokračuje mluvčí radnice Martina Špatná.
3: Jedná se prostě o nějaké bezpečnostní opatření města. Je to přece jenom bývalý průmyslový areál, takže chceme si být 100% jistí, že nakupujeme kvalitní pozemky. A z pohledu města se samozřejmě jedná o neuvěřitelnou rozvojovou plochu, kterou tady jinak jako město obklopené kopci takhle rovinatou nemáme.
0: Ekologickou zátěž do 25 milionů korun podle smlouvy o předběžném odkupu odstraní prodávající. Pokud by byla částka vyšší, může kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit. Rada města Plzně schválila pro letošní rok dotační program Mimořádná podpora sociálních služeb. Žádosti je možné podávat do 24. července do 14 hodin, a to elektronicky prostřednictvím portálu dotací města Plzně, kde také zájemci najdou podrobné informace. Cílem dotačního programu je pomoci poskytovatelům sociálních služeb zvládnout rostoucí provozní náklady a zachovat dostupnost i kvalitu služeb pro obyvatele města. Program není určený příspěvkovým organizacím. V Božím daru bude dnes a zítra cyklohlídka týmu silniční bezpečnosti. Jde o akci v rámci projektu Na kole jen s přilbou, která má cyklistům připomínat základní pravidla a zásady bezpečnosti. Hlídka bude mít své stánky na Ježíškově cestě dnes a zítra od 10 do 17 hodin. Pokračuje metodička dopravní výchovy z týmu silniční bezpečnosti Markéta Novotná.
4: Na našich cyklohlídkách máme vlastně proškolený tým lektorů, kteří se snaží zastavit kolem jdoucí nebo kolem jedoucí, povídat si s nimi nejen o benefitech používání přilby na kole nebo koloběžce, ale obecně i také o pravidlech, jak se bezpečně v silničním provozu anebo i v horských oblastech pohybovat právě na kole, elektrokole, případně i koloběžkách. Sport.
0: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla třetí na mítinku Diamantové ligy v Monaku. Češka se tak i na čtvrté letošní zastávce elitní soutěže dostala na stupně vítězek. Bronz získala výkonem 49,44 sekundy.
5: Do té dvoustovky jsem cítila, že trošku ty atletky přede mnou stahuju a vzhledem tomu, že jsem doběhla v tomhle krásném čase, jsem byla třetí, což si myslím, že je krásný výsledek na Diamantové lize, ale je také vidět, že i všechny ostatní závodnice se zlepší. Počasí.
0: Čekejte jasno, odpoledne přechodně polojasno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů a na horách maximálně 24. Povane slabý, během dne mírný severní až severovýchodní vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Klatovech počítejte po celý víkend s uzavírkou v ulici Plánická, Vídeňská a Jiráskova kvůli klatovské pouti. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
6: Agentura pro rozvoj Broumovska možná opustí areál Broumovského kláštera, jehož velkou část má dlouhodobě v pronájmu. Důvodem jsou spory s vlastníkem, tedy řádem benediktinů. Když se dospívající ministranti rozhodnou bojovat proti bezpráví podle vlastního chápání Bible, hranice mezi dobrem a pomstou se rychle stírá. Představíme polský snímek Ministranti a čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od husitské farářky Sandry Silné. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková. Přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Petra Nováka jsme teď hráli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. V Broumově se řád benediktinů dostal do sporu s agenturou pro rozvoj Broumovska. Benediktini jsou vlastníky barokního kláštera, který je dominantou města. Agentura má v současné době jeho velkou část v pronájmu. Aktuálně ale přišla o možnost provozovat v klášteře prohlídkové okruhy a v budoucnu možná opustí areál kláštera úplně. Pro návštěvníky by se ale přístup do kláštera měnit neměl. Příspěvek pro nás připravil redaktor Václav Plecháček.
1: Dobrý den vám všem, rád vás tady vítám na prohlídce.
2: Začíná jedna z prohlídek benediktinského kláštera v Broumově. Ročně si zázemí památky prohlédne zhruba 60 tisíc lidí. Prohlídky už teď ale nezajišťuje agentura pro rozvoj Broumovska, ale benediktinská správa, která se o klášter v majetku benediktínu stará. Důvodem výpovědi smlouvy bylo podle vlastníka dlouhodobé pozdní placení nájemného. Ředitel benediktinské hospodářské správy Petr Bláha ale odmítá, že by šlo jen o dlužnou částku.
3: Jde o princip a o nastavení nějakých vztahů.
4: Štuky, které tady máme v tomto kostele, v dnešní době jsou považovány za jedné jako z nejbohatších vrcholně baroky v celé Evropě.
2: Prohlídky vedou novou trasou, aby nekolidovaly s prostorami, které má agentura stále v pronájmu.
3: Návštěvník Broumovského kláštera o nic nepřichází. Prohlídka je jiná v tom, že se věnuje i problematice internovaných řeholnic v průběhu doby nesvobody a nově je možné shlédnout renesanční fresku Klanění tří králů. To nebylo dříve běžné. Cena zůstala stejná.
2: Druhá strana, tedy agentura pro rozvoj Broumovska, s výpovědí nesouhlasí. S prvotní žalobou k soudu ale neuspěla. V platnosti zůstávají ještě dvě smlouvy na pronájmy kanceláří a dalších prostor kláštera, včetně restaurace. Ředitel agentury Ondřej Kopecký v kroku benediktínů vidí snahu vytlačit celou organizaci z kláštera pryč.
5: My spor o prohlídkové okruhy nevnímáme samostatně, vnímáme ho jako úsilí a nátlak na agenturu, aby odešla z Broumovského kláštera. Rádi bychom zůstali v klášteře, tak jak nám dovolují smlouvy do roku 2042, ale dovedeme si představit samozřejmě i fungování mimo zdy kláštera, protože jsme agentura pro rozvoj Broumovska, jde nám o celý region.
2: Benediktini se skutečně nebrání předčasnému ukončení zbývajících dlouhodobých smluv. Agentura ale oznámila, že z areálu odejde jen za férových podmínek. S ohledem na předchozí investice si ale představuje výrazně vyšší finanční vyrovnání, než jaké je vlastník ochotný zaplatit.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. K větší úctě, dialogu a smíření v době rostoucí společenské polarizace vyzvali na cyrilometodějských slavnostech ve Velehradě na Uherskohradišťsku Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví v České republice. Na Velehradské dny lidí dobré vůle zavítali minulý víkend desítky tisíc lidí. Slavnosti vyvrcholily v neděli na nádvoří před bazilikou poutní mší. Velehradskou výzvu ke smíření při tradiční modlitbě za vlast představil olomoucký arcibiskup Josef Nuzík, který upozornil na rostoucí polarizaci, nedůvěru a agresivitu ve společnosti. Benefiční koncert Večer lidí dobré vůle ve Velehradě prostřednictvím dárcovských SMS zpráv vynesl na charitativní projekty 730 tisíc korun. Velehradská sbírka pokračuje až do konce roku 2026. Novou dohodu o duchovní službě ve věznicích podepsali ve Velehradě zástupci České biskupské konference, Ekumenické rady církví a vězeňské služby. Dokument nahrazuje dosavadní dohodu z roku 2013. Nová dohoda podle generálního ředitele vězeňské služby Tomáše Hůlky upřesňuje postavení vězeňských kaplanů a dobrovolných duchovních a vytváří aktualizovaný rámec spolupráce při poskytování duchovní péče ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence. Duchovní služba je určena nejen obviněným a odsouzeným, ale také třeba příslušníkům a zaměstnancům vězeňské služby. Vězeňská duchovní služba působí v českých věznicích téměř 30 let. Nyní je zajišťuje 60 kaplanů a zhruba 200 dobrovolných duchovních z různých křesťanských církví. Nová výstava na zámku v Holešově na Kroměřížsku přibližuje osud uměleckých děl zabavených za druhé světové války. V zámeckých arkádách bude volně přístupná do 30. července. Výstavu pojmenovanou Uloupené umění do města zapůjčilo Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války. Výstava je součástí programu 26. ročníku Festivalu židovské kultury Hamakom. Taky tato pozvánka dnes našla své místo tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: magazínu Mezi nebem a zemí vás teď zveme na návštěvu k jedné zajímavé osobnosti. Spisovatel Jan Štifter je věřícím člověkem. Zaznamenává osudy lidí, píše autobiografické knihy a také jeho román Paví hody sleduje velké dějiny 20. století, spojené s osudy lidí především ve východočeském Horním Jelení, kde má kořeny. Tam se seznamoval i s vírou. K mikrofonu našeho magazínu ho pozval redaktor Karel Sladký.
1: Jan, jak přemýšlíte o věcech mezi nebem a zemí?
2: Jsem věřící, možná to souvisí s tím, že máme 4 děti. Já jsem se nechal pokřtít až jako dospělej. Rád říkám, že mám děti ze 2 manželství, protože jsme se brali nejdřív v Pardubicích na zámku jako studenti s manželkou, pak jsme měli 2 syny. A když jsme měli 10. výročí manželství, tak jsme měli druhou svatbu v kostele v Trhových Svinech u Českých Budějovic a pak se tam narodily holčičky, že kluci jsou z prvního a holky jsou z druhého manželství. Ale jinak vlastně člověk má takový jako neustále nějaký doteky nadpřirozena nebo něčeho výjimečného, mně se to vlastně stává skoro denně. Takže člověk jako jde a má pocit, že něco jako zdraví. Něco vám jako říká, že tady nejsme sami, jsou to taky drobnosti.
1: Necháváte ty věci v životě plynout a nebo někdy taky prosíte tam nahoru?
2: Já se učím ty věci odevzdávat, protože mám dojem, že ty věci nejdou dělat na sílu, že ty věci vlastně musí jako proudit sami a musí to samo chtít, aby to tak bylo. Ale když chodím do kostela, tak prosím, není to asi tak, že bych prosil o konkrétní věci, jako že potřebuju něco, spíš děkuju, než prosím. Děkuju za to, co je, protože mám pocit, že vlastně to, co je, tak toho všeho je hodně a není to samozřejmý a hrozně jednoduše to taky nemusí být.
1: Jane, jaké je vaše oblíbené duchovní místo, kam rád chodíte?
2: Duchovní místa, na které se rád vracím, tak jsou u nás na jihu. Jsou to hlavně místa v Novohradských horách, jsou to místa okolo Trhových Svinů, odkud pochází naše rodina. Mám tam hrozně rád poutní kostel Nejsvětější Trojice, to je takový barokní chrám v krajině, když se nám narodila poslední dcerka. Dostali jsme břízu, kterou jsme tam zasadili, ta bříza tam roste, je vlastně srůstá s tím místem, jako my jsme po generacích taky srůstali a srůstáme dál. Mám vlastně hrozně rád, že se dotýkám těch míst, kterých se dotýká naše rodina 300-400 let, je to pro mě důležitý.
1: Vy jste autorem románu Paví hody, který je příběhem vyprávěním vaší rodiny, vašich předků. Babička vám hodně vyprávěla, protože pocházíte z regionu, kde je to duchovno a mystika prostředí Horního Jelení, určitě vám vyprávěla nějaké zajímavé příběhy.
2: My jsme doma měli několik příběhů a historek. Já si vzpomínám třeba na ten, jak vyprávěla moje babička, jak její maminka viděla anděla. Když šla jednou domů, tak seděl u sousedů, myslím, že se jmenovali Potužníků, tak viděla tam anděla na zahradě, jak sedí na studni a druhýho dne jí dcerka spadla do horké vody a do tak horké vody, že to nepřežila. Nám se potom stalo i něco takového jako zajímavého, tak trochu podobného. O několik let později, vlastně o mnoho let později, když se nám narodil první syn, ten asi ve 2 letech za náma chodil a říkal, že za ním chodí kluk malej, že s ním, že vlastně bydlí s náma doma, že se jmenuje Venoušek. Mě to tak jako trklo, protože jsem věděl, že Venoušek je právě kluk z Jelení, mojí babičky bratr, který zemřel jako malý dítě. Ale my jsme se o Venouškovi doma nikdy nebavili a ještě to jméno Venoušek je to takový jako hodně specifický tady v tom tvaru. A říkal, že za ním chodí Venoušek, který má taky zvláštní tetování okolo hlavy a ten náš Venoušek zemřel po operaci, kdy on měl zápal mozkových blan a v Litomyšli se ho snažili operovat, tu hlavu mu nějak otevřeli, pak zase zašívali a on při té operaci zemřel. A teď najednou ten kluk říká, že tam je s náma ten Venoušek s tím divným tetováním kolem dokola hlavy. Já jsem tenkrát sáhnul po rodinných albech, kde je spousta svateb a dětí a křtin a ten Prokop si v tom listoval a mezi těma dětma našel toho kluka a říká, to je ten Venoušek. A on skutečně to byl ten náš Venoušek. Máme za to, že tady ty věci je dobrý uzavírat a vždycky jsme byli vyděšený, když přišel ten náš ten Prokop a říká, je dneska spal Venoušek u vás v posteli, to jsem nevěděl. A potom Venoušek se odstěhoval k babičce a k dědovi, k mojí mamce a tátovi, ty už ho neviděli a synek už tady ty věci taky přestal vidět, tak jestli tam Venoušek je, tak už o něm nikdo neví.
1: Vy jste na začátku říkal, že rád chodíte do kostela. Co je to za kostel, jaké je to místo?
2: V Horním Jelení, když jsem, tak jsem vždycky v tom zdejším kostele. Dělá mi to dobře. Je to taková ta hodina, kdy člověk je vlastně sám se sebou a srovnává si, jaký je, jaký chce být, jaký je od toho ještě daleko. Z tohohle důvodu já třeba taky rád chodím, když ne moc často ke zpovědi. Je to taková ta situace zase, kdy se narovnávám ty představy sám o sobě, kudy kráčím a jak daleko jsem ještě od toho, abych měl pocit, že se ty věci dělou naprosto správně. Jinak tím, že bydlíme v Českých Budějovicích, tak kostel, který navštěvujeme, tak je buď to v Budějcích, nebo jezdívám do Trhových Svinů, protože už taky nebydlíme jenom v Budějcích, ale jsme rozkročeni mezi městem a chalupou, kterou máme v Novohradských horách, tak buď to vyrážím z těch Novohradek nebo z Budějc.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Na letošním filmovém festivalu ve Zlíně zaujal porotu i diváky polský snímek režiséra Piotra Domolovského s názvem Ministranti. Jeho hrdiny jsou dospívající ministranti, kteří se rozhodnou bojovat proti bezpráví ve svém okolí. Vycházejí přitom z vlastního chápání Bible i spravedlnosti. Jenomže brzo zjišťují, že hranice mezi spravedlností, pomstou, dobrem a zlem není vůbec jednoduché rozpoznat. Film originálně propojuje prostředí farnosti a sídliště s atmosférou jakéhosi superhrdinského komiksu, ale zároveň otevírá velmi vážné otázky víry, svědomí i osobní odpovědnosti. S filmovým redaktorem Tomášem Pilátem o něm mluvila Nadežda Hávová.
1: Na první pohled je to příběh mladých ministrantů, kteří chtějí napravovat svět kolem sebe. Jak věrohodně film zachycuje jejich víru a duchovní motivaci? Je to opravdu film o náboženství, možná o církvi, anebo je to spíš o dospívání?
2: Ten film je o obojím, samozřejmě o dospívání fyzickém a především psychickém, o tom, že tohle období v životě člověka rozhodně není jednoduché a občas bolí. A samozřejmě i o náboženství a o církvi, jejím postavení v Polsku a o tom, že i církev tvoří lidé, kteří prezentují navenek. A právě tohle propojení témat se režisérovi Piotru Domolevskému náramně povedlo, je nenásilné a divácky velmi dobře funguje.
1: Hrdinové si Bibli vykládají po svém a rozhodnou se sami vykonávat spravedlnost. Tomáši, jaké otázky o svědomí, hříchu nebo odpovědnosti podle tebe tenhle film divákům klade?
2: Všechny tyhle otázky jsou zásadními otázkami života každého z nás, nebo by aspoň měly být. Co je to vůbec hřích, může nebo dokonce má být dobře míněné provinění proti pravidlům odpuštěno, pokud pomáhá potřebným, jak důležité je mít svědomí. Dá se svědomím něco odčinit a za co mám mít a za co nemám mít odpovědnost. V případě toho filmu Ministranti můžu si osobovat odpovědnost za lidi, za které odpovědnost právě ani společensky nemám a jakým právem určuju, komu pomůžu a komu ne. A když se krade ve vysokých místech, mám právo v dobrém úmyslu krást taky a můžu podvádět, i když výsledky mojí činnosti chci použít ke konání dobra. A zase konkrétně je správné, že instaluju do zpovědnice skrytou kameru a podle toho, co pak vidím, pomáhám. Tak právě tady jsou vidět ty hranice mezi dobrem a zlem, spravedlností a pomstou, jak si to Nadě zmínila v úvodu našeho povídání.
1: Jak už jsme taky řekli, důležitou roli ve filmu hraje církev a vztah mladých lidí k autoritám. Co myslíš? Je tenhle snímek kritikou církevních institucí, anebo je to spíš výzva k tomu, aby dospělí víc naslouchali mladé generaci?
2: Tak v případě filmu Ministranti jde spíše o to první. Snímek ukazuje na pochybení v řadách církve a na to, že právě některé kroky vyšších hodnostářů můžou v lidech vyvolat pocity křivdy a touhy je napravit. A jak to tak bývá, tak nejradikálnější se po takových zjištěních mobilizují mladí lidé, často velmi mladí lidé. V tom filmu Ministranti je jedna taková veskrze záporná postava a další rozpolcená, která se nedovede plně postavit za ty, které má chránit. A oba dva to jsou duchovní, navíc oni sami k sobě mají hodně daleko.
1: Ten film balancuje mezi nadsázkou, komiksem i vážnými tématy. Funguje tohle spojení při vyprávění o víře, o morálce, o hledání dobra?
2: Funguje skvěle a je přístupné divákům všech generací, přičemž tu je i tolik potřebný humor. Například když mladiství rozdávají svůj lob chudým a utiskovaným přes obličeje mají pletené kukly, aby je nikdo nepoznal, ale jinak jsou oblečení úplně stejně, jako chodí do školy a ven, včetně školních brašen, takže samozřejmě je nikdo nepozná, tedy v uvozovkách. I díky těmto okamžikům je to filmové hledání dobra divácky vstřícné. Ten film není ani deprese, ani třeskutá řachanda. To vyprávění je vybalancováno tak přesně, akorát a je velice uvěřitelné. Důležité je, že diváci se můžou s postavami filmu bez okolků ztotožňovat.
1: Zkus krátce, proč bychom si tenhle snímek neměli nechat ujít?
2: Na první dobrou, protože je velmi dobrý. Je skvěle napsaný, natočený, zahraný, protože se jeho příběh může odehrávat a taky často jistě odehrává hned vedle nás, i když nechodíme do kostela a neministrujeme tu. Protože možná v leckom z nás vzbudí pocit, že bychom si mohli udělat trošku pořádek sami v sobě. No a protože si uvědomíme, že pokud kolem sebe máme přátele a blízké, kterým na nás záleží, tak se i těžké chvíle snášejí mnohem, mnohem líp. Jedno ze zásadních témat toho filmu Ministranti a pro mě možná tím nejzásadnější tématem je opravdové, nefalšované, nezištné přátelství a to může fungovat a snad i funguje v jakémkoliv věku.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu se teď vydáváme do Francie. Voltaire, Rousseau, ale i Josephine Baker, přesně 85 osobností, které formovaly Francii z oblasti politiky, vědy i kultury, odpočívá v pařížském Panteonu památníku slavných. A teď i Marc Bloch, historik, vědec a hlavně významný člen protinacistického odboje za druhé světové války. Mučen a zastřelen nacisty. Teď mu ve Francii vzdali nejvyšší pocty. Jeho ostatky, stejně tak jako jeho ženy Simone, teď byly umístěny do slavného Panteonu. Pokračuje naše spolupracovnice v Paříži, Marie Sýkorová. Dobrý den.
1: Dobrý den. A nejen to, Marc Bloch, tento alsasko-mozelský Francouz židovského původu, byl důstojníkem francouzské armády, hájil a zastával se Alfreda Dreyfuse a byl to velký obdivovatel francouzské republiky a republikanismu. Ale hlavně byl jedním z nejvýznamnějších historiků vůbec. Byl zakladatelem nových metod v historickém zkoumání a nových postupů. Ukázal takové nové metody, jako jsou komparace například dvou států, zkoumal dějiny ve velkém časovém rozmezí, a to třeba i tisíce let, a hlavně propojoval vědy, zastával takzvaný interdisciplinární postup a metody. Sám je považovaný za zakladatele historické antropologie. Jeho postupy vzbuzovaly mnohdy posměch, protože působily tak trochu nedůvěryhodně a až slepě, ale jemu se podařilo vše dokázat. Zajímal se velmi o člověka a zkoumal například jeho rituály.
0: Marc Bloch byl židovského původu, hlásil se k tomu?
1: To je právě ta otázka. Marc Bloch totiž svůj původ nikdy nepotřeboval zmiňovat. Nebyl pro něj nijak podstatný. Zásadně se řídil otázkami spíš republikánství a příslušnosti k myšlenkám Francouzské republiky. A nikdy by svůj původ ani v podstatě, řekněme, neřešil. Ovšem velmi ho zasáhla Dreyfusova aféra ve Francii, která samozřejmě šokovala veřejnost, a to v pohledu vykonstruovaného procesu proti Židovi. Byl to tak ve Francii velký případ jasného antisemitismu v těch novodobých dějinách. A to Marca Blocha šokovalo. Judaismus Marca Blocha bychom mohli zredukovat do jeho citátu: svůj původ prohlašuji jen v jednom případě, když jsem konfrontován s antisemitou. A právě toto východisko napsal ve své knize Podivná porážka. Jakoby totiž prohlášení nebo být Židem, prohlásit svůj židovský původ, je vlastně jen způsobem, jak se bránit urážkám, a jen díky tomu můžeme napravit svou zraněnou čest, tedy v podstatě, aby lépe dokázal, že je v uvozovkách dobrým Francouzem. Eufemismus židovského původu mnozí ve Francii používají v souvislosti s Marcem Blochem a jeho judaismem velmi často, protože v zásadě vypovídá všechno, ale také nic.
0: Vstup a uložení ostatků Marca Blocha a jeho ženy Simone do francouzského Panteonu není jen poctou slavnému odbojáři. Co přesně znamená pro současnou společnost?
1: Je to do jisté míry symbol právě toho, jak lze hledět na společnost ve Francii v současnosti. Totiž je to i reakce na nárůst antisemitismu ve Francii a jistá stigmatizace, poukazování na ten takzvaný židovský původ. Jak své židovství právě vnímal sám Bloch. Jeho židovství bylo v podstatě až za samotným republikanismem a loajalitou Francii. Marc Bloch byl za druhé světové války popraven, zastřelen nacisty, a to nejen za svou odbojářskou činnost, ale právě i za svůj židovský původ. Jeho význam v tom, jak chápal lidského jedince a příslušníky k nějakému státu nebo kontinentu, je ale podstatnější a má přesah do budoucnosti. Jeho nadčasové myšlení, které je zvlášť proti stigmatizaci, proti rasismu nebo xenofobii, je zásadním posláním jeho myšlenek. Vstoupení Marca Blocha a jeho ženy Simone do Panteonu je symbolem odporu proti narůstajícímu antisemitismu nejen ve Francii.
0: Podrobnosti pro nás měla z Francie naše spolupracovnice Marie Sýkorová, za to díky a naslyšenou.
1: Děkuji a pěkný den.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích na mne čeká ve dveřích.

0: mi voní dým.
1: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od husitské farářky Sandry Silné. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
2: V časech, kdy Ježíš lidem vyprávěl podobenství o rozsévači, nikdo ještě neznal internet ani reklamu a sociální sítě byly něco jako tichá pošta, šeptanda od jednoho člověka k druhému. Ten příběh je ale až neskutečně aktuální. Dávno nežijeme ve světě, kde je vzácné zasít nějakou myšlenku. Žijeme ve světě, kde se seje nepřetržitě. Od chvíle, kdy ráno otevřeme oči, někdo či něco bojuje o naši pozornost. Mobil nám nabídne zprávy, reklama další produkt, sociální sítě názor, politici vysvětlení světa, influencer XT recept na šťastný život, umělá inteligence další odpověď. Nikdy v dějinách lidstva se do lidského srdce nesnažilo zasít svá semínka tolik různých hlasů jako dnes. A třeba i proto Ježíš v podobenství neřeší tolik to, co člověk slyší, ale kam to dopadne. Do jakého podloží, do jaké půdy, do jakého srdce. Nejdůležitější není množství slov, ale obrovskou roli opravdu hraje půda. Často slyšíme, že dnešní společnost trpí tím, že každý má svou pravdu. Kdo ví, možná trpíme spíš nedostatkem ticha. Protože bez ticha se pravda vůbec nedá poznat. V hluku zní všechno stejně naléhavě. Velmi hlasitě, mnohdy i přesvědčivě. A algoritmy sociálních sítí navíc nemají jediný cíl – hledání pravdy. Ale jejich cílem je udržet naši pozornost. Nezáleží, jestli je zpráva moudrá anebo hloupá. Hlavně, když na ní klikneme. A tak se může stát zvláštní věc, že největším nebezpečím není lež, ale rozptýlenost. Protože člověk, který už nedokáže dlouho naslouchat, nakonec nedokáže jít ani na hloubku, ať se jedná vlastně o cokoliv. Láska, ta vždycky začíná pozorností, časem, který dáváme. Ježíš mluví o cestě, kamení, trní a dobré půdě. Vypadá to jako 4 obrazy pro podoby našeho nitra. Někdy jsme jako cesta. Všechno po nás sklouzne. Jsme tak unavení, že už se nás nic nedotkne. Jindy jsme kamenitou půdou. Pro něco se nadchneme, ale vydrží nám to 2 dny. Pak přijde další podnět, další článek a video. Další krize a rozhořčení. A jedeme dál. A pak je tu trní. Ježíš říká, že semeno udusí starosti a bohatství. Ale dnes bychom přidali ještě jednu věc. Neustálé vyrušování. Naše doba nás učí přepínat. Ne se soustředit. Přeskakovat. Reagovat. A přitom to důležité v životě roste vlastně pomalu. Přátelství, důvěra, odpuštění, víra. A ani strom nevyroste během jednoho dne. Simone Weilová napsala, že nejčistší podobou velkorysosti je pozornost. Myslíme si, že velkorysost znamená hlavně něco dát. Ale ona říká, nejprve se opravdu dívej, opravdu poslouchej, buď přítomen nebo přítomna. Tak začíná i víra. V odvaze být skutečně přítomen Bohu, druhému člověku i sobě. Je zajímavé, že rozsévač v Ježíšově podobenství neskoumá kvalitu půdy, prostě seje. Což je vlastně dost nerozumné. Každý ekonom by mu spočítal ztráty. Ale evangelium nikdy nebylo účetnictvím. Bůh nejedná podle pravdy.

pravděpodobnosti úspěchu, ale jedná podle naděje. Věří člověku ještě ve chvíli, kdy člověk přestal věřit sám sobě. A tak si z tohoto evangelia odnáším jednu prostou otázku. Čemu dnes dávám vyrůst ve svém nitru? Čemu věnuji svou pozornost? Jaké hlasy ve mně bydlí? Které myšlenky zalévám? A které strachy krmím? Které naděje nechávám uschnout? Protože naše srdce nikdy nezůstává prázdné. Něco v něm vždycky roste. Něco je do něj zaseto. Otázkou je, čemu dovolíme zapustit kořeny. Svět byl od počátku stvořen pro život, pro důvěru, pro vztahy. A každý okamžik opravdové pozornosti je vlastně malým návratem k tomuto božímu snu. Každý sen, proměněný dál, začíná jedním jediným semínkem.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V plzeňském kraji přibyly nové tratě cyklobusů. Rezervace je možná v aplikaci Virtuální plzeňská karta. Při zbraňové amnestii odevzdali lidé v plzeňském kraji 417 zbraní. Jedna z nich půjde do muzea. Čekejte jasno odpoledne až polojasno, teploty do 29 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Štěpánka Zíková. Cyklisté v plzeňském kraji mohou přes letní víkendy využívat několik cyklobusů. Zájemce svezou například do Českého lesa na Čerchov nebo na Šumavskou Kvildu a Velký Javor. Na Tachovsku pak letos vyjeli některé cyklobusy vůbec poprvé, říká dopravní specialista organizátora dopravy v kraji společnosti Povet Martin Fencl.
2: Novinkou této sezony je mezinárodní linka Tachov do Bernau a do Tirschenreuthu a jezdí třeba okolo jízdárny Světce. Další novinkou je propojení staré Knížecí huti v Českém lese, což je místo prakticky zapomenuté na okraji české hranice, tak tam jezdí nově cyklobus Plané od vlaku přes Tachov.
0: Místo v cyklobuse si mohou lidé předem rezervovat v aplikaci Virtuální plzeňská karta. Lidé v Česku při zbraňové amnestii odevzdali přes 6 000 zbraní. V plzeňském kraji to bylo 417 zbraní, 10 kusů munice a přes 8 000 kusů střeliva. Zbraně přinášeli nálezci od 1. ledna do 30. června na specializované pracoviště nebo obvodní oddělení. Zajímavé kusy mezi vybranými zbraněmi popisuje mluvčí plzeňských policistů Ondřej Hodan.
3: Zaznamenali jsme i několik unikátů. Tím prvním byla dvouhlavňová signální pistole, vyráběná v roce 1936 v Německu, primárně pro potřeby Luftwaffe. Bohužel je však velice poškozená. V druhém případě se jednalo o britský samopal Sten, který se podle průzkumu měl účastnit bojů v rámci pražského povstání v květnu roku 1945. Díky tomu se stane součástí muzejní expozice.
0: V Klatovech dnes pokračuje Mezinárodní folklorní festival. V 1:30 začne na náměstí Míru první z dětských pořadů. Večer v 6:30 to bude vystoupení zahraničních souborů z Řecka a Francie. Hlavní gala koncert celého festivalu má začátek ve 20 hodin a vystoupí během něj všechny zúčastněné soubory. Česká obchodní inspekce zjistila na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech nedostatky u 40% kontrol. Celkem jich inspektoři za prvních 5 dnů festivalu udělali 48. Zaměřili se především na prodej alkoholu mladistvým. Problémy objevili zhruba ve 2/3 případů. Pokračuje mluvčí inspekce František Kotrba.
4: Je to samozřejmě problém, který je trochu společenský, celospolečenský. Je to vysoká akceptance alkoholu, která je tradiční v těch našich zemích. Je to snadná dostupnost alkoholu.
0: Loni provedli inspektoři na filmovém festivalu celkem 94 kontrol a nedostatky zjistili téměř v polovině případů. Sport. Na tenisovém Wimbledonu se bude hrát poprvé čistě české finále dvouhry. Po 17. hodině do něj nastoupí Linda Nosková a Karolína Muchová. Fotbalisté Španělska si po 16 letech zahrají semifinále světového šampionátu. V Los Angeles porazili Belgii 2-1 a čeká je souboj s Francií. Počasí. Bude jasno, odpoledne přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů a na horách maximálně 24. Povane slabý, během dne mírný severní až severovýchodní vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov u Mýta na Rokycansku pozor na práce údržby, levý jízdní pruh je uzavřený, jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se zaměříme na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme také, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si dát při výběru rychlého stroje pozor. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že i v červenci už může nastat podzimní počasí. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Všimli jste si, že někteří zahrádkáři v posledních letech vysazují na zahrady subtropické stromy a keře. Nedávno jsme vám nabídli rozhovor s pěstitelem citrusovníků a dnes se zaměříme na datle, fíky a kaki. Kaki roste na opadavých stromech zvaných tomel japonský. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková vyspovídala zahradníka Ladislava Kubelku ze Svinčan a ten potvrdil, že naši posluchači, tedy zahrádkáři, mají o tyto sladké oranžové plody velký zájem.
2: Tak momentálně jsou asi nejprodávanější dva druhy. Jeden to je strom, je to kaki, který už u nás bez problémů roste. Máme tady několik odrůd a je to už tady odzkoušený. Ten stromek prostě vyroste podobně jako jabloň, plodí v průběhu podzimu, nechávají se plody přemrznout a je to trošku u nás takový netradiční strom, protože vlastně je to snad asi jediný ovoce, který se sklízí až po opadu listí.
3: A jsou to takové ty drobné plody, hodně se to prodává u nás před Vánocemi, že? Takové sladké je, to musí se oloupat ze slupky.
2: Jsou to oranžové plody, určitě nečekejme, že by ta úroda byla, nebo ty plody, že by byly veliký, jako když se k nám kaki dováží ze Španělska, jo, orientačně jsou třeba poloviční ty plody, ale jsou chuťově vynikající a určitě tam můžu vyzdvihnout třeba odrůdu Rojo Brillante, která je takzvaně partenokarptická odrůda, to znamená, že nepotřebuje opylení včelami.
3: Už to i vidím taky na zahradách, vidím tam třeba fíky. Doporučil byste je na českou zahradu?
2: Tak celkově klima se otepluje, což je vlastně nejenom prokázáno, ale opravdu to už pociťujeme. Takže dneska už je opravdu běžný, že se u nás daří fíkovníkům nebo třeba moruším. Máme spoustu odrůd, který vlastně u nás bez problémů dozrajou. Jo, některý mají více sklizní. Tam je vždycky u fíkovníku akorát potřeba počítat s místem, protože fíkovníky jsou poměrně vzrůstný. Jo, ale zase existuje i odrůda extrémně zakrstlá kolem 2 metrů.
3: Aha. Doporučil by se na tu klasickou českou zahradu nějaký konkrétní druh?
2: Tak určitě výborná odrůda je třeba pereta, jo, je to odrůda vyšlechtěná v Alpách ve Švýcarsku, je to poměrně hodně odolná odrůda, případně třeba kdo má rád tmavý fíky, tak odrůda Braventurkej, anebo třeba Francesco.
3: Tak a vaše paní ještě říkala nějaký název, který jsem teda opravdu v životě neslyšela a to by mě zajímalo, co to je za novinku, od co to bylo?
4: Cicimek neboli Zizipus, jo. Čínská datla.
2: Tak cicimky jsou u nás taky docela netradiční. Vím, že se určitě vyskytují běžně v Thajsku a v těchto exotičtějších zemích. To je jakoby keřík nebo trošku stromek, vyrůstá třeba kolem 3-4 metrů maximálně. Má drobný trníky a sklízí se orientačně někdy říjen. Některé odrůdy jsou ranější, takže už možná něco bude v září. A jsou to takový jako opravdu datle, který postupně mrazem tak získávají rezatou barvu a hlavně získávají cukr, který se tam vytváří vlastně tím mrazem a ty plody jsou potom ohromně sladký, proto se tomu říká čínské datle.
1: Pokud máte větší zahradu a rádi experimentujete, můžete tedy klidně vyzkoušet kaki, fíky nebo čínské datle. Já mám na zahrádce fíky. A teprve po takových 5 letech se jim začíná dařit. A o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám 40 roku starý záhon floxu. Nyní myslím tak 3-4 leta. Objevil se mě na nich mech. Mám strach, aby si ty kopce nespálila. A proto prosím o radu, čím je postříkat, nebo jaký roztok si koupit, abych se toho mechu zbavila.
0: Ptali jsme se na to plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
2: Bohužel od paní posluchačky nevíme, o jaký floxích se jedná, protože máme flox paniculata, to jsou takové vyšší plamenky, třeba nějaký 30 a klidně až 60 cm, a pak máme flox subulata, a to je pokrývní floxích. Takže já předpokládám podle toho dotazu, že se pravděpodobně jedná o flox paniculata, plamenku latnatou, a plamenka je trvalka, která vyžaduje slunné stanoviště, vlhkou, dobře propustnou půdu. A pokud se paní posluchačce děje to, že tam roste mech, tak ten mech je důsledkem něčeho, a většinou je to důsledkem toho, že ta půda je vlhčí, že je hutná, není nakypřená, je tam malý obsah vzduchu v tom, je vyžilá, a obvykle ten mech způsobuje kyselější reakci. Takže tady to není o tom, jaký postřik tam aplikovat nebo co s tím dělat, ale spíše bych se zamyslel nad tím, jestli teda ty rostliny, ten záhon těch floxíků nevyryju, ty mateční rostliny, asi bych je pravděpodobně vyryl ven. Potom bych kompletně v tom záhonu ideálně vyměnil nebo vylepšil půdu, aby byla humozní a kyprá, tak je potřeba tam dát nějaký substrát třeba pro okrasné dřeviny, pro okrasné rostliny, promíchat to s tou stávající půdou, případně tam přidat trochu křemičitého písku, aby jsme získali to, že tam máme dostatek humozních látek, dostatek živin, že ta půda se bude dobře zahřívat, což znamená, že nebude držet velké množství vody, a že obecně bude pro růst těch rostlin kyprá a pěkná, aby docházelo k tomu prohřání od toho sluníčka. A v okamžiku, kdybych udělal tohle, tak můžete vzít ty vaše mateční rostliny, které jste vydala, můžete je opatrně namnožit líčem nebo jiným nástrojem, rozdělíte na vícero trsů, ty rostlinky tam zasadíte, a myslím si, že budete překvapená, jak rychle ten flox dokáže zregenerovat, vypadat pěkně, pokud mu dáte ty správné podmínky. Takže k tomu vašemu trápení, já se domnívám, že po 40 letech se prostě změnila struktura té půdy, je potřeba do toho záhonu více zasáhnout, a nemusíte se bát. Plamenek je trvalka, která tento způsob množení, rozdělení trsů, omlazení jistě velmi ráda ocení, a mělo by vás to potěšit.
0: A máme tady další telefonát.
3: Když léta se mě nedaří vypěstovat petržel, příčinou jsou mšice, které doslova obalí kořen petržele. Jak na ně? Výluh z kopřiv ani vlaštovičníku nepomáhá.
0: Tak na to nám odpoví zkušený pěstitel petržele, pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Nebývá to častý problém, ale většinou, kde se ty mšice usadí, je to ve většině případů, si myslím, že to je mšice hlohová, které dokáží být jak na listech, tak i právě na tom kořenovém, na tom krčku nahoře, odkud vyrůstají listy, i na části kořenů. Takže první odpomoc, hlavně nesít petržel tam, kde byla, a set je raději o kus dál, to je samozřejmé. A potom je nutno už tedy přistoupit bohužel k chemii, ošetřit, jinak se těch mšic nezbaví, takže často kontrolovat, a při prvním zjištění několika mšic zasáhnou chemii. Jsou na to dobré přípravky, které obsahují jako účinnou látku primikarb, může to být mospilán, může to být pyrimor, může to být imporo. Tam tedy naředit, postříkat tak, jako kdybychom tu koncentraci na postřík na jakékoliv listy, ale postříkat celou rostlinu ze spoda, a hlavně to místo, odkud vyrůstá nať, a i trochou přebytku, co nám zbyde ten roztok, i raději k těm rostlinám nalít. Kontrolovat pravidelně zhruba tak po 3 týdnech, jakmile zase zjistíme další, protože bývá to úporný škůdce, tak celou proceduru opakovat zhruba tak dvakrát, třikrát za sezónu po těch třech týdnech, před sklizní vynechat alespoň měsíc až 6 týdnů. Jestli se jedná tady o naťovou petržel, tak tam je trošku problém, protože tam používáme tu nať, tak tam třeba nejmíň, aby byl rozestup, a ještě bych raději ty staré špatné listy napřed odstranil, rostliny opláh, a nebo pak zkusit použít biopřípravky, které jsou také k dostání, ale bohužel nebývají tak účinné.
0: No tak to vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Léto láká k vodě, zvlášť v parních dnech, ale pokud by vás k vodě lákala i touha zarybařit si, nestačí jen ta touha a rybářské nádobíčko, musí se respektovat zákon a základní podmínkou jsou i potřebné znalosti a zkoušky. Naše hobby redaktorka Slávka Brádlová to rozebrala s Janem Skalským, mluvčím Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu.
2: Pokud se podíváme na zkoušky, tak rybář musí znát základní druhy ryb, stejně tak musí znát doby hájení a minimální lovné míry. V dnešní době, pokud budeme upřímní, spousta věcí, pokud se někdo s něčím není jistý, lze dohledat na webech, sítích. Ale pokud někdo chce opravdu rybařit, myslí to vážně, tak ty zkoušky jsou nutností. Většina našich místních organizací ty zkoušky organizuje, zájemci se mohou přihlásit do svazu, získat první svůj státní rybářský lístek, který právě dostanou na základě absolvování zkoušek a následně na základě toho si mohou koupit povolenku. Je možný rybolov i bez zkoušek, ale to se týká pouze krátkodobých povolenek. To je většinou využíváno například cizinci, protože stejně jako občané České republiky jezdí do zahraničí třeba na týden a chtějí si tam zarybařit, tak i cizinci z jiných zemí nás navštěvují. Takže stát umožňuje získat krátkodobý rybářský lístek a my pro cizinci poskytneme krátkodobé povolenky. Ale i u těch krátkodobých povolenek je nutné dbát na dodržování platné legislativy a bližších podmínek výkonu rybářského práva. Ale jak jsem řekl, v dnešní době všechny pravidla jsou i online a není problém se současnou technikou, aby cizinec z kterékoliv části světa si dokázal přeložit ty pravidla do svého rodného jazyka a porozuměl jim.
3: Teď mě tak napadá, jak to řeší čeští rybáři, kteří jezdí na ryby do Finska, do Norska.
2: On každý stát má svá vlastní pravidla, bývají rozdíly mezi mořským rybolovem, rybolovem na jezerech, řekách, takže tam je to vždycky individuální o nastavení pravidel v konkrétní zemi. A i v konkrétní zemi může být spousta rozdílných pravidel, protože například v Německu každá spolková země má úplně jiná pravidla.
3: Aby to nebylo tak úplně jednoduché, tak jak jste uváděl ty příklady, co vlastně by ten rybář nebo ten člověk, který chce rybařit, měl vědět a znát a že si to případně může ověřit ještě na internetu. Ale co děti, protože vím, že v těch kroužcích jsou opravdu i docela malé děti, tak ty musí tedy rybařit pod dohledem dospělého nebo mají také svoje zkoušky?
2: Malé děti mohou lovit na prut jednoho dospělého, to možné je, pokud v rámci platné legislativy, samozřejmě týká se to například lovu na vplavanou, na položenou. Pokud lovící loví technikou, kde je povolena pouze jedna udice, takže typicky přívlač, muškařina, tak samozřejmě dítě nemůže lovit na další udici, to nehrozí, nebo je to protiprávní. Ale pro ty děti organizujeme spoustu rybářských kroužků, takže určitě zájemci se znovu mohou podívat na sítě, případně kontaktovat svoji nejbližší místní organizaci Českého rybářského svazu a tam jim mohou poradit. Těch dětí máme mnoho a děti máme i úspěšné, protože se účastní celé řady soutěží. Snažíme se tu mládež podporovat.
1: Ideálním časem pro zkoušky je jaro, ale poptejte se v nejbližší základní organizaci Českého rybářského svazu, oni vám tam poradí. A jak zdůrazňoval Jan Skalský, důležité informace najdete i na webu Českého rybářského svazu. A pokud jedete do zahraničí a chcete tam rybařit, tak znovu radíme, máte na to web a překladač. Dáme si trochu hudby a pak si vysvětlíme, jaké výhody a hlavně nevýhody má skútr a jak ho nakupovat.

stal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Skútry jsou na silnicích vidět stále častěji. Oproti autům jsou levnější, nejen na pořízení, ale také na provoz. Jejich spotřeba je velice nízká. Majitelé skútrů určitě ocení i snadnější parkování, zejména ve městech. No a při nákupu motorky je dobré myslet na účel. Jestli plánujete delší výjížďky nebo se potřebujete přemisťovat v okruhu svého bydliště. Odborníci také radí osahat si stroj před první jízdou v bezpečném a známém prostředí. Naše hobby redaktorka Dita Vojnarová o tom natáčela s prodejcem, tedy s profesionálem Tomášem Bláhou z Velkého Týnce.
2: Sportovní skutry se nabízí s tunelem většinou, že tam prostě nepřekročíte jednoduše nohu nebo potom s rovnou podlahou, což je takový praktičtější. Pak úložný prostor pod sedačkou, někdo to chce na dvě přilby, někomu to stačí na jednu. Úložný prostor vzadu, jakoby se dá doplnit o kufr a víceméně spotřeba není ani moc potřeba řešit u 125, tam je plus minus všechny ty skutry 2,5 litru, se to pohybuje na 100 km.
3: Můžeme k nějakému přistoupit a podívat se na ten úložný prostor?
2: Dobře, ať to vidíte. Tak. Takže toto je SimJet Evo 14, to je takovej skuter, který se hodí i pro starší lidi, má rovnou podlahu, nádrž to má v podlaze, takže nezabírá to ani místo pod sedlem a je to na dvě přilby pod sedačkou.
3: Na skuter si mohou troufnout i starší lidé.
2: Určitě, poslední dobou bych ani nevnímal, že mladí si to kupují, ale víceméně si plnil sen jako by ti starší. Máme ještě děláme skuter klub Olomouc, výšky a tam to začínalo před 20 lety, že tam byli sami 15-18 letý mladíci na 50 a dneska je to hromada lidí, co má čas aj v důchodu a chodí jezdit.
3: Co byste doporučil na takovéto městské ježdění?
2: Stačí jakákoliv 125. Nevybíral bych ty velký maxi skutry, protože na to se už člověk musí oblíct a docela to jako zabere času. Sám to mám a jezdím většinou s tím na dálkový.
3: Zajímáte se o řidičské schopnosti zákazníků?
2: Popravdě ne, ale když přijdou až co opučit skuter, tak pak už jo, protože je to někdy jako docela zoufalý, že prostě střindou a chcou si na to sednout poprvé a absolutně to neumíjou, protože vidím to ve skuter klubu, že přijedou jako noví a chcou jezdit, ale je vidět, že prostě nejsou vyježdění, neumíjou to, ale v podstatě, když se přidají k nám, chytnou se té party a vidějou studio stopu a naučijou se to docela rychle.
3: Čem jsou záludnosti jízdy na skutru?
2: Záleží, jak si kdo najede do zatáčky, pak jak se kdo dobojí do té zatáček a víceméně bych řekl, že to je spíš o té vyježděnosti.
3: Jaké rychlosti je schopný skútr?
2: 50 ty jedou 45 klasicky, dneska všem jedou možná i rychle, jak ty 125, protože všichni to mají potuněný, ale jinak ty 125, takový ty normální, jedou 95 až 120 km hodině.
3: Vedle toho, že tady máte ty stroje, tak tady máte spoustu polic a další doplňkové vybavení, co je nezbytné ke skutru.
2: Aby člověk začal na skutru jezdit, tak motorkářsky se určitě neoblíká nikdo pomalu. To až většinou spadne, tak potom začne řešit oblečení. Ale klasický helma, ke skutru pak lékárnička, podložka pod SPZ a to je v podstatě všechno zákony pojištění a jde se to přihlásit a jezdí.
3: Servisovat jak často a proč?
2: Servis je potřeba udělat jednou za rok, nebo většinou ty skutry mají 5000 km, 50 to mají po 2500 km. Tam je potřeba to celkově projít, za prvé vyměnit olej motoru v převodovce, když to má třeba 10 000, 15 000, nebo je to 10 let starý, tak zkontrolovat řemen variátor, aby to někde neprasklo, aby prostě zákazník nezůstal stát a pak na otavce, což je prostě někdy dobou hodně častý problém, že zákazníci to většinou dělají všechno sami, takže tady tyhle ty variátory na to si netroufají, takže to nekontrolují. Ale jinak si myslím, že ta základní údržba to spočívá brzdy, projít to celý, aby to prostě bylo připravené na sezonu, aby vás nic nezastavilo.
1: Vysvětlil pro vás a pro naši hobby redaktorku Ditu Vojnarovou Tomáš Bláha z Velkého Týnce u Olomouce, který skutry prodává, opravuje, ale hlavně na nich velice rád jezdí po kraji. A nás čeká za chvíli zahrádkářský kalendář a tentokrát se zaměříme na čas, kdy je nutné vysázet nové jahodníky.
4: No tak pusu.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Je sice teprve 11. července, ale jedna pranostika napovídá, že se blíží čas, řekněme, maximálního léta, protože 14. července, tak to má svátek svatý Kamil, patron nemocných a zdravotníků. A to se říká, a to je pro nás důležité, že o svatém Kamilu slunce má největší sílu. A také se říká, že 20. července, tedy na svatého Eliáše, bude dopoledne léto, odpoledne podzim, a na svatého Jakuba, to bude až 25. července, bude dopoledne léto a odpoledne zima. No, tak už je to tady. Je čas pro trochu klidu a dobré nápady. Třeba, že po 3 létech je nutné vysázet nové jahodníky, protože do zimy stihnou zesílit a neohrozí je potom mrazy. No a v příštím roce už budou plodit. Sázení si usnadníte, pokud pod nově rostoucí sazenice, které ještě nezakořenili, vložíte širší kelímek se substrátem a zatížíte kamenem. Ono si to zakoření a začátkem srpna stačí odstřihnout od mateční rostliny a zasadit. A dobrý tip je, že takhle můžete sazenice získat zadarmo, třeba u kamaráda na zahrádce. No a je také čas na prořezání příliš bujných rostoucích jabloní i hrušní, pokud již ukončili růst krátkých letorostů. Co bude v hobbymagazínu příští týden? Tak pustíme se do pěstování kanadských borůvek. A věřte, je to pěkně náročné. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v nich nekazila a nepáchla. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, tak objevíte naše webové stránky. Mimochodem, jsou velmi pěkné a je tam spousta odvysílaných reportáží i s fotografiemi. Pro mailové spojení nabízím adresu artur.kubica@

@rozhlas.cz. No a telefonovat své dotazy, poznatky i nápady můžete na záznamník 221 553 790. Příjemný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur.

Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň

Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Sledovat Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Dentální traumatologie v plzeňské fakultní nemocnici nově provádí i poúrazové prohlídky. Blovice na jižním Plzeňsku obnovili provoz recyklačního centra. Západočeská univerzita otevřela druhé kolo přijímacích zkoušek. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 30 stupňů. Dobré dopoledne přeje Štěpánka Zíková. Stomatologická klinika v plzeňské fakultní nemocnici nově poskytuje péči navazující na urgentní ošetření. Pracoviště dentální traumatologie nově provádí i poúrazové prohlídky. Nemocnice se tak snaží zajistit kvalitní poúrazovou péči, která je důležitá hlavně pro děti a mladistvé, říká mluvčí plzeňské fakultní nemocnice Gabriela Levorová.
2: Rozšíření péče přinese lepší dostupnost specializované léčby, zejména u složitých případů, kde o výsledku rozhoduje zkušenost týmu, správný postup a rychlost navazující péče.
1: Recyklační centrum v Blovicích na jižním Plzeňsku je znovu otevřené. Lidé tam mohou svážet stavební odpad. Město s centrem minulý rok spolupráci přerušilo. Díky velkému zájmu lidí z Blovic a okolí je ale opět obnovilo. Více doplní Michal Hodek, Stop 09.
3: Kdo má zaplacený poplatek za odpady, tak malý vlastně přívěsný vozík za osobním autem mají zadarmo jednou za měsíc. Větší množství už je potom zpoplatněno podle ceníku provozovatele. Je důležité, že to nekončí někde v přírodě, ale vlastně se z toho nadrtí další materiály, které je možno dále si odkoupit. Má to své uplatnění ve stavbách, pozemních komunikacích a podobně.
1: Západočeská univerzita v Plzni otevřela druhé kolo přijímacího řízení. Poslední volná místa nabízí 5 z 9 fakult univerzity, všechny 3 technické, ekonomická a filozofická. Pokračuje mluvčí univerzity Andrea Čandová.
4: Do prvního kola nám dorazilo přes 17 000 přihlášek, což je nejvíc za poslední desetiletí. Těší nás, že stoupá zájem také o studium technických oborů, což si vysvětlujeme i tím, že je přibližujeme mladé generaci. Třeba důrazem na environmentální problematiku, jako je elektromobilita nebo cirkulární ekonomika.
1: Hasiči ve Zlíně třetím dnem zasahují u požáru budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Na místě zůstává od dnešního rána 6 jednotek, což je polovina proti jejich počtu v noci na dnešek. Hasiči stále chladí sutiny budovy, jak uvedl jejich mluvčí Pavel Řezníček. Budova s 11 nadzemními podlažími začala hořet ve čtvrtek ráno. Postupně se na 2 místech zřítila, zůstává stát její necelá polovina. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání obecného ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až 5leté vězení. Celková škoda způsobená požárem prozatím podle policejní mluvčí Moniky Kozumplíkové nebyla vyčíslena.
0: Sport.
1: Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková se utkají dnes po 17. hodině o titul z wimbledonské dvouhry. Obě hráčky mají za sebou i vítězné turnaje před Grand Slamem a na trávě jsou teď podobně úspěšné. Linda Nosková říká, že by jako fanoušek nevěděla, na kterou stranu se ve finále přiklonit.
5: Já bych asi fandila, řeknu jako kliše, dobrýmu tenisu. Já myslím, že oba naše výkony na těchto turnajích byly skvělý, proto máme obě ten titul a jsme tady ve finále, takže asi bych nebrala stranu.
0: Počasí.
1: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne především na horách a ve východní polovině kraje přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na Plzeňsku až 30 a na horách maximálně 26. Povane slabý, přechodně mírný severní až severovýchodní vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Klatovech počítejte po celý víkend s uzavírkou v ulici Plánická, Vídeňská a Jiráskova kvůli klatovské pouti. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Už 11 hodin a 5 minut je jasné, že ten dnešek, tedy sobota 11. července, bude příjemným letním dnem. Žádný chlad, ale také žádné extrémní vedro, se kterým máme nedávné zkušenosti. Prostě léto, jak má být. A pokud budete chtít, kulisu vám i nadále bude dělat Český rozhlas Plzeň. Krátce po 11:30 se podíváme na Rokycansko, kde Správa železnic přidává další závody na přejezdy. V seriálu Můj kraj se vypravíme po stopách Plzeň. ukrajinského rodáka, zpěváka Rudolfa Cortese. A už za chvíli vás pozvu na návštěvu Semlerově rezidence v Plzni. Tak příjemnou sobotu.
0: Dobré dopoledne a Roman Stupka.

0: Na Klatovské třídě 110 v Plzni si můžete prohlédnout unikátní bytový interiér rodiny Oskara a Jany Semlerových. Byt byl vystavěn v letech 1933 až 34 do původního bytového domu. Vznikl na základě konceptu architekta Adolfa Lóze z roku 1932, který do podoby projektu rozpracoval Lózův žák a tehdejší spolupracovník Heinrich Kulka. Redaktorku Andělu Blaškovou provedl Semlerovou rezidencí kurátor sbírky architektury Petr Domanický.
1: Vstoupili jsme dovnitř, akorát si bereme návleky na nohy, protože tam bychom mohli poškodit parkety.
2: Na jednu stranu vstupujeme do domu, který není ani 100 let starý, ale na druhou stranu ta hodnota je často u těch prvků možná vyšší než u leckterého zámku.
1: Jsme v ústřední hale celého bytu.
2: Je to velký obývací pokoj, ale samozřejmě obývací pokoj nikoliv tak, jak si představujeme většinou dneska, ale spíše tak, jak známe ještě z některých takových těch předválečných filmů pro pamětníky, kdy ty obytné pokoje spíše připomínaly reprezentační prostory někde na zámku a byly komponovány nejenom pro pobyt té rodiny, ale z velké míry pro společenské akce. To znamená, počítalo se s tím, že se tady sejde velká společnost, že se tady bude třeba hrát na klavír, že se tady bude tančit, dokonce je tady vestavěný bar. Pak jsou tady typické lósovské odpočivné kouty, ať už je to ten skrytý tady částečně pod galerií, který umožňoval takové jako klidnější popovídání. A potom je to velký odpočivný kout v čele té haly u krbu, který částečně je vsazen do kamenné stěny se sníženým podhledem.
1: Mě zaujalo okno. Ono je to takové netradiční okno, protože je tam prostor, který je vyplněn květinami.
2: Okna jsou sice obrovská, téměř jako někam do nějaké továrny, ale současně ven vidět není, protože je v nich neprůhledné zasklení. To naprosto záměrně. Los takhle pracoval i v jiných interiérech a on to dělal naprosto cíleně, v podstatě s tím, aby ten život v tom interiéru nebyl rozptylován tím vnějším světem.
1: Vyšli jsme schody a pohledem doprava tak jsme zahledli jídelnu, kde se nachází kulatý stůl, židle kolem. Všechno je to v takovém noblesním stylu.
2: A zase odsud není vidět ven a zase je to vyřešeno jiným způsobem než v té hale nebo v tom vstupu. Tady je to vyřešeno takovým tím lósovským oblíbeným jeho způsobem inspirovaným v Japonsku, kdy okna jsou překryta jakýmsi rastrem, který dělí ta okna do takových malých tabulek a ještě přes to sklo je napnutá textilie, která umožňuje, aby ten interiér měl to denní přirozené osvětlení, ale současně brání tomu výhledu ven. A ještě tím, že ta textilie má nádech do žluté nebo zlaté, tak to i mění atmosféru toho samotného interiéru.
0: Říká o Semlerově rezidenci Petr Domanický. Architekt Adolf Lóze zemřel v roce 1933. Rodina Semlerových byla nucena po okupaci v roce 1939 emigrovat do Austrálie. A byt Semlerových poté sloužil k různým účelům, mimo jiné jako kanceláře, učebny či malé byty.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Broučci.
2: Tak už zas broučku poletíš, ale budeš poslušný?
3: Budu.
1: Legendární příběh Jana Karafiáta o nezbedném broučkovi.
2: Ono si tě to samo najde. Už slyšíš, broučku?
1: Broučci. Audioknihu v podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Seriál o rodácích a osobnostech západu Čech.
1: Rodák z Plzně, zpěvák Rudolf Cortés, byl nejvýraznější postavou československé populární hudby 50. let minulého století. Jeho spolupráce s orchestrem Karla Vlacha mu přinesla mnoho dobových šlágrů, které si podmanili především ženské publikum. Povídal jsem si o něm s Tomášem Bernhardtem z Národopisného muzea Plzeňska.
2: Rudolf Cortés se narodil 15. března 1921 v Boškovské ulici číslo 19. Ten dům tam do dneška stojí, takový celkem nevýrazný, nízký, jednopatrový dům. Jeho otec byl bednář, pivovarský bednář, který se seznámil s jeho matkou v Jižní Americe, když tam pracoval na rozbíhání nějakého pivovaru. Jeho matka měla exotické jméno Mercedes Cortés, Mercedes Cortésová, pocházela ze São Paula v Brazílii, kde její otec měl, a teď v matrice se píše restaurant, ale jak to vypadalo, samozřejmě netuším. Nicméně jí bylo, nebylo ani 17, když se brali, takže to bylo zřejmě teda velmi ohnivé, velmi náhle. Brali se 1913 v Jižní Americe, v Brazílii.
1: Vít Kaisinger, otec Rudolfa Cortése, si tedy domů do Plzně přivezl mladičkou exotickou manželku, která neuměla česky a těžko se v novém prostředí rozkoukávala. Rudolf se narodil 3 roky po první světové válce a 5 let na to umírá jeho otec v 38 letech na tuberkulózu. Mercedes vzniklou situaci nezvládala a tak musel být Rudolf i se svým bratrem Oskarem umístěn do sirotčince. Posléze se Rudolf vyučil kožešníkem, ale čím dál více si začal uvědomovat svůj podmanivý hlas.
3: Čím víc tě mám rád, tím víc je mých strastí.
1: Osudovým se Rudolfu Cortésovi, který v roce 1955 úředně přejal jméno své matky, stalo setkání s Karlem Vlachem a jeho orchestrem. Za jeho podpory vznikla většina zpěvákových šlágrů 50. a 60. let. I ten největší. Píseň Váš dům šel spát. Původně ji ovšem naspíval Cortésův mladší kolega Richard Adam.
4: On to slyšel, že zpívám Váš dům šel spát, a on ji ten den natočil na desky v suprafonu a myslel si, že já jsem mu jeho písničku vzal a celý život mu to nikdo nevysvětlil, že to vlastně bylo obráceně. Ale já, protože taky dělám podobné pořady v rozhlase, ale onehdy jsem zrovna hrál Váš dům šel spát a řekl jsem posluchačům tuhle tu historku a pak jsem jim řekl, a teď si poslechneme tuhle hezkou píseň, ale pustíme si tu nahrávku Rudolfa Cortése, protože on tu písničku z nás zpíval nejlíp.
3: Až dům šel spát.
1: Rudolf Cortés byl bezesporu nejvýraznější postavou československé populární hudby 50. a počátku 60. let. Mimo to vešla ve známost i jeho rybářská vášeň, která ho provázela od dětství. Zpěvák Jiří Vašíček vzpomíná.
5: To byl báječný člověk. On byl vášnivý rybář, takže občas přišel na nějaký sraz a přines mi v pytlíku rybu. Říkal, chytil jsem jí včera na boleváku, máš chuť? Já jsem říkal, to víš, že já mám ryby rád, tak prostě jsem si vzal rybu. A on byl opravdu báječný kamarád, no.
1: Rudolf Cortés zemřel 12. prosince 1986 v domově důchodců v krásné Lípě u Rumburka. Z Plzně Roman Stupka, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Je 5:05, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Správa železnic přidává závory na další a další železniční přejezdy. Zvyšuje tak bezpečnost železničního i toho silničního provozu. Aktuálně se soustředí na problematická místa v zastavěných oblastech nebo nepřehledných úsecích. Loni například přibyly závory na 60 přejezdech a letos jejich železničáři zabezpečí 51. Jedním z nich je železniční na silnici druhé třídy mezi Břasy a Radnicemi na Rokycansku.
1: S Jiřím Neckářem, řidičem linkového autobusu, přicházíme k železničnímu přejezdu. Co je tady špatně?
2: Když jedu od Břas na Radnice,
1: pojede vlak.
2: Železniční zastávka napravo, vidíte tu boudu, ten vlak stejně neuvidíme. Řidič od Radnic na Břasy si málem vykroutí hlavu, protože není výhled doprava.
1: Na tenhle přejezd se brzy vydají železničáři.
3: Takže ty závody tady tomu prostě pomůžou.
2: Rozhodně to zabraňuje některým, aspoň ukázněnějším řidičům, chodcům a cyklistům přecházet železniční trať, po které se přibližuje vlak.
1: Doplnění závor je součástí širšího plánu správy železnic, jak říká mluvčí David Kabele.
4: Potom, co jsme v předchozích letech závory doplnili na kříženích se silnicemi první třídy, postupujeme obdobně i na silnicích druhé třídy, což je i případ přejezdu P469.
1: Číslem P469 připomíná, že všechny přejezdy mají na zadní straně dopravní značky unikátní čísla, která už řadu let pomáhají železničářům a integrovanému záchrannému systému s rychlou identifikací. Ta je klíčová třeba při vůbec nejčastější obavě řidičů, uváznutí mezi spuštěnými závorami. Závody jsou ale konstruované tak, abyste je osobním autem bezpečně nadzvedli.
2: Běžný malý osobní vůz předním sklem zvedne ty závory. Jsou na to dělaný. Já si osobně myslím, že je furt lepší mít od závory rozbitý přední sklo, než od lokomotivy rozbitý celý auto.
1: Železničáři letos přidají závory na 51 přejezdů po celé republice. V Plzeňském kraji, kromě silnice u Břas, také na dva přejezdy u Dobřan na jižním Plzeňsku. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Chris Lambert.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
4: Sobota, 11. července, svátek slaví dámy nosící jména Olga a Helga. Obě jsou severského původu a znamenají svatá. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. V roce 1346 se v Renzu na levém břehu Rýna konal památný sjezd kurfiřtů. Na něm byl před 680 lety otec vlasti Karel IV. Zvolen římským králem. Winston Churchill už rok po válce předpověděl vznik železné opony. Dal jí i jméno. Jeho slova došla naplnění před 75 lety v roce 1951, kdy Národní shromáždění přijalo zákon o ochraně státních hranic. Vznikla ozbrojená pohraniční stráž s právem použít zbraň.
5: Byli povolávaní predovšetkým uvedomělí robotníci a družstevní roli.
4: Československá hranice o délce skoro 3 500 kilometrů se stala neprodyšnou pevností. A to zejména na západoněmeckém a rakouském pomezí.
5: Při organizovaní ochrany štátních hranic a výchove pohraničníků se využívaly sovětské zkušenosti.
4: Jeden z mála kostelů vybudovaných v dobách totality byl otevřen v roce 1971, to je 55 let. V Senetářově v okrese Blansko byl ten den otevřen architektonicky unikátní kostel svatého Josefa ve tvaru lodi. První bohoslužby se zúčastnilo asi 15 000 věřících z celé země. Vesmírná loď společnosti Virgin Galactic se zakladatelem firmy Richardem Bransonem na palubě před 5 lety úspěšně absolvovala první zkušební let s posádkou na hranici vesmíru.
6: Welcome to space.
7: To the next generation of dreamers.
4: Před 170 lety zemřel v Plzni dramatik, spisovatel, režisér a herec Josef Kajetán Till. Já přeju hezkou sobotu.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, pro mě nic s nimi, bez nich gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout, prosím, malu.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na internetu. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Děti by nově měly v mateřské škole trávit minimálně 2 roky. S orientací v nabídce akcí pomáhá lidem Šumavský kompas. Policisté vyrážejí na kontroly alkoholu u vodáků. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 30 stupňů. Dobré poledne u zpráv přeje Kateřina Ezeldin Dudáková. Ministerstvo školství plánuje prodloužit povinnou docházku předškoláků do mateřských škol z 1 roku na 2. Děti by tak podle ministra školství Roberta Plagy z hnutí ANO mohly být lépe připravené na přechod na školní docházku i na její úspěšné zvládnutí. Navíc odborníci, jako jsou psychologové nebo speciální pedagogové, by se tak k potřebným dětem mohli dostat dřív. Plánováním pobytu na Šumavě pomáhá lidem Šumavský kompas. Každý týden ho formou elektronického newsletteru vydává Destinace Šumava žije. Nabízí v něm přehled nejzajímavějších akcí v regionu i tipy na výlety do méně známých lokalit. Podrobnosti dodává ředitelka Destinace Monika Bendlová.
3: Dává zajímavé tipy, co dělat, kam vyrazit. My to i přizpůsobujeme třeba počasí, takže my, i když třeba víme, že bude jako velký teplo, tak doporučujeme třeba některé koupaliště. Naopak, když zase víme, že bude pršet, tak my se zaměříme na ty vnitřní aktivity, takže si myslím, že je to i takový průvodce tady na té Šumavě.
2: Šumavský kompas je třeba na webu Destinace Šumava žije. Několik dobytkářských disciplín nabídne dnešní mistrovství České republiky v rodeu v Dnešicích na Jižním Plzeňsku. Co přesně diváci během domácího šampionátu uvidí, upřesňuje jedna z organizátorek Terezie Daňková.
4: Evropské rodeo se od amerického zásadně liší. Zatímco americké rodeo je ježdění na divokých býcích a divokých koních, tak evropské rodeo je imitace faremní práce, chytání telat do lasa, oddělování telat od stáda a jejich nejrůznější formy třídění.
2: I letos v létě policisté kontrolují vodáky na českých řekách kvůli alkoholu. Podle zákona o vnitrozemské plavbě z roku 2023 platí pro vůdce rekreačních plavidel na vybraných úsecích řek, tedy například kormidelníka na kánoji, limit 0,5 promile alkoholu v krvi. Za naměření vyššího množství můžou policisté uložit pokutu až 100 000 korun nebo zakázat další plavbu. Sport. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla 3. na mítingu Diamantové ligy v Monaku. Vyhrála olympijská šampionka Paulinová z Dominikánské republiky před Američankou Butlerovou. Počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne především na horách a ve východní polovině kraje přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 29, na Plzeňsku až 30 stupňů Celsia, na horách 23 až 26 stupňů. Povane slabý, během dne přechodně mírný, severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Dávejte pozor na dálnici D5, mezi 50. a 80. kilometrem směrem na Rozvadov se pohybuje vozidlo údržby. Levý jízdní pruh je kvůli tomu uzavřený. Projíždějte tudy opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
5: Ano, ve 12 hodin a 5 minut začínají písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň, což je, jak známo, pořad, jehož hlavním úkolem je udělat někomu radost. No a dělá se to tak, že zavoláte na číslo 221 554 222, vyřídíte svůj vzkaz nebo blahopřání a ještě si můžete vybrat odpovídající písničku. Jinak pro inspiraci dnes má svátek Olga. Díval jsem se, kolik Olin u nás žije. Je to číslo 34,5 tisíce. A to není zrovna málo. Říkám, to bylo jen tak pro inspiraci. Teď už je volná telefonní linka a u mikrofonu a i telefonu je s vámi Roman Stupka.

0: No a závod o první telefon do dnešních písniček pro vás Českého rozhlasu Plzeň vyhrála paní Jarka ze Stříbra. Ta je teď na telefonní lince, já jí dávám slovo. Jarko, dobrý den.
1: Dobrý den. Vážená redakce, chtěla bych nechat zahrát paní Olze Poliakové z Kladrub u Stříbra k jejímu dnešnímu svátku. Olgo, přejeme ti všichni hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a aby si ten svátek v klidu užila. To ti přeje celá rodina Poliakova a Salvetrova. A vám v redakci děkuji za zahrání.
0: No vidíte, jak jste to krásně řekla, to jste byla nervózní. No.
1: To jsem byla. Tak jo, děkuju vám moc.
0: Olze, posíláme písničku. Na shledanou.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Tak to byl Karel Gott se svojí dcerou Charlotou, Srdce nehasnou. A něco na srdci má také paní Maruš z Polžic, proto je teď u telefonu, takže do Polžic zdravíme. Dobrý den.
2: Dobrý den, neslaví svátek paní Olga Pajfrové z Polžic u Horšovského Týna. Oli, všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka ti přeje Toník, manžel Toník, děti s rodinou, vnoučata, pravnoučata, sestry s rodinami, přání se připojuje paní Jana Hochové z Plzně, Borníkovi z Domažlic, Maruš a Jirka. A ještě dodatečně popřejeme Libušce Hochové, která měla svátek. Všichni taky přejeme všechno nejlepší. Tak jo, děkuji moc za to hrání a nikdy nashledanou.
1: Nashledanou, takže hrajeme o Lince a Libušce.
2: Ano, děkuju.

Dnes slaví své obrácené sedmnáctiny paní Anna Kunešová z Postřekova u Domažlic. Přejeme jí především pevné zdraví, klid, pohodu a spoustu důvodů k úsměvu i radosti ze života. Máme tě všichni moc rádi, Aničko. Manžel Josef, sestra Marie, děti Pepa, Zdeňka, Maruška s rodinami a neteř Ivetka s dětmi.

0: 12 hodin 21 minut posloucháte písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň a u telefonu je paní Anna z Domažlic. Do Domažlic zdravíme, dobrý den. Halo, halo, halo.
1: No ano, zase to blbě slyším. Dobrý den, pane Romane. Moc všechny pozdravuju v rozhlase posluchače a zase bych vás chtěla poprosit o písničku. Zítra jsou Božkové, to byl můj pan učitel, teď jeho syn Bořek Novotný na Babyloně. A v pondělí bude Marketka, to je moje kamarádka, Marketka Čapská. No a sobě jenom tak pro radost, pro vás, pro všechny vzpomínám i na pana Kopejtka, už jsem mu dlouho nevolala, takže ho tímto taky pozdravuju a prosím vás o písničku nějakou nám tam zase dejte hezkou, děkuju.
0: No, od vaší oblíbené skupiny Smoky, ne, Aničko?
1: No, jasně, vy jste šikovnej.
0: Tak jo, zase někdy zavolejte.
1: Děkuju.

0: Tak to byl Smoky na přání paní Anny z Domažlic, ale teď se bude hrát tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň to, co si přeje paní Marie ze Sence. Tu mám totiž u telefonu. Maruško, dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím vás všechny v rádiu a všechny posluchače. A chtěla bych touto cestou zahrát naší tetě, paní Zdeňce Šlehoferové z Jířan, která má dneska 81. narozeniny. Teto, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně zdraví, to potřebuješ nejvíc a to tě přeje ze srdce synovec Jiří s rodinou ze Sence, syn Jiří s rodinou z Dolců a dcera Marie s rodinou ze Staňkova. A vám děkuji za zahrátí této písničky.
0: Tak jedna písnička pro tetu, mějte se.
1: Děkuju.

0: No a do písniček pro vás Českého rozhlasu Plzeň se teď hlásí Bělá nad Radbůzou, odtud volá paní Anna a my už ji posloucháme. Dobrý den.
1: Dobrý den. V sobotu, v neděli i v pondělí slaví náš tatínek pan Miroslav Šperl 85. narozeniny. Přejeme hodně zdraví, štěstí a radosti z pěti vnoučat. Přeje manželka Ani, dcera Mirka s Rudou, Alex, Andrea a Karin a syn Ivo s Janou a Janičkou a Anetkou. Dále rodina Lukešova z Příkosic u Rokycan a rodina Cízlerova z Bělé. Děkuji, zahrajte prosím Měsíc stříbrný. Děkuji moc.
0: Tak to budou třídenní oslavy, Aničko, jo?
1: Ano, ano.
0: Páne, jo, tak
1: je se... už hodně známých, no. A příbuzných.
0: Tak si to užijte. Začínáme.
1: Děkujem.
0: Oslavy začínají touhle písničkou.

já už se zase dívám do vašich mailů. Milé rádio, chtěla bych nechat zahrát písničku pro mého tatínka Petra Kepla ze Štítovek, který měl ve čtvrtek narozeniny. Milý tatínku, ať štěstí z tvých očí září, ať se ti vždy ve všem daří, ať ti na tváři kvete stále mladost, ať v srdci máš samou radost, ať každý den ti sílu dá a život krásně pokračuje dál. Děkuji ti za podporu, kterou mi dáváš každý den. Mám tě moc ráda. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky ti přejí dcery Pája a Petra, manželka Bohumila a ostatní příbuzní.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.
1: A ještě pár vašich písemných vzkazů tady zbylo v dnešních písničkách pro vás Českého rozhlasu Plzeň, jako je například tenhle. Milé rádio, prosím o zahrání pěkné písničky pro naší babičku Anešku Kůstkovou, která slaví dnes krásné narozeniny. Milá babičko, ze srdce ti přejeme všechno nejlepší, štěstí, lásku a hlavně hodně zdraví do dalších let. To vše ti přeje tvá velká rodina.

No a další vzkaz tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň v písničkách pro vás je poměrně krátký, nicméně obsažný. Prosím o zahrání písničky Brhlík a Sojka pro Pepu Somolíka, který dnes slaví na Butově 77. narozeniny. Hodně zdraví přejí manželka Eva, Laďka a Vašek, tak ti dva ptáčkové už letí na Butov.

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala.

lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

0: taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Pavel Dobež vymyslel tuhletu podivuhodnou písničku, ale my jdeme na další vzkaz. K dnešním narozeninám posíláme písničku Za každou chvíli s tebou platím od Hany Zagorové do Horšovského Týna pro Boženu Vochomůrkovou. Letí k tobě toto přání, ať si dlouho mezi námi, aby dlouho šťastná byla a další léta s námi oslavila. Do dalších let vše nej, hlavně hodně štěstí, zdraví a spokojenosti ti přeje sestřenice Jaruš s rodinou.

Tak to byla Hana Zagorová a teď už nadešel čas na poslední vzkaz v dnešních písničkách pro vás. A ten je od naší pravidelné dopisovatelky Sylvie z Prahy. Přišla na to, že dnes má 67. narozeniny americká písničkářka Susan Vega. Do České republiky jezdí poměrně často a už za pár dní 15. července se koná v pražském divadle Archa její další koncert.

0: ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vyspíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Rokycanské nemocnici začala rekonstrukce pravého křídla polikliniky. V Plzni dnes čekejte změny v provozu tramvají. V Českém lese na Tachovsku začíná víkendový festival Pavlův studenec ožívá. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 30 stupňů. Hezké sobotní odpoledne přeje Kateřina Ezeldin Dudáková. V nemocnici v Rokycanech začala modernizace pravého křídla polikliniky. Technici demontují zastaralé příčky a převlékací kabinky a odstraní i obklady. Prostory polikliniky mají získat nový moderní design i rozvody IT technologií. Pokračuje mluvčí Rokycanské nemocnice Jiří Kokoška.
2: Celkově ta rekonstrukce znamená, že tam budou nové podlahy, osvětlení, odstraní se přežité představky pro převlékání, obkladačky, vymění se dveře, parapety u oken, přestaví se i některé příčky, zmodernizují se některé sítě a zejména IT rozvody.
0: V Plzni dnes čekejte změny v provozu městské hromadné dopravy. Týkají se tramvají číslo 1, 2 a 4. Z důvodu oprav na tramvajové trati se přibližně do 6:30 večer odklánějí tramvaje z centrálních zastávek sady 35. Například linka 1 směr Bolevec Slovany pojede přes zastávky Jízdecká a u synagogy. Více informací je na webu plzeňských městských dopravních podniků. Víkendový festival Pavlův studenec ožívá dnes začíná v Českém lese na Tachovsku. Akci pořádá Českobavorský spolek přátelství a spolupráce. Festival připomíná obec zaniklou po druhé světové válce, kdy na našem území probíhaly rozsáhlé odsuny Němců. Historii Pavlova studence připomíná předseda Českobavorského spolku Matouš Horáček.
3: Významná byla hlavně tím, že tam žilo zhruba 1400 obyvatel předtím, než zanikla, takže se jedná vlastně o největší zaniklou obec na Tachovsku. Pak to byla taky obec přímo na hraničním hřebení, rozkládala se zhruba na 6 kilometrech podél hranice s Německem. A v neposlední řadě byla vyhlášená pro svoje hostince a zábavy. Lidi tam chodili za zábavu vlastně ze širokého okolí. Sport.
0: Česká volejbalová reprezentace žen otočila průběh utkání v Lize národů s Bulharskem a zvítězila 3-1 na sety. Letošní ročník uzavřou zítra proti Francii. Počasí. Dnes ráno bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne především na horách a ve východní polovině kraje přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia, na Plzeňsku až 30 stupňů a na horách 23 až 26 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne přechodně mírný severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Jen jedním jízdním pruhem projedete kvůli stavebním pracím mezi 110. a 105. kilometrem po dálnici D5 směrem na Plzeň. A v opačném směru platí omezení mezi Stým a 110. kilometrem, silničáři tu opravují vozovku. Na uzavírku narazíte v Nýřanech, neprojedete tu Havířskou ulicí a to samé platí i v Plzni v Reslově ulici. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými sgrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
5: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? totiž připadal stejně planý

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku. No a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapraděda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, když jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod, se dostal k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vykupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: A pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Asli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost, nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu mojemu prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Farník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neústupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neústupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste to byl poprvé? Nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neústupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat. Tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
3: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původního majitele, osloví vás to. Jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
2: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezel, tak jsem samozřejmě nejdřív zabloudil. pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili, ale myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
4: Co vás tu překvapilo?
2: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech. Jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
4: Dojalo vás něco, je třeba, že tohle jste nečekala, že byste tu našel, nebo takovéhle věci?
2: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spal sám na zámku. Jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty seš ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
4: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku, jako opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
2: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
4: Na čem třeba?
2: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
4: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní, máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
2: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
4: Jo. Máte vanu i sprchu?
2: Mám vanu i sprchu.
4: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne?
2: No. Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
4: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
2: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes 2 patra, takže v těch místností, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
4: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
2: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah.
4: Na jídlo?
2: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojeno s kuchyní, která je pod námi.
4: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
2: No divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
4: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
2: Přesně tak. Jo. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
4: Takže příští už možná s výtahem?
2: Příště už možná s výtahem.
4: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? Nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
2: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posléze kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
4: Jak se lidé staví k současnému majiteli zámku? Jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo? Jaký vztah máte?
2: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho Neustupova.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jsem

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo tu třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl tu nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad ním smiloval, takže nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byly skoro 30 roků Španělé, španělští generálové, a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byly dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byly Eichelburkové.
2: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
3: Přesně tak. My je máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
2: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
3: Ano, mám.
2: Máte? Co ano. Je na něm?
3: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem s F-kem.
2: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
3: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené teďka s Neustupovem.
2: A šel jste s nějakou představou, nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
3: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
2: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
3: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
2: Jo.
1: Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století Dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krausovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
3: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelburgu, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelburgu, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
2: Ten rod jako takový, co tu, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby? Přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
3: No a Eichelburgové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
2: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
3: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice, a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý představili v tom neogotickém stylu.
2: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
3: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
2: A Eichelburgové pak odcházeli proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
3: No, oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburgovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
2: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl. Ano. To byl asi možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
3: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
2: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
3: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Mi přijde neuvěřitelný, že za těch 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo. Spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken, víte to?
3: 80.
2: Se ptáte, já nevím.
3: Myslím, je tak rychlé číslo, protože my se jako tak, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místností, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že je víc ještě.
2: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
2: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někdy něco utrhnout?
3: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
2: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
2: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
3: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
2: A jak velké to psaníčko jedno je?
3: Tak 40x20 bych tak typoval.
2: Máte poštovní schránku?
3: Ano.
2: Jak vypadá?
3: Černá.
2: Proč černá?
3: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
2: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Ve svém bytě.
2: Věšíte vy nebo paní?
3: Tak na střídačku.
2: Co je největším, prostorově největším exponátem?
3: Asi ty kamna v tom velkém sále.
2: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
3: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
2: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
3: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět 5. ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
2: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako si potěšit, kam na zámku jdete?
3: V ní teďka sedíme.
2: Doma. A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
3: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
2: Jo. Jo, jo. Jste koukali, vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
3: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
2: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
3: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
2: Co tomu říkají rodiče?
3: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
2: Nedožili.
3: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
2: To musí být líto, ne? Měl by radost asi.
3: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
2: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco, jít třeba do toho?
3: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to ocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
2: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradice. Já za to moc děkuju.
3: Já taky. Děkuju.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vztyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
3: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.
3: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně rada mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
2: Co to napadlo někoho, že vám takhle k narození nám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
3: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narození nám, že se to asi na ten zámek hodí.
1: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
3: Což je největší prostor tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
2: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
3: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstaly.
2: To do té poslední doby, kdy to byly ještě ty archeburkové, tak to takto topili tímto způsobem? No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
3: Určitě tak oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
2: Teď si připadám jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a odkud se to vzalo.
3: Tak my jsme se teďka přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantel z Moravy, vlastně jeho celoživotní sbírání trofejí. Tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech. A vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
2: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
3: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
2: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
3: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal, moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel a jak když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám více jak 25 roků.
2: Kolik to má kousku?
3: V dnešní době už přes 400.
2: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
3: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají nádech těch 20. 30. let. Většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo. Má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
2: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
3: Mám radost, když mám zkompletovanou

0: Wow. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
1: A my jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
0: Ten největší erb, ten je ten váš.
1: Ano.
0: A ten nápis v latině?
1: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
0: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
1: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
0: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr? Protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou. To je svatý Jiří?
1: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tématiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
0: Aha, jo.
1: Takže je to boj dobra se zlem.
0: To je norimberský lustr.
1: Ano, norimberský lustr, no a vlastně jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, té gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu vždy zavěšena nějaká lucerna.
2: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
1: Aby Neustupov zkvetal. No, aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře, my si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost té České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře a je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
0: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
1: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes fortuna adiuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem naší

předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Kvalita vody v koupalištích v Plzeňském kraji se místy zhoršila. V Karlových Varech končí 60. ročník filmového festivalu. Hasiči ve Zlíně dál chladí trosky vyhořelé budovy. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno, teploty do 30 stupňů. Další aktuální zprávy pro vás má Kateřina Ezeldin Dudáková. Postupujícím létem se v některých venkovních koupalištích v Plzeňském kraji mírně zhoršila kvalita vody ke koupání. Zákaz koupání zatím na žádném ze sledovaných míst hygienici nevydali. Zhoršenou kvalitu vody a její nižší průhlednost zjistili hygienici například na koupališti Babylon u Domažlic. Smyslově mírně zhoršenou jakost vody zaznamenali hygienici v plzeňském jezírku Košutka a v přírodních koupacích biotopech v Blovicích a v Dobřanech. Naopak dobrou kvalitu vody by si měly stále držet plzeňské bolevecké rybníky. 60. filmový festival v Karlových Varech večer skončí předáváním cen. Křišťálový globus za přínos světové kinematografii dostane herečka Juliette Binoche. Cenu prezidenta převezme Magda Vašáriová.
2: Slovenská herečka letos na festivalu uvedla trezorový film Vtáčkovi a siroty a blázni. Vašáriová vzpomínala na to, jak se snímek uváděl v Cannes poté, co v Hollywoodu zemřela herečka Sharon Tate. A tak si diváci mysleli, že jsou některé scény inspirované americkými událostmi.
3: Já tam zomieram jako těhotná, že mi rozpárají brucho. Takže keď sa ten film premietal v Cannes, tak si všetci mysleli, že si z toho my sme si to ako zobrali. Ale my sme to natočili pol roku predtým.
2: Ocenění večer rozdá odborná porota. Převezmou ho ale i tvůrci divácky nejoblíbenějšího filmu. V průběžném hlasování zatím vedou dokumenty o zpěvačce Báře Basikové nebo o hollywoodském kameramanovi Robertu Richardsonovi a taky libanonské drama Krásný smutný svět. Lucie Pávová, Český rozhlas.
0: Hasiči třetím dnem zasahují u požáru budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Na místě dál zůstává 6 jednotek. To je polovina oproti noci na dnešek. Hasiči se teď snaží chladit trosky vyhořelé stavby. Z místa podle velitele zásahu Zdeňka Otrusiny stále stoupá dým.
4: Bohužel ten kouř z toho nedokonalého hašení není příjemný pro dýchání, takže my stále doporučujeme občanům, aby se vyhýbali bezprostřednímu místu toho požáru a pokud možno nevětrali a radši vyrazili za čerstvým vzduchem do hor.
0: Kuba se podruhé tento týden potýká s celostátním výpadkem elektřiny. Bez proudu bylo v pátek na 10 milionů lidí. Karibský ostrov má s výpadky proudu problémy dlouhodobě. Jsou ale čím dál častější a větší. Na vině je zastaralá rozvodná síť i ropná blokáda Spojených států. Americký prezident Donald Trump nařídil zastavit dodávky ropy na ostrov letos v lednu s cílem oslabit kubánský režim. Sport. Ženský titul z wimbledonské dvouhry získá potřetí za poslední 4 roky Češka. Ve finále travnatého Grand Slamu se totiž poprvé v historii utkají dvě tuzemské hráčky. Linda Nosková a Karolína Muchová. Duel začne v Londýně po 17. hodině. Počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 13 až 19, na horách 14 až 10 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na Plzeňsku až 30 a na horách 23 až 26 stupňů Celsia. Zpočátku povane slabý, během dne přechodně mírný severovýchodní až severní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Provoz se na silnicích v Plzeňském kraji je klidný a nemáme hlášené žádné komplikace. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pokud hledáte nějaký nový turistický cíl, měli bychom pro vás tip. Po letech intenzivních záchranných prací se veřejnosti totiž poprvé otevírá podkroví zámku v Nekmíři na severním Plzeňsku. Reportáž z prohlídky opravených prostor uslyšíte tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň krátce po půl třetí. O americké zpěvačce Susan Vega už jsme se zmiňovali v písničkách pro vás. Má dneska narozeniny a taky budeme vědomat i rubriku Hvězdy, hity, legendy. No a za chvíli další díl seriálu Co v učebnicích nebylo, kde bude tentokrát řeč o polární záři. Takže myslím, že se vyplatí i nadále s námi zůstat. Hezké sobotní odpoledne.
1: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že polární záři pozoroval už Galileo Galilei a dokonce jí dal jméno? Latinsky Aurora Borealis. Další vědec Anders Celsius si všiml, že při ní šílí kompas a Christian Birkeland na přelomu 19. a 20. století experimentálně dokázal, že za vším stojí elektrony interagující s magnetickým polem Země. Přestože je aurora nejčastěji k vidění za polárním kruhem, při silných slunečních erupcích se tento celoplanetární fenomén ukáže i u nás. Je to fascinující připomínka toho, že naše atmosféra není jen vzduch, který dýcháme, ale i ochranný štít reagující na neustálý proud energie z naší nejbližší hvězdy. Polární záře patří k nejúžasnějším úkazům, které lze na noční obloze spatřit. Tento světelný fenomén vzniká ve výškách od 70 do 1000 kilometrů, kde se částice slunečního větru srážejí s molekulami zemské atmosféry. Při těchto kolizích se uvolňuje obrovské množství energie ve formě viditelného záření. Výsledná barva pak závisí na hustotě vzduchu a typu excitovaných atomů, zatímco zelená a červená jsou typické pro kyslík v nižších vrstvách, modré a fialové odstíny má na svědomí dusík ve velkých výškách.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: krutnou nudu.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel. Tipy pro volný čas.
2: Ano, zase bych tu měl pár nabídek. Na zábavný a voňavý večer můžete vyrazit dnes do Anína u Sušice. Na nádvoří tamní sklárny bude anínské bábovko braní, neboli soutěž o nejlepší bábovku. Program začíná v 6:30 večer, k tanci a poslechu bude až do setmění hrát skupina Orchidea. Lidé můžou přijít ochutnávat a kdo to stihne, může donést i bábovku do soutěže. Kostele svatého Vojtěcha ve Vejprnicích začne od 18 hodin další koncert v rámci festivalu Procházky uměním. Letní kino Domažlice láká na americký film Supergirl. Promítat se bude od 9:30. Na hradě Velhartice v bývalém hradním pivovaru se uskuteční akce s názvem Noc na Karlštejně, jak to bylo doopravdy. Návštěvníky čeká populárně naučná přednáška, dobová módní přehlídka, zazní autentická středověká hudba a všechno to startuje v 17 hodin. V kostele Všech svatých a v Horšově na Domažlicku bude od 15 hodin komentovaná prohlídka. V areálu zámku Bor se konají zámecké historické slavnosti. Program je připraven do 23 hodin a nabídne například dobovou hudbu a ohňovou show. No a v Klatovech pokračuje Klatovská pouť a mezinárodní folklorní festival. Například na náměstí Míru je od 19 hodin staročeský jarmark a od 8 hodin večer se tam také uskuteční festivalový gala program Klatovy 2026, na kterém vystoupí všechny zúčastněné soubory. Tolik naše tipy a už za chvíli bude Valdemar Matuška zpívat o jednom stárnoucím muži.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: Jsou 2 minuty po 2:30, posloucháte Český rozhlas Plzeň, no a teď tu máme tu novinku pro turisty. Veřejnosti se totiž poprvé otevírá opravené podkroví zámku v Nekmíři na severním Plzeňsku. Barokní zámek na místě původní tvrze ze 14. století a hospodářským dvorem desítky let chátral. To se v uplynulých letech měnilo. Nový majitel totiž investuje stovky milionů korun a památku postupně opravuje. První výsledky snažení už jsou k vidění během tohoto léta.
1: Ve chvíli, kdy jsme zámecký areál koupili, byl prakticky minutu před zánikem. Ve chvíli, kdy jsme ho koupili, tak spadla jedna z nocních zdí zámku. Byly propadlé všechny krovy, byly prakticky znehodnoceny všechny budovy a objekt jako takový byl využíván jako paintballová střelnice.
2: Říkáme tady v podkroví zámku majitel, podnikatel v energetice Zdeněk Židek. Co jste původně v Nekmíři hledali nebo co jste tady chtěli dělat?
1: Hlavní motiv byl získat prostory pro skladování elektroenergetického materiálu.
2: Vy jste tedy se pustili do obnovy. Nejprve jste zachránili ty hospodářské budovy a pronajímáte je.
1: A jednou přišlo i to rozhodnutí, že i ten zámek se musí opravit a že ho opravit zvládneme. Prakticky veškeré peníze, které získáváme z pronájmu hospodářského dvora, investujeme do rekonstrukce a záchrany areálu.
2: Jak ten zámek zachránit, obnovit, to navrhnul architekt Přemysl Kokeš. My jsme teď v podkroví, kde je krov. Část těch trámů je původních, část jste museli obnovit.
3: Ten krov je vlastně kopií toho barokního krovu a jsou na něm z většiny dané keramické tašky, ale některé části jsou opatřené systémem, který umožňuje, aby zvenku ty tašky vypadaly jako tašky keramické, ale propouštějí světlo.
2: Takže tady teď v podkroví je už takový náznak galerie, jsou tady ty výstavní panely, kde je možné se seznámit s těmi vzestupy a úpadky zámku, které se střídaly. My jsme sem přišli nahoru po schodišti, je takové betonové, vypadá jako, že je z jiného světa a z jiné doby.
3: Chtěli jsme, aby současná doba tady měla alespoň nějaký dotek a je to schodiště, které je tedy zavěšené, je to železobetonový tubus, který opravdu jako visí a bude opravdu kontrastovat s těma historickýma cihelnýma kamennýma stěnama, které necháme tak, jak jsou.
2: Své vize a svá přání doplní zase majitel Zdeněk Židek.
1: Zámek by měl sloužit široké veřejnosti, ale zároveň i jako objekt pro kongresovou turistiku nebo setkávání lidí. Mělo by zde být ubytování, měla by zde být kavárna, měla by zde být restaurace a nádherný zámecký park.
2: Za jak dlouho to bude?
1: Rád bych se toho dožil.
2: Odhadujete aspoň?
1: Rád bych tak zhruba do těch 6-7 let.
2: Tušíte aspoň, kolik to všechno bude stát?
1: Strašně moc.
2: Stovky milionů?
1: To už stálo a ještě nějakých pár drobných to stát bude.
2: A v tom jsou i vaše peníze?
1: Samozřejmě.
2: Turisté nemusí čekat, ale můžou si zámek prohlédnout už teď.
1: Každou neděli by zde mělo být otevřeno.
2: Komentované prohlídky budou po celé prázdniny každou neděli v 9 a v 10 hodin a budou zdarma. Z Nekmíře Lukáš Milota, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na severním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Marek Eben uvádí slavnostní zakončení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 2026. ČT2. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Pro Francii a pro královnu se budou být Tři mušketýři ve slavné filmové adaptaci proslulého románu. A ČT Art uvádí lyrickou hudební pohádku Antonína Dvořáka na libreto Jaroslava Kvapila, Rusalka ze skaly. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň, hvězdy, hity, legendy.
1: Dnes je 11. července a své 67. narozeniny slaví zpěvačka Susan Vega. Přišla na svět v roce 1959 v Santa Monice v Kalifornii, ale vyrůstala v newyorském Harlemu. Vliv na ní měla matka, která pracovala jako počítačová analytička, a nevlastní otec, portorikánský spisovatel. Přes něj se Susan dostala k mnoha zdrojům hudby. Skládat texty a hrát na kytaru proto začala už v 11 letech. Později studovala tanec a britskou literaturu. Důležitým mezníkem v jejím uměleckém životě byl rok 1979, kdy viděla koncert zpěváka Lou Reeda. Brzy poté začala po večerech při svém civilním povolání recepční hrát spolu s dalšími písničkáři v klubech v newyorské čtvrti Greenwich Village. Mezi největší hity Susan Vega patří skladby Luca a Tom's Diner, nezaměnitelný song o jedné restauraci u Kolumbijské univerzity v New Yorku. Právě tady na Manhattanu tenhle song vzniknul. Písnička posloužila při vývoji hudebního formátu MP3. Její vokály inženýr Karl-Heinz Brandenburg použil k otestování, jestli kompresní algoritmus dokáže zmenšit velikost souboru, aniž by ovlivnil čistotu zvuku. Původní verze byla a cappella, tedy bez hudebního doprovodu. V roce 1990 z ní britská producentská dvojice DNA vytvořila taneční hit, se kterým zpěvačka původně nesouhlasila, ale nakonec ho schválila. A právě ten si za chvíli pustíme. Susan Vega má dceru Ruby, jejím otcem je bývalý manžel producent Mitchell Froom. Současným manželem zpěvačky je právník a básník Paul Mills, který ji původně požádal o ruku už v roce 1983. Zpěvačka přikývla o 22 let později, na Štědrý den roku 2005. Zpěvačka ráda jezdí i do České republiky. Poprvé zde byla už na začátku 90. let. Ten nejbližší koncert se shodou okolností uskuteční už příští týden v Praze.

0: Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Sledovat Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň, zprávy.
3: Plzeňští hygienici zatím zkontrolovali během léta přes 20 táborů. V Kazmějově během prázdnin kompletně vymění technologii bazénu. Plzeňskému Prazdroji loni klesl vývoz piva do zahraničí o bezmála 8%. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně oblačno, teploty do 30 stupňů. Pěkné sobotní odpoledne u poslechu zpráv přeje Kateřina Ezeldin Dudáková. Za první týdny letní sezóny zkontrolovali plzeňští hygienici 21 dětských táborů. Zatím potvrdili jedno pochybení s prošlými potravinami. Provozovatel za to zaplatil pokutu 10 000 korun. Za celé prázdniny plánují hygienici prověřit víc než 100 táborů. Víc doplňuje plzeňská hygienička Petra Vébrová.
4: Přednostně kontrolujeme nové tábory, které pořádá úplně nová pořádající osoba, kterou jsme dosud neznali. Další takovou prioritou je pro nás kontrola akcí, na kterých byly v loňském roce zjištěny tedy závady, a nebo vlastně tábory, které jsou pořádány na úplně nových místech v plzeňském kraji.
3: V Kazmějově na severu Plzeňska vymění zastaralou technologii školního bazénu. Ten slouží nejen místní základní škole, ale taky okolním školám a veřejnosti. Technologie bazénu byla v provozu 30 let, pokračuje nezávislá starostka Kazmějova Ema Šimlová.
5: Celkové náklady přesáhnou 1 milion korun. Město Kazmějov požádalo o finanční podporu z dotačního programu Plzeňského kraje. Cílem je, aby byl bazén o začátku nového školního roku opět připraven přivítat školáky i veřejnost.
3: Plzeňský Prazdroj loni vyvezl do zahraničí 1 milion a 80 hektolitrů piva, meziročně skoro o 8% méně. Export přibrzdilo chladné počasí a celosvětový útlum spotřeby piva i v tradičních exportních destinacích, informoval o tom pivovar v tiskové zprávě. Pokles v prodeji zaznamenal i v Česku. Loni Prazdroj prodal doma přibližně 7 milionů hektolitrů piva, což je o 2% méně než v roce 2024. Ve Varšavě vznikne Zeď paměti, která připomene Poláky zemřelé ve válkách ve 20. století na území současné Ukrajiny. Řekl to polský premiér Donald Tusk u příležitosti výročí takzvané krvavé neděle. Tou přesně před 83 lety vyvrcholily masakry Poláků ukrajinskými nacionalisty na Volyni. Události do dnešních dob zatěžují vztahy mezi Varšavou a Kyjevem.
6: Sport.
3: Na fotbalovém mistrovství světa ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku se rozhodne o složení druhé semifinálové dvojice. Hodinu před půlnocí českého času se střetnou Anglie a Norsko. Poslední čtvrtfinále obstará souboj Argentinců se Švýcary od 3 hodin ráno.
0: Počasí.
3: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 13 až 9 stupňů, na horách 14 až 10. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 26 až 29, na Plzeňsku až 30 stupňů Celsia a na horách 23 až 26 stupňů. Zpočátku povane slabý, během dne přechodně mírný severovýchodní až severní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Dávejte pozor na dálnici D5 směrem na Prahu, na 86. kilometru stojí porouchané auto a k nehodě došlo na silnici číslo 169 u Bojanovic na Klatovsku. Střetla se tu dvě osobní auta, na místě zasahují záchranáři. Přejeme vám šťastnou cestu bez komplikací.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: A teď po zprávách v 15:05 pokračuje další sobotní vysílání Českého rozhlasu Plzeň. No a tak se v následující hodince v rubrice Plzeňské zajímavosti podíváme k pomníku mistra Jana Husa, který stojí v Plzni Doubravce. Budete si moci zasoutěžit tentokrát o nádhernou knihu o přírodě plnou velkých barevných fotografií. No a za chvíli zdraví v cajku. Možná už jste někdy od lékaře odcházeli s informací, že máte vysoké CRP. Co člověku tato zpráva vlastně říká? Po stopách medicínské zkratky se vydáme za chvilku a povíme vám i to, jestli má smysl si CRP měřit doma. Tak počkejte si na zdraví v cajku. Příjemný poslech.
1: Český rozhlas Plzeň a Roma.

0: Zdraví v cajku.
1: Řekl vám lékař, že máte příliš vysoké CRP a vy netušíte, co přesně tím vlastně myslel? Miroslav Šuta vysvětlí. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co je to CRP a proč se sleduje?
2: CRP je zkratka, znamená to vlastně C-reaktivní protein a ten název je odvozen od toho, že v roce 1930 byla tahle látka objevena, když se zkoumal vliv bakterií, kterým říkáme pneumokoky, a ukázalo se, že právě tahle bílkovina reaguje s obalem určité části té bakterie. Evolučně je to velmi stará bílkovina, mají nejenom lidé a další savci, ale také ptáci nebo ryby, a vlastně chrání organismus, je součástí imunitního systému, vychytává, označuje cizorodé prvky, jako jsou třeba bakterie, ale ukázalo se, že také třeba viry.
1: Když nás lékař vyšetřuje, co mu říká hodnota CRP, co všechno z ní může vyvodit?
2: V podstatě z ní může jenom vyvodit to, že se něco neblahého děje v našem organismu. Je to takzvaný raný indikátor zánětu. Během několika hodin poté, co jsme infikováni třeba bakterií nebo virem, tak dochází ke zvýšení té hodnoty CRP. Ale není z toho lékař schopen říct, co je přesně příčinou toho problému. Je sice pravda, že v minulosti se používal hlavně k diagnostice bakteriálních onemocnění, ale ukazuje se, že můžeme například sledovat vývoj hojení ran, čili chirurgové používají CRP u pacienta k tomu, aby zjistili, jestli se ta rána hojí dobře nebo špatně. Imunologové používají CRP k tomu, aby sledovali vývoj léčby autoimunitních onemocnění.
1: Když už jsme u těch bakterií, vysoké CRP značí bakteriální onemocnění. Taky už jste mezi lajky slyšel právě tohle tvrzení. A co je na něm pravdy?
2: Mnohdy to opravdu tak je. V minulosti se CRP spojovalo hlavně s bakteriálními onemocněními. Ale v současné době lékaři upozorňují, že jsou i bakterie, které nemusí CRP velmi zvyšovat. A naopak jsou virové infekce, které mohou velmi zvyšovat CRP. Čili je to nespecifický signál toho, že se v těle něco děje. Spíš než to, co je příčinou problému, nám říká, jak velký je rozsah toho problému. Stále má CRP význam indikaci nějakého onemocnění, nicméně lékař by měl sledovat také klinický stav pacienta a na základě toho rozhodnout o léčbě.
0: Posloucháte Zdraví v cajku.
1: Teď čistě laická poznámka. Příliš nízké CRP, to nikdo neřeší.
2: Neřeší. V zásadě ty běžné testy, které se používají, nejsou dost citlivé na to, aby objevily velmi nízké hodnoty. A protože CRP není něco, co v těle potřebuje zdravý člověk, tak vlastně ty hodnoty, které naměříme, vždycky znamenají, že se v těle něco děje. Byly vyvinuty i velmi citlivé hypersenzitivní testy, které používají kardiologové. Ukázalo se, že i ty relativně nízké hodnoty CRP můžou být zajímavý indikátor, a to toho, jak velké máte riziko nějaké komplikace srdečně cévních onemocnění, jako je třeba infarkt myokardu.
1: Hodnoty můžeme měřit i doma. To už narážím na to, že v lékárnách je možné sehnat testy CRP pro domácí užití. Do jaké míry je využívat jako případné vodítko?
2: Ty testy stojí v řádově několik set korun a i lékárny, které ty testy prodávají, upozorňují, že konečnou diagnózu a léčbu by měl stanovit lékař. Čili nikomu nebráním v tom, aby si ty testy pořídil, já sám jsem si ho nepořídil, ale myslím si, že pokud vám ten test vyjde pozitivně, čili zvýšené hodnoty, stejně musíte k lékaři a nevidím v tom velký přínos.
1: Takže radši ušetřit pár stovek?
2: Přesně tak, radši bych je investoval třeba do zdravější výživy nebo do sportu.
1: Dodává Miroslav Šuta, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
0: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 15:24 začíná dnešní odpolední soutěž a to už by pro vás mělo být signálem, abyste vytáčeli telefon číslo 221 554 222. O co jde? O nádhernou knížku s názvem Okamžiky v přírodě. Kouzlo přírody v obrazech, prostě je plná krásných barevných fotografií zvířat a vůbec přírodních úkazů. Tak 221 554 222. Tohle vám zase může pomoci k výhře takhle v sobotu odpoledne tady na vlnách rádia vašeho kraje. Zkusíme, koho že máme teď u telefonu, a to bleskově. Tak přejeme hezké odpoledne, halo, halo. Máme tam někoho?
1: Tak.
0: Honzo, tak to technické spojení asi není nejlepší. Kde jsme vás zastihli?
1: Jedu.
0: Jo, jedete v autě, tak proto. Aha. Takže doufám, že máte handsfree.
1: Ano, jistě, v pohodě všechno.
0: Dobře, tak pojďme si zasoutěžit. Jak jsem říkal, ve hře je krásná knížka a já už pokládám soutěžní otázku. Dnes by slavil 88. narozeniny herec Jiří Krampol. Měl jste ho rád?
1: Určitě známe ho všichni.
0: Jasně.
1: Ano.
0: Zemřel 11. července roku 11. července 1938 v Buštěhradě. No a jeho asi nejznámější televizní rolí je role kriminalisty v seriálu Malý pitaval z Velkého města. Viděl jste to, Honzo?
1: No, to je hrozně dávno asi. Nekoukám se na nějaký opakovačky, nesleduju opakovačky.
0: Tak, no? Budete si muset vzpomenout, protože já se ptám, jak se jmenovala role, kterou tam sehrál právě Jiří Krampol, role poručíka, kriminalisty. A abych vám pomohl, dám vám možnosti. Buď za A krejcárek, nebo za B otradovec, nebo za C hamřík. Tak se trefte, Honzo.
1: Tak se trefte, je to krejcárek.
0: No vidíte.
1: Ha.
0: Pak, že jste to viděl dávno, máte výbornou paměť.
1: No, určitě.
0: A taky jste vyhrál teď opravdu krásnou knížku. Já vám ještě jednou gratuluju a zůstaňte mi chvíli u telefonu, ano?
1: Ano, díky, nashle.

0: Plzeňské zajímavosti. V Husově parku v Plzni Doubravce už skoro 100 let stojí pomník mistra Jana Husa s jeho sochou v nadživotní velikosti. V roce 2015 byl restaurován. Na obnovu došlo u příležitosti 600. výročí Husova upálení. Když současnou podobu sochy porovnáte se starými fotografiemi nebo si vyhledáte její detailní popis, zarazí vás jeden podstatný rozdíl.
1: Mistr Jan Hus nedrží v pravé ruce Bibli, což nás mrzí a my se chceme navrátit té původní verzi, ale i tak tady nad námi stojí vysoký štíhlý muž, který drží levou ruku na srdci. V jeho okolí je balustráda, která obklopuje celý ten pomník a je to takové zajímavé místo.
2: Popisuje Husův pomník v Plzni Doubravce starosta městského obvodu Plzeň 4 Tomáš Soukup. Víme, jak vysoká ta socha je?
1: Ta socha bude mít přes 2,5 metru, jenom sama o sobě, a k tomu má 1,5 metru ten sokl pod ní. To znamená, určitě 4 metry to budou. Já jsem měl to štěstí, že jsem kousíček odsud vyrůstal a mohli jsme si tady hrát. Každý den jsme tady chodili na nejbližší zastávku, kdy jsme jezdili potom do školy. A musím říct, že už nám jako dětem připadala ta socha taková impozantní, dominantní. Říkali jsme si, kdo to vlastně je, takový hradní pán.
2: A on to mistr Jan Hus. Za pozornost stojí také podstavec, který připomíná, že pravda vítězí.
1: Známé motto, které od mistra Jana Husa převzal první český prezident Václav Havel, tak jsem moc rád, že to motto máme i tady u nás na obvodě.
2: Žijte podle poznané pravdy, která vítězí nade vším a mocná je až na věky. Přímo na pomníku, ale také před i za pomníkem je kalich, ten pochopitelně u připomínky mistra Jana Husa nesmí chybět, v tomto případě tedy v trojím provedení.
1: Ten první kalich je, jak jste zmiňovala, přímo na pomníku Jana Husa. Ten druhý kalich je na základním kamenu, který je tady od roku 1915. No a ten třetí, o ten se stará městský obvod Plzeň 4, protože je vysázen z keřů, je tady na tom kopečku a možná je asi z nich ten nejviditelnější.
2: Autorem pomníku je sochař Vojtěch Šíp, což byl plzeňský rodák.
1: Plzeňský rodák, který se dožil snad jenom 46 let, ale i tak nám tady zanechal spoustu svých děl. Já bych jenom připomněl, že tady u nás máme Stanka Vodičku, například hodně soch udělal třeba na Ústředním hřbitově, a nebo třeba sochu Jekátyla v budově gymnázia na Mikulášském náměstí.
2: A co je zajímavé ve vztahu k tomuto Husově pomníku? V literatuře bývá mylně uvedeno datum odhalení. Tam se uvádí rok 1915 a on to byl ve skutečnosti rok 1928.
1: V roce 1915 odhalovala ten kámen Doubravka jako město. A já si vždycky myslím, že Doubravka jako město by na moc víc nemělo. A až v roce 1928, kdy jsme se stali součástí Velké Plzně, tak byly peníze na to, aby se postavila ta socha, aby tady stál právě impozantní, krásný mistr Jan Hus.
2: Pomník mistra Jana Husa v Plzni Doubravce připomíná to nejdůležitější z Husova odkazu a je místem, které přímo vyzývá k zamyšlení. Z Plzně Soně Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Jazykový koutek.
1: Slovo má jazykovědkyně ze Západočeské univerzity a téma na dnes je kolega Stanislav Jurík.
2: Tentokrát se budeme věnovat pojmenováním, která bývala delší, ale běžným užíváním se nám jaksi srazila, jako svetr, který z pračky omylem přihodíme k ostatnímu prádlu do sušičky. Projevuje se v současné češtině výrazná snaha po zkracování slov nebo slovních spojení? To je otázka pro doktorku Růženu Pískovou z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Dobrý den.
3: Dobrý den. To záleží na typu textu. Třeba v odborných textech je mnohem důležitější, aby vyjádření bylo jednoznačné, pochopitelné a nezaměnitelné, než aby bylo krátké. Ale v jiných typech textů často dochází ke zkracování dvouslovných výrazů na jednoslovné. Tomuto postupu říkáme univerbizace. Slovo, které v původním slovním spojení neslo určující význam, je při tomto postupu slovotvorně upraveno většinou pomocí přípony a stane se jednoslovným pojmenováním. A tak pereme v pračce a sušíme v sušičce. Tato jednoslovná pojmenování patří mezi spisovná a pojmenování prací stroj a sušicí stroj se běžně nepoužívají. Univerbizovaná pojmenování však častěji než ve spisovné češtině najdeme v nespisovném projevu, zejména v oblasti slangu nebo běžné či profesní mluvy.
2: A proč tedy nepojmenováváme věci rovnou jednoslovným názvem? Nebylo by to úspornější? K čemu mít například pojmenování hokejová hůl, když stejně všichni používají hokejky?
3: U slova hokejka až takový problém není. Slovo má celkem jednoznačný význam. V mnoha případech je však univerbizované pojmenování sice kratší, ale o to méně srozumitelné. Bez znalosti širšího kontextu snadno dojde k nepochopení. Například ve větě na rohu ulice stojí dopravák se můžeme jenom dohadovat, jestli tam stojí dopravní policista, dopravní úřad nebo zaměstnanec dopravního podniku. Podobně zapeklitá je situace u slov jako kameňák, autobusák, cesták, zimák, úsporka nebo únikovka. A někdy je význam slova zastřen tak dokonale, že slovo vlastně významem přestane oplývat zcela.
2: Máte na mysli nějaký konkrétní příklad takového nic neříkajícího slova?
3: Třeba novotvar účelovka. Toto slovo vzniklo ze slovního spojení účelová kampaň. Ve slovníku cizích slov si můžeme přečíst, že kampaň je bojové úsilí zaměřené ve prospěch něčeho nebo někoho, případně proti něčemu nebo někomu. Podstatou kampaně je tedy její účel. Nikdo nevede bezúčelnou kampaň. Slovní spojení účelová kampaň je tedy samo o sobě nesmyslné. Zkrácením na účelovku, tedy vypíchnutím zbytečné vlastnosti, toto slovo dotáhlo svoji významovou vyprázdněnost k dokonalosti.
2: O zkracování v češtině jsme si povídali s Růženou Pískovou z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity. Děkuji, nashledanou.
3: Nashledanou.
1: No a zítra se v naší češtinářské rubrice zastavíme u ženských alternativ pojmenování mužských prací. 15:53, za chvíli 16:00 a po ní hvězdné návraty. Tentokrát vás čekají veselé historky a ukázky s hercem, mimem i klaunem v jedné osobě. Prostě s Bolkem Polívkou. No a Roman Stupka vám všem i nadále přeje příjemný poslech.

0: Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Západočeská univerzita v Plzni chce dál zvyšovat počty studentů. Otvírá druhá kola přijímaček. Plzeň staví novou tělocvičnu pro žáky 22. základní školy na Doubravce. V neděli budou první letní prohlídky částečně opraveného zámku v Nekmíři. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno, teploty do 30 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi Kateřina Ezeldin Dudáková. 5 fakult Západočeské univerzity v Plzni nabízí v červenci a srpnu poslední volné kapacity ve svých studijních programech. Druhá kola přijímacího řízení se týkají humanitních, technických i ekonomických oborů. Cílem je mimo jiné už třetí rok v řadě navýšit počty studujících na univerzitě. Jak píše univerzita na svém webu, fakulta ekonomická přijímá přihlášky do konce července a například fakulta filozofická až do konce srpna. Plzni na Doubravce staví město novou tělocvičnu pro žáky 22. základní školy. Práce vyjdou na 85 milionů korun a skončí příští rok v srpnu. Tělocvičnu pak budou moct využívat i okolní sportovní kluby, jak doplňuje plzeňský radní pro sport a tělovýchovu Tomáš Morávek z Hnutí pro Plzeň.
2: Už dneska víme, že zájem sportovních klubů o tohle ten prostor budoucí je velký a už škola domluvá různé spolupráce se sportovními kluby, především v oblasti florbalu. A podobný projekt připravujeme na 33. základní škole, kde bychom do budoucna chtěli taky postavit ještě jednu tělocvičnu rovněž pro buď florbaly nebo další sporty, které nutně potřebují tenhle vnitřní prostory.
1: O tomto víkendu můžou lidé přijít na první letní prohlídky zámku v Nekmíři na severním Plzeňsku. Barokní zámek na místě původní tvrze ze 14. století desítky let chátral. Poslední roky ho ale nový majitel opravuje. První zachráněné prostory si můžou lidé prohlédnout během prohlídek, které začínají každou neděli v 9 a v 10 hodin. Podle majitele Zdeňka Žitka bude zámek přístupný zdarma.
3: Bude tady komentovaná prohlídka střešních prostor, kdy si můžeme podívat na krov opravený dobovou technologií a zároveň tady jsou instalovány panely pokrývající celou historii zámku a zároveň prezentační video tak, jak si přejeme, aby nemovitost v budoucnosti vypadala a v budoucnosti sloužila.
1: Dnes je Světový den populace. Má upozornit na současné demografické problémy lidstva. OSN ho poprvé vyhlásila před 37 lety potom, co světová populace dosáhla 5 miliard lidí. Celkové počty dál rostou a na Zemi teď podle odhadů žije asi 8 miliard 300 milionů lidí. Mezi hlavní příčiny rychlého růstu populace patří delší průměrná délka života a větší počet lidí v reprodukčním věku. Nejvíc lidí v současnosti přibývá v chudých zemích subsaharské Afriky. V jiných regionech je ale naopak problém s úbytkem obyvatel a klesající porodností. Ta je velmi nízká, například ve vyspělých asijských zemích.
0: Sport.
1: Blíží se start prvního ryze českého grandslamového finále v historii. Na tenisovém Wimbledonu se už zhruba za hodinu utkají o trofej Karolína Muchová a Linda Nosková. O mužský titul zabojuje zítra obhájce triumfu a vedoucí muž světového žebříčku Ital Jannik Sinner a vítěz letošního Roland Garros Alexander Zverev z Německa.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 13 až 9 a na horách 14 až 10 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na Plzeňsku až 30 a na horách 23 až 26 stupňů Celsia. Zpočátku povane slabý, během dne přechodně mírný, severovýchodní až severní vítr. Rozptylové podmínky, ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dvě osobní auta se srazila na silnici číslo 169 u Bojanovic na Klatovsku. Na místě zasahují záchranné složky. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Je tu další vyprávění, ale hlavně předkládání důkazů, že jsou mezi námi lidé, kteří umí potěšit, dojmout a hlavně rozesmát. Patří mezi ně i ten, který kdysi řekl: člověk si nemůže koupit východ slunce, nebo já nevím, oko studánky. Ale samozřejmě není k zaplacení ani cit, vztah, láska, smysl pro humor a celková citlivost. To jsou slova Bolka Polívky. Jinak vám příjemný poslech hned na začátku přeje i Patrik Rozehnal.
5: Podívejte se, vy se jenom tady postavte k téhle desce.
4: K té se seznamem rolí a ukázek? A proč vůbec?
5: Nebojte se, tady se postavte k té desce.
4: Takhle?
5: Ne, zády.
4: Ale to mi budou překážet ty CDčka a pásky s ukázkami.
5: Odlož si ty věci.
4: No dobře.
5: Tady se prostě postavíš, pojď.
4: No jo.
5: Tady se postavíš, takhle si dáš ruce, ano?
4: Jo, na to spouštěcí tlačítko.
5: Vidíš se, ještě jednu věc, prosím tě. Budeme si tykat. Navržni tykání.
4: Ahoj, já jsem Patrik.
5: Bolek. Ruce, jak jsem ti říkal.
4: No jo, teď to spustím.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Vyprávět si budeme a pouštět ukázky spojené s Boleslavem Polívkou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Bolek Polívka se narodil 31. července, tedy přesně v polovině prázdnin, roku 1949. Stalo se tak ve Vizovicích.
2: Ano, tam jsem se narodil. Nechci se opakovat, ale někteří to jistě znají. Kolejně, ještě moje maminka už byla starší. Otec byl ještě starší než moje maminka. Otec už měl přes 50 let a maminka měla lehce přes 40. Takže když prostě byla, jak se říká, v tom. Brňáci říkají, když měl nastříkané v bodě. To nebude na to nesmysl. Když maminka byla v jiném stavu, tak se obává, že to ne, že už je to klimakterium. Otec se obává, že to je přechod. Ale když se spojí klimakterium s přechodem, tak to je hrozná situace. Maminka opravdu nevěděla, že těhotná její, moje babička, její maminka Hedvika Sigmundová, říká, Boluša, teď ty jsi v jiném stavu. A tak říká, prosím tě, to není možné, a tak dál. No a najednou už teda věděla, protože bříško jí rostlo, ale ještě nevěděla totiž, kdy porodí. Měl v tom častém styku s otcem, se nevěděl, kde zrovna. Spermatozoid tam, který je to spermatozoid, protože on jich měl hodně do. No a tak maminka šla na červencovou noc, kde byla v masce noci. Černý kostým pošitý s zlatými hvězdami v 48. roce. Ne, 49. roce. Černý kostým pošitý zlatými hvězdami, měsíc měla, byla v masce noci. A teď najednou to na ní prostě přišlo. Jo?
3: No.
2: A ona říká, paní Obralová, která tam byla u stánku, její kamarádka říká, na mě už to přišlo, zavolej Obadalku. A Obadalová to byla porodní babka z Vizovic, která měla mupet, čili kozí dech, jak se tam říkalo. Maminka, to jsme vydali blízko tam toho areálu, kde byla Sokolovna a koupaliště. Maminka prostě tam sama si ohřála vodu, svlékla kostým noci, sama mě porodila. A potom, když paní Obralová na tom kozím dechu přijížděla, tak už jsem byl zrozen. A vysoko jsem čůval a kde jsem se prý hodně pohyboval. A paní Obralová, zkušená porodní babka, říkala, paní Polívková, to bude komediant. Můj tatínek, který s kamarádama pokračoval, ani si nevšiml, že maminka už odešla rodit. Přišel asi po dvou dnech a měl velkou radost, že má chlapce.
0: Už na střední škole vystupoval Bolek Polívka s komickým kvartetem a odtamtud si to pak namířil rovnou na Brněnskou jamu. Od roku 1972 se stal jednou z hlavních osobností divadla Husa na provázku. Později si založil i divadlo vlastní a dokonce se vrátil i na jamu, tedy co by učitel. I na to jednou vzpomínal.
4: Nedávno mě Ctibor Turba přemluvil, aby učil na jamu, ale jenom týdenní stáž. Tak, protože to kamarád, je jich jenom 6, tak jsem říkal, tak první lekce byla, že jsme se sešli v hospodě a povídali jsme si, co oni tak si představují. Jako co bych se sebe chtěli, aby to bylo, a co bych chtěli, jestli to divadlo jako nonverbální, jestli má smysl, tak jsme se docela bavili. Uběhlo pár flašek. Tak další den jsem nechal přistavit limuzínu, Lincolna, rozumíš, před divadlo a oni se učili se nastupovat do limuzíny. Až budou slavní, že se jim to bude hodit. Víš, řeknu tu poslední lekci, že jsem je pozval sem, a rozdělil jsem je na dvě skupiny po třech, ty jamáky, ty studenty. Jedna skupina nepila, nesměla pít, a druhá skupina mohla pít, kolik chtěla. A teď ten pedagogický genius, něco mezi Komenským a Makarenkem, říkal, a teď vy střízliví zahrajete opilí. A ještě šlo. A teď vy opilí zahrajete střízlivé. No to samozřejmě nejde, že? Víš, co si z toho vybrali? Že příště se poženou všichni.
0: Polívka nás umí pobavit prostě vždycky. A tak než si dáme další písničku, je tu ještě jeden vtip.
4: Je papoušek a ten papoušek dělá doma strašnou štrapáci a nepořádek a ten jeho majitel vždycky přijde domů a říká, co to tady zase máš, tam se válí doutníky a tam prostě nějaký utěrky a vychlastané flašky se válí, je tam nakouřeno a je tam smrad z toho alkoholu. Říká, nedělej mě, a papoušek se nedá říct. Tam se válí kalhotky a tam zase ten chlast a zase ty doutníky a smrad. A on říká, ty neštvině, ty bydlíš u mě, ne já u tebe. Ty tady budeš prostě dodržovat pořádek a když prostě nebudeš, tak já ti prostě to, jak jsi hrdej na to peří, já ti to prostě vyškubu a budeš vypadat jako kůře zmrazené někde v mražáku a to ti říká, požuráze, omlouvám. No. A najednou je pořádek, přijde chlap domů, pořádek, všude uklízí, no krásně to všechno voní. Druhý den, další den, říká, to si můžu dovolit víkend. Jede na víkend, přijde v neděli večer domů a zase to samý bordel a tam doutníky a tam ty flašky poro vypity a smrad. On otevře dveře a tam se páří z ty vany a papoušek tam s jedním doutníkem a fernet tam a takhle jako vedle sebe na ty vany a řekne, seru na peří.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: To byl Vaby Daněk, ale my si dnes povídáme o Bolku Polívkovi. Ten se mimochodem načas stal i farmářem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už jako malý se na chalupě nedaleko Vyškova proháněl na koni. A když se později v dospělosti dozvěděl, že v Olšanech je na kopci opuštěný kravín a vedle něj malá klubovna, šlo to už rychle. Z kravína se stal dům pro jeho rodinu. Vedle vybudoval hotel u krále a z klubovny se postupně vyvinula restaurace u klauna. Z Bolka Polívky se stal farmář.
2: Potkal jsem knížete Schwarzenberga a byli jsme s Marcelkou a on říká, proč tomu neříkáte statek, proč tomu říkáte farma? Ten statek se mi zdá takový češtější. A Marcel říká, no tak ale víte, přece jenom statek to je tady, že takový prasátko, kravička, ale tam jsou koně, tak se nám zdá, že ta farma. Já říkám, ale kníže, hlavně to vychází z té naší krásné češtiny. Pojáč, my se hrozíme nedostatku, ale nemusíme mít strach z nedofarmy.
0: Bolek Polívka si na farmě v Olšanech uvědomoval, že na světě není sám, a to když byl obklopený zvířaty a dobrými lidmi. Bylo mu tam dobře. Citlivci tvrdili, že je tam prý jakási dobrá zóna. Do rozsáhlého areálu si později pořídil kromě koní a běžné české zvěře třeba i lamy a velblouda. A když už o tom mluvíme, teď nám Bolek Polívka povypráví také o žirafím samci Viktorovi. Toho pozoroval kdysi, když v Londýně hráli představení Šašek a královna, jak prozradil kdysi v Bolkovinách.
2: To mě, a v tom Londýně, to mě celý Londýn a celá Anglie, Velká Británie žila tím, že žirafí samec Viktor v zoologické zahradě v Londýně po úspěšné vykonání toho sexuálního aktu ocitl se ve špagátu, tam byly fotky, to bylo. Ocitl se ve špagátu a to je pozice, ve které žirafy umírají. Tak celá Anglie teď přemýšlela, jak ho z toho špagátu dostat, rozumíš? Někdo, že tam třeba pod něj podsunou nějaký nafukovací balon a že to nafouknou a tím pádem jako, že prostě ho zvednou, rozumíš? Někdo zase vrtulníkem na něj a že pod ramena mu dají nějaký takový háky, rozumíš? A že vlastně ten vrtulník ho lehonce pozvedne nahoru a jenomže všimněte si, oni ty žirafy nemají žádný ramena. To zase ten Brit neví, že žirafy to je hlava, krk a hned nohy, rozumíš? No tak co teď? Celá Anglie přemýšlela. Barry, můj kamarád, který s námi se mnou vždycky jezdil, je technik a taky herec, výborný, dobrý kluk, říká, kolik ten Viktor, prosím ti, má roků? No co jako, no tak zavolej tam, zeptej se, kolik má roků, protože tam byly čísla, jako kam zavolat, kdyby někdo na něco přišel. Tak já jsem tam volal a říkám, zeptám se, kolik roků má ten Viktor. A oni říkají 22. Říkám, no tak 22, říkají 22. He is 22, Viktor. A Barin říká, no a kolika se ty žirafy takhle dožívají? Říkám, a co jako kolika? No kolika se dožívají? A tak jsem tam zavolal znovu a říkám, a kolika, prosím vás, let se ty žirafy dožívají? Jaké žirafy? Žirafy, děti. No takovou zajetí tak 25 let. Říká, no 25 let, Barinko. Říká, no jo. Tak, no jo. Ty, zeptej se, kolik měla ona. Kolik má ona. Říká, jaká ona? No ta žirafica, ne?
3: A zase.
2: Prosím. A oni už mě poznají, já mám takový lehký valeský přízvuk v angličtině. Oni mě, prosím vás, já říkám, kolik má ona? A oni samozřejmě s tou poctivostí britskou říkají, no ona má 19. Já říkám, 19, Barinko. A říkám, no tak to je starší už, jako nejzboží. Jaký starší zboží? No tak jako, že už je trošku starší, ne ona? Ta samica, ta žirafica. No, asi jo, když máš 25 roku, to už bude ve středním věku možná trošku vejš. Tak ať mu... Barin, ať mu dovedu normální mladou samicu. A já on si připadá, že se na ně dívá celá Británie, jako. Tak já tam volám a říkám, já mám takového kamaráda, technika, on má takový nápad, abyste tomu Viktorovi, tomu vašemu žirafímu samci přivedli mladou samici. A oni z Kodaně, ze zoologické zahrady v Kodani, přivezli samici, Elizabeth, žirafí samozřejmě, rozumíš? A ona, ta samice, jenom ji vedli kolem té ohrady, rozumíš? Ten Viktor udělal. Hned si mu udělal na krku takový souček, hned si ho zase rozmotal, skončil na to zábrany a dělal tam velotoče. Takže Barin zachránil žirafího samce Viktora. No?

0: Mimochodem, jak už jste slyšeli, tenhle zážitek je z Londýna, když Bolek Polívka tam hrál představení Šašek a královna. Tenhle kousek se v roce 1987 dostal i na filmová plátna. Slavná manželská hra z divadla Na provázku byla ve filmovém přepisu Věry Chytilové velmi úspěšná. Třeba i proto, že diváci mohli poprvé obdivovat krásnou Chantal Poulain na velkém plátně. Ve stejném roce, tedy 1987, přišla i první manéž Bolka Polívky. A zjistilo se, že silné mimovo charisma fungovalo i v televizi. Společně s pořadem Možná přijde i kouzelník ve své době šlo o perestrojkovou zábavu České televize, která jakoby tehdy spadla z jiné planety. Najednou se zjistilo, že Bolek Polívka utáhne i vlastní pořad a na tom se později stavilo mnohokrát. Třeba i s úspěšnými Bolkovinami. A my se v další ukázce vrátíme ještě trochu do Olšan a ke zvířatům, ke koním, spolu s prezidentem Václavem Havlem.
1: Učil se s panem prezidentem jezdit na koni? No myslím ty lány a tam jako...
2: Tam bylo...
1: Kolik vlastně tam je hektarů v těch lánech? Tam no, se jako statkář.
2: Je třeba odlišovat Lánský park a Polesí Lány. To jsou dvě různé příspěvkové dodnes organizace. No. A co já a kůň. Tam bylo v blízkosti Lán bylo jakési družstvo, které podobně jak tady na tvé farmě prostě mělo koně. A koňské jakési
1: družstvo. Zatím družstvo nejsme.
2: Ano. A tam mi přivedli jednou koně a řekli, že se k prezidentům hodí, aby jezdili na koně a já na koni. A já jsem poprvé v životě na toho koně vysedl, teda vycpali mě tam. A o mé rovnováze už byla řeč. A já jsem samozřejmě nevěděl, co se dělá, jak se dělá. A ten kuň se rozešel. A já jsem nic nedělal a nikterak se mu v tom nebránil. On šel stále rychleji, až přešel do jakéhosi poklusu, že? A teďkon, já jsem nevěděl, jak ho zastavit. A on se normálně vydal po loukách kolem. A jsme běhali a potom... A já jsem tak držel tu rovnováhu a nevěděl jsem, co jiného. Řekl jsem si, snad ho to unaví. A posléze on se rozhodl jít si prohlédnout vesnici. My jsme teda klusali po těch lánech, on se zastavoval u různých obchodů, co se čenichá lata. A nakonec jsme se jakýmsi způsobem vrátili do zámku a sesadili mě z něj.
1: Já bych to chtěl vidět, tuhle historiku, nebo z hlediska toho koně. Ten kůň zase si říkal těm svým známým maštary. Říkal, člověče, vyzvedli na mě nějakého chlapa. Já jsem myslel napřed, že nic neumí a on se mě držel jako klíště. Tak mě pobízel do klusu, jak jsem klusal. A on najednou, že si prohlídne vesnici. Co on blbne po tom asfaltu, jak se mě blbě běhá po asfaltu. A on, abych zastavil u toho obchodu, nebo tam u toho. Něco si snad chtěl koupit, pak jsme odsválali domů, rozumíš? Tak, to říká domů. A potom oni ho zase sundali a on ani nedýchal.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ve světě českého humoru jsou různá oblíbená témata, která vždy skýtají možnost k tomu, aby vy jste se zasmáli. To, co následuje teď, bude taková sekce nazvaná alkoholické historky. Ale možná bychom si ještě předtím měli říct něco o zázemí a soukromí Bolka Polívky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Bolek Polívka je otcem 6 dětí. Nejstarší dcerou je Kamila, jejíž maminkou je Stanislava Polívková. Pak přišla na svět Anička, která je taky herečkou, a její mámou zas česká herečka Evelína Štajmarová. Pak přišel na svět Vladimír Polívka, který se narodil do manželství s už zmíněnou francouzskou herečkou Chantal Poulain. A další děti, syn Jan a František Antonín spolu s dcerou Marianou, jsou ze vztahu s Marcelou Černou. A jak teď spojit manželství, vztahy, ženy a alkohol? No snad nejspíš čtením dopisu z Bolkovin, kde se tohle podaří.
2: Eva Paulusová Karviná. A to je historka o tom, jak často se píše, jak často se objevuje v těch historkách a v těch příbězích se objevuje fenomén, kterému říkáme lidový alkohol. Odborně chlast.
3: Odneste to.
2: Rozumíte? No a to je zase oslava, zase je svatba a zase někdo pije víc, než je zdrávo. Pije. Říkejme mu třeba Jiří.
3: Děkuji ti.
2: Ne? Nebo chci radši Františka?
3: Romurek.
2: Říkej, jak budeme říkat? František, řekne. No, aby to nebyl Jiří, aby to nebylo od tobě. No a svatba. A na té svatbě se samozřejmě pije a postupně se člověk stává hrdinou. Stává se lepším než je, stává se uvolněnějším. No a tady tenhle František už je tak uvolněný, že říká, já jedu domů, nevěsto, pojď se mnou. Není, já jsem se čerstvě vdala, no to nebyl sama. Felicie bere svoji Felicie, nasedá do sebe, do své Felicie a jede domů. Já vždycky říkám, byl tak opilý, že se potáceli na koni. Jak ten kůň vlastně dělá tady tohle, tak říká, jak já vím, že ten jezdec je opilý. Rozumíš? A tenhle byl opilý ve své Felici. Ve své Felici opilý, taky se potácel takhle, samozřejmě policajti, jak už to bývá. Náhoda, je náhoda. Tak ho zastaví, on vystoupí. Prosím vás, abyste pil? Samozřejmě, na svatbě se pije. Najednou je hrdina. On je hrdina, on vlastně těm policajtům říká něco tak hrdinského, tak sebevědomé, jo. Jako ten Armstrong, že udělal ten první krok. Nebo ten Gagarin, ten Rus, co měl největší smůlu. Tolikrát obletěl planetu a zase přistál v Rusku. A on se cítí takovým jako... On se cítí takovým... Hrdinou, on se cítí takovým kosmonautem chování. A já se na co, a svatbě se pije. A oni už vytahují samozřejmě balónek. Ale on má trošku štěstí, protože tam v dáli ozve se třesk plechu, který do sebe naráží. Policajti se tam rozběhnou a on to využije, nasedne do své Felicie a jede domů. Zaparkuje Felicie v garáži a lehne si a spí, nemluvě se ženou. Rozumíš, a usne, ale za 2,5 hodiny, jsou tam policajti. A tak policie, tak on musí vylíst, on v tom pyžamu, policajti v uniformách, protože jak se, oni mají noční službu, takže uniforma je vlastně jakýmsi pyžamem policisty. No tak tam stojí proti sobě v těch pyžamách a... No tak prosím vás, občanský...
3: Proč?
2: Prosím vás, my jsme vás teď kontrolovali, jste byli opilí před 2,5 hodinou. Říká, no to vůbec ne, prosím vás, já tady spím od rána, už je takový střídlivější. Říká, no právě. Říká, ne, já prostě spím. Dobře, kde máte vůz? Říká, no zaparkován, já jsem v tom voze nejel vůbec dneska, prosím vás. Oni samozřejmě číslo nemají, jo? No tak nám ukažte svůj vůz. Tak jdou do garáže, tam opravdu Felicie zaparkovaná. Jenomže žlutá policejní a ještě bliká.

0: Hrát znamená dovídat se, řekl kdysi Bolek Polívka, a taky to, že pokud ztratíme schopnost hrát si, nic se nedovíme. Pak všechno víme a nemusíme tady vůbec být. Ale já jsem vám slíbil ještě další historky, další vyprávění a všechno spojuje jedna věc. Jedna společensky přijatelná droga. Alkohol. Teď je hostem Bolka Polívky v Bolkovinách Milan Steindler.
1: Ty jsi, Milane, my jsme u tebe takhle, ty jsi taky zakladatel sklepa, divadla sklep, to
2: jsi založil. Počkej, nepředbíhej, ale víš, moment, jako, ale abych pověděl jednu věc, jako,
1: kam
2: víte, co, když mluvím o tom, aby se to natáčení rozběhlo, jo, tak nejnebezpečnější část je samozřejmě na začátku.
1: Ale já si myslím, že to nebudeš mluvit.
2: Že to, no jo, no tak vteřinku to je, dejte mi tři čtvrtě hodinky, to je hned. Helejte, prostě ty herci se sejdou, že jo, většinou večer před natáčením, oni je svezou dřív, pa čistota je jistota, že jo, oni se sejdou, pohovoří, něco popijou, že jo, a to takhle, a my jsme se s Bolkem potkali tady na tomhle filmu po dlouhý době, tak jsme pohovořili, něco jsme vypili, pravda, jako něco málo,
1: decentně.
2: Že jo, decentně samozřejmě, a já nejdu, ráno jsem se probudil, pozdě, průšvih, malér, teď jsem měl být na place, co teď? No to je šílený. Budík, já mám mobil, jo, místo budíka, moderní člověk, že jo, koukám, vyzvoněno, teď co teď, že jo, říkám, proba, výmluva nějaká, jsem nemocnej, to je blbost, včera mě viděli docela zdravýho, teď co s tím, tak teď, že jo, a nejdou, teď ten mobil zvoní, co s tím, tak jsem to vzal, že jo, halo, jakoby nic, halo, že? A tam, ahoj Milane, jsi to ty, z placu volali, že jo. Já říkám, no jo, to jsem já, co je, co se děje? Kde seš, Milane, kde seš? Já říkám, to je průser. Oni říkám, no kousek od vás, teď jedu na plac. Já měl domluveno, že budu jezdit svým autem, teď jsem kousek od vás, už teď jsem tam za chvilku, co je? Prosím tě, Milane, můžeš se vrátit? No neblbně tady teď těch kilometrů, já jedu z toho hotelu a teď jsem chodil v těch trenýrkách takhle vlasy, úplně hotovej. Potom pokoji hotelovej má do toho mobilu, jsem říkal, to je výhoda těch mobilů, jo. Říkal, prosím, teď já jsem kousek od vás, to teďko, no ne, prosím tě, nezlob se, oni mě prosili ještě, jo. Nezlob se, vrať se, prosím tě, Bolek se nevozívá. Vrať se a jeď pro něj. Já říkám, no neblbněte, no teď tady vyjíždím zrovna na ten plac. No tak já se otáčím. Otoč se, prostě nezlob se. Se líbila hlavně, jak oni se mě omlouvali, jo. Nezlob se. No tak já se otáčím. No otoč se, prostě jeď. Tak jsem se otočil, jako v tom pokoji, že jo, v těch trenkách. Otočil jsem to rovnou do sprchovýho koutu, dal jsem si sprchu, že jo. Vosprchoval jsem, vyběhl jsem opatrovej k Bolkovýmu pokoji, zabouchal jsem, říkal, váš vůz je tady, pane. A přijeli jsme na plac, jako by se nechumlilo. No, filmaři se, herci připraveni. Tak jsme uměli.
1: Jo, a já jsem se vymlouval. Kde seš? Musí pan Steindler pro tebe jezdit. Věra samozřejmě tam mě nic neodpustí. Já říkám, Věro, já jsem jel vzhůru od 6 hodin. Od 6 hodin jsem vzhůru, mě prostě nefungoval budík.
0: Vůbec poprvé se před filmovou kameru postavil Bolek Polívka jako Magery v Baladě pro banditu v roce 1978. Do širšího diváckého povědomí se ale zapsal díky režisérce Věře Chytilové ve filmech Kalamita, Šašek a královna a hlavně Dědictví a neb Kurva hoši guten tag, kde vytvořil nezapomenutelnou kultovní postavu rázovitého a věčně opilého vesnického chasníka Bohuše.
3: Zastav! Já jsem milionář!
4: Jděte, prosím vás.
3: Já už to nevydržím! Zastav!
0: Mimochodem, na tomhle snímku se podílel taky jako scénárista. A později začal přidávat do své filmografie další a další filmy. Jeho herecké tempo začalo nabírat na rychlosti.
5: Přitom enormním pracovním vytížení najdeš ty si taky třeba čas zajít s kamarádama na skleničku.
6: Cože?
5: Jestli stihneš taky, s kamarádama se občas napít.
1: Jako. Já jenom únavu hraju. No, stihnu.
5: Jo?
1: Já nedávno jsem na to odpovídal, nevadí vám ty strašný vedra? Já jsem říkal, paní redaktorko, opravdu ne, já miluju vedro. Já miluju Plískanice, mrazy, já miluju vichřice, já miluju každé počasí, které mě žene do hospody.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V našem pořadu míříme do zábavných archivů. A dnes z nich vybíráme ukázky spojené s jedním jménem, s Bolkem Polívkou. Pokračujeme. A vlastně tak trochu i v tématu, které už jsme načali. Tentokrát ale bude hostem Rudy Linka a Jaroslav Dušek. A řešit se bude to, kdo byl nebo nebyl na záchytce.
2: Já jsem nebyl na záchytce.
3: Ty jsi byl na záchytce. Já jsem byl na záchytce.
2: Byl jsi
3: někdy na záchytce?
4: Musím odpovědět.
2: A musím. Byl jsi na záchytce?
4: Byl jsem na záchytce. Maminko. Ano. Byl jsem na záchytce.
3: Rudy.
2: Počkej, to maminka dodnes neví.
4: No tak ne ode mě.
3: Já jsem byl na záchytce, kamarád, když jsem tam přišel, teď byl jako, tak jsou takový ty první úkony a to, že dávno jsme šli jsme šli do restaurace v Brně Neptun a to byly takový prosklený dveře a neměla mě ráda ta paní šatnářka. Ona si myslela, že jsem takový povrchní bohem, nebo že jsem prostě nějaký takový arrogantní mladík.
2: Nechápavá paní.
3: No prostě. I starší byla, tak já už jsem se jí nehodil jsem si, protože jsem byl moc mladý. Přijdeme k těm dveřím a teď ťukáme. A ona dělala, že mě prostě neslyší, že mě nevidí ani. No a ten jeden můj kamarád říká, no vidíš, to už nás nepustí ani do hospody. To se psal rok tak 86, 85. A já jsem se naštval a teď jsem poodstoupil a nohou jsem prostě vyvalil ty dveře, to sklo se takhle vysypalo. A v tom protokolu potom bylo, ťukal jsem rukou, když šatnářka neustále ignorovala mé výzvy, zaťukal jsem nohou a okno se vysypalo. Ale potom jsme byli na ty záchytce a ty tam byli, a teď jsem tam přišel, jsem tam všem byl já, potom Peca tam vstoupil, opravdu jsme byli i docela střízliví. Přijdeš do tu místnosti a teď ty trenérky, rozumíš, a teď tam nějaký kluk tak ležel a ještě nás tam bylo poměrně málo. A on říká, za co jsi tady? Já říkám, ale prosím tě, tady mě ten prezident, tam se mi vysypalo do sklo a tak, já rozumím, no. A on, já taky, kamaráde, no vůbec nic, dívej se na mě, nic ustřízlivé, ne? A teď vstál a měl žlutý trenýrky s takovým proužkem. Stál, to si úplně pamatuju, a stál a teď se postavil, tam je kamera a tam jsou ty dveře bez kliky, jo, protože to samozřejmě na záchytce evidentně nemáte kliku. A on vstál a teď se postaví proti mě dveří. Puste mě, já jsem slíbil mamě, že půjdu zítra ráno na třešně.
1: Naznačil jsem už před časem, že Bolek Polívka natočil celou řadu úspěšných filmů. Vynikající herecký výkon podal třeba jako válečný vysloužilec ve slovenském filmu Sedím na konáry a je mi dobré v roce 1989. Pozoruhodná je ale i jeho postava faráře v Zapomenutém světle o 7 let později. V posledních letech je pak jeho jméno ve světě filmu nejčastěji spojováno s Janem Hřebejkem. Ten ho pravidelně obsazuje do svých smutných retrokomedií. Třeba Plíšky, Musíme si pomáhat, U mě dobrý, anebo taky Pupendo z roku 2003. Zahrál si tam sochaře Máru, odstaveného na kraji socialistické společnosti. Teď už se potkáme znovu s Jaroslavem Duškem, co by ředitelem základní školy, který dal Márovi práci. Do foaje udělat mozaiku.
5: Jseš dobrý, víš, jenomže se nedokáže každej válet jako ty. Víš, z neuznanej ateliéru. Já jsem prostě jiný, já musím dělat, no.
3: Proč myslíš, že se válím kvůli takovým komoušům jako ty? Nemůžu dělat.
5: Počkej, není komouš jako komouš. Někdo tam stoupí proto, aby to změkčoval zevnitř, ale někdo se obětuje.
3: Ty vole, ty mluvíš o sebeobětování.
5: No?
3: Ty to děláš kvůli prachům.
5: Ještě nebudeš závidět peníze.
3: Ne, vůbec, ani ředitelský plat, no. Ani rudou knížku ti nezávidím. No, ty mluvíš v biblických pojmech, vole. A lezeš jim do prdele, bolševiku.
5: Aha, víš, no. Protože nemůže být každý takový hrdina, jako seš ty. Pač pak by si tvůj kluk už neškrt vůbec, víš.
3: Co mluvíš pořád o klukovi? Co no, si má společného děcko?
5: IQ, ne IQ a bude v pomocní škole, víš? A ty si myslíš, že já to nějak žeru, nebo co? No. Já prostě jenom neříkám, co si myslím, no. A ty snad říkáš pořád, co si myslíš, víš?
3: No, že?
5: No, jistě, že?
3: Já si můžu klidně říct, co si myslím.
5: No teďka ti to tady taky klidně řeknu, že jo?
3: Hlavně neřvi, vole, nebo tě udá školník a máš po škole.
5: No tak mi to řekni, vole, co mi teďka tady řekneš asi?
3: Co?
5: No co mi řekneš, předveď mi to.
3: No prostě, já to řeknu klidně, víš, co si myslím?
5: No.
3: Komunismus, opium lidstva. Komunismus, jste všichni hajzli, svině, zloději.
5: No, kdo známe.
3: A zrádci. Se Sovětským svazem přišla bída na zem.
5: Jo, dobře. A teď ti něco řeknu já, jo? Tak poslouchej. Takže, je to jasný, jo? Takže, komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině.
3: Cože?
5: Jak jsi mi nerozuměl, já ti ho zopakuju klidně. Tak poslouchej. Komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině. Aha.
3: Já ti opravdu, Mílo, nerozumím.
5: Ne, tak já ti to napíšu, jestli chceš.
3: No tak to napiš.
5: Já ti to napíšu, pro mě to není problém. Já ti to tady klidně naškrábnu. Prosím. Takže. Komunismus je svinstvo a bolševici jsou svině.
3: Napiš kromě, Míry Břečky.
5: No a to ti klidně podepíšu.
3: Tak to podepíš.
5: No a co s tím budeš dělat? No
3: já to ukryju tady do ty mozaiky jako poselství budoucím generacím.
5: No to jo, počkej, tak to ještě připíšu. Ředitel školy Míla Břečka byl nucen v zájmu tisíců dětí přestírat loajalitu, ačkoliv vnitřně byl vždycky proti. A teď to podepíšu. Tak. Míla Břečka. No a teď ty, teď to podepiš ty.
3: No proč já?
5: No taky jsi říkal, že to podepíšeš, ne? Bojíš se?
3: Co bych se bál?
5: No tak to podepíš.
3: No, no jistě.
5: Taky.
3: Čeho bych se bál, prosím tě? No tak, a to... Já to ukryju tady do té tušky. Aby to vydrželo.
5: No a dej to tam.
3: Vždyť jo, já to musím zabudovat. No to, já to musím pěkně doukryt do ty tušky.
5: Co se děje? Co tady děláte? Jak jste tady dlouho?
6: Dobrý den. Všechno jsem slyšel. Souhlasím a podepisuji v plném rozsahu.
1: Pupendo je jedním z nejoblíbenějších filmů samotného Bolka Polívky a toho sochaře Máru zahrál podle svého skutečného kamaráda sochaře. A co to vlastně Pupendo je? To zjišťovala i Vilma Cibulková přímo na své kůži během natáčení.
7: No chci vědět, co to je? Chci to vidět?
6: Paní Magdo, já vás varuju.
8: Magdo, ty chceš opravdu... pocítit kouzlo Pupenda na vlastní kůži.
7: Jo, chci konečně dospět a dosáhnout zasvěcení.
1: Známá to hra, kdy se prostě obtiskne 5 koruna na pupek.
7: Ano, chci poznat Pupenda. Chci to.
8: Pupendo grande.
7: Čau! Ty infantilní idiot. Ty puberťáku.
1: Ta filmová 5 koruna byla předem namočena do červené barvy, aby to pak na těle bylo výrazněji vidět. Zvídaví filmoví fanoušci také zjistili, že ta 5 koruna, kterou režisér Jan Hřebejk použil, byla z roku 1969. Nutno ale říct, že jinak se Bolek Polívka na své filmy vlastně nedívá. A když se jeho děti chtějí podívat třeba na takovou manéž, tak u toho říkají, doufám, že nepřijde taťka, aby nám to nepřepnul. Kam přepínáme teď? Na Bolkoviny. A zprávy ze soudních síní. V podání Bolka Polívky.
3: No, já tady mám tady od Josef, to se mě docela hodí na vás, a je z Ústí nad Labem Josef Kroulík, on poslal citáty ze soudní síně. A jsou tady pěkné věci, některé snad přečtu. Ano, odcizovali jsem auto.

0: alkoholismus, nýbrž kvůli desinfekci ústní dutiny. Nenašel jsem však bohužel dost síly, abych to nepolknul. Seznámil jsem se s ní na Václavském náměstí, avšak k intimnímu styku tam nedošlo, protože to bylo ve dne a kolem šel májový průvod. A to je taky. Tu facku, kterou ode mne dostal na konci pohyblivých schodů, měl dostat Mareš, ale ten upadnul, takže ji koupil parťák, který mi mezi tím popojil do rány.
1: Bolek Polívka je také držitelem mnoha nejrůznějších ocenění, včetně těch nejvyšších v podobě Českého lva. Ceny, které ale dříve mýval vystavené na své farmě nad Krbem, má teď doma schované v krabicích. Prostě už nejsou vidět, ale každou z těch sošek prý má upřímně rád. Stejně jako humor, který rozdává pokaždé, když někam přijde. A tak na závěr, jako rozloučení, ještě jedna historka.
0: Letecký modelář, co posílá? To posílá Zdeňka Halšková ze Suchého Lasce. Suché Lasce, nebo ze Suché Lasce. Letecký modelář, no tak si vezme prostě soupravu. Teplákovou, ne samozřejmě leteckou, máš, to je modelář. No a teď pouští letadílko, otok si s tím pěkně dělá ty zatáčky, jo, tak ty s tím modílkem prostě lítá. A najednou ten model neovladatelně přes jakousi vysokou zeď a tam někde přistane, on tam musí a ono je to psychiatrická léčebna, rozumíš? No tak on hledá ten model, přes tu vrátnici se dostal, že hledá ten model a ten dozorce nějaký říká, co ty tady hledáš? On říká, letadlo. Moje letadlo. No a teď najednou gong, v oběd. Pacienti odcházejí, dozorce však se vrací a říká, co ty, pilote? Pro tebe to neplatí, nebo co? No tak šup, šup, šup. A teď vysvětlujte. No co, no tak za 3 dny z něho vyšlo. To nebylo moje letadlo, to bylo synovo. Další 3 dny. Já, pane doktore, já nejsem pilot, já jsem navigátor. Jste mě mohli pustit, ne? Další 4 dny. Já jsem normální steward. Dáte si něco, pane doktore? A potom už další týden, když uběhne, rozběhám. Potýcho, já jsem kotlář, já jsem Messerschmitt. Kde je ten doktor, ta lokomotiva, ta doktorka? Ta, co mě tady drží, já ji Romé rozpadám. Tak no, tam no. Já nevím, že jo, ale pak ještě tvrdil, že já jsem ředitel letiště, jestli mě nepustíte, to přestává fungovat. Možná je tam je dosud, nevím už v jaké roli. Jako bombomečík snad. Tak to je docela dobrý, tak když někdo uvízne v blázinci.
1: No a to je všechno. Těším se zas příště u dalšího dílu, s další osobností, s další várkou ukázek a s vámi, kteří posloucháte.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plovice na jižním Plzeňsku obnovili provoz recyklačního centra. Obchodní inspekce zjistila na filmovém festivalu v Karlových Varech prohřešky u 40% kontrol. Ve Zvíkovci na Rokycansku začnou restaurátoři pracovat na záchraně oltářů v kostele na Nebevzetí Panny Marie. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno, teploty do 30 stupňů. Zprávy pro vás připravila Kateřina Ezeldin Dudáková. Recyklační centrum v Blovicích na jižním Plzeňsku je znovu otevřené. Lidé tam můžou svážet stavební odpad. Město s centrem minulý rok spolupráci přerušilo. Díky velkému zájmu lidí z Blovic a okolí ji ale opět obnovilo. Více doplňuje Michal Hodek z TOP 09.
2: Kdo má zaplacený poplatek za odpady, tak malý vlastně přívěsný vozík za osobním autem mají zadarmo jednou za měsíc. Větší množství už je potom zpoplatněno podle ceníku provozovatele. Je důležité, že to nekončí někde v přírodě, ale vlastně se z toho nadrtí další materiály, které je možno dále si odkoupit. Má to své uplatnění ve stavbách, pozemních komunikacích a podobně.
0: Česká obchodní inspekce zjistila nedostatky u 40% kontrol na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Informoval o tom mluvčí inspekce František Kotrba. Během prvních 5 dnů festivalu se inspektoři zaměřili především na prodej alkoholu mladistvým. Problémy našli zhruba ve 2/3 případů. Ve Zvíkovci na Rokycansku začnou restaurovat oltáře v kostele na Nebevzetí Panny Marie. Předchozí opravu vnějších a vnitřních zdí kulturní památky loni kraj nominoval na stavbu roku Plzeňského kraje. Pokračuje nezávislý starosta Zvíkovce Petr Uher.
3: V roce 2021 jsme bezúplatně převedli kostel na městys. Udělali jsme rozsáhlou rekonstrukci jak venku, tak vnitřku. A nyní konečně oltáře, všechny tři, máme na ně závazné stanovisko. Zažádali jsme o dotaci Ministerstvo kultury a začal by se pravým oltářem.
0: Prezident Petr Pavel věří, že po sporech ohledně své účasti na posledním summitu NATO se jeho vztahy s premiérem Andrejem Babišem uklidní. Pavel to dnes řekl v diskuzi na multižánrovém festivalu Pohoda na Slovensku, kde se sešel s bývalou slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Pavel také označil za absurdní snahu vládního hnutí SPD, aby ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský přišel o nejvyšší české státní vyznamenání Řád bílého lva. Sport. Česká dráhová cyklistka Emílie Jarošová je juniorskou mistryní Evropy ve sprintu. Na kontinentálním šampionátu juniorů a závodníků do 23 let v Chotěbuzi porazila ve finále 2-1 mistryni světa Veroniku Solozobovovou z Ruska. A v těchto chvílích začíná historicky první české finále Wimbledonu. Na kurtu proti sobě nastoupí Linda Nosková a Karolína Muchová. Počasí. V noci bude jasno až skoro jasno, nejnižší teploty 13 až 9 stupňů Celsia, na horách 14 až 10. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na Plzeňsku až 30, na horách 23 až 26 stupňů Celsia. Zpočátku povane slabý, během dne přechodně mírný severovýchodní až severní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré, aby o zátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dávejte pozor na omezení na dálnici D5 směrem na Plzeň. Kvůli stavebním pracím projedete jen jedním jízdním pruhem mezi 110. a 105. kilometrem. Projíždějte tudy se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň. Blahopřejeme písničkou.
4: Jsme Český rozhlas, tolik naše aktuální zprávy a začíná pořad Blahopřejeme písničkou. Od mikrofonu vám příjemný podvečer přeje Jiří Trnka. Až do 18. hodiny budeme dělat radost, a to muzikou.

Vážená hudební redakce, prosím o zahrání písničky pro naší tetu, paní Anu Homolkovou z Pocínovic, která 8. července oslavila své 70. narozeniny. Přejeme jí, aby jí zdraví sloužilo, aby se mohla ještě dlouho procházet po své zahrádce a na dvorku, aby se mohla potěšit se svými domácími mazlíčky. Teta miluje zvířata, každý králíček, kočka, kachnička i slepička mají svoje jméno. Věnuje jim velkou část svého času. Do dalších let jí vinšujeme ještě mnoho pohodových chvil se strejdou Frantou, splnění všech jejich přání a k tomu boží požehnání. Děkujeme Ondra, Míra, Lída, Mirečka a Franta.

0: řekl jeden známý muzikant. Kolik písní znáš, tolikrát si člověkem. A když ti je 70, už víš, jak život brát, jak si vážit přátel a jak radost rozdávat.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas, rádio vašeho kraje. Vážená redakce, prosím o zahrání a zařazení do programu blahopřejeme písničkou pro zasloužilé hasiče Karlovarského kraje. Za A pan Macháček Zdeněk ze sboru dobrovolných hasičů Nejdek, ten 10.7. slaví 69. narozeniny. A pan Jiří Pelger ze sboru dobrovolných hasičů Chodov, 10.7. a to 77. narozeniny. Posíláme písničku.

Jsme Český rozhlas, rádio vašeho kraje a pořad Blahopřejeme písničkou vysíláme každou sobotu a neděli mezi 17. a 18. hodinou, abychom i v těch dalších dnech měli co vysílat. Tak nám posílejte vaše přání a to úplně tou cestou nejjednodušší. Vstupte na stránky rádia vašeho kraje, v dolní části je formulář, který vyplníte, vyberete den, kdy byste chtěli, abychom vaše přání vyřídili a pak už jen posloucháte Český rozhlas a už za chvíli splníme další přání.

Posloucháte pořad Blahopřejeme písničkou, jsme Český rozhlas, vážená redakce. V těchto dnech oslavují svoje narozeniny tři členové fanklubu kapely Atlas a za celý fanklub bychom jim rádi poslali naše blahopřání prostřednictvím vašeho rozhlasového vysílání. Oslavenci jsou pan Jan Kydlíček z Radkovic u Přeštic, Milan Kříha ze Železné Rudy a František Duchek z Gbela. Všem oslavencům k jejich jubileu gratulujeme a do dalších roků přejeme pevné zdraví, štěstí, pohodu, optimismus, dobrou náladu a trvalou spokojenost. Ke gratulaci přidáváme písničku od kapely Atlas, Fotbalová parta, a teď klasika za odvysílání naší gratulace vám. Děkuji, s pozdravem předseda fanklubu Josef Koubek. Josefe, dobrý den.

Morava, krásná zem, to už je další písnička, kterou odehrajeme na další přání. Vážená redakce, prosím o zahrání písničky pro naší maminku Libuši Fialovou ze Šťáhlavic, která včera 10. července oslavila neuvěřitelné 96. narozeniny. Milá maminko, přejeme ti k tvému jubileu hlavně hodně zdraví, hodně radosti ze zahrádky a ať si stále tak čilá jako doposud. Posíláme tvoji oblíbenou písničku o tvém rodném kraji. Už jsem nastínil, Morava, krásná zem, tvoji milující synové, Míla,

Posloucháte Český rozhlas, rádio vašeho kraje. Pojďme dál. Dnes slaví narozeniny Miroslav Šperl z Bile nad Radbuzou, a to už 85. Vše nej, přeje manželka Ani, Mirka a Ivo s rodinami.

Posloucháte Český rozhlas Rádio vašeho kraje. Vážená redakce, dne 12. července slaví své narozeniny paní Martina Hergitová. Chtěli bychom jí za celou rodinu a všechny přátelé poslat nějakou pěknou chodskou písničku. Martino, všechno nejlepší.

Český rozhlas, rádio vašeho kraje a vy posloucháte pravidelný víkendový pořad Blahopřejeme písničkou. Ten vysíláme v sobotu, ale také v neděli mezi 17. a 18. hodinou. Pište nám vaše přání.

sobotní blahopřejeme písničkou je vyřízené, všechna přání jsme přečetli a také odehráli, což je možná to nejpodstatnější. Neloučíme se úplně nadlouho, protože se opět vrátíme zítra, a to po 17. hodině. Já jsem Jiří Trnka a přeji vám příjemný podvečer.

Zámek Červené Poříčí vás zve na výstavu Cestovní horečka aneb Když se šlechta vydala do světa. Vydejte se i vy do Orientu, rovníkové Afriky i Tichomoří. Objevte, jak urození cestovatelé poznávali svět, jaké suvenýry si přiváželi a jak jejich dobrodružství proměnila

0: podobu zámeckých interiérů. Více na webu zámku Červené Poříčí. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Na řece Radbůze u Staňkova na Domažlicku zaznamenali vodohospodáři historicky nejnižší průtok od začátku měření. Klatovská nemocnice kvůli nízkým zásobám vyzývá k darování krve. Požár v budově číslo 34 ve Zlíně budou hasiči dohašovat i zítra. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno, teploty do 30 stupňů. Pěkné sobotní odpoledne přeje Kateřina Ezeldin Dudáková. Řeky v Plzeňském kraji kvůli suchému počasí nadále vysychají. U Staňkova na Domažlicku evidují vodohospodáři na řece Radbůze vůbec nejnižší průtok za téměř 100 let. Pokračuje hlavní dispečer povodí Vltavy pro oblast Berounka Petr Vicenda.
2: V povodí Berounky i Horní Otavy jsou aktuálně v rámci Plzeňského kraje zaznamenávány extrémně podprůměrné průtoky a vodní stavy. Vůbec nejhorší situace je na řece Radbůze, kde například v profilu Staňkov, kde se vodní stavy sledují a průtoky již od roku 1930, jsou zaznamenávány vůbec nejnižší pozorované průtoky za celou téměř stoletou historii.
1: V klatovské nemocnici chybí krev skupiny 0 negativní. Informuje o tom na sociálních sítích a žádá dárce této krevní skupiny, kteří mají dostatečný odstup od posledního odběru, aby přišli krev darovat. V klatovské nemocnici jsou odběry každý den kromě úterý. Naopak pouze v úterý je možné krev darovat v Domažlicích. Od pondělka pak bude nové odběrové místo i v Plané. Následky ničivého požáru budovy číslo 34 v centru Zlína budou hasiči likvidovat i zítra. Pod zřícenými troskami zůstává i po třech dnech ohnisko. Podle hasičů by se už plameny neměly objevit. Zapáchající dým se ale šíří do několika kilometrové vzdálenosti.
3: Opravdu ty trosky spíše doutnají, než hoří. Jako Zlíňanům to vadí. Vadí nám to všem, protože ten kouř je obtěžující a my se snažíme ho co nejvíc eliminovat, uchladit tu stavbu.
4: Říká velitel zásahu Zdeněk Otrusina. Budovu s ohořelým portrétem Tomáše Bati si přišli prohlédnout stovky lidí, mezi nimi Lenka.
5: Najednou cítí tu soudržnost a cítí to, že by měli pomoct v té tragédii, která je, tak je to vlastně ta naděje.
4: Někteří teď chtějí podpořit obuvnickou firmu, která přišla o zásoby. Objednávají si boty a taky benefiční trička nadace Tomáše Bati. Ta chce z výtěžku obnovit sbírky, které zhořely. Ze Zlína Marta Pilařová, Český rozhlas.
1: V Bosně a Hercegovině si připomínají 31 let od masakru ve Srebrenici. Při něm armáda bosenských Srbů zavraždila přes 8300 muslimských mužů a chlapců. V památníku genocidy dnes pohřbili ostatky dalších 10 obětí, které se podařilo identifikovat. Do Srebrenice i tentokrát dorazili tisíce lidí. Oběti masakru si připomnělo i bosenské hlavní město Sarajevo, kde se v poledne na minutu rozezněly zvony i sirény a zastavila se doprava i lidé v ulicích. Sport. Fotbalisté Norska se budou snažit poprvé v historii projít mezi čtyři nejlepší výběry mistrovství světa. Od 23 hodin českého času se představí v Miami proti Angličanům. O 4 hodiny později Švýcarsko vyzve obhájce zlata z Argentiny v Kansas City. Počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 13 až 9 stupňů Celsia, na horách 14 až 10. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na horách 23 až 26. Zpočátku povane slabý, během dne přechodně mírný, severovýchodní až severní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré, abiozátěž na dvojce, tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Tři osobní auta se srazila na výjezdu z Plzně u Borské věznice. Nikdo se nezranil, projíždějte tudy opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Povídka na sobotu.
6: V první polovině minulého století ho znal v Kašperských horách a jejich širokém okolí téměř každý. Hans Kolibabe, kterému přátelé říkali Koli, byl učitel, regionální historik a folklorista, ale také třeba ochotnický hudebník a divadelník. Kniha lidových pověstí ze střední Šumavy, zvláště z oblasti Kašperských hor, je jeho opus magnum. Pracoval na ní více než 30 let a podařilo se mu v ní zachytit přes 700 lidových vyprávění původních obyvatel Šumavy. Z této hluboké studnice už čerpal mnohý, kdo se pověstmi v této oblasti zaobíral. Teprve v roce 2024 ale vyšla Kolibabeho sbírka knižně i česky, a to v nakladatelství Kodudek v překladu Vlasty Reitererové. Na vlnách Českého rozhlasu Plzeň vám s touto knihou nazvanou podle jedné z pověstí Prst trpaslíka nabídneme o prázdninách hned několik setkání. To dnešní bude věnované pověstem o zlodějích, loupežnících, pytlácích, zlých duších i lidech. Pověstě Hanse Kolibabeho vám bude číst Jaroslav Achab Heidler.

Loupežníci od Bílého potoka. Z domu, kde je dnes v Bílém potoce lesní úřad, šli jednoho večera hajný se svou ženou a jejich čeleď do Kašperských hor tancovat. Doma zůstala jen nedospělá dcerka. Když se setmělo, zaklepal kdosi na okno a chtěl dovnitř, ale děvče řeklo, že nesmí nikoho vpustit, že to otec zakázal. Ten venku prosil, abys měl aspoň složit do chodby pytel s jedlovými šiškami. Pytel je pro něj příliš těžký a ráno si pro něj přijde s trakařem. Proti tomu holčička nic neměla. A tak cizinec odložil pytel do rohu, poděkoval a odešel. Dívka však neměla klid a nemohla z toho pytle spustit oči. Všimla si, že se v něm cosi hýbe. To ji vystrašilo. Vzala ze zdi otcovu pušku a na ten pytel vystřelila. Ozval se hlasitý výkřik a pak bylo ticho. Z pytle se řinul pramínek krve. Ve velkých obavách čekalo děvče na návrat rodičů. Všecko pak vypovědělo otci, ten pytel rozvázal a nalezl v něm mrtvého muže. V strnulé ruce držel píšťalku. Hajne mu to vyrazilo dech, rychle poslal zadními dveřmi čeledina a děvečku nahoru do Vogelsangu a červené, aby sehnali pár silných sklářů a selských hochů a nenápadně je přivedli do domu. Když se všichni schromáždili v chodbě, dal hajný každému do ruky silný klacek, otevřel dveře do kořán a zapískal na píšťalku. Hned z lesa kolem vylézali podezřelí chlapi a plížili se k domu. Jakmile však některý překročil práh, dostal klackem do hlavy a už ani nemukl. 7 takových loupežníků tak zneškodnili. Že to ale bylo statečné a prozíravé děvče. Der Henerjogl, slepičí Kuba na Vysoké hory. V době, kdy ještě museli vojáci sloužit 12 let, chytili v hůrce mládence jménem Jakob Forster a navlekli mu červený kabát. Přísná kázeň se ale člověku z lesu zvyklému na nevázaný život nezamlouvala. A tak jednoho dneska Sáren utekl. Sotva však přišel domů, už ho honili jako dezertéra. Aby unikl přísnému trestu, schoval se v jedné jeskyni na Vysoké holi a vedl tam život samotáře. Živil se lesními plody a lučními bylinami, v noci brousil blízkými vesnicemi a samotami, kde k vylepšení své hubené stravy kradl z kurníku vajíčka a občas nějakou slepici. Lidé dobře věděli, kdo ten zloděj je a nenáviděli ho, ale nedokázali ho chytit. Jednou Henerjogl, tak mu lidé říkali, ukradl z pastviny tele a porazil ho, aby si na nadcházející zimu vyudělal maso. Pak ten šprýmář vycpal telecí kůži trávou a taky ji postavil v noci na pastvinu, kde to zvíře ukradl. Když ho selka nešťastná ze ztráty telátka ráno na pastvině zase uviděla, volala na ně, mučel, poběž ke mně. Protože se ale zvíře nepohnulo, šla k němu blíž a ke svému zděšení viděla, jak byla podvedena. A po tom povedeném žertu byl Henerjogl ještě odvážnější. Dokonce vpadl jednoho dne nahoře v bavorském lese do dřevěné chaty chudých pastevců do bytka a ukradl jim všecky zásoby, takže museli hladovět, než jim z údolí něco donesli. To dobré uzené a špek, co jim takhle uzmul, nedalo Joglovi
pokoj a tak se jednou nahoru k chatě znovu vypravil. Tentokrát ale byli pastevci opatrní a na škodnou si počíhali. Když chtěl Henry Ogle se svým lupem zase vylézt oknem, vrhli se na něj z klacky a jeho hříšnému životu učinili rázný konec.

podivný lov na zajíce. Jeden sedlák ze Žlípku šel takhle z rána do zámeckého lesa lovit zajíce. Pod pustým hrádkem vypudil pes zajíce z jeho pelechu a sedlák vystřelil. Zajíc jen zapanáčkoval a klidně si ho pkal dál. Sedlák vystřelil znovu. Zajíc se otočil a blížil se ke střelci. Pes ale seděl na zadku a žalostně kňučel. Tu toho muže obešla hrůza. Hodil flintu na rameno a obrátil se k domovu. Když se ale otočil a zapískal na svého psa, viděl ke svému zděšení, že teď zajíc honil psa. Se staženým ohonem a vitím utíkal pes pryč. Až k cestě na Kašperk ta bláznivá honička trvala. Najednou vyskočil pes strmě do výšky a padl mrtvý na zem. V tom okamžiku ten podivný zajíc zmizel. Sedlák pověsil doma pušku ve vší tichosti na hák a už ji nikdy nesundal.

Neviditelné drápy. Jedna žena z Červené šla na ptačí stráň na houby. Jak tak chodila lesem, uviděla kolem jednoho stromu spoustu krásných houb, jako vysázených. Rychle se sehnula, aby je odřízla. Tu ji ale uchopili neviditelné ruce a poškrabali jí obličej ostrými nehty tak, že jí tekla krev po tvářích. Žena křičela bolestí a utíkala domů a dlouho nemohla vyjít mezi lidi. Takové šrámy měla v obličeji. Prst trpaslíka. Jiný houbář, prý to bylo nahoře na horské Kvildě, se nevrátil vůbec. V lese se před ním objevil trpaslík a když viděl odřezané hřiby, moc zle se na něj zadíval. Pak si urval prst levé ruky, hodil ho na zem a prst utíkal sám od sebe pryč. Ten muž musel za tím prstem běžet, ať chtěl nebo ne. A už se neobjevil. Kdo ví, kam se ztratil? Dva pohlavky. Blízko města žili dva, kteří spolu byli ve sporu. Jeden z nich šel jednoho dne na dřevo a vidí, že ten druhý se v lese oběsil. Udělal dobře, řekl ten první. A tady máš ještě něco na cestu. A dal mu pohlavek, že se na větvi houpal sem a tam. Jiného dne zase musel ten člověk projet kolem. Tu najednou vyskočil oběšenec z lesa, běžel za ním a volal: nikdo nemá nikomu zůstat dlužen. Pak se rozpřáhl a dal tomu druhému takovou facku, že ten úplně zapomněl vstát. Léčivý pohlavek. V jednom domě v předních paštích strašilo, takže tam žádný z vesničanů nechodil rád a dům stál úplně prázdný. Jednoho dne přišel od stodůlek žebrák a prosil o nocleh. Lidé mu řekli: v tom domě tamhle můžeš přenocovat, ale buď opatrný, straší tam. A co? Já se nebojím, řekl ten muž, já mám čistý svědomí. Vešel tedy klidně do světnice, uložil se na podlaze a usnul. O půlnoci najednou uslyšel rámus. Otevřeli se dveře, čtyři černí muži nesli rakev a postavili ji do prostřed jizby. Pak odešli. Sotva byli pryč, víko truhly odskočila a vylezl šedý mužík. Sedl si na lavici u pece a žalostně naříkal. Žebrák se zeptal: proč pláčeš? Ale odpověď nedostal. Zeptal se znovu: je ti zima, tak si zatop. Zase žádná odpověď, jen žalostný nářek. To už tomu žebrákovi přišlo hloupé. Vyskočil a křikl: jestli s tím brekotem nepřestaneš, tak ti jednu vrazím. Protože ale ten mužík pořád skučel, dal mu žebrák pohlavek, že to jen mlasklo. A tu ten mužíček radostně zvolal: zaplať ti pambu za ten pohlavek, ty jsi mě vysvobodil. Já do dnešního dne nemohl v hrobě najít klid, protože jsem zaživa jednou zvedl ruku na svého otce. Ale teď už budu klidně spát. S těmi slovy zalezl ten mužík do rakve zpátky. V téže chvíli vešli zase ti čtyři muži a rakev odnesli. Darebáci měli smůlu. V
kapli 12 apoštolů mezi Kašperskými horami a Cikánkou stálo kdysi 12 velkých krásných soch z ryzího zlata z hor. Dva darebaci je chtěli ukrást a zlato z nich získat. Tak jedné tmavé deštivé noci ty vzácné sochy ulúpili a odnesli je nahoru na chlum, kde kořist chtěli zatím zakopat. Když do vykopané jámy hodili poslední sochu, zvolal jeden z rozvernosti. Safra, safra, to se nám vyplatí. To se najednou ozval strašlivý hřmot. Ti darebáci se polekali a utíkali pryč. Ten vpředu dostal takovou ránu do hlavy, že tam zůstal mrtvý ležet. Jak to ten druhý viděl, zoufal si, šel do města a pověděl tam lidem, co se stalo. Kašperskohorští se i hned schromáždili a běželi nahoru na chlum, aby ukradené sochy zase vrátili zpátky. Ale všechno hledání bylo marné. Zloděj to místo už nenašel. Toho raubíře pověsili, ale cenné sochy zůstaly ztracené. Po několika letech sbíralo jedno děvče z města na svahu chlumu jahody. Protože bylo horko, usedla dívka na kámen, aby si trochu odpočinula. Tu před sebou spatřila v zemi hlubokou jámu. Z dlouhé chvíle do ní hodila několik kamenů. Hned se ale zarazila, protože z té jámy se ozvala něžná hudba a tichý zpěv. Děvče honem běželo nahoru k peklu a vyprávělo tam lidem, co zažilo. Sedlák a jeho čeledín šli s tím děvčetem na místo zpátky, ale žádnou jámu nenašli, ať hledali sebe víc. Ta díra v zemi byl určitě vstup tam, kde bylo zakopáno těch 12 soch. Skleněný muž? Ve staré sklárně ve Vogelsangu se chtělo jednou několik sklářů povyrazit. Udělali ze skalné hmoty pěkného velkého panáka a prováděli s ním všelijaké blázniviny. Když je to přestalo bavit, darovali ho klukům. Ti ho odnesli do světnice, navlékli na něj staré hádry a do ruky mu dali hořící svíčku. Najednou uslyšeli strašlivý křik. Au, au, moje ruka, au, moje ruka! Pomozte mi, nebo mě to spálí. Skláři se polekali, ale dělali, jako že neslyší. Nikdo si do té místnosti netroufl. Protože ale skleněný panák křičel celou noc, konečně tam jeden šel. Chlap jako hora to byl. Panáka popadl a za sklárnou ho vhodil do hluboké jámy. Pak ho zaházel hlínou a ještě přivalil kámen. Pak už křik slyšet nebyl. Skláři z Vogelsangu, ale už nikdy takové nebezpečné žarty neprováděli.

Zlatý čepec. Jedna selka ve stodůlkách měla překrásný starý zlatý vyšívaný čepec, na který byla velmi pyšná a nosila ho jen když šla o velkých svátcích do dobré vody do kostela. Její dcera by si ho také někdy velmi ráda nasadila. Byla totiž velmi pyšná, ale matka to nedovolila. Dokonce řekla, že až jednou zemře, musí jí dcera ten čepec dát do hrobu. Když přišel den, kdy matka zavřela oči navždy, měla jí dcera čepec nasadit a taky odevzdat hrobu. Bylo jí však té krásné ozdoby líto a řekla si, co na tom sejde, když jí zlatý čepec nenasadím? Ona se to stejně nedoví, bude lepší, když si ho nechám a dám jí zkrátka na hlavu jiný. A tak také udělala. Když ale stará ležela v hrobě první noc, spustil se v domě strašný rámus a nějaký hlas pořád volal: můj čepec! Kde je můj čepec? Pak se něco připotácelo k posteli, kde holka ležela a křičelo to: dej ho sem, ty jsi ho ukradla! Děvče strachy zalezlo pod přikrývku, jen aby to neslyšelo, ale čepec přesto nevydalo. Strašidlo bědovalo pořád víc, pak ještě zakřičelo hrozbu a vyšlo z jizby. Když si to parádivé děvče zlatý čepec poprvé nasadilo, udělala se jí na hlavě hrozná vyrážka a ne se jí zbavit. V zoufalství vzala čepec a zahrabala ho do země na matčině hrobě. A v tom okamžiku vyrážka zmizela. Kozy z Velkého Babylona. Na svahu Křemelné je krásná stará samota, selský statek Velký Babylon. O něm se vypráví tato pověst. V šerém dávno věku tam žili dva, sedlák a jeho žena. Oba byli moc špatní lidé a zlí k lidem i zvířatům a nejradši dělali to, co je zakázané. Nejhorší věci prováděla ta ženská. Jednou svého muže přemluvila, aby při večerní mši v kostele v dobré vodě tajně vyndal hostii z úst a strčil ji do kapsy. Chtěla ji doma dát kravám, že budou určitě dojít třikrát víc mléka. Ten muž se k tomu opravdu nechal svést a udělal, co žena žádala. Sotva ale krávy drobečky hostie spolkly, padli na kolena a promluvili svatá slova, pak vyskočili na zadních nohách, vyběhli z chléva a pádili do lesa. V noci se přihnala na Křemelnou ohromná bouřka. Blízkalo se a hromnělo, jako by měl nastat konec světa. Místo, aby dostali strach a zapálili hromnici, vyběhli ti dva před dům a vysmívali se hrozícímu neštěstí do tváře. Náhle udeřil do staré lípy před statkem blesk, porazil ji a padající strom posměváčky zabil. Po jejich smrti převzal usedlost syn, veskrze dobrý člověk, a brzy se oženil se zámožným děvčetem ze sousedství. Mladý pár ale nemohl v rodičovském domě bydlet, protože každou noc se v hodině duchů objevili ti mrtví v podobě kozla a kozy. Honili se po světnicích, neustále se trkali a vyváděli tak, že v domě nemohl nikdo spát. Sedlák a jeho žena se museli odstěhovat na výminek, kam za nimi strašidla nemohla. Nějakou dobu to tak šlo dál a nikdo neuměl poradit, až jednou přišel unavený žebrák a prosil o nocleh.
Souzítní lidé ho nechtěli odmítnout, ale na výminku pro něj neměli místo. Proto ho poslali do prázdného obytného domu. Tam bude mít místa dost, ale jen jestli se nebojí, protože tam straší. Ten muž se ale nenechal odradit a klidně se uložil na otep slámy. O půlnoci zase. Kozel s kozou vtrhli do světnice. Chvíli tam pořádně rámusili a zaútočili na ležícího muže. Ten se ale nepolekal, vyskočil a na ty zloduchy křikl: co po mně chcete? Zvířata odpověděla: aby nás někdo vysvobodil. A kdo vás má vysvobodit? Ptal se muž dál. A jak to má teda udělat? Tu se před něj kozel postavil a řekl: první sedlákův syn musí spát v kolébce ze dřeva lípy, kterou porazil blesk. Až vyroste, musí se stát knězem a o svých 21. narozeninách získá moc nás vysvobodit. Zvířata se ještě jednou proběhla po světnici, hlasitě zamečela a vyběhla do noci. Žebrák mohl až do rána nerušeně spát, pak šel naproti do výminku a vyprávěl manželům, co zažil. Ti byli rádi a dali žebrákovi na cestu bohatou výslužku. Sedlák pak vyřezal kolébku z kmene lípy, který ještě ležel za domem, a když se narodil první syn, houpali ho v ní. Přešly roky, asi dvě rostl, a během těch let přišli duchové do domu strašit vždy jen ve výroční den své náhlé smrti, jinak dali pokoj. Když se nyní mladý Babyloňan, který se skutečně stal knězem od svých rodičů, dozvěděl, že má za úkol vysvobodit své nešťastné předky, hned se na to připravil. Jakmile ti prokletí zase přišli, vyšel jim mladý duchovní stříc. I hned však poznal, že zachráněn může být jen kozel, neboť ten měl jakožto svedený kolem krku bílý proužek. Koza však byla celá černá, ta byla ztracena navždy. Kozel se postavil před kněze a promluvil k němu: ty jsi jednou své matce ukradl vajíčko. Ano, odpověděl oslovený, to je pravda. Ale koupil jsem si za ně inkoust a péro a opsal si jim slovo Boží. A podobně dokázal vyvrátit i ostatní námitky, které mu zloduch vmetal do tváře. Konečně už kozel nevěděl, co by ještě řekl. Kněz nad ním získal moc a poslal ho na 100 let do největší divočiny v Tyrolsku. Nyní nastal v domě klid. Jen jednou, když uplynulo těch 100 let, přišla koza sama, ale hned zase utekla. Kozla už nikdo nikdy neviděl, ten už zřejmě dosáhl odpuštění. A před několika roky přišel do Rejštejna jakýsi cizinec. Říkal, že je z Tyrolska. Vyptával se lidí, kde je statek Babylon, a vyprávěl, že v tyrolských horách je černé jezero. Tam občas sedává na pařezu na břehu divoženka a křičí: já jsem selka z Babylonu, už tam nikdy nesmím domů. Zlatý zvon na kostele svatého Mikuláše. Když stavěli staří havíři kostel, ten dnešní na hřbitově v Kašperských horách, pověsili do věže překrásný zvon z ryzího kašperského zlata. Všichni v okolí to věděli a radovali se z jeho křišťálově jasného zvuku. Když se později havíři usídlili tam, kde je dnes město, zůstal kostel osamělý, opuštěný. Ve schátralém domku tam žil jen starý, nahluchlý hrobník
A toho chtěli zneužít nějací darebáci a ten vzácný zvon ukrást. A tak se jedné bouřlivé temné noci vplížili do kostela. Cestou je zastavil čert a slíbil jim pomoc, jak jen vyjdou z brány hřbitova. Do blízkosti kostela ale nechce, tam mu to dobře nevoní. Čtyři kumpáni jeho nabídku rádi přijali a šli na věc. Sejmuli zvon ze zvonice a odnesli ho za bránu. Hned to byl čert a že pomůže zvon nést. Ti čtyři ale nechtěli, střídavě ho vlekli sami a moudře vůbec nepromluvili. Když čert pochopil, že takhle se ke zvonu nedostane, nastavil tomu, který ho právě nesl, nohu. Nosič o ně zakopl, těžký zvon pustil, ten mu spadl na nohu a on se s hlasitým bolestným výkřikem zhroutil. Hrobníkova rodina vyběhla z domku, našli na zemi zvon a kolem něj ty čtyři. Všichni byli mrtví a v obličeji celý černí. Ten čert si je odnesl.

0: Tak to byly pověsti Hanse Kolibabeho. Četl je Jaroslav Achab Heidler.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňské dopravní podniky hledají návrháře nových uniforem. S orientací v nabídce akcí pomáhá lidem Šumavský kompas. Děti by nově měly v mateřské škole trávit minimálně 2 roky. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně až obrovské.

0: oblačno, teploty do 30 stupňů. Zprávy pro vás má Kateřina Ezeldin Dudáková. Řidiči a další zaměstnanci plzeňských městských dopravních podniků budou mít nové uniformy. Městská společnost aktuálně hledá vhodný návrh. Zájemci se můžou hlásit do 30. září, pokračuje mluvčí dopravních podniků Markéta Mitas-Maky.
1: Nové oblečení je určeno pro řidiče a řidičky MHD, dispečery a dispečerky i pracovníky a pracovnice zákaznických center, tedy pro ty, kteří jsou s cestujícími v každodenním kontaktu. Do soutěže se může přihlásit každý, kdo má vkus, dobré nápady a je kreativní. Zároveň chceme dát příležitost i mladé generaci návrhářů, aby přinesla nový pohled na design profesních oděvů.
0: S plánováním pobytu na Šumavě pomáhá lidem Šumavský kompas. Každý týden ho formou elektronického newsletteru vydává destinace Šumava žije. Nabízí v něm přehled nejzajímavějších akcí v regionu i tipy na výlety do méně známých lokalit. Podrobnosti dodává ředitelka destinace Monika Bendlová.
2: Dává zajímavé tipy, co dělat, kam vyrazit. My to i přizpůsobujeme třeba počasí, takže my i když třeba víme, že bude jako velký teplo, tak doporučujeme třeba některé koupaliště. Naopak, když zase víme, že bude pršet, tak my se zaměříme na ty vnitřní aktivity, takže si myslím, že je to i takový průvodce tady na té Šumavě.
0: Šumavský kompas je třeba na webu Destinace Šumava žije. Ministerstvo školství plánuje prodloužit povinnou docházku předškoláků do mateřských škol z jednoho roku na dva. Děti by tak podle ministra školství Roberta Plagy z Hnutí ANO mohly být lépe připravené na přechod na školní docházku i na její úspěšné zvládnutí. Navíc odborníci, jako jsou psychologové nebo speciální pedagogové, by se tak k potřebným dětem mohli dostat dřív. Sport. Tenistky Jana Kovačková a Kateřina Zajíčková triumfovaly ve wimbledonské čtyřhře juniorek. Ve finále porazili na londýnské trávě nejvýše nasazený pár Barrosová a Lemeová da Silvová z Brazílie. A souboj o hlavní trofej je zatím vyrovnaný. Stav hry mezi Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou je 1-1 po druhém setu. Počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 13 až 9 stupňů Celsia a na horách 14 až 10. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 26 až 30, na horách 23 až 26 stupňů Celsia. Zpočátku povane slabý, během dne přechodně mírný, severovýchodní až severní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré, aby o zátěž na dvojce, tedy střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Jen jedním jízdním pruhem projedete kvůli stavebním pracím mezi 110. a 105. kilometrem po dálnici D5 ve směru na Plzeň. A v opačném směru platí omezení mezi 100. a 110. kilometrem, silničáři tu opravují vozovku. Dál nemáme ze silnic v plzeňském kraji hlášené žádné komplikace. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Dnes se spolu, milí posluchači, vydáme za utajenými poklady na jihovýchodní Moravu, konkrétně na Slovácko, kde se hned ve čtyřech místech udržel tajemný letniční obřad, v němž hrají hlavní roli mladí muži a koně. Říká se mu jízda králů a Vlčnov, Hluk, Kunovice a Skoronice u Kyjova jsou místa, kde se jezdí dodnes. A protože jde o rituál, který nemá ve světě obdoby, přinesl nám v roce 2011 další zápis na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Kontinuálně, bez přerušení a každoročně se koná jízda králů o poslední květnové neděli pouze ve Vlčnově. A právě tam se dnes spolu vypravíme.
2: Vlčnovečku, Vlčnove, Vlčnovečku, Vlčnove.

0: ale ještě dřív, než do Vlčnova přes Brno, Uherské Hradiště a Uherský Brod dorazíme, musíme se zastavit ještě v Jihomoravské Strážnici, v Národním ústavu lidové kultury, který má naše nehmotné dědictví na seznamu UNESCO v gesci. Nejdřív si totiž musíme s jeho ředitelem Martinem Šimšou vysvětlit, co je jízda králů vlastně za rituál, proč v něm hraje hlavní roli malý chlapec, takzvaný král, který je navíc převlečený do ženského kroje, a proč po celou dobu jízdy musí zůstat němý, ač jeho družina je velmi hlasná.
1: Pokud chceme se dozvědět, co je v jádru jízdy králů, je třeba podniknout takové pátrání ve všech nejrůznějších zvicích celého toho cyklu májovo-letničního, protože tyto věci spolu bezprostředně souvisí. Jednak ten májový cyklus, který se váže na stavbu májí a kácení májí, vždycky vyvolával potřebu zvolit si předáka mládeže. U nás asi už od středověku si tady tuto vlastně funkci uzurpovala mužská mládež, která se v tom letničním zvykosloví prosadila na úkor děvčat. A ta volba toho představeného, nejčastěji označovaného jako stárek, první mládenec, první řádník, někde i král, byla vždycky spojená s předvedením síly toho nej, co ten mladý muž může poskytnout. A v regionech, kde se chovali koně, tak měli i podobu jízdy a závodu na koních. A to je jeden ten moment, který v té jízdě králu je pevně zakořeněn, to znamená závod o to, kdo dojede první, kdo první strhne věnec, kdo první strhne kroužek, kdo bude prostě králem těchto letničních svátků. Máme ho doložené v této podobě na různých místech České republiky a dokonce na jihovýchodní Moravě jízdě králu, jak ji máme popsanou na konci 19. století, se zachovává moment takzvaného rozjezdu. Většinou při výjezdu té družiny z vesnice se řekne určité magické slovo a jede se, konec konců jedna z přípravných skic k jízdě králů od Joži Uprky vlastně zachycuje tady ten rozjezd, tu dynamiku, to všechno, co v tom je. A poté, co si vybrali mladí muži toho nejlepšího z nich, což byl vlastně ten původní letniční král, tak s ním vyjížděli na hraničky katastrů, kde potkávali stejné družiny z ostatních vesnic a zde měřili síly, který z těch králů je lepší, který je silnější. Na konci 19. století do toho vstoupila nová myšlenka, nesená trošku ziskuchtivostí té mužské mládeže, která toužila ty svátky prožít plnohodnotně, včetně dostatku jídla a pití, hlavně alkoholu. A toho svého představitele už nevolila ze svého středu, i když tam samozřejmě neformálně dál byl jeden, který to všechno vedl, ale za toho krále si vyprosila od sedláků, hlavně od bohatých sedláků, nějakého syna, pokud možno ještě nezletilého, který nebude mít žádné vlastní nápady, a toho potom na ty hraničky přivezla. My tu situaci máme velice pěkně zachycenou přímo z Vlčnova, kde v jedné z povídek, která se jmenuje Dívčí půček, ten hlavní hrdina právě tímto způsobem je vyvolen, protože ještě neměl frajárku, je jako čistý, je vyvolen za toho jezdce, ale je už dospělý, je mu kolem 20 let, a takhle jede na ty hraničky, kde se potkává s králem z jiné obce, což je ten nedospělý chlapec, a on tam záměrně říká: s tebou já mám soutěžit, načež byli dva pobočníci a to byli ti jeho partneři, s těma on soutěžil. A vlastně pokud připustíme, že ten nedospělý mladý král není žádný prastarý archetyp, ale je to naopak novinka, tak nám vlastně dává smysl i to, že nemluví, co by taky říkal děcko mezi dospělýma chlapama. Proto má tu růžu v pusi, ať se soustředí na to, ať udrží růži a ostatní nechá na těch ostatních. Konec konců, co si budeme povídat, dodnes si vlčnovská chasa sama určuje krále a volí takového krále, jehož rodiče nehledí na korunu. A to vám potvrdí každý z Vlčnova, že mít doma krála je sice velká čest, ale ne zrovna laciná čest.
0: A tím se loučíme s historikem Martinem Šimšou a míříme do Vlčnova, přímo do královské rodiny, abychom zjistili, jak to tedy ve skutečnosti je. Královská rodina Dacíkových je letos zcela výjimečná. Nejen, že králem byl před 30 lety otec rodiny a loni byl králem jeho starší syn. Letos se stal králem syn mladší a co víc, i dědeček i pradědeček obou chlapců byli kdysi vlčnovskými králi.

0: Jsme v nejdůležitějším domě v celém Vlčnově, protože který dům by mohl být důležitější než ten, ve kterém bydlí král. My jsme u Dacíkových. Přivítala nás tady maminka Marie. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Máme tady tatínka Marka. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den vám přeju.
0: A máme tady také synečky staršího Františka.
3: Dobrý den.
0: A mladšího Marka.
4: Dobrý den.
0: No a měla bych také říci, že Marek je letošní král, ale není u tohoto stolu král jediný, protože také tatínek je král a také František je král. Ale já bych právě začala tatínkem. Vy máte letos také výročí, že je to 30 let od doby, kdy jste jel v té družině. Tak jak se jízda králu proměnila podle vašeho názoru?
2: To je velká a složitá otázka, protože před 30 lety jsem měl 10 let a úplně jsem to vnímal jako král, jinak než teď jako otec krále, protože teď na těch bedrech mám tu zodpovědnost, že vlastně ten syn musí opravdu zvládnout tu jízdu králu. A já jsem byl hodně nervózní, když jsem byl tím králem, protože když jsme došli v sobotu na předávání vlády, v průběhu předávání začalo pršet. Do rána pršelo a můj otec teda stával už ve 4 ráno a došli jeho kamarádi a říkali, tak co Fero, bude ta jízda, jak prší? Hoši, to musí být. A opravdu v 5 ráno přestalo pršet a můj taťka nenechal nic náhodě, protože už nechal dovést koně v sobotu večer a to bylo obrovské překvapení. Marku, pojď se mi do stoly, něco tam pro tebe mám. A tam byl kůň.
0: Tak teď se zeptáme paní Marušky. Vy jste měla také v rodině krále. Jak jste to vnímala jako holčička, dívka?
1: Král byl můj dědeček a můj pradědeček. Rozdíl tehdy byl takový, když třeba dědeček byl ještě král, tak neměli třeba ani v puse růži. Legruti, kteří jezdili, měli koše a dostávali třeba vajíčka a slaninu. Znám to jenom z vyprávění, když dědeček to vzpomínal a nebo z fotek.
0: Jak vlastně probíhá ten proces vybírání toho krále?
2: To zase můžu já rozvést, protože jsem byl taky legrůd a je to vždycky o té partii. Když jsme my ročník vybírali krále, tak jsme měli schůzky a tak jsme si vytipovávali ty mladé kluky šikovné v té dědině a tak jsme potom prostě chodili za těma rodičema a ptali se, jestli nám dají svého syna za krále. Takže úplně stejným způsobem to bylo u nás.

0: Kluci, je důležité, nebo to bych se měla zeptat spíš tebe, Františku, pomohla ti ta fyzická kondice a to, že děláš požární sport v tom, abys to jaksi vůbec zvládl, protože ta jízda je docela dlouhá. Co je na tom nejtěžší, jak dlouho se třeba učíš jezdit na tom koni předtím?
1: Já jsem se začal učit už od nového roku a ano, strašně moc mě to pomohlo, ta kondice. Samozřejmě jsme se připravovali, všechno už hned v pátek bylo nachystané, už jsme jenom čekali vlastně na tu jízdu králu.
0: Co Marek, jaká je tvoje příprava?
2: Ještě jsou zkoušky na předávání vlády a to koně samotného jsou zkoušky. Takže se připravujeme na to koně.
0: Vy oslovujete nějaké chovatele koní, nebo jak to vlastně probíhá?
3: To je strašně složitá otázka, protože bílý koní je málo. A opravdu nám dalo zabrat, teda hlavně u Františka, najít bílého koně, který by byl schopný tu jízdu králu absolvovat. U Marka to bylo o něco jednodušší, ale koník je takový živější, ale musím poděkovat panu Konečnému z Milokošťa, že ten má koně 100% a on ty koně umí připravit. Já když jsem byl králem v 96., tak jsem měl od něho koně, potom když jsem jezdil jako legrut, měl jsem od něho koně a ty koně jsou 100%.
0: No asi není jednoduché pracovat s koněm, který musí jít v tom průvodu a navíc má na sobě to zdobení. A to je otázka zase pro maminku Marii. To zdobení se vyrábí nějak hromadně, nebo vy se sejdete tady s ženami a vyrábíte ty růže. A já jsem vlastně zjistila, že je docela komplikované i to na ty koně přivázat.
4: Ono vždycky záleží na rodině. Je vždycky lepší to dát nějakým těm tetičkám, babičkám, které právě tady toto dělají a jsou zkušené. Takže my jsme se obrátili na paní Kučerovou, která už tady tyto růžičky dělá x let, takže stejně nám udělala i ty růže pro dalšího krále a vždycky nějaká skupinka lidí, kteří právě tady tyto koně zdobí.

0: Františku, když byl loni králem, do jaké míry se ta tvoje očekávání naplnila? Na co se těšil, čeho se zbál a co jsi třeba mohl poradit tady Markovi?
1: Tak já začnu od toho naplnění. Maximálně jsem si to užil. Samozřejmě jsem se bál, aby se kůň nesplašil, aby Legrutom to taky dobře dopadlo. Naplnilo se to, surát, a Markovi jsem předal, aby se nebál a hlavně, ať si ji užije a dívá se, kochá se.
0: Jak k tomu přistupuješ ty, Marku? Ty budeš letošním králem. Co převládá, jaký pocit? Těšíš se víc nebo máš obavy? Co je ten ústřední pocit teď?
2: Hodně se těším, ale mám trošku trému. Aby se mi nesplašil kůň a hlavně, aby bylo dobré počasí.
0: Jakého máš koníka? Je to kobylka nebo hřebec nebo valášek?
2: Je to Arab a jmenuje se Sagan.
0: A vyhovujete si?
2: My se tak trošku škádlíme, dá se říct.
0: Mimochodem, co dělá ten král, když odjede tou jízdu, Františku?
1: Jde to společně s ročníkem oslavit.
0: I ty zbyl slavy?
1: Ano, ale samozřejmě jsem nepil alkohol.
0: Tak předpokládám, že Marek se také těší, že bude slavit.
2: Ano, a ještě v tom ročníku jsou družice.
0: Jako holky, s těmi budeš slavit taky?
2: Ano.
0: Co byste si nejvíc přáli v rámci jízdy králů?
1: Aby se mnou udělal chybu ve slibu, který řeknu, a ať Marek neudělá chybu a ať všechno dobře dopadne.
2: Já si přeju, aby jsem se to pořádně užil.
0: Co ty, Františko, nebudeš smutný?
1: Ne, budu hrdý na Marka.

0: Celý obřad jízdy králů začíná už v sobotu večer, kdy starý král musí předat vládu králi novému a představí se také celá jeho legrůdská družina. Matka krále si ho poté sama obleče do slavnostního ženského kroje a družině legrůdů chlapce předá. Je to velmi dojemný obřad a končí sobotní nocí. Ovšem v neděli ráno přichází to nejvíc očekávané.
1: Tak milí posluchači, je neděle, 8:30 ráno, ale celý Vlčnov už je na nohou. Rozezněly se zvony kostela svatého Jakuba staršího, slyšíme z dálky také dechovku a teď už vidíme celou krojovanou chasu, včetně krále, kterého na ramenou přinášejí rekruti, kteří si ho sami vybrali.

0: Vážený pane starosto, dovolte, abych vám představil královskou družinu ročníku 2008 a našeho krále Marka Racíka.
1: Děkuju.
2: Dámy a pánové, milí hosté, dovolte mi, abych vás srdečně přivítal zde v obřadní síni obecního úřadu ve Vlčnově. Srdečně vítám našeho nového vlčnovského krále Marka Racíka, rodiče Marii a Marka. Nemohu také opomenout minulého krále, vašeho staršího syna Františka, který tuto čest nesl v minulém roce. Zvlášť srdečně vítám chlapce a děvčata ročníku 2008. Letos vám všem bude 18 let, věk, který člověk vstupuje do dospělosti a přijímá nejen nové práva, ale i odpovědnost. Dnes tu ale stojíte především jako jízdokrálový ročník, který už navždy zůstane spojený s jednou z nejkrásnějších tradic našeho kraje. Na dnešní den nikdy nezapomenete. Budete se k němu vracet celý život a jednou o něm budete vyprávět svým dětem i vnoučatům. Jízda králů je něco výjimečného. Ne každá obec má tradici, kterou obdivují lidé z celé republiky i ze světa. My máme to štěstí, že právě tady ve Vlčnově tato tradice stále žije. Kluci, až dnes nasednete na své koně, vezmete do ruky prapory, uvědomte si, že nejedete jen sami za sebe. Reprezentujete své rodiny, svůj ročník i celý Vlčnov. Až budete projíždět ulicemi naší dědiny, vyvolávejte z plných sil a užívejte si každou chvíli. Protože právě tohle je okamžik, který člověk zažije jen jednou za život. A hlavně dobře hleďte svého krále, ať se vám ta jízda králu příliš neprodraží. Proto nyní očekávám slib, kterého dostojíte.
0: Pane starosto, já vám mám své slovo, že krále budeme stejně dobře bránit, jako naši předkové a nikomu ho nevydáme.
2: Děkuju.
3: A my tady máme starostu Petra Kašpaříka. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vysvětleme si vlastně ten proces, jak dlouho a jak vlastně tu jízdu králu připravujete a kdo je tím hlavním hybatelem celého toho rituálu, který vy udržujete kontinuálně bez jakéhokoliv přerušení.
4: Tak jízda králu vlastně, když skončí v nedělu, tak ta další se začíná připravovat už následující pondělí, protože ty přípravy jsou opravdu dlouhé, musí se dát dohromady program, musí sehnat toho nového krále. A samozřejmě je to časově náročné.
3: Mimochodem, ti legruti si skutečně toho krále vybírají sami, že chodí do těch rodin, mluví s těmi rodiči. Já jsem vždycky myslela, že stačí, že se ta rodina přihlásí, tak to není.
4: Je to tak i tak. Opravdu někdy ta rodina už vysílá k tomu ročníku takové indicie, že by chtěli být, ale samozřejmě je to na těch klukách, aby si prostě vytipovali ty rodiny s těma malýma klukama a vždycky se podařilo, že toho krále si zajistili. Já si myslím, že se ještě nikdy nestalo, aby to někdo odmítl. Jsou rád, že to tak je a že ty rodiny opravdu ten vztah mají k tomu opravdu kladný a je to krásné.
3: Vy sám jste v kroji, to samozřejmě musíme říct posluchačům. Máte malé dítě, malého chlapečka, tak bude i on jezdit jednou jízdu králu?
4: Rozhodně bude, jestli bude králem, to se teprve uvidí, ale samozřejmě byl bych rád. Jsem pyšný, že mám kluka, dneska už byl v kroji a doufám, že ho vyšleme na tu jízdu králu.
3: Mohl by Vlčnov existovat bez jízdy králů, pane starosto?
4: Myslím si, že ne. Já už si to osobně nedokážu ani představit a myslím si, že ten květen, to je ten měsíc, kdy se na to všichni těšíme a ta dědina prostě žije

0: A teď už přímo do ulice za králem a jeho družinou. Jak už jsme si řekli, král musí být němý. O to hlučnější jsou ale jeho jezdci. A takzvané vyvolávky jsou jedním z velmi zajímavých rysů jízdy králů. Vycházejí ze starodávného obyčeje, kterému se říkávalo připíjení hospodáři a který spočíval v tom, že mladá chasa objížděla jednotlivá stavení ve vsi a hlavní vyvolavač vykřikoval více či méně vtipné hlášky o dotyčných sedlácích, za což se mu poté odvděčili. Za utržené peníze či naturálie si pak mladá chasa mohla udělat zábavu, rozuměj zaplatit si muziku a pobavit se.
1: Někdo mě pod koně hodil klacík, že letošní král je Marek Dacík. Na krála, matičko, na krála!
2: Na krála, matičko, na krála!
1: Takže jdeme tuto jízdu králu, rodičům děkujem za tuto slávu. Na krála, matičko, na krála!
3: Matičko, matičko, na krála!
4: Heta paní má pěkný klobuk! Ona se na mě hezky směje, že mi do botičky něco přispěje! Na krála, matičko, na krála!
0: A toto už je skutečná jízda králu, která projíždí Vlčnovem. Krásně nazdobení jezdci koně a především typické vyvolávky. No a už se k nám blíží královská družina.
5: Že tahle ta paní má výborný slamák. Ona se na mě pěkně dívá, že mě okazečky něco přispívá. Na krála, matičko, na krála.
6: A já to říkám za znova, že tady jsou děvčiče z Bánova. Na krála, matičko, na krála.
7: A ty složili mají černé kloboučky. Oni se na mě pěkně stějí, určitě jenom matečka přispějí.
1: Sama urádí, peněz spí a v noci řádí. Na krála, matičko, na krála. Henka, ta děvčica má rozsuchané vlasy, že my jsme ročník mužovské chasy. Na krála, matičko, na krála.

0: A na úplný závěr mám pro vás ještě jednoho zajímavého hosta. Muže, který byl starostou Vlčnova právě v onom osudovém roce 2011, kdy se Jízda králů dostala na seznam UNESCO. Jana Piáčka.
1: Vy jste byl, pane Jiné, u toho velkého a slavného okamžiku. Tušili jste to, že se to povede?
2: To napětí samozřejmě bylo, protože ta událost nebyla v Paříži, bylo to na ostrově Bali, no a ten předsedající tomu velkému shromáždění těch zástupců ze všech států to takovým dřevěným kladívkem odklepl, no a v našem čase to bylo ve 4 hodiny ráno, takže já už ve 4 hodiny ráno jsem dostal první SMSku, že to bylo schváleno.
1: No a co potom člověk dělá, když se probere jako starosta obce, která má zapsán svůj rituál, svoji jízdu králů na seznamu UNESCO? Co jste dělal jako první?
2: No, dal jsem si kafe a šel jsem na hřbitov, abych tam poděkoval všem těm, kteří tam leží, protože kdyby nebylo jich a oni to nepředali svým dětem, tak žádný zápis na seznamu UNESCO by nebyl. Ten rituál se tady jezdí už tolik let. A já když vidím to nadšení těch mladých 18-letých chlapců a děvčat, já nemám obavu, že by se to nejezdilo i v příštích letech, protože ten, kdo to zažije, tak rád předá ten ohromný zážitek svým dětem i vnukům. Ty rodiny si to hrozně váží, ale především ti 18-letí chlapci a děvčata, pro ně je to jedinečný zážitek, protože oni tu jízdu králů můžou v této podobě prožít jenom jednou v životě.

0: Dnes jsme spolu pátrali po tajemném rituálu jízdy králů, který proslavil 4 slovácké obce – Vlčnov, Hluk, Kunovice a Skoronice u Kyjova. A také se v nich dodneška jezdí. Pokud máte rádi historii a doteky starých časů, určitě byste měli jízdu králů alespoň jednou za život vidět a prožít. Nejen kvůli záplavě překrásných krojů, vyvolávkám a lidovým písním, ale i kvůli nádherně nazdobeným koním, které při žádné jiné slavnosti v této podobě neuvidíte. Přeji vám týden plný samých úžasných objevů. Příští sobotu se naslyšenou s vámi těší Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu přeje příjemný poslech pořadu Goranka Oljača. Setkání a rozhovor s Delem Kajumim, dnešním hostem, byly plný překvapení. Věděla jsem, že se narodil v Afganistánu a zajímalo mne, kdy a za jakých podmínek začal chodit do školy. Jeho odpovědi jsem ale nemohla věřit. Zní.
2: To by mohlo být někdy v roce 1355. Teď je tam 1402 nebo něco takového, pokud teda vemu afgánský datum.
1: A prosím vás, můžeme to dát, aby nám rozuměli.
2: Dáme. Já jsem se narodil v roce 1970.
1: A tak mi Del Kajumi dal najevo, že je vtipný, že nezapomíná ani po tolika letech, odkud je, jak se tam žije a počítá čas. Samozřejmě rád vysvětlil to, co nám je neznáme, a také to, jak přijal zvyklosti, ve kterých teď žije. Pozorní posluchači vědí, že občas v pořadu vysvětlujeme význam jmén našich hostů a také dbáme na to, aby správně zazněly všechny tituly. Del Kajumi nebyl výjimkou, jenže mé představy tentokrát nebyly pravdivé.
2: Já nejsem doktor, já jsem zdravotnický záchranář. Mám asi tak 12 let české školy, takže já jsem titulem magister i bakalář. Uh-huh. Já mám oba tituly, protože ten magister je vlastně, jako se říká, managementu ve zdravotnictví. Uh-huh. A bakalář je vlastně o tom, abych mohl samostatně pracovat na zdravotní záchranné službě z České kraje. Co se týká toho mého jména, v podstatě s tím jménem mám celoživotný problém, když jsem přistěhoval nebo byl jsem převezen do ČSSR, uh-huh, tehdy, v roce 87. Moje původní jméno bylo Delaga Kwayumi, to znamená psáno na Kwe, Q-U-Y-U-M-I. Bohužel, tady se to strašně mělo složit, toto jméno jako vyslovit, Kwayumi. A potom manželka moje byla Češka Kwayumiová, protože tenkrát se muselo jako převzít slovo ova. To bylo strašně složitý na těch českých úřadech, tak jsme si domluvili, že počeštíme to příjmení. Takže jsme to počeštili na Kajumi, normálně psáno česky. A když jsem požádal o občanství, musel jsem jakoby zrušit svoje občanství v Afghánistánu. A moje křestní jméno, což je Del Aga, tak tady na českých úřadech mě tvrdili, že jsou dvě křestní jména. Del a Aga. Agha. A já jsem jim tvrdil, že to není, tak po mě chtěli, abych přivez potvrzený za afgánské ambasády, že to jméno je jedno jméno. To bylo vždycky komplikovaný a oni by nepochopili, co po nich chci. Co chci, vlastně je to tam napsaný. Já to asi zkrátím. Nakonec jsem říkal na těch českých úřadech, říkám, prosím vás, vyberte si z toho křestního jména buď Del nebo Agu. A nakonec tam byla taková milá úřednice, říká, tak si teda myslí by to ten Del, tak si napíšem Del Kajumi. Také no. To dopadlo.
1: A já občas také přemýšlím, na co se ještě smím zeptat.
2: Na
1: všechno. A řekl jste na všechno?
2: Na všechno.
1: Na všechno. Takže začneme u dětství.

0: Ozdoba u djetstvi su hračky a hry, že jo? Vzpomenete si na první hračku?
1: Ano, vzpomenu si, my jsme žádné hračky nedostávali v dětství, ale my jsme měli jako dětské hry, my jsme z vesnice, takže tam byly takové jako dětské hry jako mezi těma dětma. To, že bych jako děcko dostal nějakou hračku, to je nemyslitelný. Nám jako nebylo možné něco takového, nějaké oslava narození nebo něco takového neexistovalo, neexistuje. To se nedělá tam. Výjimečně nějaké rodiny možná jo dneska, ale v té době ne. A takový ty, co jsme si jako děti hráli, že jo, nahoněnou, že jo, měli jsme takový něco jako, jak se to jmenuje, kriket. Něco jako kriket. Není to jako doslovně, jak ta pravidla, jak jsme si hráli, anebo potom jsme si postavili na jednu nohu a jako do druhou jsme drželi rukou a také jsme skákali, jako do koho porazil, jako by položil na zem, tak, nebo spustil tu nohu, tak vlastně zvítězil. Jenom dětské hry. Nepamatuji se žádnou hračku, kterou bych jako dost jako děcko.
2: My a oni.
0: Já si hned vzpomenu na knížku Lovci draků. Byly nějaký draky kolem vás?
1: Co se týká knihy Lovci draků, ta kniha neodpovídá skutečný život v Afghánistánu. To je vlastně život nějakých individuálních rodin. Neříkám, že ten způsob života tam není. To je, ale je to opravdu nepatrné množství lidí nebo rodin, kteří tak jako žili a žijou. Ale co se týká draků a pouštění draků, v Afghánistánu to je velká hra, soutěžní hra. Kdo koho porazí v tom vzduchu, oni mají ty nitě mají ostrý, natažený takovým sklem. Ve formě takového gelu a tu nit, když držíte, tak musíte mít rukavice, jinak se pořežete ty ruce. A ono pak jako na tom, v tom vzduchu je zraní, se pouště, jak komu usekne tu nit, tak vyhraje. To je ohromná jakoby hra, ale to je pořád dětská hra.
0: Spisovatel Hosejný to krásně popsal literárně, je to výjimečně úspěšná kniha. Řekl jste, že jste vyrůstal na vesnici. Ano. Kde to přesně bylo a jaká to rodina byla, co jste dělali?
1: Pravda, trošku vypadá, že bych se chlubil, to já bych nerad. Moje rodina byla jakoby, řekněme, jak se říká česky, za vodou. To znamená, že rodiče měli nějaký zázemí, měli pole, měli zahrady, měli majetek vysoký, měli restaurace, můj tatínek ještě dva bráchové. Jeden měl na jednom místě nějakou restauraci jako motorestu silnici a druhý měl zase na horách. Tím ten majetek, ty zahrady, ty všechno měl na starost jejich starší bratr, můj starší strejda, a ten měl na starost nejenom ty pole, ten majetek, ale měl na starost i ty rodiny. My jsme byli jako jedna rodina v podstatě. Mm-hmm. Můj otec byl strašně sympatický člověk, milý člověk a nám řekl, já po vás nechci, abyste pracovali na poli, nechci po vás, abyste něco dělali, jediné, co po vás chci, abyste chodili do školy. A jenomže to byla moudrá slova, ale složité vykonovatelná, protože my jsme chodili do školy tak 2 hodiny pěšky denně. Nebyly cesty, nebyly silnice, nebyly auta. Někdy třeba

0: kterém roce to bylo?
1: Vy mě dáváte. V Afganistánu je 100 lety úplně někde jinde, co se týká roku. Já jsem se narodil v roce 1970. Poprvé jsem chodil do školy v 7 letech.
0: A potom?
1: Potom, protože to bylo strašně komplikovaný, pak se postavila škola blíž jakoby naše vesnici. To už byla taková modernější škola, jako základní. A bohužel v roce 79 do Afganistánu vtrhla Rudá armáda, že tam byly nějaké jakoby mezistátní smlouvy. A to je jako sovětská Rudá armáda tam vtrhla a udělali jednu velkou chybu, ohromnou životně důležitou chybu. My jsme měli ve škole krom jiných předmětů, taky náboženský předmět, to znamená, že vyučoval Korán. Takže samozřejmě to bylo součástí vyučování, aby se děti naučili správně, o čem to je ten Korán. Pochopitelně. Proto oni se to učí taky v mešitách a všude jinde. A oni nám ten předmět zrušili, nám dali tam ruštinu. A to byl problém. Začali tam proti těm Rusům brojit lidi a začali nám bohužel spálit tu školu. Pak jsme odstěhovali do Kábulu, když mi bylo 10 let, no a potom jsem pokračoval v podstatě v tom Kábulu.
0: V hlavním městě pokračovala cesta za vzděláním Delaka Jumicho, našeho dnešního hosta. Brzy se dozvíme, jakou střední školu si zvolil. Zůstaňme ale ještě chvilku u dětí. Stejně jako hračky, i jejich počet nám něco řekne o rodinných vztazích v této afgánské rodině.
2: My a oni. Magazín o cizincích v Česku.
0: Kolik vás dětí bylo v rodině?
1: No, nás bylo 8, to je 6 kluků a 2 holky. Moje maminka umřela potom, když nám mě bylo 4 roky, tak tatínek se ještě jednou oženil a pak má ještě nějakých 6 dětí s tou druhou maminkou.
0: Jo, holčičky také byly v škole?
1: Ne, ty, co byly moje sestřičky, jakoby od moje maminky ne, protože v těch vesnici jako nebylo možný. A jiný sestřičky z ty druhé maminky, my tomu říkají maminka, nechci říct jako masecha, ale proto to byla opravdu maminka, byla strašně milá. Tak ty jo, a ty ano.
0: Během sovětské vlády, že jo?
1: Tom ano, ale jenom do takové ty základní a dokonce potom jako později chodili na střední a jako moje sestřička třeba porodní asistentka a dcera od bratra, to je taky jako porodní asistentka, jako takový ty, spíš takový ty ženské obory, to ano.
0: Kdo byl autoritou v rodině?
1: Autoritou v rodině, v naší rodině byl otec,

0: Jeste měl zájem o zdravotní školu. Kolik kluků a kolik holek bylo ve vaší třídě?
1: Já jsem studoval v Afganistánu střední zdravotnickou školu, kde jsem studoval rentgen. Ten obor moc Olek jako nechtěl studovat. A nebo v Afganistánu vůbec. To byl zdravotnický obor. Rentgen jak si jako nikdo nechtěl, jako by z Olek. Tak potom po dvou letech tady byl program ČSSR a Afganská demokratická republika. Byl jsem přizván do ČSSR tehdejší, do školy. Vybrali se tam takový ty nadaný studenty, jako by úspěchem nejlepší. A taky chválím a všem prostě zkrátka. To je realita. Pak jsem byl přivezen sem s tím, že můžu jít jako na medicinu rovnou. No a když jsem tam přiletěl, tak oni řekli, že rovnou ne, až udělám maturitu tady v ČSSR.
0: Stalo se v roce 1992. Delka Jumi se rozhodl zůstat tady, přestože se slíbo studiu medicíny nějak vzdaloval.
1: Tak nám přednostně vyřídili ty doklady, tak jsme to tak samozřejmě využili, protože v Afganistánu probíhala v té době občanská válka. Vysokou školu v té době jsem nemohl studovat a pak jsem nastoupil na záchranku, kde jsem potom studoval takový obor ARIP, se jmenuje, to je anestezie, resuscitace a intenzivní péče, dálkově při práci. Pak jsem studoval 2 roky bakalářský v tom své oboru zase a 3 roky potom magisterský. 2 roky jsem byl v nemocnici v Semilech a od roku 1995 do současnosti jsem na záchranné službě Středočeského kraje.
0: O tom, jak ho Češi celkově přijali, uslyšíte v pokračování rozhovoru. To vysíláme příští sobotu. Pro dnešek jen závěrečná věta, vzpomínka na školu.
1: Dokonce jsem se pak zamiloval do budoucí manželky Češky ze stejné třídy. Za sebe můžu říct, že já jsem byl přejat. Nemám pocit, že by to bylo nějak jako něco špatného.
0: Na příští pořad mi a oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Prezident republiky Petr Pavel je přesvědčený, že se jeho vztahy s vládou po skončení summitu NATO v Turecku zlepší. Policisté zneškodnili nevybuchlou munici na brněnské přehradě. Vítězkou tenisového Wimbledonu je Linda Nosková. A počasí zítra polojasno až oblačno, na severovýchodě přehánky i déšť, maxima kolem 27 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 23. Zprávy jsou tu Nehasilem, dobrý večer. Prezident Petr Pavel věří, že se jeho spory s vládou po summitu NATO v Turecku uklidní, řekl to v debatě na slovenském festivalu Pohoda. Podle Petra Pavla je pragmatická spolupráce mezi ním a premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO důležitá pro prospěch celé země.
2: Prezident s premiérem mají řadu sdílených pravomocí, kdy jeden bez druhého nemohou konat. Takže já věřím tomu, že se...

0: té zrušené atmosféře před summitové dokážeme vrátit k věcné diskuzi.
1: Prezident Petr Pavel zároveň odmítl úvahy o tom, že by Česko mělo odebrat nejvyšší státní vyznamenání ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Tuto snahu vládního hnutí SPD označil jako absurdní. Hrad už dříve uvedl, že prezident k takovému kroku ani nemá potřebné pravomoci. Vyznamenání je možné odebrat jen na základě platného rozhodnutí soudu. Jihomoravští policisté museli dnes odpoledne evakuovat část brněnské přehrady. Hledači kovů totiž našli pod hladinou nevybuchlou munici. Tu následně donesli na přilehlou pláž a zavolali policii. Přivolanému pyrotechnikovi se munici podařilo na místě zlikvidovat. Upřesní policejní mluvčí Andrea Cejnková.
2: Policisté provedli evakuaci části pláže, policejní potápěči se postarali o vodní hladinu, parníky v tu dobu vynechali také zastávku Sokolák. Na místo poté přijel policejní pyrotechnik, který munici bezpečně odpálil. Vše trvalo přibližně hodinu a půl.
1: Mezinárodní asociace filmových kritiků letos v Karlových Varech ocenila slovenský film Pramen. Zachycuje morální důsledky státem podporovaných sterilizací romských žen v bývalém Československu. Zatímco v Česku mohly ženy požádat stát o odškodnění, na Slovensku takovou možnost neměly. Českému rozhlasu řekl více režisér Ivan Ostrochovský.
3: Na Slovensku bohužel situace je taká, že vlastně to odškodnění těch žen nebylo schválené, a veď my právě proto jsme robili ten film, že doufáme teda, že aj ten film napomůže, že se tu debatu otvoriť.
1: Film Pramen budou kina v České republice i na Slovensku promítat od druhé poloviny července. Sport. Tenistka Linda Nosková porazila v prvním českém finále ve Wimbledonu krajanku Karolínu Muchovou po velké bitvě 6-2, 5-7 a 6-3. Získala tak svůj premiérový grandslamový titul. Počasí. V noci na neděli čekáme v České republice polojasno až jasno. Během noci začne v severovýchodní polovině území oblačnosti přibývat. Ráno se může na horách výjimečně objevit slabý déšť. Nejnižší teploty mezi 15 a 10 stupni. Zítra čekáme v jihozápadní polovině republiky jasno až polojasno, během dne pouze přechodně oblačno. A naopak na severovýchodě republiky bude převažovat velká oblačnost. A hlavně na východě a severovýchodě občas déšť nebo přehánky, k večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty zítra mezi 25 a 29 stupni, na východě a severovýchodě kolem 23. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný od severu až severozápadu a večer bude slábnout.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnici D10 mezi Brandýsem a Starou Boleslaví, tady mezi kilometry 10 a 14, úderem dnešní 19. hodiny obousměrně uzavřeli. Důvodem je bourání lávky pro pěší nad dálnicí. Uzavírka potrvá do zítřejšího rána. Tolik doprava, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořad Zámecké léto. Příjemný poslech.
4: Zámecké léto.
5: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými sgrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
4: Zámecké léto s Františkem Kinským.
6: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý,

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku, no a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapraděda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, kdy jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod, se dostal k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vykupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: A pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Pašli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu mojemu prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Farník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neústupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neústupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste to byl poprvé? Nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neústupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat. Tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
3: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původního majitele, osloví vás to, jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
2: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezel, tak jsem samozřejmě nejdřív zabloudil. pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili a myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
3: Co vás tu překvapilo?
2: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech. Jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že to má, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
3: Dojalo vás něco? Je třeba, že tohle jste nečekala, že byste tu našel, nebo takovéhle věci?
2: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spál sám na zámku. Jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty seš ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
3: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku, jako pravný, opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
2: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
3: Na čem třeba?
2: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
3: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní? Máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
2: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
3: Jo. Máte vanu i sprchu?
2: Mám vanu i sprchu.
3: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne?
2: Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
3: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
2: V metrech čtvereční nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes 2 patra, takže v těch místností, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
3: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
2: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah.
3: Na jídlo.
2: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojené s kuchyní, která je pod námi.
3: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
2: No divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
3: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
2: Přesně tak. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
3: Takže příští už možná s výtahem?
2: Příště už možná s výtahem.
3: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? A nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
2: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posledně kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
3: Jak se lidé staví k současnému majiteli zámku? Jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo? Jaký vztah máte?
2: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho neustupová.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo tu třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl tu nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad ním smiloval, takže nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byly skoro 30 roků Španělé, španělští generálové a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byly dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byly Eichelburkové.
2: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
3: Přesně tak. My je máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
2: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
3: Ano, mám.
2: Máte? Co ano. Je na něm?
3: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem s F-kem.
2: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
3: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené teďka s Neustupovem.
2: A šel jste s nějakou představou, nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
3: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
2: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
3: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
1: Jo. Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. Roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krausovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
3: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelburgu, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelburgu, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
2: Ten rod jako takový, co tu, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby? Přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
3: No a Eichelburgové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
2: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
3: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice, a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý představili v tom neogotickém stylu.
2: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
3: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
2: A Eichelburgové pak odcházeli proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
3: No oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburgovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
2: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl.
3: Ano.
2: To byl asi i možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
3: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
2: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mi napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
3: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Přijde neuvěřitelný, že za těch 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo. Spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken, víte to?
3: 80.
2: Zeptáte, já nevím.
3: Myslím, je tak rychlé číslo, protože my se jako tak, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místností, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že jich je víc ještě.
2: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
2: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někdy něco utrhnout?
3: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
2: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
2: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
3: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
2: A jak velké to psaníčko jedno je?
3: Tak 40x20 bych tak typoval.
2: Máte poštovní schránku?
3: Ano.
2: Jak vypadá?
3: Černá.
2: Proč černá?
3: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
2: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Ve svém bytě.
2: Věšíte vy nebo paní?
3: Tak na střídačku.
2: Co je prostorově největším exponátem?
3: Asi ty kamna v tom velkém sále.
2: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
3: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
2: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
3: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět 5. ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
2: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako si potěšit, kam na zámku jdete?
3: V ní teďka sedíme.
2: Doma. A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
3: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji. Jo.
2: Jste koukali, jak vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
3: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
2: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
3: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
2: Co tomu říkají rodiče?
3: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
2: Nedožili?
3: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
2: Svítlí to, ne? Měl by radost asi.
3: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
2: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco? Jít třeba do toho?
3: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to zocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
2: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradice. Já za to moc děkuju.
3: Já taky. Děkuju.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vstyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
3: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.
3: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně rada mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
2: Co to napadlo někoho, že vám takhle k narození nám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
3: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narození nám, že se to asi na ten zámek hodí.
1: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
3: Což je největší prostor tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
2: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
3: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstali.
2: To do té poslední doby, kdy tu byly ještě ty archeburkové, tak to topili tímto způsobem? No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
3: Určitě tak, oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
2: Teď si připadám jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a zkus se to vzalo.
3: Tak my jsme se teďka přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantel z Moravy, vlastně jeho celoživotní sbírání trofejí. Tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech. A vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
2: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
3: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
2: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
3: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal, moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel a já když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám více jak 25 roků.
2: Kolik to má kousku?
3: V dnešní době už přes 400.
2: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
3: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají nádech těch 20. 30. let. Většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo. Má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
2: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
3: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
2: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
3: Těch koníčků je asi více, ale tady ten asi ten největší.
1: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
2: Wow. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
3: A my jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
2: Ten největší erb, ten je ten váš.
3: Ano.
2: A ten nápis v latině?
3: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
2: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
3: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
2: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr? Protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou. To je svatý Jiří?
3: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tématiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
2: Aha, jo.
3: Takže je to boj dobra se zlem.
2: To je norimberský lustr.
3: Ano, norimberský lustr, no a vlastně jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, k té gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu vždy zavěšena nějaká lucerna.
1: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
3: Aby Neustupov zkvétal. A aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře. My si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost té České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře. A je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české

Já si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes fortuna ad iuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: České ministerstvo školství chce prodloužit povinné předškolní vzdělávání. Film Padlé ovoce získal hlavní cenu na 60. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech. Fotbalové mistrovství světa dnes pozdě večer pozná zbývající dva účastníky semifinále. A zítřejší počasí polojasno až oblačno, na severovýchodě zvětšená oblačnost a také s deštěm. Maxima kolem 27, na severovýchodě republiky kolem 22 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Ministerstvo školství připravuje prodloužení povinného předškolního vzdělávání. Děti by měly nově navštěvovat mateřskou školu 2 roky před nástupem do první třídy místo současného 1 roku. Podle úřadu má delší čas v předškolním vzdělávání dětem pomoci, aby se lépe připravili na školu. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO chce podrobnosti k návrhu představit na začátku podzimu. V Národním parku České Švýcarsko dnes hledali policisté, hasiči, strážci parku a psovodi 12-letého chlapce polské národnosti. Po výzvě veřejnosti ho našli a byl zcela v pořádku. Upřesní policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.
3: Díky hromadné SMS zprávě, kterou rozeslali hasiči návštěvníkům Národního parku České Švýcarsko, se podařilo pohřešovaného 12-letého chlapce v pořádku nalézt. Návštěvníci parku ho objevili a následně předali do rukou policistů.
2: Křišťálový glóbus za nejlepší film získal na letošním 60.

0: V 5. ročníku Karlovarského festivalu snímek z Myanmaru. Film Padlé ovoce vypráví o intimním vztahu dvou mladých žen v prostředí textilní továrny průmyslového Rangúnu. Pro Český rozhlas tento film popsal umělecký ředitel Karlovarského festivalu Karel Och.
1: Prostředí velmi vyčerpávající práce ve fabrice, prostředí ekonomických nejistot, sociálního útlaku, vypráví o tom, jak dvě ženy, které k sobě můžou nalézt tak intenzivní intimní vztah, jak mohou přežít, či se o to pokusit právě v tomto prostředí. Sport.
0: Tenistka Linda Nosková porazila ve Wimbledonu v historicky prvním českém grandslamovém finále další Češku Karolínu Muchovou 2-1 na sety a získala premiérový titul z turnaju Velké čtyřky. Nasazená devítka Nosková vyhrála nad turnajovou desítkou Muchovou za 2 hodiny a 27 minut. Fotbalisté Anglie a Norska zabojují o postup do semifinále mistrovství světa. V Miami se střetnou večer od 23. hodiny. Do posledního čtvrtfinále pak ve 3 hodiny ráno nastoupí Argentina proti Švýcarsku. Jeho kouč Murat Yakin upřesnil, jak plánují jeho svěřenci zastavit největší hvězdu obhájců titulu, autora 8 gólů na šampionátu Lionela Messiho.
2: Samozřejmě musíme Argentince dostupovat a nedovolit jim Messimu přihrát. To je nutné. Sice o tom teď můžeme mluvit, ale rozhodne se až na hřišti a my nějaká řešení, jak Messiho zastavit, máme.
0: Počasí. V noci na neděli čekáme polojasno až jasno. Během noci začne v severovýchodní polovině území oblačnosti přibývat. Ráno se může na horách výjimečně objevit déšť. Nejnižší teploty mezi 15 a 10 stupni. A zítra čekáme v jihozápadní polovině republiky jasno až polojasno. Během dne přechodně oblačno, pršet by nemělo. Naopak na severovýchodě republiky bude převažovat velká oblačnost. A hlavně na východě a severovýchodě občas déšť nebo přehánky. Večer budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty zítra mezi 25 a 29 stupni. Na východě a severovýchodě kolem 22. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný od severu až severozápadu a večer zeslábne.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na silnici 15 mezi Litoměřicemi a Lovosicemi za Terezínem je hlášená nehoda. Srazilo se tam osobní vozidlo s motorkářem. Na místě jsou záchranáři i hasiči. Projíždí se opatrně Kyvadlově. Zdržení z obou stran je zhruba do 5 minut. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín. Dobrý večer a příjemný poslech.
3: Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se zaměříme na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme také, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si dát při výběru rychlého stroje pozor. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že i v červenci už může nastat podzimní počasí. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín. Všimli jste si, že někteří zahrádkáři v posledních letech vysazují na zahrady subtropické stromy a keře. Nedávno jsme vám nabídli rozhovor s pěstitelem citrusovníků a dnes se zaměříme na datle, fíky a kaki. Kaki roste na opadavých stromech zvaných tomel japonský. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková vyspovídala zahradníka Ladislava Kubelku ze Svinčan a ten potvrdil, že naši posluchači, tedy zahrádkáři, mají o tyto sladké oranžové plody velký zájem.
1: Tak momentálně jsou asi nejprodávanější dva druhy. Jeden to je strom, je to kaki, který už u nás bez problémů roste. Máme tady několik odrůd a je to už tady odzkoušený. Ten stromek prostě vyroste podobně jako jabloň. Plodí v průběhu podzimu, nechávají se plody přemrznout a je to trošku u nás takový netradiční strom, protože vlastně je to snad asi jediný ovoce, který se sklízí až po opadu listí.
2: A jsou to takové ty drobné plody, hodně se to prodává u nás před Vánocemi, že? Takové sladké je, to musí se oloupat ze slupky.
1: Jsou to oranžové plody, určitě nečekejme, že by ta úroda byla, nebo ty plody, že by byly veliký, jako když se k nám kaki dováží ze Španělska, jo, orientačně jsou třeba poloviční ty plody, ale jsou chuťově vynikající a určitě tam můžu vyzdvihnout třeba odrůdu Rojo Brillante, která je takzvaně partenokarptická odrůda, to znamená, že nepotřebuje opylení včelami.
2: Už to i vidím taky na zahradách, vidím tam třeba fíky. Doporučil byste je na českou zahradu?
1: Tak celkově klima se otepluje, což je vlastně nejenom prokázáno, ale opravdu to už pociťujeme. Takže dneska už je opravdu běžný, že se u nás daří k fíkovníkům nebo třeba moruším. Máme spoustu odrůd, který vlastně u nás bez problémů dozrajou. Jo, některý mají více sklizní. Tam je vždycky u fíkovníku akorát potřeba počítat s místem, protože fíkovníky jsou poměrně vzrůstný. Jo, ale zase existuje i odrůda extrémně zakrslá kolem 2 metrů.
2: Doporučil byste na tu klasickou českou zahradu nějaký konkrétní druh?
1: Tak určitě výborná odrůda je třeba pereta, jo, je to odrůda vyšlechtěná v Alpách ve Švýcarsku, je to poměrně hodně odolná odrůda, případně třeba kdo má rád tmavý fíky, tak odrůda Braventurkej, anebo třeba Francesco.
2: Tak a vaše paní ještě říkala nějaký název, který jsem teda opravdu v životě neslyšela. A to by mě zajímalo, co to je za novinku, od co to bylo?
3: Cicimek neboli Zizipus, jo. Čínská datle.
1: Tak cicimky jsou u nás taky docela netradiční. Vím, že se určitě vyskytují běžně v Thajsku a v těch exotičtějších zemích. To je jakoby keřík nebo trošku stromek, vyrůstá třeba kolem 3-4 metrů maximálně. Má drobný trníky a sklízí se orientačně někdy říjen. Některé odrůdy jsou ranější, takže už možná něco bude v září. A jsou to takový jako opravdu datle, který postupně mrazem tak získávají rezatou barvu a hlavně získávají cukr, který se tam vytváří vlastně tím mrazem a ty plody jsou potom ohromně sladký, proto se tomu říká čínské datle.
0: Pokud máte větší zahradu a rádi experimentujete, můžete tedy klidně vyzkoušet kaki, fíky nebo čínské datle. Já mám na zahrádce fíky. A teprve po takových 5 letech se jim začíná dařit. A o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám 40 roku starý záhon floxu. Nyní myslím tak 3-4 leta. Objevil se mě na nich mech. Mám strach, aby si ty kopce nespálila. A proto prosím o radu, čím je postříkat, nebo jaký roztok si koupit, abych se toho mechu zbavila.
0: Ptali jsme se na to plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
2: Bohužel od paní posluchačky nevíme, o jaký floxích se jedná, protože máme flox paniculata, to jsou takové vyšší plamenky, třeba nějaký 30 a klidně až 60 cm. A pak máme flox subulata a to je pokrývní floxích. Takže já předpokládám podle toho dotazu, že se pravděpodobně jedná o flox paniculata, plamenku latnatou. A plamenka je trvalka, která vyžaduje slunné stanoviště, vlhkou, dobře propustnou půdu. A pokud se paní posluchačce děje to, že tam roste mech, tak ten mech je důsledkem něčeho a většinou je to důsledkem toho, že ta půda je vlhčí, že je hutná, není nakypřená, je tam malý obsah vzduchu v tom, je vyžilá a obvykle ten mech způsobuje kyselější reakci. Takže tady to není o tom, jaký postřik tam aplikovat nebo co s tím dělat, ale spíše bych se zamyslel nad tím, jestli teda ty rostliny, ten záhon těch floxíků nevyryju, ty mateční rostliny, asi bych je pravděpodobně vyryl ven, potom bych kompletně v tom záhonu ideálně vyměnil nebo vylepšil půdu, aby byla humozní a kyprá, tak je potřeba tam dát nějaký substrát třeba pro okrasné dřeviny, pro okrasné rostliny, promíchat to s tou stávající půdou, případně tam přidat trochu křemičitého písku, aby jsme získali to, že tam máme dostatek humozních látek, dostatek živin, že ta půda se bude dobře zahřívat, což znamená, že nebude držet velké množství vody a že obecně bude pro růst těch rostlin kyprá a pěkná, aby docházelo k tomu prohřání od toho sluníčka. A v okamžiku, kdybych udělal tohle, tak můžete vzít ty vaše mateční rostliny, které jste vydala, můžete je opatrně namnožit líčem nebo jiným nástrojem, rozdělíte na vícero trsů, ty rostlinky tam zasadíte a myslím si, že budete překvapená, jak rychle ten flox dokáže zregenerovat, vypadat pěkně, pokud mu dáte ty správné podmínky. Takže k tomu vašemu trápení já se domnívám, že po 40 letech se prostě změnila struktura té půdy, je potřeba do toho záhonu více zasáhnout a nemusíte se bát. Plamenek je trvalka, která tento způsob množení, rozdělení trsů, omlazení jistě velmi ráda ocení a mělo by vás to potěšit.
0: A máme tady další telefonát.
3: Když léta se mě nedaří vypěstovat petržel, příčinou jsou mšice, které doslova obalí kořen petržele. Jak na ně? Výluh z kopřiv ani vlaštovičníku nepomáhá.
0: Tak na to nám odpoví zkušený pěstitel petržele, pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Nebývá to častý problém, ale většinou, kde se ty mšice usadí, je to ve většině případů si myslím, že to je mšice hlohová, které dokáží být jak na listech, tak i právě na tom kořenovém, na tom krčku nahoře, odkud vyrůstají listy, i na části kořenů. Takže první odpomoc, hlavně nesít petržel tam, kde byla, a set je raději o kus dál, to je samozřejmé. A potom je nutno už tedy přistoupit bohužel k chemii, ošetřit, jinak se těch mšic nezbaví, takže často kontrolovat a při prvním zjištění několika mšic zasáhnou chemii. Jsou na to dobré přípravky, které obsahují jako účinnou látku primikarp, může to být mospilán, může to být pyrimor, může to být imporo. Tam tedy naředit, postříkat tak, jako kdybychom tu koncentraci na postřík na jakékoliv listy, ale postříkat celou rostlinu ze spoda a hlavně to místo, odkud vyrůstá nať, a i trochou přebytku, co nám zbyde ten roztok, i raději k těm rostlinám nalít. Kontrolovat pravidelně zhruba tak po 3 týdnech, jakmile zase zjistíme další, protože bývá to uporné, odborný škůdce, tak celou proceduru opakovat zhruba tak dvakrát, třikrát za sezónu po těch třech týdnech, před sklizní vynechat alespoň měsíc až 6 týdnů. Jestli se jedná tady o naťovou petržel, tak tam je trošku problém, protože tam používáme tu nať, tak tam třeba nejmíň, aby byl rozestup, a ještě bych raději ty staré špatné listy napřed odstranil, rostliny opláh, a nebo pak zkusit použít biopřípravky, které jsou také k dostání, ale bohužel nebývají tak účinné.
0: No tak to vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Léto láká k vodě, zvlášť v parních dnech, ale pokud by vás k vodě lákala i touha zarybařit si, nestačí jen ta touha a rybářské nádobíčko, musí se respektovat zákon a základní podmínkou jsou i potřebné znalosti a zkoušky. Naše hobby redaktorka Slávka Brádlová to rozebrala s Janem Skalským, mluvčím Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu.
2: Pokud se podíváme na zkoušky, tak rybář musí znát základní druhy ryb, stejně tak musí znát doby hájení a minimální lovné míry. V dnešní době, pokud budeme upřímní, spousta věcí, pokud se někdo s něčím není jistý, lze dohledat na webech, sítích. Ale pokud někdo chce opravdu rybařit, myslí to vážně, tak ty zkoušky jsou nutností. Většina našich místních organizací ty zkoušky organizuje. Zájemci se mohou přihlásit do svazu, získat první svůj státní rybářský lístek, který právě dostanou na základě absolvování zkoušek a následně na základě toho si mohou koupit povolenku. Je možný rybolov i bez zkoušek, ale to se týká pouze krátkodobých povolenek. To je většinou využíváno například cizinci, protože stejně jako občané České republiky jezdí do zahraničí třeba na týden a chtějí si tam zarybařit, tak i cizinci z jiných zemí nás navštěvují. Takže stát umožňuje získat krátkodobý rybářský lístek a my pro cizinci poskytneme krátkodobé povolenky. Ale i u těch krátkodobých povolenek je nutné dbát na dodržování platné legislativy a bližších podmínek výkonu rybářského práva. Ale jak jsem řekl, v dnešní době všechny pravidla jsou i online a není problém se současnou technikou, aby cizinec z kterékoliv části světa si dokázal přeložit ty pravidla do svého rodného jazyka a porozuměl jim.
3: Teď mě tak napadá, jak to řeší čeští rybáři, kteří jezdí na ryby do Finska, do Norska.
2: On každý stát má svá vlastní pravidla, bývají rozdíly mezi mořským rybolovem, rybolovem na jezerech, řekách, takže tam je to vždycky individuální o nastavení pravidel v konkrétní zemi. A i v konkrétní zemi může být spousta rozdílných pravidel, protože například v Německu každá spolková země má úplně jiná pravidla.
3: Aby to nebylo tak úplně jednoduché, tak jak jste uváděl ty příklady, co vlastně by ten rybář nebo ten člověk, který chce rybařit, měl vědět a znát a že si to případně může ověřit ještě na internetu. Ale co děti, protože vím, že v těch kroužcích jsou opravdu i docela malé děti, tak ty musí tedy rybařit pod dohledem dospělého nebo mají také svoje zkoušky?
2: Malé děti mohou lovit na prut jednoho dospělého, to možné je, pokud v rámci platné legislativy, samozřejmě týká se to například lovu na vplavanou, na položenou. Pokud lovící loví technikou, kde je povolena pouze jedna udice, takže typicky přívlač, muškařina, tak samozřejmě dítě nemůže lovit na další udici, to nehrozí, nebo je to protiprávní. Ale pro ty děti organizujeme spoustu rybářských kroužků, takže určitě zájemci se znovu mohou podívat na sítě, případně kontaktovat svoji nejbližší místní organizaci Českého rybářského svazu a tam jim mohou poradit. Těch dětí máme mnoho a děti máme i úspěšné, protože se účastní celé řady soutěží. Snažíme se tu mládež podporovat.
1: Ideálním časem pro zkoušky je jaro, ale poptejte se v nejbližší základní organizaci Českého rybářského svazu, oni vám tam poradí. A jak zdůrazňoval Jan Skalský, důležité informace najdete i na webu Českého rybářského svazu. A pokud jedete do zahraničí a chcete tam rybařit, tak znovu radíme, máte na to web a překladač. Dáme si trochu hudby a pak si vysvětlíme, jaké výhody a hlavně nevýhody má skútr a jak ho nakupovat.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Skútry jsou na silnicích vidět stále častěji. Oproti autům jsou levnější, nejen na pořízení, ale také na provoz. Jejich spotřeba je velice nízká. Majitelé skútrů určitě ocení i snadnější parkování, zejména ve městech. No a při nákupu motorky je dobré myslet na účel. Jestli plánujete delší výjížďky nebo se potřebujete přemysťovat v okruhu svého bydliště. Odborníci také radí osahat si stroj před první jízdou v bezpečném a známém prostředí. Naše hobby redaktorka Dita Vojnarová o tom natáčela s prodejcem, tedy s profesionálem Tomášem Bláhou z Velkého Týnce.
2: Sportovní skutry se nabízí s tunelem většinou, že tam prostě nepřekročíte jednoduše nohu nebo potom s rovnou podlahou, což je takový praktičtější. Pak úložný prostor pod sedačkou, někdo to chce na dvě příruby, někomu to stačí na jednu. Úložný prostor vzadu jakoby se dá doplnit o kufr a víceméně spotřeba není ani moc potřeba řešit. U 125, tam je plus minus všechny ty skutry 2-2,5 litru, se to pohybuje na 100 km.
3: Můžeme k nějakému přistoupit a podívat se na ten úložný prostor?
2: Dobře, ať to vidíte. Takže toto je Simjet Evo 14, to je takovej skuter, který se hodí i pro starší lidi, má rovnou podlahu, nádrž to má v podlaze, takže nezabírá to ani místo pod sedlem a je to na dvě přilby pod sedačkou.
3: Na skuter si mohou troufnout i starší lidé.
2: Určitě, poslední dobou bych ani nevnímal, že mladí si to kupují, ale víceméně si plnil sen jako by ti starší. My ještě děláme skuter klub Olomouc, výšky, a tam to začínalo před 20 lety, že tam byli sami 15-18 letý mladíci na 50 a dneska je to hromada lidí, co má čas aj v důchodu a chodí jezdit.
3: Co byste doporučil na takovéto městské ježdění?
2: Stačí jakákoliv 125. Nevybíral bych ty velký maxi skutry, protože na to se už člověk musí oblíct a docela to jako zabere času. Sám to mám a jezdím většinou s tím na dálkový.
3: Zajímáte se o řidičské schopnosti zákazníků?
2: Popravdě ne, ale když přijde vás co půjčit skuter, tak pak už jo, protože je to někdy jako docela zoufalý, že prostě přijde vás co si na to sednout poprvé a absolutně to neumíjou, protože vidím to ve skuter klubu, že přijedou jako noví a chcou jezdit, ale je vidět, že prostě nejsou věždění, neumíjou to, ale v podstatě, když se přidají k nám, chytnou se té party a vidějí studio stopu a naučí se to docela rychle.
3: Čem jsou záludnosti jízdy na skutru?
2: Záleží, jak si kdo najede do zatáčky, pak jak se kdo dobojí do té zatáček a víceméně bych řekl, že to je spíš o té vyježděnosti.
3: Jaké rychlosti je schopný skútr?
2: 50 ty jedou 45 klasicky, dneska všem jedou možná i rychleji, jak ty 125, protože všichni to mají potuněný, ale jinak ty 125, takový ty normální, jedou 95 až 120 km hodině.
3: Vedle toho, že tady máte ty stroje, tak tady máte spoustu polic a další doplňkové vybavení, co je nezbytné ke skutru.
2: Aby člověk začal na skutru jezdit, tak motorkářsky se určitě neoblíká nikdo pomalu, takže když jenom spadne, tak potom začne řešit oblečení, ale klasický helma, ke skutru pak lékárnička, podložka pod SPZ a to je v podstatě všechno zákony pojištění a kde se to přihlásit a jezdí.
3: Servisovat jak často a proč?
2: Servis je potřeba udělat jednou za rok, nebo většinou ty skutry mají 5000 km, 50 to mají po 2500 km. Tam je potřeba to celkově projít, za prvé vyměnit olej motoru v převodovce, když to má třeba 10 000, 15 000, nebo je to 10 let starý, tak zkontrolovat řemen, variátor, aby to někde neprasklo, aby prostě zákazník nezůstal stát a nejpak na otavce, což je poslední dobou hodně častý problém, že zákazníci to většinou dělají všechno sami, takže tady ty variátory na to si netroufají, takže to nekontrolují. Ale jinak si myslím, že ta základní údržba to spočívá brzdy, projít to celý, aby to prostě bylo připravené na sezonu, aby vás nic nezastavilo.
1: Vysvětlil pro vás a pro naši hobby redaktorku Ditu Vojnarovou Tomáš Bláha z Velkého Týnce u Olomouce, který skutry prodává, opravuje, ale hlavně na nich velice rád jezdí po kraji. A nás čeká za chvíli zahrádkářský kalendář a tentokrát se zaměříme na čas, kdy je nutné vysázet nové jahodníky. No tak.

0: zahrádkářský kalendář.
1: Je sice teprve 11. července, ale jedna pranostika napovídá, že se blíží čas, řekněme, maximálního léta, protože 14. července takto má svátek svatý Kamil, patron nemocných a zdravotníků. A to se říká, a to je pro nás důležité, že o svatém Kamilu slunce má největší sílu. A také se říká, že 20. července, tedy na svatého Eliáše, bude dopoledne léto, odpoledne podzim, a na svatého Jakuba, to bude až 25. července, bude dopoledne léto a odpoledne zima. No, tak už je to tady. Je čas pro trochu klidu a dobré nápady. Třeba, že po 3 létech je nutné vysázet nové jahodníky, protože do zimy stihnou zesílit a neohrozí je potom mrazy. No a v příštím roce už budou plodit. Sázení si usnadníte, pokud pod nově rostoucí sazenice, které ještě nezakořenili, vložíte širší kelímek se substrátem a zatížíte kamenem. Ono si to zakoření a začátkem srpna stačí odstřihnout od mateční rostliny a zasadit. A dobrý tip je, že takhle můžete sazenice získat zadarmo, třeba u kamaráda na zahrádce. No a je také čas na prořezání příliš bujných rostoucích jabloní i hrušní, pokud již ukončili růst krátkých letorostů. Co bude v hobbymagazínu příští týden? Tak pustíme se do pěstování kanadských borůvek. A věřte, je to pěkně náročné. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v nich nekazila a nepáchla. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, tak objevíte naše webové stránky. Mimochodem, jsou velmi pěkné a je tam spousta odvysílaných reportáží i s fotografiemi. Pro mailové spojení nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz. No a telefonovat své dotazy, poznatky i nápady můžete na záznamník 221 553 790. Příjemný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas zprávy.
2: Za prvních 9 červencových dnů museli hasiči na Jižní Moravě vyjíždět k více než 30 požárům v přírodě. Policisté i letos vyráží na kontroly přítomnosti alkoholu u vodáků. A počasí zítra polojasno až oblačno, na severovýchodě více oblačnosti a také s deštěm. Maxima kolem 27, na severovýchodě republiky kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Meteorologové v Česku rozšířili výstrahu před zvýšeným rizikem vzniku požárů. Od pátku platí nejen na Jižní Moravě, ale také v částech okolních krajů. Jihomoravští hasiči řešili za prvních 9 červencových dnů 35 případů požárů v přírodě. Loni to přitom bylo za stejnou dobu opět méně. Obvykle hoří lesy nebo tráva, případně pole, říká mluvčí sboru Jaroslav Mikoška.
3: Nejčastější příčinou je nedbalost lidí, kteří se pohybují v té přírodě, samozřejmě v kombinaci s těmi klimatickými podmínkami, jako máme nyní, to znamená vysoké teploty, suché porosty. Je to ideální stav pro vznik požáru, takže určitě apelujeme vždycky na lidi, aby neodhazovali nedopálky.
2: Policisté také letos vyráží na kontroly přítomnosti alkoholu u vodáků. Při splouvání řek totiž vůdce malého plavidla na vybraných úsecích řek nesmí ze zákona překročit limit 0,5 promile alkoholu v krvi. To platí také pro kajakáře, kormidelníky na kánoích a raftech a pro lidi na pedalboardech. Policisté doporučují vodákům vyhnout se alkoholu nejen kvůli pokutám, ale hlavně kvůli jejich vlastní bezpečnosti. Dnes je Světový den populace. Má upozornit hlavně na současné demografické problémy lidstva. Organizace Spojených národů ho poprvé vyhlásila před 37 lety, tedy přesně 2 roky poté, co světová populace dosáhla 5 miliard lidí.
4: Na Zemi teď podle odhadu žije asi 8 miliard 300 milionů lidí. Celkové počty tak dál rostou a podle OSN dosáhnou vrcholu kolem roku 2080, kdy bude mít planeta přes 10 miliard obyvatel. Mezi hlavní příčiny rychlého růstu populace patří delší průměrná délka života a větší počet lidí v reprodukčním věku. Nejvíc lidí v současnosti přibývá v chudých zemích subsaharské Afriky, kde spolu s klimatickou změnou

0: hrozí nedostatek jídla i vody. V jiných regionech je ale naopak problém s úbytkem obyvatel a klesající porodností. Ta je velmi nízká například ve vyspělých asijských zemích. Václav Hojný, Český rozhlas. Sport.
1: Česká tenistka Linda Nosková se v 21 letech stala poprvé v kariéře wimbledonskou šampionkou. Ve finále na trávě v Londýně vyhrála nad Krajankou Karolínou Muchovou po velkém boji 2-1 na sety. Na fotbalovém mistrovství světa se dnes ve čtvrtfinále střetne od 23 hodin Anglie s Norskem. V noci pak Argentina nastoupí proti Švýcarům. Angličané jsou proti Norům velkými favority. Dobře ale vědí o největší zbrani soupeře, útočníkovi Erlingu Haalandovi. Mluvil o něm anglický záložník Morgan Rogers.
2: Když Erling skóruje, nikoho to vlastně nepřekvapí. Je to hráč, který dokáže dát 2 góly za zápas a sám vám ho rozhodnout. Během kariéry to předvedl už mnohokrát a klidně to může zopakovat znovu. I proto je Norsko velmi těžkým soupeřem. Počasí.
1: V noci bude polojasno až jasno, během noci začne na severovýchodě oblačnosti přibývat, ráno se může hlavně na horách výjimečně objevit déšť, nejnižší teploty mezi 15 a 10 stupni. Zítra čekáme v jihozápadní polovině republiky jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, ale bez deště. Naopak na severovýchodě České republiky se bude převažovat zvětšená oblačnost a hlavně na východě a severovýchodě Moravy déšť nebo přehánky. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Maxima zítra mezi 25 a 29 stupni. Na východě a severovýchodě Moravy kolem 22.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 Brno-Praha za sjezdem na Měřín hlásíte omezení na kilometru 123 a pak na kilometru 119 pracují silničáři v pravém pruhu. Projedete plynule, bez kolon. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty. Příjemný poslech.
3: Hvězdné návraty.
4: Dnes začnu výsledky jednoho zkoumání. Podle vědců totiž existují dva druhy smíchu. Upřímný a falešný. A je jasné, že ten první má léčivé účinky, zatímco ten druhý, hraný, člověka spíš dostane do psychických problémů. Jestli máte od přírody dar pořádně se od srdce zasmát, máte vyhráno. Díky smíchu jsou totiž lidé šťastnější, zdravější, atraktivnější, družnější a lépe se s nimi spolupracuje. Snad nám to půjde i dnes, v dalším dílu našeho pořadu. U dalšího kousku vás tedy zdraví i dnes Patrik Rozehnal, který přišel, abyste se mohli zasmát.
5: Jak on to taky zadarmo nedělá?
4: No, takhle to vypadá, že snad beru miliony.
5: No, tak to snad ne, ale postarat se o sebe umí zas jinak, to se neboj.
4: To se nebojím a taky toho, že by snad dnes nebylo veselo s mužem, který se narodil 7. června roku 1906 v Lomnici nad Popelkou.
5: No, to je celý on.
4: I dnes uslyšíte spoustu ukázek z filmů, televize i rozhlasu. Je jich tolik...
5: Že už je neměl kam dát?
4: To zase ne. Byl to muž s robustním, ale lišáckým projevem.
5: No, to je celý on.
4: A patřily k němu i krásné komediální figurky.
5: To je celý on, jak povídám.
4: Ano, to je celý Josef Bejvl. A právě na něj budeme tentokrát vzpomínat.
5: Tak to jo, to je něco jiného. Já myslím, že mu chcete něco dávat.
6: No.
4: Tak leda čestné uznání, že je to ten nejšibalštější děda českého filmu.
5: Tak pro čestné uznání to já jsem.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
5: Hele, co mu dát takovej diplom, jako dostal náš sbor od svazu požární ochrany?
4: Ale kšt, potichu, bude písnička pohádková.

s písničkou jdu jako ptáček. Ptáčku, vyleť až nad obláček. Zaspívej tam sluníčku, tuhle naši písničku, ať na cestu nám pěkně svítí, nemračí se ani chviličku. Já s písničkou jdu jako ptáček, někdy spadnu na nos, to se ví. Jen si začnu zpívat jako ptáček, hned mě všechno přebolí. Kdo se nerad usmívá, ten je starý protivá. Hej, na světě je přece krásný.

s písničkou jedu jako ptáček. Hije, hije osličku. Už mě domů nese můj ušáček, pospěšme si trošičku. To se děti podiví, až nás oba uvidí. Hej, vyženeme bídu z domu, už nám nese

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Bavit nás dnes bude Josef Bejvl, který se narodil v Lomnici nad Popelkou. Byl synem poštmistra a už od dětství se věnoval divadlu. Láska k prknům, která znamenají svět, i proti otcově vůli, přivedla mladého Josefa už v roce 1925 k venkovským kočovným společnostem, kterých vystřídal celkem 19. A tak mezi lety 1925 až 1939 hrál třeba u ředitele Karla Želenského, Karla Jičínského i Josefa Burdy. Ve 30. letech prošel také divadly Uranie, Vršovickým Jiráskovým divadlem v Praze a nakonec i Brněnským zemským divadlem a od roku 1951 až do konce svého života hrál v městských divadlech pražských. Jestli stále váháte, odkud tohoto muže znáte, tak vám prozradím jednu z jeho nejslavnějších rolí a také si ji pustíme. Vzpomínáte ještě na pohádku Obušku z pytle ven režiséra Jaromíra Pleskota? Kdo pak tam potulnému pocestnému nabízel imaginární jitrnici? No přece hostinský Josef Bejvl.
2: Pozdrav pánbu, muzikanti.
3: Pozdrav pánbu, pane hostinský. Říkal jste muzikanti?
2: Říkal jsem muzikanti.
3: Ať se koukám, jak se koukám, vidím jen jednoho. A to jsem já sám.
2: A ten druhý ti vytrubuje příště. Jsem já ale čtverák, co? Chtěl bys? Víš?
3: Je. Ta voní.
2: Když si zaplatíš, můžeš jich spořádat celou mísu.
3: Já nemám peníze.
2: Nevadí, já ti dám zadarmo dobrou radu. Bez peněz do hospody nelez. A domy už to pusne.
1: Když už jsme u toho pohádkového světa, nezapomeňme i na takové filmy jako O medvědu Ondřejovi nebo Jak se Franta naučil bát. I tam si Josef Bejvl zahrál. A v obou filmech to byl dřevorubec. Tak teď ta ukázka z pohádky Jak se Franta naučil bát. Režie Jaroslav Mach.
4: Já musím dál do světa. Ještě jsem se nenaučil bát.
5: Já bych se vsadil, že tam zůstaneš.
6: Když jsem viděl, jak se koukáš na to děvče, tak...
4: No, líbila se mi. Moc.
5: A proč tam na ně nepočkal, aby si to řekl?
4: To jsem nemohl. A kde pak, to jsem nemohl.
7: Proč pak?
4: Protože jsem se bál, že by se zlobila.
5: Ale dí, jak ty ses bál?
4: Hrozně jsem se bál, že by se mi vysmála. Bál jsem se, že by se mi vysmála. Bál jsem se. Já se bál. Poslechněte, já se bál. Tak já jsem se to přece jenom naučil.
5: No vidí. Ať už nikam nemusíš, sadr se a hajdu zpátky do mlejna.
4: K veruce. Kde pak? Já mám teď vážně strach.
5: To by byl pěkný. Když se naučil bát, tak se musíš naučit ten strach přebát.
4: Neříkal jsi sám, že člověk má umět všecko?
5: Tak na co čekáš? Drž tady palce!

0: Josef Bejvel byl originálním představitelem osobité, robustní a jak se také mezi odborníky říká, bodré komiky. Komické role podtrhoval svým temperamentem, šibalstvím, zvláštním vysokým hlasem a také menší, zavalitou postavou. Na tu kdysi mimochodem vzpomínala i v jednom z rozhlasových pořadů jeho kolegyně, herečka Stella Zázvorková.
1: Jak to říkal pan Bejvel, když mu nařídili, bylo mu asi 67 let, a oni mu v Lázních nařídili redukční dietu. On, jak byl vždycky takový, se podíval na toho lékaře a povídal, pane doktore, co si to dovolujete? A ten lékař říkal, pane Bejvle, mistře, my chceme, abyste tady byl dlouho. A on se na něho zadíval, povídal, víte co, na to se můžete panem doktorem vykašlat. Já tady chci být krátce, ale dobře.
0: Teď už se přesuneme ale mezi dospělácké filmové ukázky. Je před námi film Tři přání režisérů Jána Kadára a Elmara Klose. Hrdinou je Petr Holeček, právník, který pracuje jako obyčejný úředník v účtárně stavebního podniku, protože jeho strýc byl souzen a odsouzen. On i jeho žena mají malé platy, žijí společně s rodiči a malým Petříkem ve starém Pavlačovém domě na Žižkově. To vše je zdrojem neschod, ze kterých mu ale pomůže kouzelný dědeček, kterého potká jednou ráno cestou do práce v trolejbusu. I ten mu do cesty přihraje povýšení. Jak k tomu dojde? No prostě zařídí, aby na oko přijel k němu do práce řidič ministra a pozval ho na ryby. Tím řidičem je samozřejmě kouzelný dědeček sám. Co na to, pane ředitel? Toho hraje právě Josef Bejvel.
2: Vy doopravdy jezdíte se soudruhem ministrem každou sobotu na ryby?
3: Kdo vám tohle říkal?
2: Tam, přece jeho šofér.
3: Ministru?
2: Ano.
3: Děda. Pane doktore, dneska musíme dřív vyjet, jede se až na Šumavu.
4: Soudruhu řediteli, zdůrazňuji, že za nic nemohu.
5: Prosím, prosím, to přece nestojí za řeč. Všechno je v naprostém pořádku. Mohl jste přijít sám a říct si, že ano? Nebo jste si myslel, že to bez vás tady v sobotu nepůjde, co?
3: No a teď běžte, běžte.
5: Ministři na radě čekají.
3: Ale já... Jak čas práci, soudruhu řediteli.
5: Práci.
3: Pane doktore Honem, jinak to bude na mě.
5: Slyšíte? Tak jsou druzi nohu zdar a ať jsou aspoň takovýhle. Vy tajnostkáři.
3: Já přesto připomínám.
6: Naschledanou.
5: Naschledanou. Prosím vás, dejte mě osobní kartu toho Holečka.

0: tichý, skromný chlapec.
1: Prosím.
0: Jak málo někdy známe své vlastní lidi, soudružko.
2: A tak se stalo, že jsem byl povýšen.
3: Je na čase si dopřát další písničku. Pozor, tentokrát bude zpívat Josef Bejvl sám. Ukázka je z pořadu Bejvávalo.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
5: V zamlklé ulici na malé straně stojí starý dům jak

celé straně vždy bylo ticho, jak chrám páně. Tam, kdyby srdce víc zabušilo, jistě by dům ten z klidu vyrušilo. Jednou, když do Prahy přilétla vesna, stromy, když kvetly,

0: Před chvílí Josef Bejvl jako zpěvák. Za okamžik jako herec televizního seriálu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zahrál si totiž v úspěšné detektivní sérii nazvané Hříšní lidé města Pražského. Objevil se hned ve druhém díle jako taxikář. Ten, který se domnívá, že viděl pachatele, po kterých Rada Vacátko a jeho tým ze čtyřky pátrají.
2: Tak spuste.
3: No, tak tady v tom zvláštním vydání píšou, že z toho krámu vyšli nějaký dva lidi. Jeden velký a jeden malej. A já chci ohlásit, že jsem zrovna teď vez takový dva chlapi, jednoho velkého a jednoho malého. Doberou na nádraží. Právě jsem se vrátil a koupil jsem si ty noviny.
2: No. No tak to je od vás velice správné.
0: Hříšní lidé města Pražského vzbudili hned po své televizní premiéře v 69. roce velký rozruch. Byl to ve své době totiž hodně ceněný seriál. Kriminální povídky Jiřího Marka pak dokonce vyšly i knižně a měly stejně velký úspěch u čtenářů jako seriál u diváků. A je s podivem, že policejní archívy, které byly tehdy hodně hlídané, byly tomuto muži zpřístupněny. A mohlo tak vzniknout dílo, do kterého se právě teď vrátíme, abychom zjistili, jak to bylo s pachateli. Vzpomene si na ně Josef Bejvl?
3: Já jsem si jeho mrktu a tam zrcátku cestou. Ono taky, co má člověk pořád cestou dělat.
2: No jo, že? No jo. No a co takhle, jak vypadali, myslím, jako oblek?
3: Tak... No tak šoufl oni nebyli.
2: No.
3: Ale elegance nějaká to zas taky ne. Oni byli tak spíš takový hogo-fogo frajeři, jestli víte, co ti myslím.
4: A proč jeli do Berouna, to nevíte?
3: Jo, to nevím. Hned, když nasedali, tak jsem jim povídal, že to bude jako drahý. Ale ten velký tlustej na to, že já bych neměl péči.
2: No, tak nám je teď hezky popište oba tady, myslím, napřed toho menšího, no, tak jak...
3: Jo, tak ten malej byl takovej žlutej až do hněda. A měl takový ty oči. Já si myslím, že to ani nebyl náš člověk.
5: Čum sem? Ono teda, pane Rado, ono by se mohlo jednat o nějakýho Frantu Božka, který mu galérka říká... Čum sem, protože on opravdu vypadá jako Číňan nebo Japonec. A malej je taky.
2: No dobře, no. A co ten druhej, ten? Jako ten velký, podle vás?
3: Ten velký.
2: No, vypadal. No,
3: tak ten velký byl takovej tlustej.
2: No.
3: A tak byl velký, že když seděl ve voze, hlavu měl až u střechy. A pořád se smál. Přitom mu bylo vidět zlatý zuby.
6: A byly to tyhle?
3: No. Pokažte. Já vlastně nevím, já jenom vím, že byli zlatý a že se mu blejskali v hubě.
6: A co vlasy? Nebyl on takovej...
3: Jo, jestli chcete říct, že byl dozrzavat, tak to byl. Toho jsem si všiml, když si dal dolů čepici a utíral si pot.
6: A vlasů měl hodně?
3: No, ani ne. Spíš...
6: Málo?
3: Jo, tak.
6: A teď pozor, co tadyhle?
3: No jo, sakra, počkejte, teď si vzpomínám, na čele on měl jizvu a jak tak byl udejchaný, tak byla celá červená, to jsem si všim dobře, to jo.
6: No tak to je jasný. Valínek Václav, vulgo tlustej Venca. Ten nebezpečný lump, pane Rado.
0: Doplním ještě, že režii měl tehdy Jiří Sekvenc. Domovskou scénou Josefa Bejvla v dobách jeho největší kariéry byla Městská divadla pražská. Ale v roce 1959 hostoval i v Pražském národním divadle jako Josef Habsberg v Našich furiantech Ladislava Stroupežnického. Výtečně se ale uplatnil i v charakterních a všemi mastmi mazaných komických postavách českého i světového repertoáru. Byl popelářem Alfrédem Dulitlem v Pygmalionu a My Fair Lady, loupežníkem Sarka Farkou v Drdově hrádkách s čertem, starým Pištorou v Langrově obrácení Ferdiše Pištory, starým Lízalem v Mariše, Falstafem ve Veselých paničkách Vincorských a ve spoustě dalších rolí. My se vrátíme ale do filmu. Ten staví na úspěchu dalšího televizního seriálu Tři chlapy. Tentokrát to jsou ale Tři chlapy na cestách. vyrazí autobusem na cestu po českých zemích a navštěvují nejrůznější zemědělské závody. Jak je tam přijmou? Pustí je tam? To trochu záleží i na Josefu Bejblovi. A taky režisérovi Oldřichu Lipském.
7: Kapák! Špatně! Všecko špatný! Musíte prominout, já vím, že jste byli ohlášeni, ale my už 3 dny nikoho nepřijímáme.
8: A proč? Něco nakažlivýho? Karanténa nebo?
7: Ale to ne, ale naše zootechnička nechce o žádný návštěvě ani slyšet. Představte si, má o celý procento větší úhyn, než má v plánu a než mají všechny okolní farmy.
8: Prosím vás, nešlo by to nějak poprosit? Mě by zrovna tohle strašně zajímalo.
7: To bych vám ani nedoporučoval, ona je hrozně divná. Minulý týden vyhodila i našeho obvodního veterináře.
8: Ale...
7: No a co vám mám povídat, sedí tam ve dne v noci.
8: Kde?
7: No tady, v našem přijímacím prvním pavilonu.
8: A co tam dělá?
7: To je to, nic. Jen sedí, kouká do jednoho místa, jo? Teda pravda, tu a tam něco zapíše, že? Ale jinak, co vám mám povídat, moje stará uši tam začala nosit obědy.
0: Josef Bejvl byl úspěšným komikem, což se projevilo i tím, že ho mnohokrát zvali do nejrůznějších estrádních pořadů. Nejen rozhlasových, ale i televizních. Takže se objevil třeba i v pořadu Kavárnička u zvonečku, kde si zahrál scénku s Helenou Růžičkovou a Jiřím Lírem. Tak abych vás uvedl do děje. Sedíme v kavárně, manželé Helena Růžičková a Josef Bejvl si něco objednali a u druhého stolečku posedává Jiří Lír, který začne pokukovat po Heleně Růžičkové. Ta začne flirtovat, ovšem manžel si tak něco podvousy povídá.
7: Sakryš, to je špatný.
0: A luští u toho křížovku.
7: Tak nevím, co myslíš, drahouš, mám obětovat dámu, nemám obětovat dámu.
9: Obětuj dámu.
7: Jak myslíš? He. Ale teď. Aha. To byl tak.
10: Sakra. Miluji vás. Ten blbec vedle, to je váš muž.
7: Ale teď.
9: Jsem počestná žena.
7: To jo.
9: V sobotu nemohu?
7: Tak to ne.
9: Snad v pondělí odpoledne.
7: A jo, ono by to šlo.
9: Probůh, buďte opatrný. Ten blbec vedle je můj muž.
7: Tak to jo. To jo. No vidíš. Vidíš, jak to jde.
11: Pardon, promiňte laskavě. Nechci vyrušovat, ale... Promiňte.
7: No tak co děláte, člověk?
11: Tady porazil to pindíka. Tady vedle táhne. Je tady, prosím pěkně, volné místečko.
9: Ano. Myslím, že tady máme volné.
11: Děkuji vám.
7: Ale to je po partii.
11: Děkuji vám.
7: Uložte figurky.
9: Ano.
7: Tady budete mít místečko, habaděj.
11: Děkuji vám.
7: Drahouši, musíme pamatovat na Navrátila.
9: Ano.
7: Bude se balit. Pane Vrtní.
12: Prosím.
7: Platím, nebo se ztratím.
12: Už jsem tady, prosím. Taková 4 pívečka, prosím.
7: Jak to? To bude nějaký umyl, ne? Já jsem měl jedno pivo,
13: Žena měla jedno pivo, to jsou dohromady dvě. A počkejte, sakra, tady jsou popletený tácky. Můj tácek má tady ten pán vedle. Oni si ho pořád se ženou podstrkovali.
9: Ale to co tě napadlo, co? Tady vůbec v žádném případě se tady chceme jít vůbec jít.
10: Promiňte, Laskavě, ale já vůbec
8: uličím. A ti nekecej. Co mě budete vykládat?
13: Vy jste na svůj tácek napsal, že jsem blbec a... To je tady hned ten tácek s těma čtyřma pivama. No. Na mém tácku je napsáno, že žena v sobotu nemůže. Tak se dobře podívejte a dejte sem
9: to. Ale co bych se pravděl, tak co lůdá, co bych se pravděl,
8: tak se pravděl, pořád nějak toho, povstání.
9: Buď tácek těchto, co bych se pravděl,
8: dejte se ten tácek. Teď je to jasný.
13: Prosím, podívejte, tadyhle v sobotu nemůžu, snad až v pondělí odpoledne. Buďte oprt. Opatrný. Kolka, ty škrábeš to jednoho. Opatrný. Ten blbec vedle je můj muž. A dvě piva. Žádný čtyř. Tohle je můj tácek. To psala moje žena. Ten blbec vedle jsem já. Jedno pivo měla ona, jedno jsem měl já. Přece nejsem blbec. A tady, prosím, podívejte se. Miluju vás a čtyři piva, jo. Miluju vás a... No, teď je to jasný, prosím. On miluje mou ženu a má čtyři piva. Teď je to jasné jako paska. On miluje a má čtyři, já jsem blbec a mám dvě. No ne?
8: Herbun, teď mě to došlo. Co to
10: děláš? Promiňte, hodně, ale to je prostě zvládný policie.
8: Zavolejte policajta, já mu valím taky těch patraček.
0: Po filmovém úspěchu Zdeňka Podskalského u filmu Světáci se rozhodl, že natočí jakési volné pokračování, podobnou komedii, tentokrát ale vražednickou. Dostala název Ďábelské líbánky. Byla natočena na Úsvitu normalizace a vědomě opustila jakékoliv spojnice s dobovou realitou. Režisér se tu odal spřádání nejrůznějších výstředních zápletek. Hlavními hrdinkami jsou dvě ženy, které soupeří o muže. Jednou z žen je i Jana Brejchová, která vyrazila s Vlastimilem Brodským na chalupu na Šumavu. Jejím majitelem je mimo jiné i Josef Bejvl. A jsme u večeře, u jídla a dodávám otráveného.
14: Mladá paní mě dneska k vaření pomalu ani nepustí.
15: Dneska musíme Ryšánkovi trochu přilepšit.
14: Vybral jste si dobře. Na jedné straně je to přece jenom vědecká pracovnice a ona umí zadělávat i na knedlíky.
15: Něco takového jsem ještě neviděla. To jsem dělala skoro sama, že?
14: No,
15: abyste vy byla taková boubelka.
16: Jen mu nandejte, mladá paní, on to potřebuje. A kluci, on to jak...
14: Pane Madrindáček.
16: On se potřebuje nadlábnout. Jak to tak merčím, on si to dneska zaslouží, kluci tyrknu.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dobrou náladu rozdává na vlnách Českého rozhlasu, aspoň doufám, Patrik Rozehnal, ale hlavně Josef Bejvl, na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na filmovém plátně se objevil krátce po válce. Snad vůbec nejkvalitnější filmovou rolí bylo jeho účinkování ve filmu Soudný den režiséra Karla Steklého. Čeští filmoví diváci si ho ale patrně nejvíc pamatují z role lakotného hostinského z filmové pohádky O Bušku z pytle ven. Ukázku už jsme si pouštěli. V pozdějších letech ale už hrál jen drobné a epizodní role. Stvárňoval často různé dědečky, úředníky, dělníky a také vrátné. Mimochodem, toho si zahrál a docela úspěšně i v komedii Oldřicha Lipského Jáchyme, hoď ho do stroje. Byl to vrátný v tělocvičně, který tak trochu pomáhal chytit i pana Koudelku.
2: Řekni jim, Bohušku, že sem vždycky přijde. A bezdůvodně, to prosím zdůrazni. Bezdůvodně mě napadne. Řekni, že už tu byl dvakrát a vyhrožoval, že se zas vrátí. Vždyť je to blázen.
3: Pojď sem. Počkej. Blázinec. Blatníky, vy z Mototechna.
4: Pane docente, volali z tělocvičny, že tam ten Koudelka neustále chodí a pere se bezdůvodně s jedním zaměstnancem.
5: Je, František.
6: Jasný případ inzultační mánie. Holna, Valota. Ale tentokrát jedu osobně s vámi.

0: Nebyla po mně schránka.
1: Ale hochu, hochu, zápasy už dávno skončily.
0: No, tak fajn.
2: Karlíku, pozor, už je tady zas. Já opakuji. Karlíku, Karlíku, pozor, už je tady zas.
3: Kde je?
1: Teče nahoru.
3: Počkat, počkat. Co má na sobě?
1: Je v zápasnickým. Má to kimono.

0: Карлику, так уже мои. Я упакую. Карлику, Карлику, так уже мои.
1: Diváci a posluchači budou znát určitě Josefa Bejvla i z rozhlasu. Třeba z takových her jako Mikeš, Revizor, Aktíku, Bajaja, Paní ministrová, Ferda Mravenec, Vyhrávala kapela, Silnice, Tygr, Lakomec, Lásky, žal a smích, V obětí o Chechule a dalších. My se ale vrátíme do filmu, tentokrát do série ze 70. let o jihomoravském vínu. Snímek se jmenuje Bouřlivé víno. Josef Bejvl si tu zahrál vinaře, za kterým přijeli lidé z Ostravy požádat o pár lahví na svatbu. On má málo, tak poprosí souseda. Aneb, jak napálit Ostraváky s šizeným vínem? Slušelo by se ještě dodat, že film vznikl v roce 1976 díky režiséru Václavu Vorlíčkovi.
2: Dobrý den.
3: Dobrý.
2: Ale rádi bychom koupili trošku vínka, víte, tak 15 litrů.
3: Moment.
2: Pojď.
3: Počkejte. Ty, kvasnička. Přijeli z Ostravy. Potřebuji trochu na švarbu. A já mám sotva tak pro sebe.
4: Kolik?
3: Asi 15 flašek.
4: 15. Vem to místo.
3: Děkuji. Posaďte se.
4: Děkuji. Dej jim okoštovat, já to přichystám.
3: Jo. Tak poslušte si. Prosím.
2: Děkuji.
3: No.
5: Tak, na zdraví.
3: Zdravíčko.
2: Na zdraví.
5: To je ale víno. Sladké jako cumel.
2: Není špatné.
3: Je vidět, že tomu rozumíte.
5: Neměli bychom se
2: mít. Není to bude stačit.
6: Proboha, co jim to? To máš fuk, Jožko.
7: Tak, tady to máte. Jsou po 16.
5: Vidíš, v krámě je za 19.
7: No a to ještě nevíc, co kupujete, víte?
5: To je pravda.
2: Tady je to ze záruku.
7: No tak z tohle sudu vám klidně záruku můžu dát, je to moje směska.
2: To teda je.
1: Josef Bejvl byl, jak už jsme řekli, herec s výrazným komediálním talentem, který velmi často vystupoval po estrádách a v estrádně laděných televizních pořadech. Byl oblíbencem i Zdeňka Podskalského, který ho párkrát obsadil i do svého televizního zábavného pořadu Kabaret u dobré pohody. Tentokrát mu přiskl opět Helenu Růžičkovou a scénka se jmenovala Sňatkový podvodník.
8: Slečna Violka Drouda!
9: Dobrý den.
10: Nečí to, co? Tak co, budu potrestán nebo vyznamenám?
9: Slavný soude, tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
10: Slavíčku, Slavíčku, můj ptáčátko, moje koňadro, kolibříku můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
11: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
9: Ano, ano, slavný soude. Pekla si mu buchty, no řekni, řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
10: No, tedy ty byly. Pardon, promiň, tedy ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma rozsoukal klasníkem a drobil si je do kafe.
9: A likér se mu dávala, slavný souda. Ano, likér.
10: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
11: Počkejte, počkejte, vraťme se k věci.
10: Prosím.
11: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
9: Ano.
10: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem Violce slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
9: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
10: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
9: To jsem na mě.
10: Co chceš dělat, drahá?
9: Že tvůj slib stále ještě platí.
10: No, samozřejmě, přece nemluvím do větek.
9: Ach, ty můj.
10: Ne, když mi jsem řekla, ta tygrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já matce se nezázím. Vzduch. Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky.
9: Ach, ne, ne, ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude. Beru žalobu zpět.
11: Prosím.
9: Viktorek se ke mně vrátí. No, peču mu boh, ty milou.
10: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
9: Ach, ty můj.
10: Ach, ty moje.
9: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předsedo. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
10: To jsou radosti.
1: Je čas, aby nám Josef Bejvl zase zaspíval. Písničku uslyšíte v zápětí.
12: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Baruška, Hlásníková dceruška, byla pana jako kvítek, útlých boků štíhlých lítek, inu jako z obrázku, stvořená jen pro lásku.

měla svého mládenečka, který ji vklouz do srdéčka, když šla jednou poraní. Od Ignáce z kázání, vždy když hlásný 12 troubil, ve věži se s panou snoubil, v komůrce s ní poseděl, aby hlásný nevěděl.

chodil k panence. Místo 12 troubil 10, mládenec si ani nesed.

0: dolů nepustí, že jim všecko odpustí. Mládenci dal panu krásnou a s ní i tu trounu hlásnou s milostivou dispensí. Odešel pak na penzi.
1: Dál pokračuje náš pořad, se kterým vzpomínáme a dáváme hold herci Josefu Bejvlovi.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si mimo jiné i v Chalupářích. Ve slavném televizním seriálu, který se natáčel v létě 1974 na Příbramsku, ve Višňové. Vesnici, která byla vybrána nejen pro svou malebnou polohu, ale i pro výstavnost a estetickou úpravu obce. A co je pro dnešek pozoruhodné, že tehdy stál seriál 12 milionů korun. To by dneska nestačilo možná ani na jeden díl. Josef Bejvl si tu zahrál starousedlíka a když v hospodě řešili, co dát Bohoušovi jako dárek, zapřemýšlel také, jak je to vlastně s titulem Zasloužilý umělec. Mimochodem, on sám ho dostal už v roce 1966.
3: Ale chlapi, stejně zajímalo by mě, jak to je, když se jmenujou ty zasloužilí umělci.
4: No to někdo podá návrh. Jako tuhle makovec, že jo?
3: Sedíte, co pak makovec je ve vládě.
4: No právě, to já myslím jako příklad. To se mi to navrhují organizace. Tak to přijde do vlády, vláda to projedná, schválí, ministr jim to potom předá, ale to jste přece museli vidět v televizi, ne?
3: Co pak tohle známe? Ale já myslím jako tohle, víš?
4: Co?
3: No, kolik to hodí? Co oni na to berou?
4: Nic. To je čestný titul.
5: Jsem tě.
4: Čestný.
5: O to by se tak někdo drál.
6: Bojčo!
5: Čestný.
3: Prachy jde. Co, jak jste neviděli, že to berou v takový ty? Jako rouře? Mm-hmm. Aha. Proč asi?
6: Roura, to je pouzdro.
5: Utrál.
6: No, na ten diplom, tam to mají napsaný. Že jo?
3: No, jestli. No. Viděla jste někdy, že by to nějaký ten umělec sám veřejně rozbalil?
6: Na co?
3: Kdo ví, co v tom je? Když fotbalisti vyhrajou nějaký zápas a dostanou skleněný pohár, tak ho taky hned zvedají nad hlavu, aby každý viděl, že je prázdný, že v něm nic není.
7: A když dostanou plechový pohár, tak ho taky otočej takhle dnem nahoru, aby bylo vidět. No.
3: A přitom stejně všichni víme, že berou od zápasu za gol, kalorný, za tréninky. No a to je klub, který žije z příspěvků. Takovej ministr, ten musí mít přece daleko větší možnosti.
1: Když se seriál Chalupáři natáčel, tak ve vesnici nesměli štěkat psy a jezdit traktory. Na herce se ve Višňové na Příbramsku nevzpomíná jako na nafoukané herce. Ale na druhou stranu kontakt s obyvateli nijak zvlášť nevyhledávali. V pauzách hráli karty a popíjeli, protože se natáčelo pouze za sluníčka. A podle pamětníků to bylo tehdy opravdu hodně horké léto. Ve Višňové se natáčely jenom exteriéry, tedy ne záběry z hostince ani vnitřek Humlovy chalupy, kterou filmaři trochu poničili, to proto, aby zapadala do jejich konceptu vesnického domku. Takže místo železného plotu postavili ten dřevěný, který znáte z obrazovky. V seriálu je také autobusová zastávka na místě, kde ve skutečnosti nebyla. A v hostinci tam pak měli herci maskérnu a něco, co bychom dnes nazvali jako catering. My se ale vrátíme do seriálu a opět za tvorbou dárku pro Bohouše.
3: Potřebuju obraz na dárek, víš. Musíme se nechat vidět.
8: Teda jako dokdy?
3: No do večera.
8: No stejno to já bohužel nemám nic hotovýho. A do večera nemůžu jen tak něco, to nejde prostě, to nemůžu takhle tak snížit.
5: A děti, prosím tě, to bys mě otrávil. No, mám nic hotovýho.
8: No, nemám, no.
5: Počkej, co je tohle tady, no, třeba?
8: No, tak to si u mě nechal dělat jeden od dráhy, ale 250 kámu bylo moc, tak mi to tu nechal. Pěkný, co? Hm.
5: To je... Že se mu ani nedivím.
8: Cože?
5: No, ale že seš to ty, tak stovku ti za něj dám.
8: Jste dobrý.
5: Ovšem, tu mašinu budeš muset přemalovat, víš? Tohle je vysloveně železničářský obráz.
8: Teda, strejdo, já nevím, jaký vy máte představy. Pomalování? Ale já nemůžu z lokomotivy udělat krajinku nebo moře, to dá rozum.
3: já na tobě taky nežádám, abys maloval Vysoký Tatry nebo Máchový jezero, že jo?
8: Tak.
3: Pojď sem. Hele, tady přimaluješ, přimajdni tady dvě srnky. Jedna, jak se pase, a druhá, jak se kouká.
8: Jo, kouká, jo. No. To je výborný. Zátiší, výborný zátiší. Lokomotiva se srnkama. Už jste někdy viděl srnky utratit ještě ke všemu, když tudy zrovna v tu chvíli projíždí lokomotiva?
3: A viděl jsi už někdy srnky na Benešovský dálnici třeba?
8: Jo, oni na Benešovský dálnici jsou srnky.
3: Aby nebyli, prosím tě. Ty tam mají svou vlastní značku a ve skoku, aby uskočili, když jedou automobily. A je tam daleko větší provoz, než ta tyhle ty tvý trati.
8: A pro koho to je?
3: Pro Bohouše.
8: Je pro Boh.
3: Na tu dnešní oslavu, víš?
8: Ale Bohuš přece dostává orchestrion. Ne.
3: No to je zas jiná. Hele, ten obraz bude za naši rodinu.
1: Takový byl tady seriál režiséra Františka Filipa. My se ale ještě na chvíli jedním budeme zaobírat, také slavným, z pera Jaroslava Dítla. Mluvím o slavné nemocnici na kraji města. Právě v tomto seriálu jsme totiž Josefa Bejvla, kterému se dnes věnujeme, mohli vidět naposledy. A to jako nemocničního zřízence. Tuto roli vytvořil krátce před svou smrtí v roce 1978. Tak si ji poslechněme.
9: Jakej loket se bude operovat? Jakej loket? Ten je přece už v pořádku, ne? Teď má přijít na řadu noha.
10: Něco se tam nepovedlo, tak se to bude dělat znovu. To se stává.
9: Že to se nesmí stávat, tohleto. Kvůli tomu, že vy si tady ze mě chcete udělat pokusnýho králíka, tak já tady budu vodok díl, jo? To teda ne.

muže, který dokázal pobavit a jako málo který herec i zpívat. Dodám ještě, že Joseph Bavel odešel 10. července roku 1978 v Praze. Měsíc po svých 72. narozeninách. Pro dnešek odchází od mikrofonu i Patrik Rozehnal a těším se příště u dalšího pořadu.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Jsem moc ráda, že i dnes si můžeme udělat společný čas na povídání o životě. O životě takovém, jaký skutečně je. Plném plánů, ale i nečekaných zvratů, které nás někdy zaskočí, jindy potěší a občas nám úplně změní směr. Právě o těchto okamžicích si budeme dnes povídat. Co bylo největším překvapením vašeho života? Která chvíle vás zastihla nepřipravené, ale nakonec se stala důležitou součástí vašeho příběhu? Bylo to radostné překvapení, osudové setkání, nečekaná zpráva nebo nějaká zkušenost, která vás něco naučila? Největší překvapení mého života, opakuji téma. Každý z nás nosí nějaký příběh, který stojí za to vyprávět a právě dnešní noc je příležitostí se podělit o ní s ostatními. Třeba vaše vzpomínka dodá někomu odvahu, vykouzlí úsměv nebo připomene, že i nečekané životní cesty mohou vést ke krásným věcem. Přeji vám klidný večer a těším se na vaše telefonáty i zprávy. Volejte Jarku Barboříkovou do zlínského studia 731 800 900, to je telefon. Pište na rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: milí posluchači, dnešní noc bude patřit příběhům. Příběhům o náhodách, osudových setkáních, nečekaných zprávách i překvapeních, která změní lidské životy. Největší překvapení mého života, téma i pro pana Jaroslava, který volá z Pelhřimova. Zdravíme vás.
1: Taky dobrý večer, paní Jaruško. Zdravím všichni posluchače Noční linky a obzvláště paní Danu z Blatné, jestli poslouchá. A já už jsem o tom krátce povídal mimo éter, že jo? Jste se o tom rozpovídali, co to jak to vytíží. Teď v momentální době, dneska, stalo se to právě dnes.
0: To tak, tak ještě to řekněte všem posluchačům.
1: Ne, jste mě sice jmenovala, ať to slyší ten dotyčný, třeba bude i na drátě, nebo takový poslouchat vaší vlnu. Takže já jsem dneska oslovil nějaký inzerát na nejmenovaném serveru z Bazary. A tam prostě nabízel motocykl Java Mustang, že ho je ochoten i přivízt. A už to znělo takový dlákavý, takže jsem tam prostě telefonicky zavolal, to ten pán neodpovídal, tak jsem mu poslal pár SMSek, pak se následně ozval, že už teda zájemce měl, ten si proto nejede, takže je ochotnej mi to naložit, no, že už to má i naložený a že je mi to ochotnej sem přivízt do toho Pelhřimova. A říkám, že já teď momentálně nemám hotovost u sebe, že jako co za to chce. A on říká, cestu jenom jako za benzín. A já říkám, na tu hotovost u sebe nemám, takže musím to udělat jediným způsobem, že vám tam prostě ty peníze pošlu na účet. A říkám, no tak tu 200 jsem teda obětoval, poslal jsem mu ji na účet a pár proběhlo ještě pár telefonátů, že už je furt na cestě, že bude 20 minut u mě. A furt čekám a furt se nic neděje, že jo. Takže teď mi to přišlo taky podezřelý. Tak jsem si ten inzerát rozklik znovu a zaznělo tam, že se jedná asi o podvod, že už takhle někdo naletěl tomu pánovi, že takhle reagoval přesně, jak jsem reagoval on na mě, jak to udělal přesně s tím stylem mě.
0: Mm-hmm, Jaroslave, takže abychom to zhrnuli, vy jste si našel inzerát, že někdo daruje motocykl a on vám řekl, že vám ho přiveze, když mu pošlete peníze na benzín. Takže jste mu poslal 200 korun, motorka nepřijela. Jaroslave,
1: motorka by se přijela. Byl, vy já jsem byl ani tak zatěšený, udělal mi to radost takovou a hrozně mi to zklamalo.
0: No, a ale Jaroslave, vy jste říkal, že to byla Java Mustang.
1: Ano.
0: To by vám zadarmo nikdo nedal. Já myslím, že to je historický motocykl, který má velmi vysokou hodnotu.
1: No, to už bylo, prostě to znělo zvláštně, no, bylo takový.
0: Ale víte, co, to svědčí furt, tak o tom, že jste člověk, který je důvěřivý a na tom není nic špatného, protože člověk, který věří, že jedná s poctivým člověkem, tak žádné zklamání nečeká a taková nepříjemná zkušenost ho velmi nemile překvapí. No, setkáváme se s těmito podobnými případy stále častěji.
1: To běžně a čím dál víc, ale jako říkám se, bojím, já jsem toho pána zra nahlásil na policii i kvůli 800 koruně, aby se to dál neopakovalo a jakoby chci dosáhnout té spravedlnosti, aby byl řádně potrestán.
0: A jak to potom pokračovalo, Jaroslave? On vám potom přestal zvedat telefon, nebo
1: už jsem zvedal telefon, ještě jsem mu napsal SMSku, zprávu, jako co se děje, že už čekám hodinu, jestli se mu vážně něco ještě jako nestalo při cestě, něco a už vůbec nereagoval.
0: A co vám na to řekla policie?
1: No jako pro mě, já jsem je potkal venku přes Žebnou, říkali, že ještě má nějaký výjezd, ale prostě, že ať tam přijdu za hodinu, že to nechám ještě hodinu bejt, kdyby se nahoru třeba na té cestě vážně něco stalo, nevím, a ať to hlásím až za hodinu. Takže jsem to šel hlásit za hodinu, tam byla ještě paní policajtka, mi pouštěla dovnitř, protože chlapi ještě nepřijeli z nějaký jako výšky. Ty se pak vrátil asi do 10 minut a jeden to tam zase sepsal, no.
0: Tak rozumím tomu, že 200 korun není tolik, aby to bylo pro člověka likvidační, ale jde tady skutečně o ten pocit, že jste někomu naletěl a ten je horší.
1: O ten princip, když podvede dalších 1000 lidí, tak už ta částka je mnohem vyšší, že jo?
0: No, ale právě proto si dnes povídáme, proto je dobře, že jste zatelefonoval a že sdílíte tuto zkušenost, protože možná pak budou ostatní posluchači opatrnější.
1: A opatrnější, přesně tak. A když to buď opatrnější, anebo fakt jakoby, když se tohle už tohle situace nastane, tak prostě na tu policii se nebá zajít a řekne, kde jsi do těch 200, jo, ono to takhle, tak jsem naletěla, ale když se to bude opakovat, těch případů dál víc přibývá a prostě není já už jsem to řešil takhle jednou s kloboukem, jsem nalít, stejná situace, poslal jsem peníze, peníze jsem nedostal, klobouk taky ne, a tak jsem tuto ženu taky nahlásil a zjistil se, že podvedla lidi za 300 tisíc.
0: Mm-hmm.
1: A řešila to policie v Rakovníku a myslím, že z toho vyplnula nakonec podmínka pro tu dotyčnou.
0: Jaroslave, tak to je dobře. Nahlásit každou škodu, byť drobnou, protože pak se to sčítá, to je dobré vědět.
1: Hmm.
0: Tak děkujeme, že jste se podělil o svůj příběh.
1: Tak
0: ono není úplně jednoduché přiznat, že se člověk stal obětí podvodu, ale já věřím, že vaše zkušenost může být varováním pro ostatní posluchače. Tak vám přeji, aby vás příště potkávali už jenom samí poctiví lidé. Mějte se dobře.
1: Taky. Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Co sudičky přáli nám, teď zaspívá Karel Gott a Lucie Bílá v noční lince Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: milí posluchači, vítejte u noční linky Českého rozhlasu. Někdy nám život připraví překvapení, která bychom si nikdy nedokázali představit. Právě o těchto největších životních překvapeních si budeme dnes povídat s paní Michaelou, která volá. Odkud? Mě to vypadlo.
1: Volám z Brna.
0: Z Brna. Tak těšíme se, že se i vy podělíte o svůj příběh. Největší překvapení mého života. Téma.
1: No, tak to moje největší překvapení nastalo v mých 23 letech, když jsem končila vysokou školu. Krátce jsem chodila s mým spolužákem, takže jsme si plánovali, jak prostě uděláme státnice. Měli jsme před sebou spoustu učení, ukončení zimního semestru, diplomovou práci, obhajovu diplomové práce, státnice. Tak jsme si prostě plánovali, že i hned po státnicích vyjedeme k moři, budeme si užívat po těžkém roce života. Sice jsme tak jako uvažovali i o tom, že bychom eventuálně se mohli po státnicích spolu vzít, ale moji rodiče ho vůbec neznali, protože já jsem bydlela v Brně. Manželovi rodiče mě tak jako trochu znali. No a v lednu, když tedy jsem měla nejvíc práce s mnoha zkouškami, s přípravou diplomové práce, tak jsem najednou zjistila, že jsem těhotná.
0: Já jsem si říkala, že to tam asi bude směřovat. Tak to je velké překvapení.
1: To bylo velké překvapení a největší překvapení to bylo pro mé rodiče, protože manžela vůbec neznali. Takže jsme se s manželem prostě vypravili to mým. Já jsem jednak ho rodičům přijela představit, že to je tedy můj hoch a současně jsem jim sdělila, že jsem těhotná a že tedy se spolu hodláme vzít. Takže to bylo, moje matka to tehdy vzala úplně šíleně, ta prostě byla překvapená, vůbec nechápala, že já ve svých 23 letech chci mít dítě, když ještě nemám ukončenou vysokou školu. Otec můj to tehdy vzal jako docela stoicky. A takže jsme se s manželem opravdu museli 29. března vzít a já tedy jsem v tom těhotenství prožila ty největší nervy. Příprava diplomky, obhajoba státnice. A aby toho nebyl konec, protože samozřejmě všechno jsme s manželem zvládli, pak jsme jeli na odloženou svadební cestu do Karlových Varů, vrátili jsme se ze svadební cesty, mně začalo být špatně, byla jsem vlastně v 7. měsíci těhotenství. A prasklo mě slepé střevo, dostala jsem zánět pobřišnice, 5 dnů jsem ležela v kritickém stavu v nemocnici, takže na počátek toho našeho manželství to bylo opravdu víc než dost překvapení, ale všechno jsme překonali a myslím si, že naopak to, co jsme spolu na počátku manželství zažili, takže to nás prostě tak jako zblížilo, že vlastně jsme teď oslavili 52 let od svatby.
0: Teda, ve 23 letech během státnic, to si umím představit, že to byl pořádný životní zvrat. Měla jste radost, nebo nejdřív přišel šok? Pamatujete si na ty okamžiky, jaké to bylo, když jste to sdělila i vašemu tehdy klukovi?
1: Ne. My jsme oba dva měli radost, ale já jsem měla hrozný strach z mých rodičů, protože jsem si opravdu nedokázala představit, jakým to všechno vysvětlím. A manžel samozřejmě, protože je neznal, tak měl strach. Já si vzpomínám, když jsme spolu jeli autobusem z Brna do mého bydliště, jak jsme prostě si oba dva pořád plánovali, jak to řekneme, jak jim to vysvětlíme. Pře manželovi rodiče, těm jsme to sdělili dříve. Sice tchyně také nebyla z toho úplně nadšená, ale musím říct, že my dva jsme žádný šok neměli, my jsme v podstatě jsme si řekli, že to musíme nějak překonat a vlastně jsme z toho měli radost a nutno říct, že já už jsem pak žádné jiné děti neměla, protože po všech těchto problémech, které jsem měla, tak nakonec se ukázalo, že prostě další děti mít nemohu. Takže je dobře, že to tehdy všechno tak dopadlo. No. A další, bohužel, tedy další šok s manželem nás čekal koncem minulého roku, protože manžel měl nějaké problémy s umělým kloubem v koleni, stále ho to bolelo, najednou mu noha otekla, skončil v nemocnici v pondělí mu tam něco v noze prasklo, v úterý jsem za ním přišla do nemocnice, už mě čekal lékař a sdělil mě, že u něho začíná celková sepse a že mu prostě tu nohu musí amputovat nad kolenem. Takže to byl taky takový, ale to byl opravdu velmi nepříjemný šok, ale nějak se s tím prostě postupem času vyrovnáváme, nedá se nic dělat.
0: Přesně tak. Já mám teď v hlavě, víte co, že vlastně vy jste přišla do jiného stavu velmi mladá a brzy, potom přišel ten problém vlastně s tím slepým střevem a vlastně díky tomu, že už jste byla těhotná, miminko jste donosila a bylo a je v pořádku, tak vlastně možná díky tomu vlastně nějaké dítě máte, že to velké štěstí, protože je možné, že kdybyste první prodělala vlastně to slepé střevo nebo ten zánět slepého střeva, tak kdo ví, jak by potom...
1: Ano, já si to právě jako říkám, že je to velké štěstí, že to vůbec je velké štěstí, že jsem to přežila, protože v dnešní době už to není snad prý takový problém, ale ve 84. roce opravdu jako manželovi lékaři nedávali příliš naději, že to přežijí, protože mě vlastně to slepé střevo prasklo před operací, takže když mě operovali, tak už zjistili, že mám zánět pobřešnice.
0: Ano.
1: Syn se narodil předčasně, takže byl v inkubátoru, také s ním bylo mnoho problémů, ale má 3 děti, je velice šikovný, pracovitý, takže z něho máme radost.
0: Děkuju za vaše otevřené vyprávění, paní Michaelo, je krásné slyšet, že z nečekané chvíle se může stát jeden z nejdůležitějších a nejhezčích okamžiků života, tak ať vám vaše vzpomínka na tuto životní změnu stále přináší úsměv na tváři a zvládnete všechno s manželem, i ty zdravotní komplikace. Hlavně, že jste spolu a že je v pořádku.
1: Ano, děkuji, naschledanou, přeji všem dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Teď nám bude zpívat Valdemar Matuška a potom doufám, bude povídat někdo další k dnešnímu tématu největší životní překvapení. Otevíráme téma, které se dotýká snad každého z nás. Bylo krásné slyšet to vaše překvapení, nebo vás to nejdříve zaskočilo? O čem budete vyprávět?

0: Nádherný sobotní večer všem. Každý z nás někde zažil okamžik, kdy se během několika vteřin změnilo úplně všechno. Jaké bylo vaše největší životní překvapení? Na to se vás ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu Jarka Barboříková a to paní Vlastiny z Krnova. Vítejte.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny posluchače, obzvlášť Roberta z Olomouce. Je to moc horné, chápec. A teď vám řeknu překvapení mé maminky, jakou jsem udělala překvapení. Bylo to po válce a odešli dva bráši někde na služby. Ten jeden se utopil, jak brodil koně někde u Sedláka, no a ten druhý nebyl k nalezení. Až v roku 64 mě Červený kříž zjistil jeho adresu, tak normálně jsem napsala trejdovi a to bylo o Vánocích a teď najednou on přijel a my jsme bývali v paneláku, on přijel a ten zazvonil, že a já ho navrátila do koupelny a říkala, maminko, otevřte, protože maminka bývá potom už u mě a maminko, otevřte, já jsem ve vaně a nebyla se ve vaně, já jsem poslouchala z koupelny, co se bude dít. No a teď ona otevřela strejda ve dveřích, teď na sebe hleděli. No ale asi tak půl hodiny. Nemohli ani mluvit ani jeden, ani druhý. A potom, jak se z toho dostali, to jste neviděla tu radost té maminky a toho strejdy, to jsem zažila. To bylo něco tak nádherného. Ona myslela, že jako potom, že ve vás zahynul. A ne, on žil. Představte si to. Tak jsme ještě naštívili ho paní.
0: Vlastínko, můžu se k tomu jenom vrátit? Vy jste říkala, že to bylo po válce, pak jste mluvila o roku 60 něco, takže oni se setkali po 20 letech?
1: Až potom v 64. roku se nám ozval. Jo?
0: Po 20 letech?
1: Skoro. Jo? A maminka byla zoufala, ta kolikrát plakala, protože ho měla hrozně ráda, jak byl malý.
0: No tak nám řekněte, co se stalo.
1: A do té služby se neviděli tak dlouho.
0: A jak to? Jak to, že ten kontakt se ztratil? Proč se nevrátil domů?
1: On byl trochu postižený, jo, a on z toho zmatku, že ten bráka se mu on se mu utopil, brodil koně a kůň ho zalehl ve vodě. A on z toho byl takový šokovaný, že bylo hrozně. No a potom, až se dostal z toho šoku, že a já taky k jeho adrese, jo, tak nakonec všechno dobře dopadlo. Maminka měla strašnou radost. A strejda ještě věcí. Tam jsme byli na návštěvě na Jižní Moravě. Tam jako on už býval, měl rodinu, jo. Tak jsme se jeli podívat, oni neměli děti, tak si osvojili chlapečka. Jo, a tak šlo teda jako po smrti, ale to bylo tak něco nádherného.
0: No. Jelunko, to já bylo mám úplně mraz po těle, takže já vám úplně věřím, no, že to bylo silné a opravdu bych to považovala za největší životní překvapení, pokud se někomu něco takového stane v životě. Ale pořád mám v hlavě, proč se to nepodařilo dřív. pořád mi to tam nevím, vysí a říkám nevím, si, jak je nevím. Možné, že to trvalo 20 let.
1: On teda byl postižený, ne se z toho všeho dostal, že tak ani nechtěl z nich mluvit, strejda, jo, tak se omlouval, že jako nebyl schopen vůbec. On brodil ty koně s ním, že on byl v té službě s ním, tak z té služby úplně odešel a někam jinam, jo. Uh-huh. A prostě tak odešel, tam se oženil a tak ze začátku tam bylo, že no tak neměl zájem nějak, až potom se z toho dostal, tak se ozval. A já jsem byla taky tak šťastná, jak jsem viděla tu maminku, jak měla radost z toho, že ten brácha nezahynul a že žije. No, to si dovedu představit.
0: Vlastně. Všechno.
1: Já jsem toho byla svědkem, že? Hmm. Ale dneska pořád mám to v myšlenkách, jo. Už jsou po smrti, a i maminka je po smrti. No, i strejda.
0: A byli potom v kontaktu už navždy? Vídali no, se, bydleli jste někde
1: my
0: pak
1: jsme ještě potom.
0: Blízko?
1: My dvakrát u nich a potom ještě strejda byl u nás. Asi tak 5 roků ještě jsme byli v kontaktu a tak strejda odešel a teta nějak neměla zájem. Ona byla dřív hospodská. Víte tak, že ona nebyla nějak, že by měla zájem o nějakou rodinu. To byla taková flegmatická paní. Hmm. Už je tam taky na vrchu, nechci mluvit o ní špatně.
0: Dobře. Vlastníko, byla to krásná připomínka toho, že někdy se dveře, o kterých jsme si mysleli, že už zůstanou zavřené, mohou otevřít. Přeju vám, abyste... Teď jsem chtěla říct, abyste prožila někdy něco podobně silného, ale myslím si, že to už se nedá. Tak vám přeji, aby bylo mnoho jakýchkoliv překvapení, byť budou menší.
1: Tak vás všechny pozdravuju tam v Českém rozhlase.
0: Děkujeme.
1: A moc jste výborný pořad. Já už 60 let volám do Českého rozhlasu.
0: Do rozhlasu. Tak volejte dál, budeme se těšit. To byla paní Vlastina Skrnova. Pojďme zopakovat téma. Někdy stačí jediný telefonát, jedno setkání, jedno rozhodnutí a život se vydá úplně jiným směrem. Jaké překvapení změnilo ten váš? Zavolejte nám a podělte se o svůj příběh. Čeká na vás Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: milí posluchači, jsem ráda, že jste se i dnes našli cestu k noční lince. Dnešní téma možná probudí ve vás vzpomínky na chvíle, které přišly nečekaně a navždy se zapsaly do vašeho života. Největší překvapení mého života, téma i pro paní Janu z Prahy. Zdravíme vás.
1: Já zdravím taky všechny. A ten krásný pořad, co vysíláte leta už. A tak můžu už mluvit, nebo ne?
0: Ano, už jsme ve vysílání.
1: Jsme ve vysílání. Moje největší překvapení bylo, když jsme dostali degret na byt. 6 let jsme se trápili 200letým starým baráku plesnivým. Já jsem chodila stále na Národní výbor. Pořád nic a už jsem tomu nevěřila. A pak najednou přivezla puštěcka degret na byt a dostali jsme krásný byt 3-pokový na Novodvorský. A bydlíme už tady skoro 60 let. 2 děcka jsme vychovali a bylo to nádherný překvapení. To opravdu. No a druhý překvapení bylo, no, že se nám tenkrát narodil syn a tak dále. Jo, ale to bylo velice krásný překvapení. Já už jsem tomu nevěřila, že ten byt získáme.
0: Tak to věřím, že je velký životní přelom. Tak jak se to tehdy slavilo? Pamatujete si na to? Jaké byly ty první okamžiky?
1: Jo, to si pamatuju. No, zaprvé jsme nemohli sehnat stěhovák. Tak jsme to stěhovali městskou dopravou hlubokým kočákem. Furt jsme měli strach, aby si to Národní výbor nějak nerozmyslel, ale zašubil to někam. Protože celý dům, všech asi 6 partají, ten byt dostali. A představte si, že ty důchodkyně dostali taky byt garzonky a oni to s nima tak prostě udělali, že jim ty garzonky nedali, dostali horší nějaký byt 3. kategorie. Jo? To bylo velice smutné, protože ty ženský už byly staré.
0: Jo, no, počkejte, Jani, vy jste říkala, že jste nemohli sehnat stěhováky, takže jste to převáželi v kočáru, v hluboké korbě, jakoby všechny ty věci?
1: Ano, v hlubokém kočáru městskou dopravou. Takový ty věci, co se dali. A pak jsme přijeli stěhovák, tak 8 metrů stěhovák. A nám to dovezli k baráku a teď byl problém. Jestli nepojede výtah, tak nám to zamknou a budeme čekat, až pojede. No, to byla hrůza. No a náhodou ten den ty výtahy zaply, jo. Takže jsme to nastěhovali jako normálně. A i tak jsme měli velikou radost. Děti jakou měli radost, protože my jsme bydleli v Pavlačovém domě. Neměli se kde hrát a tady běhali z jedné místnosti do druhé. No to byla velká oslava. Pak přijela rodiče a známí, tak jsme si udělali kafíčko a maminka přivezla zákusky. To byla oslava. Jsme byli všichni šťastní, že máme byt. No. A když jsme šli potom do důchodu před 20 lety, tak jsme si ten byt museli koupit. Jo, protože tenkrát byla ta privatizace, tak jsme si museli vzít i půjčku a Národní výbor to udělal bezúročnou a do 5 let jsme to už v důchodu zaplatili. Tak to byla další oslava, že ten byt je náš. To bylo moc pěkné.
0: Jani, tak děkuju za vaše krásné vzpomínání. Nový byt, nový domov, tak to je samozřejmě velká kapitola každého člověka. Tak přeju vám, ať je to stále místo plné hezkých vzpomínek, ať kam se podíváte, tak se vám vybaví něco milého. Opatrujte se a zavolejte zase někdy příště noční.
1: Děkuji.
0: Naslyšenou.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dospívala Věra Špenarová písničku Fernando. Pohodlně se usaďte, uvařte si čaj, na kávu, už je možná pozdě, a pojďte s námi strávit další část Noční linky Českého rozhlasu. Povídáme si o překvapeních, která nám život připravil. Volá paní Martina, která volá z Německa, je to tak?
1: Ano, volám z Pamentálu, to je 20 km od Heidelbergu a měli jsme dneska pořádný teplo, odpoledne 35 stupňů. A to mě právě připomnělo, že v té době, kdy jsem byla s gymnáziem kijovským sbírat kameny 14 dní a 14 dní jako užívat si u moře, tam bylo taky 38 stupňů tenkrát a tisíce a tisíce medúz a já jsem jednu zvedla a tam mě žahla na levou ruku, to jsem ten žáh měla ještě 2 roky, pak jsem dostala zánět mozku, ne mozkových, ten mozku a měla jsem 41 pár dní. Pak jsem prožila 2 roky v nemocnicích a to pozitivní na tom bylo, že tatínek svého kolegu, doktora Dolečka, požádal, aby mi pomohl zhubnout tenkrát. Já jsem za 3 měsíce přibrala 40 kilo, tenkrát tam to mě bylo 17. A on právě se mi líbil a říká, já jsem Rajko, ty jsi Jucha a Martinu ti splasknem. A to bylo takový veselý a to mě vlastně změnilo dál názor na hubnutí a rozhodně mě to pomohlo, protože jsem potom od 2013 těch 6 let zhubla 80 kilo.
0: Kolik jste říkala?
1: A to se mi podařilo tím, že jsem jedla 3x denně malé porce, večer už vůbec ne chleba, jako kolehydráty. A po 5 hodinách, po 5 hodinách jsem vůbec nejedla žádný jogurt, jabko nebo něco mezi tím, žádný sačinky, jenom 3x po 5 hodinách.
0: A kolik, že jste říkala, že jste zhubla?
1: 80 kilo.
0: A za jak dlouho?
1: Za 6 let.
0: Za 6 let.
1: A to jsem si udělala svůj systém hubnucí. Já teda už teďka na moc nehubnu, ale dodržuju to a jsem to doporučila svým kamarádkám, oni jsou úplně blažený z toho. A moje terapeutka, ta nutriční, ta mě řekla, vy byste to mohla učit, že to dělám dobře.
0: No vy jste neuvěřitelná. To věřím, že je teda velmi inspirativní příspěvek. Hlídala jste si, co jíte, nebo to bylo téměř cokoliv?
1: Ne, jedla jsem, na co jsem měla chuť, zmrzlinu, čokolády. Já jsem teda musela to trochu hlídat, protože jsem dostala tou nadváhou těžkou diabetes, jako cukrovku. Ale jinak já si nepíchám inzulín a beru jenom 2 prášky na tu cukrovku.
0: Aha, ale když jste říkala, že jste jedla jenom 3x denně malé porce a pak jste říkala, že jste jedla třeba i zmrzlinu nebo cokoliv, tak...
1: Ne, to, co jsem si, počkejte, to jsem si tedy někde vyčetla, že do 15 hodin se může ještě jíst nějaký moučník nebo něco sladkého, ale jenom do 15 hodin.
0: Mhm.
1: A já jsem prostě snídala.
0: Paní Martino, ale to chtělo velmi silnou vůli.
1: Pak mezi 12. a 1. a mezi 17. a 18.
0: A co bylo tím vaším hnacím motorem? Bylo to právě to zdraví?
1: Ano. Já jsem se na sebe nemohla dívat. Můj syn měl tenkrát, potom měl v těch 2013, měl 13 roků nebo kolik, a ne, nezáleželo to jenom na mě, ale já už jsem se styděla. Mm-hmm. Styděla jsem se, že syn se za mě bude taky stydět. On to sice bral sportovně, protože věděl, že jsem byla těžce nemocná, ale jako chronicky. Ale i přesto žiju pozitivně, jím taky jako jak třeba dvě housky v plnozrnné ráno, plátek sýra, plátek šunky, skleničku džusu a kafe.
0: A co bylo během těch 6 let nejtěžší?
1: Nejtěžší, když mi to stálo,
0: když to začalo stagnovat, ta váha,
1: ano.
0: Tak vám to muselo hodně...
1: No, chtěla bych všem říct, ať mají sílu, ať to nevzdávají, ono to přijde, musí se tomu věnovat nejenom tělo, ale duše, víte, celkově.
0: A za jak dlouho jste viděla první výsledky?

0: říkal, že jsem statečná, že je na mě hrdej.
1: To věřím.
0: Tomu je teď momentálně 33 roku a sám je jako Heil Erzieherpfleger, to je jako hojivý ošetřovatel.
1: Tak šikovný chlapec. Dobře, moc děkujeme, Marti, to bylo úžasné.
0: Ne, ale dejte to dál. Já si myslím, že je to správný, jak jsem to vzala. Já jsem si z různých časopisů a všech vybrala to, co mě sedí, a pak jsem to na sobě vyzkoušela.
1: Ano, ale pořád to chce velkou a silnou vůli, tak to jste dobrá, že jste to dokázala.
0: Denně, ano, 3 jídla denně po čtyřech pěti hodinách. A mezi tím vůbec nic jíst, jenom pít, 3,5 litru denně.
1: Přejeme krásnou noc, ještě jednou děkujeme za sdílení, zavolejte zase někdy.
0: Mějte se hezky všichni, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Přeji vám krásný a klidný noční čas, ať už nás posloucháte doma v teple, na cestách, při noční směně, nebo jenom tak v tichu svého pokoje. Jsem ráda, že tuto noc můžeme strávit společně a že se můžeme navzájem obohatit vašimi vyprávěními. Pokud máte svůj příběh o největším překvapením života, budu moc ráda, když se s námi o něj podělíte. Zavolat můžete do studia na telefonu 731 800 900, napsat můžete pod téma na web rozhlasu rozhlas.cz/linka anebo na e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz. Těším se na vaše telefonáty, vaše vzpomínky i na další milé chvíle, které spolu v této hodině prožijeme. Je s vámi Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, s námi paní Věra z Náchoda. Zdravím vás.
1: Dobrý večer, všetky taky zdravím, vás taky.
0: Říká se, že život je plný překvapení. Některá bychom nejraději nikdy nezažili, jiná bychom chtěli prožít znovu. Které zůstalo nejhlouběji ve vaší paměti?
1: Překvapením. Tak bylo to v roce 2019, my jsme bydleli v rodinném domku a přestěhovali jsme se do bytovky, protože manžel onemocněl a už jsme to tam jako nezvládali. A bylo to teda v listopadu, když já jsem měla mít 70. Ale byl to takovej zmatek, bylo to prostě mnoho práce, převážili jsme si to autem, ty krabice a to. A já jsem říkala všem těm, který jsem vždycky u nás na baráku hostila a dělali jsme si ty narozeniny dohromady tam. Prostě byli jsme tam jako rodina a bylo nás třeba 30, tak jsem všechny lidi obešla a řekla jsem, musíte to pochopit, já prostě teďka, když se stěhujeme, tak to nezvládnu a neměla bych na to ani žádnou, tak jako čas ani ne a prostě ani ty myšlenky, tak až budeme usazeni v tom bytě, tak já tu oslavu udělám a všechny vás pozvu a pak to všecko dodatečně oslavíme. Takže jako jo, všechny, že to chápou a tak dobrý. A teď se teda přiblížil, už jsme tady byli teda plno krabic tady v tom bytě všecko a už se teda přiblížil ten den můj a dcera naše mě říká, mami, to nás ani nepozveš na oběd do hospody, to jsi tak lakomá. Já říkám, no prosím tě, dovol, jak lakomá, když to vidíš, když nemáme na to ani vůbec žádnou mysl a to, když to musíš taky pochopit. No jo, tak dobře. No, já jsem říkala, tak do té hospody půjdeme, takže jako jsem řekla, kam chci jít. A ona teda jako už věděla, že bych jedině tam chtěla jít. A teď jsme teda přijeli pro nás a teď ona mě říká, mami, a to jdeš v tomhle svetru? Já říkám, no teď ho nemám špatný, proč bych si ho nevzala? No jo, dobrý. A táta jde v týhle košili, to říká, no teď jsme čistý, všecko, tak zase tam naobědujeme, půjdeme domů a hotovo. No tak dobrý, tak jsme tam přijeli do ty hospody, bylo to v Zábrodi tady, u Červeného kostelce, to jsem ani neřekla, že to je Červený kostelec. A teď teda oni nás tam dovezli a já říkám, a běžte tam se podívat a do nějakého kouta, aby nás nebylo moc vidět. A ty 4 místa tam zaříť a něco si teda dáme a rychle odtud vypadnem. No tak tam šli, jo, je tam volno, pojďte. Tak jsme přišli do ty hospody, hospoda byla plná a já teda ještě musím připomenout, že hrozně málo vidím. A takže já se ani tak nějak, jako jsem se nedívala, do ty hospody jsme přišli a teď najednou takový jako hovor jsem slyšela a najednou to všechno stichlo a začala hrát harmonika. A když začal ten harmonikář zpívat, tak já jsem přesně věděla, kdo tam je a jenom jsem řekla, tady je pan Olga a teď všecky, už jsem to teda viděla, 30 lidí kolem stolu, všecko nazdobený a s tou harmonikou prostě, že mě jako přivítali a já jsem vůbec nevěděla, paní moderátorko, já jsem myslela, že vomdlím.
0: No to
1: byl
0: věřím.
1: Takový šok strašný a teď oni všetky se tak jako smáli na mě a já říkám, no co tohle to je, když já vůbec jsem nic nepřivezla, já nic nemám, já vždycky jsem všecko pekla, rychtovala a oni, co bys nosila tady toho je hojnost, tak dcera to zařídila, abych to vůbec já s manželem nevěděla. Včera to zařídila s mojí neteří, od sestry s dcerou a celý ty narozeniny tam takhle zařídili. Já jsem takhle ještě vypulená a překvapená nebyla, ale to byl takovej šok, ale tak nádherný narozeniny jsem já nezažila a nikdy na ně nezapomenu.
0: To věřím. Věruško, to byl vždycky můj sen. A vy jste si ho splnila, já myslím, že mnohých z nás.
1: No a potom teda tohle to teda bylo opravdu, to je, na to nikdy nezapomenu, ani se nemusím dívat na fotky, na nic, jen to mám prostě před očima, tu nádheru, ty všechny lidi, prostě já jsem ty všechny lidi milovala, taky bych je pozvala. No tak to tak všechno dopadlo. A ještě takovej, k tomu ještě takovej dodatek, zase z jiného soudku, že největší štěstí a největší radost, kterou jsem prožila, bylo při mým narození dcery a syna, protože to jsem si myslela, že je celý svět můj. Prostě když prostě bylo po tom porodu, tak já jsem si myslela, že se snad radosti úplně pominu. Já jsem byla tak šťastná, to bylo takový štěstí, takový, já ti tam největší dar, který vůbec může člověk dostat. A na to taky nikdy nezapomenu.
0: Chápu.
1: A to je všecko už a všetky vás zdravím a promiňte mě ještě to kňučení moje.
0: Naopak, prosím, tady ty city a emoce patří do noční linky. Vždyť noční linka, to je čas příběhů životních a my jsme vděční za každou otevřenost. Tak moc děkujeme.
1: Tleskám. A já taky a děkuju všetky zdravím a všetky, který už znám, ty lidi a to, tak všetky taky zdravím a na všetky vzpomínám. A nejvíc, co mě jako utkvělo v paměti, tak to je ten pan František ze Židlochovic. To musí být tak perfektní chlap, že to takhle řeknu, že to je prostě něco úžasného, jak když začne mluvit. A potom paní Anička, která je nevidomá, tak tu obdivuju, protože já moc málo vidím, takže já vím, co to je. A mám teda ještě zbytky toho zraku, ale mám praktickou slepotu a jako nevím, jestli bych se vůbec naučila žít a bojím se toho, kdyby se to mělo zhoršit a nechci o tom ani přemýšlet, ani mluvit, ale takhle jsem to ještě všechno řekla a všechny vás zdravím a dobrou noc a nashledanou.
0: Děkuji, že jste se s námi podělila o tak osobní vzpomínky. Bylo hezké slyšet, jak hluboko v nás některé životní chvíle zůstávají. To byla, milí posluchači, paní Věra z Náchoda a toto je Michal Prokop. Zaspívá písničku Kolej Yesterday.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Každý lidský život je jedinečný, každý ukrývá okamžik, který nikdo nečekal. A dnes budeme naslouchat právě těmto příběhům. Je s námi další návštěva, krásnou noc.
1: Halo.
0: Moc vás zdravíme. Kdo volá?
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Já vás špatně slyším.
0: My vás slyšíme dobře. Kdo je u telefonu? Haló, haló. Tak byla tam paní Petra, která volala z Prahy, ale nevyšlo spojení. Zkusíme zvednout teda druhou telefonní linku, tentokrát živě do vysílání. Kdo se hlásí?
1: Haló.
0: Dobrý den, kdo pak tam?
1: Dobrý večer, tady Marie z Brna.
0: Marie, vítejte a povídejte. Téma největší překvapení mého života.
1: Mám tak veselý příběh, jako měla ta paní přede mnou, ale musím se vám svěřit, protože to, co jsem zažila poslední před 4 dny, je opravdu infarktová situace. Manžel byl v nemocnici a po 3 měsících se měl vrátit z nemocnice. Takže to, že čekal na sanitku 5 hodin, to je jedna věc. To by nebylo tak hrozný, ale já jsem tedy čekala až o 17:30 večer, mě zavolal, že už ho vezou domů. Ať ho čekám, tak já jsem čekala u otevřené okna, přijela sanitka a protože je ležák, takže nejdřív ještě sestřička se ptala, jestli máme výtah, jestli se vejdeme s lehátkem do výtahu, tak jsem říkala, že ne, no tak přijela sanitka, z toho prostě dlouho trvalo, ale vyvezli z toho prostě nějakou postavu na vozíčku, ale nebylo to lehátko, bylo to takové to sedátko, což už mě zarazilo. No ale prostě z dálky jsem viděla, že tam je prostě nějaká postava bledá. No tak mně to bylo jasné, že člověk v 680 letech nebude vypadat svěže, že po 3 měsících jako ležení. Tak jsem otevřela, než ho dali do výtahu, no tak to trvalo asi 4 hodiny. Přišli nahoru, teď nevěděli, jak ho mají do té postele položit. Nakonec ho tam položili, jenomže položili mě sem někoho, já jsem najednou ho nepoznávala, tak a odešli. A já jsem najednou prostě s ním začala třepat. On byl úplně mimo, jenom chroptěl. A já jsem říkala, to není možné, protože předtím jsem s ním mluvila. A najednou prostě on tady chroptí. Tak já jsem byla úplně zděšená, tak jsem volala sousedku a ta říkala, musíš, nelekej se, byl 3 měsíce v nemocnici, tak se změnil. A já říkám, tak se pojď na něho podívat, to není on, to není možné, tady leží nějaká živoucí mrtvá. A ona, ne, já se bojím. Ale už předtím měl syn avízo, že sem přijede. Jenomže mezi tím, co on ležel mezi mě začal zvonit telefon a na tom telefonu se bylo jeho jméno, Pepa, že mě volá. Teď jsem začala šílet, protože on ležel jakoby vedle mě v posteli a mě se ozývalo Pepa v telefonu. Já jsem začala hledat v těch věcech, co poslali z nemocnice, ty krabičky a tohle. A teď jsem zjistila, že to nejsou vůbec jeho věci. A na telefonu pořád se mi objevovalo jméno, že mě volá on, že mě volá Pepa. Tak a vedle mě měl ležet. Tak jsem vzala ten telefon prostě úplně v hruze a ozvalo se tam, Maru, prosím, že co se děje, já ležím před baráku v sanice a nic se mně neděje. Já říkám, Pepi, jak to, že jsi v sanice, kdy ty ležíš vedle mě? A on říká, ne, já jsem v sanice. No, mezi tím ovšem už jako přišel syn a říká, mami, prosím tě, a já jsem teda byla na infarkt, jenom připomínám, že já teda po infarktu mám dvojitý bypass a resekci levé komory, takže já jsem byla prostě úplně v šoku, tak syn mě vzal, prostě začal mě tady jako opatrovat a vodu a to říká, mami, prosím tě, ne, oni sem dali někoho jiného, navíc to není chlap, je to ženská, prostě oni to spletli, oni sem dovezli někoho jiného. No tak já jsem prostě byla v šoku, jako já jsem se nedokázala zpamatovat. A oni přišli a jenom řekli, paní, to se stává. Já říkám, ano, to se stává, tak jako Dobře,
0: no,
1: já jsem
0: teda
1: 50 let učila, kdyby se mě ztratilo dítě, tak
0: to
1: taky
0: asi
1: mám
0: není
1: dvě rodiče.
0: Úplně vhodná reakce říct, to se stává.
1: Jsem to vykládala známým. Někteří plakali u toho, druzí říkali, budeš se tomu smát za chvilku. A to se stalo prosím jako tady v Brně, když ho přiváželi z Bohunic. Takže teď prostě, jako nám volali z nemocnice, ať podáme oficiální stížnost, jenomže oficiální stížnost, to je pravda, ale představte si tu hrůzu pro mě, že horor, že on tady leží jakoby vedle mě a najednou mě volá telefon, jo. No, prostě já jsem si říkala, já se musím vám s tím svěřit, protože to opravdu byl horor, jako, takže...
0: Paní Marie, to je jak příběh do bakalářů. Toto by bylo tak na natočení nějaké povídky nebo nějakého filmu. Neskutečné. A já bych teda nevěřila, že se to stane. A oni vám řekli, že se to stává, tak to...
1: No, oni mě klidně řekli, paní, to se stává. Já říkám, to se stává, že vyměníte. Říkám, víte co, tak manžela jste přivezli a mě můžete zrovna odvést.
0: No,
1: protože já jsem skutečně byla na infarkt. A protože syn pracuje tam u nějaké bezpečnostní služby a zrovna se točilo tady v Lažankách něco, tak tam byl s těma hercama a s tím režisérem a tak jim to tam, protože přijel odsud vlastně po tom šoku, tam tak jim to vykládal, že to se stalo před 3-4 dny a oni říkali, no to si vymyslíte, jako... Říká, ne, to si nevymyslí, to byla skutečnost. Jako.
0: Paní Marie, tak byla jste vděčná za to, že se vám vlastně manžel nakonec vrátil domů, nikoli v tak, nevím, jak to mám říct, zuboženém stavu, ale byl při síle a možná, ano, možná, jak vám to říkal syn, se tomu jednou budete smát, ale myslím si, že ještě na to...
1: Já řekli do LDMky, já jsem říkal v životě, ne, bych to tam nedala, jako to ne, to já ho chci mít doma. No.
0: Tak řekněte, tak, jak to vzal manžel?
1: Tak říkal, jako litoval mě, jako a byl z toho samozřejmě špatný, protože vlastně na tu sanitku čekal 5 hodin, že? Když si vezmete čekat na sanitku ležáka 5 hodin někde u sklepa, než pro něho sanitáci přijedou a potom teda ho nechají v sanitce. On jim ještě říkal, já jsem tady doma, já bydlím tady. A oni mávli rukou, jo. Jak kdyby si řekli, no tak vezeme dva... Asi jim to nemyslí, že protože ta paní opravdu nevěděla o světě. Ona byla ostříhaná nakrátko, tak jak můj manžel šedivá, že teď zhubla. No tak jako v první chvíli já jsem opravdu jako, no mě by nenapadlo, že mi sem položí někoho cizího, že? Toto,
0: paní Marie,
1: nezlobte se, že teda jsem vás tím obtěžovala tím příběhem, ale já jsem toho tak plná.
0: To bylo přímo k tématu, bylo to na místě a bylo to velmi originální. Tak kéž by vás už čekali jenom sama příjemná překvapení. Mějte se dobře, přejeme krásnou noc a posíláme i vám. Do Brna, Marcela z Moška.
1: A děkuju, že jste mě vyslechli.
0: Naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jsem ráda, že můžeme společně otevřít další noční povídání, a to k tématu největší životní překvapení. Je to o chvílích, které nás překvapily natolik, že na ně vzpomínáme i po letech. Kdo se dovolal? Krásnou noc přejeme. Haló, haló.
1: Haló.
0: Dobrý večer, krásnou noc.
1: Jo, dobrý večer, tady paní Ema. Z Javorníku, Jeseníku.
0: Co k tématu?
1: Teřinko, vypnu si jenom rádio.
0: Dobře.
1: Tak, v pohodě. Dneska máte perfektní, nádherné téma. Haló?
0: Tak povídejte, co k němu máte?
1: Tak, vzpomínka. Úplně úžasná. Já, pokud je možno, tak reaguji na vaše témata a vždycky, pokud se mi podaří, tak zavolám. Teď přijedu večer z práce, jdu spát a poslouchám vaše rádio, než usnu. Takže úplně dneska super téma. Já po těžkém rozvodu, psychickém i fyzickém, jsem se přestěhovala ze Zlatých hor do Mikulovic u Jeseníku. Jestli to trošku znáte.
0: Znám to dobře.
1: A chodila ke mně super počtečka. Taková kočená, tak 120 kilo, úplně senzační ženská. A když jsem viděla, že má službu, tak se mi se dobro napekla, navařila, protože jsem hospodská a převážně jsem dělala baru v noci, takže jsem přes den byla doma. A pokazilo se mi auto. A ona mi říká, no, můj manžel spravuje auto, přijede z Německa, tak jak přijede, já ti zavolám, přijď to. Říkám, dobrý. A teď mi v pátek volala. No, Hinek přijel z Německa, budeme tam a tam v hospodě v Mikulovicích, tak přijď domů, kde se on ti to auto přes víkend zpraví, říkám, dobrý. Ale mě se, protože jsem hospodka, mě se od 18 let dělám hospodskou jako servírku, mě se tak nechtělo do té hospody. A synové mi říkají, mámko, běž mezi lidi. Tak jsem šla, tak mě ta počtačka se znamla s manželem všechno. A říká mi, jo, a mimochodem představím ti mého tatínka, který byl vdovec už 10 let. Tak mě ho představila, jsme si podali ruku, dali jsme si pusu na týkání, v restauraci popraskali žárovky, no a už jsme 25 roku manžele. A vždycky na to úplně s láskou vzpomínám, že to bylo něco nádherného, co mě v životě asi mělo potkat po těch všech terapatích.
0: Paní Emo, ano, ano, poslouchali jsme pozorně. To je nádhera. Víc takových překvapení.
1: Já jsem měla dva syny a získala jsem i dceru, která mi říká maminko. Už jsem i díky ní prababičkou, protože v té době měla už děti, které vyrostly, které mají vnoučata, takže já už jsem babička i prababička, což je úplně úžasné. Z mé strany bohužel jsem jenom maminka, protože moji synové mají kariéru, ne rodiny, ale ano. Úplně no nic lepšího jsem v životě fakt asi nemohla potkat, jako úplně jsem nadšená, spokojená a
0: tak to má být. No, dobře.
1: Já vás trošku špatně slyším, takže proto se tam, jestli tam jste nebo nejste.
0: Paní Emo, my jsme vás slyšeli výborně a to je důležité. Opatrujte se, přejeme krásný noční čas a mnoho nádherných zážitků s celou vaší rodinou.
1: No já myslím, že ještě budou krásné zážitky, protože už čekáme další právničku nebo právnuka, což bude úžasné úplně. Mhm. Jako když mám 66 roku a říkám, že jsem prababička, tak já jsem na to hrdá. Já se za to nesítím, spíš naopak, jako jo.
0: No samozřejmě.
1: No doufám, že ti moji kluci konečně přestanou kariérovat a začnou se taky starat o rodinu. Jeden má 36 a druhý má 35 roku.
0: Ano, tak to už by nad tím mohli začít minimálně přemýšlet. Tak se loučíme, jdeme se pustit kapelu Elán.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: přeji klidný večer. Někdy si myslíme, že máme všechno naplánované, ale život nám ukáže, že umí psát svoje vlastní scénáře. Jaký napsal právě vám? Krásnou noc přeji. Kdo je s námi?
1: Tady Božena ze Zásmog.
0: Ze Zásmog, vydržela jste, tak povídejte, co máte k tématu největší překvapení mého života.
1: Ano, ano. Už jsem ve vysílání?
0: Ano.
1: Tak pro mě velký překvapení mýho života bylo, když manžel odjel do lázní a přijel zamilovaný a že od nás odchází, po 20 letech jsme se rozešli.
0: Mhm. No, tak no. To je překvapení, které člověk nechce zažít, ale život to někdy přinese. Jak je to dávno, jak je to už dlouho?
1: No, to už je 48 roků.
0: Mm-hmm.
1: 48 roků a vlastně kvůli který paní v nás opustil, tak ta za půl roku ho opustila jeho a pak zůstal sám a no, tak nějak prostě
0: už se pak nechtěl vrátit, nebo vy jste byla proti?
1: No, já bych ne. Přestože jsem byla v invalidním důchodu, měla jsem 735 korun invalidního důchodu, jedny dceři bylo 14 roku, druhý 18 a na dceru mě musel platit 400 korun a já, že jsem měla důchod 735 korun, tak už mě nemusel dávat 200 korun. Kdybych bývala měla 700 korun, tak mě by býval musel platit prostě 200 korun.
0: Boženko, bylo to pro vás úplně nečekané, nebo už jste nějakou dobu cítila, že se
1: nečekaný
0: něco
1: vůbec, prostě odjížděl v pohodě, jako normálně, prostě odjel a přijel, že prostě tam poznal paní a že prostě ho má ráda a tohle a že prostě půjde od nás a to prostě to byl šok, no.
0: No 20 let života s někým znamená spoustu vzpomínek, společných zážitků, také důvěru, kterou si budujete po dlouhou dobu a najednou stop. No
1: a přitom jsme tancovat spolu chodili, všecko v pohodě, jako nic, no tak já všude někde něco, jo, dohady kvůli dětem třeba, nebo tohleto, ale prostě nikdy u nás nebylo nic takového, aby takový důvod k tomu byl, že to no. No a když odcházel, tak říkal, no a kdyby mi to náhodou nevyšlo, tak bych se mohl vrátit, já pánu v žádném případě.
0: A jak to teda měl dál říkat, že s tou paní dlouho nevydržel?
1: No tak pak? Potom byl po ubytovnách a pak si nějakou paní našel, s tou byl asi rok a zase mu to nevyšlo a pak teda žil s nějakou paní a ta mu pak nakonec zemřela. Nakonec se vrátil, tady dcera mu poblíž sehnala jako do domova důchodců, potom nakonec skončil v domově důchodců.
0: Mm-hmm.
1: No. A veselý jsme měli potom, když nejmladší vnuk nás překvapil, když mu bylo 21 roku, tak přišel, že čeká miminko. Tak to bylo takový velký překvapení, protože nejmladší vnouče a vlastně byl nejdřív tatínkem.
0: To je pecka. No. Tak prima.
1: No a letos jsem 29. března měla veliký překvapení, byla jsem u dcery na návštěvě a naobědvali jsme se, po obědě jsme si udělali kafičko. A zeď se napil a vypadl mu hrnek z ruky a byl na místě mrtvej.
0: Mm-hmm.
1: Člověk, který nepil, nekouřil, sportoval, ještě ráno si na kole byl pro noviny a to 70 roku a takhle náhlá zástava srdce, ani infarkt to nebyl. Při pitvě mu zjistili náhlá zástava srdce a
0: Boženko,
1: a takhle
0: to
1: nám odešel.
0: To jsou náročné životní
1: příběhy. To byl taky šok prostě.
0: No, určitě není jednoduché o tom mluvit, tak děkujeme, že jste tak otevřená.
1: Když si loni slavila narozeniny, tak jak to letos vidíš, a já povám, no, to nejsou žádný, to byly půlkulatiny, to letos nebudu nic slavit. A on říká, no to já v prosinci budu slavit 70, tak toto oslavíme. Během 5 minut byl konec. Mm-hmm. A v 5 minutách tam byla záchranka a 9 výbojů a už ho ne to. Vůbec srdíčko nenaskočilo. Takže to pro nás byl taky hrozný šok.
0: Tomu rozumím. No, Boženko, děkujeme za vaši návštěvu.
1: No,
0: v podstatě to byl jeden příběh náročný, druhý milý ve 21 letech nejmladší vnouče vám oznámí, no, že teda bude tatínkem. A pak jsme zase otevřeli jednu náročnou kapitolu. No. Děkujeme, ale za všechny, protože všechny patří k životu.
1: 15.
0: Kolik jí bude? Mě to přeskočilo.
1: 19.
0: 19.
1: No.
0: Dobře.
1: A už je to slečna.
0: A pak předpokládám, bylo těch vnoučků už více. Co
1: no,
0: vám přišli oznámit, že
1: 7 pravnoučat.
0: Tak, výborně. No. Tak ať vám dělají radost, Boženko. Loučíme
1: no,
0: se.
1: No určitě, určitě. A hodně zdravíčka vám všem.
0: Milí posluchači, čas dnešní noční linky se pomalu chýlí ke konci. Děkuju vám, kteří jste nám dnes zavolali, napsali nebo jenom tiše poslouchali. Vážíme si toho, že jste s námi sdíleli svoje příběhy, vzpomínky i chvíle, které nebyly vždycky jednoduché. Dnešní noc nám znovu ukázala, jak rozmanité jsou lidské osudy. Slyšeli jsme příběhy plné překvapení, nečekaných zvratů, setkání, životních změn i okamžiků, které navždy zůstávají v našich srdcích. Každý váš příběh měl svou sílu a svůj význam. Děkujeme za důvěru, se kterou se nám svěřujete. Těším se, že budeme v milém povídání zase někdy pokračovat. Tak teď přeji klidnou noc, spokojné usínání, krásné ráno, až přijde nový den. Ať vás čekají už jenom samá příjemná překvapení, lidé, kteří vás potěší a mnoho důvodů k radosti. U noční linky se bude těšit v příštím týdnu naslyšenou Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Jeho málo, vlastně ho nikdy není vůbec dost. Málo kdo se mu vyhýbá, umí potěšit a některé situace přímo zachrání. Tak to je humor. A právě skrze něj se dnes takzvaně podíváme na život jedné herecké hvězdy. Ať i vám přinese hodinu plnou radosti a legrace, to si přeje Patrik Rozehnal.
2: Jenom jestli, jak se patří, způsobilej do díla.
1: Já? Vždycky. Tak předně, vítám vás a přeju dobrý den.
2: Nápodobně.
1: Našel jsem si o vás řadu krásných ukázek a faktů.
2: Koukněme.
1: Narodila jste se 10. dubna 1946 v Praze, ale vypátral jsem i další věci.
2: A to jste zrovna neměl na práci něco užitečného?
1: No, mým úkolem je posluchačům nabídnout povídání a humor, Jaruško.
2: Takovýhle pomenování jsme si přeci neujednali.
1: Pardon, tak co kdybych vám říkal Jarušenko?
2: Jo, to můžete.
1: Zůstal bych přesto pokorně u Jaroslavy Obermajerové, která nás pobaví. Zdržíte se s námi aspoň tu hodinu?
2: I ne, mám málo času.
1: Tak nenechte se přemlouvat. Podívejte, kolik tu máme ukázek z archívu. Vezmeme je spolu do studia.
2: Dicinky, radši sama.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dnes to bude příběh ženského života. Příběh herečky, hvězdy, která v mládí byla i sexy symbolem. Jaroslava Obermajerová nás dnes bude bavit.
1: Hvězdné návraty.
0: Tahle rodačka z Prahy spatřila světlo světa v roce 1946. Její tatínek prý byl podobný herci Karlu Hegerovi a lidi si ho často s ním také na ulici pletli. Maminka a tatínek se ale brzy rozvedli, to když malé Jaroslavě byly pouhé 4 roky. A tak se na její výchově podílela především maminka a taky babička.
2: Ale já jsem byla na Žižkově, tam bylo teda pole před náma, to je pravda. Ale pak jsem byla jedináček, tak mě maminka hlídala strašně a babička teda. Takže já jsem moc nikam nesměla trajdat, tak na dvorek tam na zadní s kamarádkama. V těch 4-5 letech, ale já si strašně málo pamatuju. Já si jenom pamatuju, že jsme jednou s babičkou šli po Žižkově, po takové části, která si vlastně, my jsme byli na Jarově, to je část Žižkova Jarov, a pak je Žižkov, šli jsme jako níž směrem k centru a tam byly fotografie, takhle, jak jsou za těma sklama, vitrínama, a holčičky takový malý, asi o něco malinko větší možná než já tenkrát, to mi byly 4 roky, a oni měli takový taneční sukínky. Yeah. Měli tričínko, bílý, černý, a mně se to hrozně líbilo. A začala jsem otravat babičku, že tam chci, no a to víte, ty babičky jsou hodný na ty vnoučata, příšerný, tak mě tam vzala a hrozně se mi líbilo, jak se vyčili u té tyče, takže jsem zase otravovala, že tam chci chodit, a tam to ještě tenkrát, to byl rok 51, dejme tomu, jo, 50-51, takže to ještě bylo, no před chvílí, soukromí vlastně na půl studio, jo, takže to měla taková úžasná, krásná paní, který se říkalo Madame Remislavská, a její manžel, pan Remislavský, což byl vlastně polského původu taneční mistr, ale velmi, velmi dobrý, uznávaný i choreograf on byl, a oni to vedli. A ta Madame tenkrát řekla babičce, že jako jsem na to malá, že berou stát od 5 právě, nebo od 6 dokonce. A já jsem tak otravovala, že mě vzali. Platilo se asi krvavých 10 korun za hodinu nebo něco takového, 2x týdně. A tam si myslím, že je prapůvod toho, že jsem takhle dopadla špatně, že furt někam jezdím, něco říkám, pak jsem začala tím baletem a teď z toho mám to, že třeba jsem v Plzni najednou a včera v Luhačovicích a pozejtří v Brně, což je teda opravdu hrozný.
0: Už od útlých dětských let se Jaroslava Obermajerová zamilovala do baletu. A tak se na jevišti objevila už ve svých 10 letech. Bylo to v Národním divadle, kde tančila v operách a baletech. Baletu pak nechala a začala se zajímat o herectví. A když se rozhodovala, kam jít po střední škole, tak jednoznačnou její volbou byla Damu. Už během studií dokonce hrála ve filmu, jak kdysi vzpomínala v talk show Tomáše Magnuska.
2: V mém prvním filmu tady vedle kousek na Barandově, tak jsme hráli s mým milovaným kolegou, který už nežije, a tenkrát to byl můj první kluk, jo. Jsme byli spolužáci, Pepíček Čáp. Tak jsme dostali nádherný 2 role ve filmu, který se jmenuje Souhvězdí Panny. A bylo to podle novely, která se jmenovala Ošetřovna, to psal pan Uhde, scénář. A my jsme hráli milence, ale on byl jako na vojně a mě propašujou do těch kasáren, což mě propašoval Puchold a Vimr a takový lidi, kuchař pan Libíček, důstojník pan Adamíra, Ruda Jelínek, jo. Prostě takový zajímavý lidi. Já jsem byla ve 2. ročníku na Damu a tam byl jediný zádrhel, že tam musela být aspoň 1 cudná postelová scéna. Proto říkám, že jsem se pak už jsem točila dál přes tu postel. A dokonce byl ten film brej zakázaný. Já tam byla jenom do půl těla a jenom vteřinu. Fakt to není dlouhá scéna, jo. Ale hrozně ráda na to vzpomínám, protože tam mě pan režisér Brinich a pan kameraman Kališ vlastně naučili, co je filmová práce, jak se chovat před kamerou, víš. Což jsem měla takový náskok v tom 2. ročníku a hrozně ráda na ten film vzpomínám. I s tím, že jsem například měla tenkrát, myslím, 120 nebo 160 korun za filmovací den. Jako posluchačku, víte, 160 korun, to něco bylo. A ten den, co jsem se slíkla, to fakt jenom půl dne trvalo. Pan režisér všechny vyhnal z ateliéru, aby jsme se nestyděli. A já jsem za ten filmovací den, kde jsem ukázala prsa, dostala 400.
0: A teď za legrací, se kterou je taky Jaroslava Obermajerová spojována. Jedna ze scének ze Zlaté mříže v režii Jiřího Adamce nazvaná Sobotní návštěva. Uslyšíte i Laďku Něrgešovou a Pavla Kikinčuka.
3: Bože, ta hlava mě bolí. Proč ta hlava tak šíleně bolí?
4: Protože jsi se včera ožral jako dobytek, miláčku.
3: A co to povídáš, prosím tě? Od dětství jsem měl k alkoholu bytostný odpor.
4: No.
3: Kdykoliv dala maminka do koláče rumovou trest, tak jsem zvracel.
4: No, včera v taxíku taky.
3: Co to povídáš, prosím tě, to je nesmysl. V životě se mi neudělalo špatně ani na Loch Nesse, na tož v autě. Zvládnul se mi pohled do hrnců ve školní jídelně. Dokonce i do tvý kuchyně. Promiň, já už se musím.
4: Druhý dveře vlevo! Kroci, když to neumím, tak nechlastám, ne?
3: Promiň, stihnul jsem to jenom k těm prvním dveřím.
4: No včera se byl teda větší hrdina, miláčku. Když si fláknul s tím nazrzlým slizounem mozem, tak jsem měla konečně dojem, že jsi kus chlapa.
3: S jakým nazrzlým slizounem?
4: No počkej, já myslela, že ho znáš, když jsem mu říkal Pikachu, ty starý opruze.
3: Ježišmarja, to byl můj šéf.
4: No tak vidíš, že ho znáš. Co jsem říkala?
3: No jak mu to zítra v práci vysvětlím?
4: Klid, já myslím, že mu nebudeš muset nic vysvětlovat. Když ho zvedali ze země, tak myslím, křičel dost jasně, že už se do práce rozhodně obtěžovat nemusíš.
3: Ježišmarja, co jsem komu udělal?
4: Právě, že nic si neudělal. Já vyštvu manžela s dětma k babičce na Šumavu na celý víkend, aby jsme ho měli pro sebe a ty jediný, na co se zmůžeš, je pozvracet mi přecí.
3: Ale no tak, ty můj miláčku, no ty moje vílo a málko, ty moje maková panenko. Hele, víš co, uděláme si hezkou sobotu. Jenom my dva, sami my dva, jo?
4: Hezkou sobotu, jo?
3: No ano.
4: Jak si to jako představuješ?
3: No, já nevím, já si tady takhle pěkně hezky natáhnu, jo? Takhle ty mě uděláš nějaký dobrý kafičko, pak se spolu napapáme, pak na nás přijdou takový ty lehtivý myšlenky, no? Hele, víš co? Já ti udělám racuchyla, jo?
4: Během vždycky skočím.
3: No, protože jsi taková moje panenka, skákavá, taková moje žabíčka. No.
4: Ty jsi teda roztomilej.
3: No, já vím.
4: Ty jsi úplně jiný než můj Jára.
3: Co to je? Někdo zvoní asi.
4: No ne, to by mě nenapadlo.
5: Tak otevře mi někdo. Nejdřív si pozvete maminko a pak děláte, že nejste doma.
4: Ježi Kriste, to je týně, já jsem na tu babu úplně zapomněla. Dělej, schovej se někam.
3: Čeho?
4: Nebo ne, vypadni, ale honem.
3: No počkej, jak mám budu tebe vypadnout?
4: No oknem, ne.
3: Ale blázni, jsme v 10. patře.
4: Ježi, jenom 9. Dělej, skákej.
5: Já vím, že jste doma, máte klíče v zámku.
3: Počkej.
5: Koukejte mi otevřít.
4: Hned, maminko, já jsem ve volně. Schovej se, dělej. To nikdy nevysvětlím. Vzdělávej se a drž hubu.
5: No to je dost. Nejdřív mě pozvete a pak mě necháte stát na chodbě jak nějakýho žebráka.
4: Promiňte, je... maminko, já jsem se zrovna koupala, když jste strkala ty klíče.
5: Sobotu.
4: Do dveří.
5: Poledne. No teda, já jsem Jarouškovi říkala, neber si ji, ta je nějaká divná. Měla jsem pravdu. S úklidem ses taky, koukám, zrovna nepřetrhla. Já se nedivím, že spíš až do oběda, když skrz okna není pro tu špínu ani vidět.
4: Dáte si něco, maminko?
5: Neobtěžuj se, děvenko. Já nebudu riskovat, že zabloudíš cestou do kuchyně. Ostatně, Jaroušek si mi stěžoval, že má nejmín 3x v týdnu k večeři šproty. Já se divím, že mu ještě místo uší nerostou žábry.
4: No,
5: on byl totiž ode mě zvyklý na teplé večeře.
4: Ano. Přesně tyhle zlozvyky se ho snažím postupně odnaučit.
5: Nebuď hubata. Nebuď hubata, hlavně ne před dětma. A kde vlastně jsou? A kde je Jaroušek?
4: Jeli na víkend na Šumavu, k mojí mámě.
5: K tý starý megeř, co krade v samoobsluze droždí, jo? No nic, nechci se tě dotknout, je to nakonec tvoje matka, ale co já budu dělat s tím štrůdlem, který jsem Jarouškovi přinesla?
4: No? Maminko, dobře víte, že štrůdl nejíme, Járu po něm pálí žáha.
5: Podívej, ty ho jíst nemusíš, ale Jarouška po mým štrůdlu žáha nikdy nepálí, děvenko. Po mým štrůdlu teda ne.
4: Neposadíte se, maminko? Asi ne, že?
5: Ne,
4: když tady Jára
5: ne.
4: Není, že? Nezdržíte se dlouho, že ne?
3: Laďka se jenom chtěla zeptat, když konečně vypadnete. Pro mě jste úplně cizí ženská. Moje tchyně nejste, takže já se vás vůbec nebojím. Jo, a taky bych vám chtěl říct, že tady Laďka už taky nebude dlouho vaší snachou. Jo, takže se k ní chovejte jako stará hodná paní a ne jako zátchyně. No. A toho vašeho synáčka je mi taky líto, ale jenom proto, že mu řídí manželství takováhle symetrika, jako jste vy. No vážně, to by nevydrželo ani zvíře, natož člověk. A taky buďte ráda, že mu tady zahřívám bačkory, pyžamo a postel. Hlavně tu postel, tak. No. Co, tak teďka jsme si pěkně popovídali a už můžete jít. No, no zvedněte se. Nekoukejte na mě jako suvá, je to. No. Tak běžte, naschledanou. Tak, no. No. Tak. No, je venku, no.
4: To jsi neměl, Láďo, to jsi neměl. Oh. Láďo, ty ji neznáš. Ta symetrika je schopna mě udat na lince pro týraný tchýně. No. Co budem dělat?
3: No co ano, uděláme si hezkou sobotu. No.
4: Bezla.
3: Je sobota, ne? Dávají v televizi Zlatou mříž.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Životem herečky Jaroslavy Obermajerové se probíráme. A bavíme se nad tím. Po absolutoriu DAMU nastoupila do kladenského divadla Jaroslava Průchy. Zůstala tam celé 3 roky a zároveň hrála i v divadle v Mladé Boleslavi. Tehdy ta divadla byla spojená. Od roku 1970 byla přes 20 let v divadle E.F. Buriana v Praze. A vzpomínala často na své kolegy a také, co ji jako mladou herečku naučili. Byly to třeba i herecké pověry. Víte, že pokud herec při představení ztratí botu, tak podle pověry to znamená, že se na scénu ještě vrátí. Případně, že ho čeká velký divadelní úspěch.
2: S tou botou je to spíš, mě zase naučila paní Budínová, Slávinka, s kterou jsem dlouho, 20 let byla v divadle E.F. Buriana, než ho zrušili. Tak ta mě naučila, že jsem si koupila nějaké ťapky naproti v Bílý labuti, že to bylo divadlo naproti Bílý labuti, a jsem si koupila nějaké botičky rychle na přezutí a takhle jsem položila tu tašku na ten stůl. No ta mě dala, ta Budínka, říká, opovaž se, boty na stůl v divadle nesmějí přijít, to ti lidi vykopou. To je prostě pověra taková divadelní a tak se to do mě zažralo, že ani doma bych nedala ani čistou botu prostě na stůl. Jo. Protože boty na stůl nepatří, je to pravda, je to logicky, a v divadle teda dvakrát ne. A pak mám teď, jak máme takovou hru, jezdíme s kolegyněma, takovou hezkou hru. A tam jedna ta kolegyně, když jako se líčí, nebo tak má ve zvyku si pískat. A to zas taky mě ta Slávinka Budínová naučila, že se teda v divadle nepíská, protože se vypíská představení, že jo. A já úplně vždycky sebou škup, říkám, já nepískej, je to, jako, ona je to blbost, jo. To jsou takový ty divadelní, jakoby, pověry. Ale když vás to naučí starší kolegyně, který si vážíte a teď jako mladý vám to řekne, jak já si to pamatuju prostě na dosmrti a už bych v životě se nespronevěřila, když slyším někoho, jak píská, nebo jde na jeviště s čepicí, nebo s cigaretou, nebo to tak vždycky, jako jsem z toho taková nervózní, no, protože už jako hodně pamatuju a říkám, měla bych ty mladý vychovat, ale oni dneska ty mladý na nás moc nedají, na nás starší. Ono jim to jedno. To my jsme byli takový ještě jako vychovaný, že jsme ty starší kolegy poslouchali docela.
1: V době, kdy vstoupila do angažmá v divadle E.F. Buriana, začala také docela dost točit. V roce 1971 třeba s režisérem Antonínem Dvořákem klasické dílo Bratří Mrštíků Mariša.
3: Chceš bílý nebo černý? Nesu ti černý.
4: Černý mě jde. Sladila jsi to?
3: Zapomněla jsem.
4: Od kého je káva?
3: Od Žida.
4: A proč ne ze spolku?
3: Měli zavříno.
4: Tohle je stuchlá, nebo co?
3: Pojedeš na Panský?
4: No na Panský, proč se ptáš?
3: Tak, aby dříví bylo suchý. Včera jsme nemohli ani zatopit. Co chceš?
4: Proč jsi na mě taková zlá? Co pak nemůže být u nás jináč? Ubíde ti, když se na mě vlídně podíváš? Poslouchej, Marišo, já na všechno zapomenu, nic ti nebudu vyčítat, nikému nebudu hrozit, jen když trochu lepší vůlu budu vidět u tebe. Nevíš, jak to člověka bolí. Tak jsem si zliboval, až budeš moho ženo, všechno pro tebe udělám, nic ti neodepřu, jenom abys byla u mě šťastná, spokojená. Zatím podívej se na sebe. Na hromech líháme, na hromech vstáváme. Děte ho třeba, musí to tak být. Co onem tvý srdce žádá, nic ti neodepřu. Všechno pro tebe udělám. Když ti pěkně prosím, mám přece děti. Co z nich bude, když budou vidět, jaké vedeme život?
3: Sedni a pij. Co jsi nedopil?
1: Ve stejném roce měl premiéru i další velmi úspěšný film a komedie Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Tam si Jaroslava Obermajerová zahrála zdravotní sestru. Na středisko přichází Saxána a Jan Hrušinský.
5: Tohle je Kudláčková.
6: Těší mě.
5: Já jsem švagrová děda vševěda.
6: Vážně, já jsem původně čarodějnice. Na? Taky čekáte na ucho?
5: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
6: No, vidím, že si budete dobře rozumět.
1: Věděli jste, že na konkurzu na roli Saxány byla kdysi i Věra Špinarová? A taky prohlásila, že kdyby tehdy tušila, že se z toho stane takový hit, tak si myslí, že by se její život ubíral určitě jinou cestou. Takhle jí prý ale zbyly jen slzy pro pláč a tichá závist, když v televizi viděla Saxánu. Mohla to být totiž ona. A ještě jedna zajímavost z natáčení. Ta maska Napoleona, ve které Jan Hrušinský přišel právě do té ordinace lékařské, mu dávala docela zabrat. Tím, že ji měl přilepenou na hlavě, měl potíže s dýcháním a taky ze závanu barev. Když pak Jaroslava Obermajerová vstoupila do nemocničního pokoje a viděla samotnou hlavu Jana Hrušinského, tak se zděsila a vyprávěla to svému doktorovi.
7: Jste prostě přepracovaná. Já v takovém případě vidím ovce. Nebo krávy.
3: Pane doktore, Tálava mluví. Je to mladý Bláha?
5: No nazdar.
7: Ale uklidni se, hofu, jako lékař přece vím, co je možné a co ne.
3: Tálava mluvila s tou Kudláčkovou.
5: Ježiši.
7: No a? Co? No tak se na to budeme podívat.
1: Tak to byla mladá Jaroslava Obermajerová. Už od mládí si dávala pozor, aby měla po svém boku slušného člověka. Tedy muže s rozhledem, vychováním a různorodými zájmy. Rozhodně prý nechtěla nikoho, koho by zajímala jen jeho práce. Ale na vdávání příliš chuti neměla. Vždycky prý přišlo směšné, že se každá holka třese na to, aby si na sebe oblékla bílé šaty se závojem a vyrazila k oltáři. I když tohle jí taky potkalo. Bývalým manželem Jaroslavy Obermajerové byl Richard Čech, který pracoval jako číšník a taxikář. Manželství ale trvalo jen krátce, kolem 2 let. A herečka sama označila den svého rozvodu za jeden z nejšťastnějších dnů svého života. Z tohoto svazku má i syna Jaroslava. Ale zpátky k našim ukázkám. A protože jsme pořád o humoru, co třeba nějaká anekdota Jaroslavu?
2: Já nesí řeknu hezky, ale možná, že ta by se vám mohla možná líbit. Pán přijde k baru dát si skleničku a na rameni mu sedí vrána. Bych prosil tu vodku. Teda 2. Dá si panáka, vrána 2. A ještě, a teď to otočí asi 6krát a začne být už takový padá z toho baru takhle. A to se právě líbilo, ten kolega měl takový hezký nos, on to dělal. A ta vrána takhle furt, že ještě si dala, jo, furt ukazuje na ty flašky, že ještě chce, a ten barman říká, teda nezlobte se, co to máte za zvláštní, teda za zvíře, jako, já už vám ani nenaleju, ale ona furt sedí na tom rameni. A ten pán říká, víte, já jsem totiž rybář. Já jsem tuhle chytil tu zlatou rybku. A ona furt, že bych měl říct nějaký přání. A já jsem si přál ptáka, který hodně vydrží.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Úsměv vždycky něco vyžaduje, ale určitě i dobrého herce, který vás pobaví. Tím je dnes Jaroslava Obermajerová.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Účinkovala i v seriálech, jako Byl jednou jeden dům, 30 případů majora Zemana, My všichni školou povinní, Synové a dcery Jakuba Skláře, Přítelkyně z domu smutku, Život na zámku, Hraběnky, Ulice. Zdálo by se, že je ostřílenou herečkou, ale přesto si zachovává do konce svého života i jistou formu trémy.
2: Jarunko, nervy jsou prvít.
3: To už říkával můj pradědeček. Tomu se vám jednou udělalo na noze kuří oko.
4: Ale prosím vás, kuří oko.
3: Ale počkejte, nechte mě domluvit. Na tom kuřím oku se mu udělalo ječný zrno. A do toho ječného zrna se mu dal námel. Takže z toho pak měl nervy ty v tom, v kutně.
2: V putně. Kutna to je...
3: Já vím, jak se tam skládá na zimu dříví.
2: To je zase kůlna.
3: Aha.
2: Vy mi připomínáte mýho dědečka. Tomu doktor řekl, ať vás dá babička do postele a vyfotit. Uh-huh. Tak děda přišel domů a povídá, babi, máš mě dát do postele a vyfotit. Zkrátka nervy. Nervy jsou neřád a nezahrávejte si s nima.
3: Já se s nima zahrávám. Teď já ani nevím, kde je mám.
2: No to je dobře. To je moc dobře. Protože jak člověk pozná, kde co má, tak si s tím začne zahrávat a je zlé. Znáte ten případ z toho dívčího kláštera, jak se tam jeptišky napily a potom...
3: Ne. Nevyprávějte žádný hambatý věci.
2: Jaký hambatý? Pili vodu a dostali tyfus.
3: Fuj, to je tedy tak na ty moje nervy.
2: No teď vám to zrovna povídám. Nezahrávat si s nervama. To byste potom musela do lázní.
0: Tohle byla ukázka z roku 1979 a bylo tu doporučení na lázně. Ty dostala mnohem později Jaroslava Obermajerová jako dárek od svých přátel k narozeninám.
5: Tak já jsem tam jako jela a bylo to strašně hezký nakonec v tom, že byly krásný dny a oni si mysleli, že mě zamknou, že mě budou masírovat. Já jsem všem řekla, že to nechci, že se zaprvé potřebuji vyspat, že nepůjdu v 9 na nějakou pitomou masáž, jo. A že hlavně se chci jít vykoupat. Tak jo, prej bazén máme, představte si venku 30. A oni měli dole bazének, takhle malinký, s teplou vodou. No tak to jsem zase ječila, že já se chci normálně zaplavat v nějakým bazénu. Tak to jsme pak někde kus dál našli. Protože bohužel v těch Velichovkách nádherný místo na bazén a on je spustlej a zničený. No jako dneska mnoho věcí. Jo, ale nakonec se mi to líbilo, jsem se tam vyspala, ale jako říká Ježíši, oni vás masírují lávovejma kamenama. Já jsem větší kravinu neviděla. Ten kamenem po mně jezdí, proč jako? Říkám, vemte to rukou, nebo já jdu pryč, no hrozný, jo. A to jsem to teda měla jako dar zadarmo. Ale představte si, že jsou lidi, že tam jedou a tu masáž si koupí a ona stojí 700, nebo strašný prachy, jo. Já to vůbec nechápu, proč to dělají ty lidi, no. Tak jako někdo to třeba, pak mě zabalili do toho bahna. No toho já jsem se štítila strašně a chtěla jsem hned ven, že jo, říkám, ježiš, to je horký, proč, taková jsem špinavá, on prej tak si čtět, říkám, no když mám ruce od bahna, jak si můžu číst. A byla jsem asi 5 minut v tom bahně a říkám tomu pánu, ještě chlapi tam dělají, jo. Říkám, hejte, vyndejte mě a on, no tak jo, tak pojďte. Helejte, oni nemají regulovaný sprchy, on tím horkým bahnem v tom horkým dní mě horkou vodou mě spálil skoro. Říkám, dejte to studeně, říkám, to nejde, to je centrálně. Fakt, a to bylo tak vařící voda, kterou, no tak se, fakt, to mě zničilo totálně, říkám, tak aspoň vím, že nemusím do lázní.
0: Ale vraťme se ještě k té paměti, která je pro herce, tudíž i pro Jaroslavu Obermajerovou tak důležitá. Aby se herci naučili svůj text, mají různé metody. Buď je to opakované čtení bez emocí, dělení textu na menší úseky, spojování replik s pohybem a podobně. A když už se to naučí, tak záchranou, proto kdyby jim text vypadl, je často i nápověda. Jaroslava si dokonce pamatuje ještě tu klasickou nápovědku v Malé budce na jevišti.
5: No, nakladně ještě byla taková, ale byla trošku zapuštěná. Já nevím, jestli ji zachovali, já si nepamatuju, když taky byly tam úpravy v tom kladenském divadle. Ale byla tam v prostředku taková, paní nápovědka strašně, já si strašně pamatuju, ona byla taková hodně hubená, Zdeníčka Šartová, která teda pila rum. Ona hrozně pila rum, ona měla ráda rum. A ona právě byla úžasná, protože teda pod tím rumem, že jo, tak jako sledovala tu knížku a když někdo nevěděl, tak mu řekla Vémeno. Zas to nevíš. A teď to začala hledat v té knížce, takže celkem nebyla k ničemu, jo. Ale byla hrozně roztomilá paní. A jednou, to mě teda kolegové vyprávěli, jsem bohužel nezažila, ale to musel být, jak ona byla hubeněnka, tak jako začínalo představení, ona si lezla do té boudy a najednou jako viděla, že jde ta opona nahoru, že tam ještě není připravený někdo. Ona chytla se té opony, aby ji jako zadržela, oni ji vytáhli nahoru. A ona křepala těma nožičkama.
0: Kromě filmových a divadelních rolí se Jaroslava Obermajerová užila i těch televizních, v nejrůznějších inscenacích. V roce 1971 třeba v režii Antonína Moskalika vznikla komedie nazvaná Klícka o bytu ve starém domě, který obývá početná rodina. Maminku tam hrála Stella Zázvorková a měla 3 dcery, z nichž jedna tam bydlí i s manželem a dítětem. No a mladí chtějí vlastní byt. Stella Zázvorková ale celou rodinu až nevybíravě diriguje. Chce stávající byt vyměnit za větší.
4: Děláš, jako bych za všecko mohl já?
6: Taky, že jo. Musí počkat, až dostaneme svůj byt.
4: No pokud vím, dávat, co jsi chtěla ty?
6: Protože jsi mi udělal dítě.
4: Cože jsem ti udělal? To přece není pravda.
6: No není, ale mysleli jsme si to.
4: No myslela jsi to. No dobře, tak za všecko můžu já. Ty myslíš, že takhle žijeme sami?
6: Ale já jsem takhle nechtěla žít.
4: A já snad jo.
6: Já jsem chtěla začít třeba z vodničeho, ale začít, víš, muset jít koupit hrnec, aby jsme měli v čemu vařit vodu.
4: A co vodu?
6: Co já vím, třeba na okna, nebo na čaj, to už je všechno pryč.
4: Ale ne, to ještě všecko přijde.
6: A nic nepřijde, všechno už bylo. Ale jak? Ty si myslíš, že se dá všechno smazat a začít znova, až dostaneme svůj byt, prosím tě. Podívej se ten hrníček.
4: Kde?
6: Z toho ještě pila maminka, když byla malá, i ten nočníček vydržel, i ta postýlka. Já jsem si nikdy nemyslela, že ještě mý dítě bude spát v tý hnusný, pohryzaný postýlce, protože ta stará ještě dost dobrá, nesmí se vyhodit.
4: Jo, jsem. Díky, že je po dědečkovi. Ještě, že nám ukradli ten kočárek, víš?
6: No, ten byl hrozný.
4: Ty nenechal si ho někde schválně? Co?
6: To víš, že jo. Co pak by ho někdo ukradl?
7: Co je? Představ si, co jsem našla. Podívej se. Hotel Národní dům Tábor. 18.2. Měla to v tašce.
6: Kdo?
7: Blank. Dívala jsem se jí do kalendáře, jenomže ten den měli být s Vendou na té Šumavě.
6: Mami, jak jí můžeš takhle špehovat, já nevím.
7: Já ji nešpehuju. Dělala jsem jí pořádek v tašce a koukám se, co můžu vyhodit a co ne.
6: No jo, ale koukat do kalendáře, víš.
7: Dívám se jenom, kde tenkrát byla. Tak člověk ji pošle, aby tam na ní dávala trochu pozor a ona zatím sama a ta Venda jí kraje. Tvrdila, že byli spolu na té Šumavě.
6: Ty jsi si ptala?
7: No, před chvíli.
6: Tak vidíš, třeba to ani na ní její, no.
7: A či by to bylo? Slečna Kučerová, KČS 86, no. S kým tam asi byla?
6: Ale prosím tě, s kým by tam mohla být?
7: Prosím tě, dvoulůžkovej pokoj.
4: Ali.
6: Už jdu.
8: Zavři.
6: Představ si, že matka už ví o tom táboře. Jak na to mohla přijít? Našla Blance účet z hotelu. Co jsi řekla? Co bych jí řekla? Já jsem ani nevěděla, že jste tam spali. Oni mě vzali až na druhý den. Ale můžu tě uklidnit, že v tom nejedeš. Matka si myslí, že tam Blanka byla s nějakým chlapem.
8: Kriste, pane, s jakým?
6: To se zeptej matky.
8: Ježíš Maria, já se zblázním, tak když jí zlikviduje všechny nápadníky.
6: Blance už je to jedno.
8: Ale mě ne.
6: To máš těžký.
8: Hele, dej si bacha, rozumíš, Blanku už přemohla, teď je řada na tobě. Budeš tak dlouho čekat na kvartír, až už ti nebude nic platný.
6: Ještě ty mi to připomínej.
8: No tak proč si ho sem, Ježíši Kriste, brala, když si to musela vědět, co se tady bude dít.
6: Co jsem mohla dělat?
8: Jo, že. Ještě, že jsem si vždycky myslela, že to budeš právě ty, kdo nám všem ukáže, jak udržet matku v patřičném odstupu, víš.
6: Můžeš to zkusit.
8: Proč já?
9: Protože jsi na řadě.
8: Já jsem v životě nikoho nepřivedu, rozumíš? A tě radši ze mě stará pana.
5: To si teda řeknem.
8: No, svatební noc v tomhle kvartíře, prosím tě. Pst.
5: Ty jsi ale drzá.
8: No, na to ještě doplatím, víš.
5: Trhni si nohou, Vendulko.
8: No vidíš, že to jde. Ještě abys to tak řekla matce.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ještě jedno setkání s Jaroslavou Obermajerovou v ukázkách, které jsme si pro vás nachystali do našeho přehledu herecké práce.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zahrála si i ve filmech jako Žert, Kladivo na čarodejnice, Radus a Mahulena, Babička, Marečku podejte mi pero, Což takhle dát si špenát, Smrt stopařek, Vážení přátelé. Ano, v režii Dušana Kleina v roce 1989, kde si zahrála soudružku s Pišákovou. A ta je v pokoji, v ubytovně, řekněme na randeti s Jiřím Kodetem. A do otevřeného okna cituje budovatelské básně.
2: Průser, průser, to nám ještě chybělo. Vezmi harmoniku a pojď.
3: Až do Antarktidy má píseň doletí. Mír lesu.
2: Hovno do Antarktidy. Kousek odsuť má chatu. Krajský tajemník. Ta Spišáková žve jako kráva.
3: Mír chatrčím, i jeslím. Jsi můj římský, jsi můj Korsakov soubruhu. Strhej ze mě všecko. Čest práci každé, která dobro plodí. A...
2: To už i hraj, nebo bude průser.
4: Já ti ho tam našroubuju. Já ti ho tam dám.
2: Co blbneš?

0: Jaroslava Obermajerová hrála také v Bastardech, ve Vrázkách z lásky a hrála i pro děti v mnoha pohádkách. Díky filmům také reprezentovala naši kinematografii i v zahraničí. Poprvé v roce 1969 ve Španělsku na filmovém festivalu v San Sebastiánu. Moskalikův film Dita Saxová tam tehdy získal cenu Stříbrná mušle. Cestou tam si jí ztratil kufr s veškerou její garderobou, ale naštěstí se našel těsně před oficiálním převzetím ceny. A 3 dny před odjezdem dostala 2 malá štěňata foxteriérů, které měla předat jednomu známému sportovci v Československu se vzkazem od fanouška. Tuhle ochotu pak ze srdce proklínala. Měla starosti s krmením, s každodenním omýváním znečištěných koupelen v hotelích a taky obtíže s dopravou v letadle. Největší problém ale byl v Praze najít náhradního majitele, protože v rodině sportovce pro ně neměli pochopení. To Jaroslava Obermajerová se později stala nadšenou pejskařkou. Jak se svěřila i v našem rozhlasovém pořadu, vzpomínky nám zůstanou.
1: Zvláštně jsem se stala i kočičářkou.
2: Kočičářkou?
1: Ano, protože nám jednou přišel na zahradu takový mourek, asi 2 roky. A tak jako syn, protože má rád taky všechny, tak ho pak přines v náručí a čí je, a to no a na vsi, že jo, tak, a neříkal, jo, tak si se, tak jsem mu dala nažrat. Já všem, dělám 2 věci, všem dám nažrat a pak je taky všechny vykastruju hned.
2: Tak nepřijedu.
1: Jo, no, jo,
2: už jsem chtěl, ale nepřijedu.
1: Kastruju, jo, to je lepší.
2: To je jako fakt ne, opravdu ne.
1: Takže hned jsem to, nebylo hned, to bylo asi za měsíc.
2: Budu až vědomit, jo, tak ale, to jo, na týden přijedu, ale pak odjedu.
1: Pak odjedete. A on byl takový strašně přítulný, což ty kočky venkovský nejsou, že jo. On fakt se odstnul tam opravdu doteď, nevíme, jako jak. Jenomže za 2 dny, a to bylo zajímavé, že můj pejsek, já mám krysařičku malinkou a hrozně přítulnou a hodnou, ale kočky samozřejmě nesnáší. A takhle, když přijde na zahradu kočka, tak ona hrozně začne štěkat, dělá zlýho psa, což je směšným, tak malýho vrčí. A když ta kočka se zastaví, jo, tak ten můj pes taky, protože už se začne bát, jo. Ale řve a naježí se, ale neudělal by nic, ale musí vyštěkat. On za 2 hodiny toho kocourka dělal, já si myslím, že oni si ty zvířata myslí, ten pes, že si myslí, že to je pes a ta kočka si myslí, že je kočka. Jo? Že oni si tak na sebe prostě najednou zvyknou a bylo to fajn. Tak jsem říkal, tak syn tam stejně bydlí, tak mu dal, tak máme i kočku, i psa, to je jedno. A hned za plotem sousedi takhle mají slepičky a oni ty sousedi jsou trochu takový sociální případy, tak mají takový jako bordel a moc nejedí nebo co, tak ty slepice mají hlad furt, tak je krmím. A teď mají velkýho psa, který mu říkají Ozák, a ten furt kouká na mě přes ten plot. Tak ho taky krmím. No, takže já toho mám moc.
2: Když přijedete na chalupu k Obermajerům, stoupnete si k plotu a budete se divně koukat,
1: dostane
2: tak Januška vás nakrmí.
1: Určitě.
3: A vykastruje.
2: A vykastruje. To je ta horší půlka, prosím vás. Takže po jídle hned pryč.
0: Jaroslava Obermajerová se etablovala samozřejmě i v dabingu, stejně jako už mnohem starší v muzikálech a v zábavných pořadech. Z jednoho takového z televize Barrandov bereme i ukázku o angínovém bacilu. Spolu s ní uslyšíte Oldřicha Navrátila.
4: Bílá krvinka u telefonu. Cože? Nebezpečí nákazy angínou? Beru na vědomí, končím. A! Oh, stůj! Angínový bacile! Tak. Tady bílá krvinka. Objekt jsem zneškodnila, krevní destičkou jsem ho umlátila. Končím. Nehejbej se vůbec! Nehejbej se, táhni odsud! Tady od tuto angínu nikdo nestojí!
5: Poslechni, proč to tak dramatizuješ? Já si hledám jenom svůj nový domov.
4: Ty umíš jenom infikovat. Táhni.
5: Nesmíš taky věřit všemu, co tě nakoukají lidi. Jsou to bezcitný, nezodpovědný hovada. Oh. Ano, oni vás chtějí vymítit antibiotika.
4: Dobře vám tak. Všechny jenom štvete, ničíte.
5: Vidím, že ti taky vymělí mozek.
4: Co
5: Co? Protože bys jinak věděla, že jsou i užitečný bakterie.
4: Tomu já nevěřím.
5: A co jogurt? Kdo vyrábí jogurt? Užitečný bakterie. A ty lidi vybíjejí po milionech.
4: To jsem teda nevěděla.
5: No, vidíš. A proto my bojujeme za to, aby antibiotika byla vyhlášena jako zbraň hromadného ničení.
4: Proboha, ale lidi se přece bez antibiotik vůbec neobejdou.
5: Lidi, co pořád meleš o těch lidech, co je ti do lidí? Stejně vás mají za užitečné idioty, ano.
4: Brzdi, já jsem náhodou člověkem docela spokojená. Dal mi život v kostní dřeni, živí mě.
5: No. Ty jsi tak naivní, ty jsi naivní, blbá, bílá krvinka. Ty jsi nikdy neuvědomila, jak ti ty lidi stěžují tvoji práci, jak si neumývají ruce před jídlem, jak se kdekdo s kdekým líbá, jak se volizujou.
4: To je pravda, no. Teda oni mi to neusnadňujou, ty lidi, to mě štve.
5: Možná by si tě víc vážili, kdyby jsi jim ukázala, jaký je to žít bez tebe. Sanibis začala stávkovat.
4: Cože? Já, že bych měla ignorovat infekci?
5: Ne, to zrovna nemusíš, ale kdybys třeba zavřela oči, zkus zavřít oči. Umíš to?
4: Ale jen na chvilku.
5: Dobře.
2: Stůj, anginový bacile. Já jsem vitamín C. Odhoď zbraň, nebo tě zastřelím.
5: A ty mě nech projít, nebo zastřelím já ji.
2: Ale když ty zastřelíš ji, tak já zastřelím tebe.
5: A co kdybych zastřelil tebe a pak ji?
2: Ale mě zastřelit nemůžeš, protože já mám krevní destičku. Takže co kdybych zastřelil já tebe?
5: Ale to bys musel nejprve zastřelit ji.
4: Jan, střílej, hrdiný vitamíne C. Nás, bílých krvinek, jsou miliony. Neubude.
2: To nemůžu tě zastřelit, to by bylo proti všem ženevským konvencím.
4: Je kapenková nákaza.
5: Kde?
3: S ženskýma se neperu.
4: Děkuji ti, milý vitamíne C. Kdyby jsi nepřišel včas, já bych asi podlehla.
2: Ne, vedla jsi si dobře. Angínový bacil je vyhlášený manipulátor. Vždyť ho platí tuberkulóza a černý kašel.
4: Ale já jsem měla včas zavolat ty posily.
2: Byla jsi statečná. Navrhnu tě na řád bílé krvinky.
4: Děkuju. Ale vitamínece, já myslím, že tenhle náš boj nekončí. On se vrátí a s ním tisíce jiných virů a bakterií.
2: Nesmíme lidi zklamat, jsme jejich poslední naděje. Když teda nepočítám tu jejich osobní hygienu, očkování a otužování.
4: Ale my víme, jak to dokázat. Prostě to dokážeme!
0: Ať se Jaroslavě Obermajerové daří, ať jí zdraví slouží a oblaží nás ještě mnoha rolemi. A vám přeju, ať vás život vždycky překvapí jen v tom dobrém a úsměv na tváři máte co nejčastěji. Váš Patrik Rozehnal.

Pejtě Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.